46 na Zanzibaru párským rodičům a ti mu dali jméno Farrokh Bulzara. Pak studoval v Indii, vrátil se na Zanzibar a odtud celá rodina zdrhla před tamní revolucí do Anglie a usídlila se v Middlesexu. Tam v roce 1970 založil s kytaristou Brianem Mayem a bubeníkem Rogerem Taylorem skupinu Queen. A je vám asi jasné, že jde o zpěváka Freddieho Mercuryho. Queen postupně získali celosvětovou slávu a on jako zpěvák, pianista a samozřejmě skladatel tak ji získal s nima. A já musím říct, že dodnes je svým 4-oktávovým hlasovým rozsahem považován za jednoho z největších zpěváků v historii rockové hudby. Proslul svým hodně extravagantním vystupováním na pódiu a je pravda, že to tak trošku narušoval konvence rockového frontmana svým velmi teatrálním stylem. Já totiž jsem Queen v roce 1983 viděl v Mnichově na Olympia stadionu. Šli jsme na koncert ještě s Honzou Žižkou a Liduškou Nopovou. Den předtím jsme poblíž někde hráli s Karlem Gottem a tak jsme v Německu zůstali, protože pro boha nechat si ujít Queen to nešlo. A musím říct jednu věc, za to budu kamenován, že teda Mercuryho exibice s mikrofonem na té krátké tyčce, to teda opravdu stálo za to. Je to teda hodně excentrický a já musím říct, že všechny ty jeho pózy mi občas připadaly, no musel jsem se tomu občas duchu smát, ale to je úplně jedno. On byl zpěvák, frontman a hlavně pro mě jako skladatel naprosto famózní. Jako první tady mám píseň s titulem The Miracle. Ona je považována za jednu z hudebně vlastně nejzajímavějších skladeb pozdních Queen. Pravda, není to jejich největší hit, ale skladatelsky je strašně zajímavá. Ona střídá nálady, tóniny, rytmické vnímání a přitom vlastně dohromady působí naprosto kompaktně jako přirozená píseň. A její vznik je zajímavý tím, že na ní opravdu spolupracovala téměř celá kapela. Prvotní nápady téhle skladby pocházely hlavně od Freddieho Mercuryho a Johna Deacona. Ti vytvořili základní harmonickou a skladatelskou kostru a ostatní potom přispívali dalšími hudebními nápady a dohromady dali text. Podle vzpomínek členů kapely šlo dokonce o jednu z mála písní, na kterých Queen skutečně pracovali dohromady. Protože to bylo většinou tak, že Freddie přinesl svoji skladbu, Brian svoji, Roger svoji a John taky svoji. A na téhle skladbě opravdu fungovali jako společná skladatelská díla. Text Miracle, čili zázraku, je vlastně optimistický a idealistický. Freddie Mercury vyjmenovává nejrůznější zázraky světa, lidské výtvory, přírodní jevy a věci, které člověka přesahují. Takže se tam objevuje Taj Mahal, Babylonská věž nebo Golden Gate Bridge. Jenže postupně se ukáže, že všechny tyhle zázraky jsou vlastně vedlejší a že skutečný zázrak, na které lidstvo čeká, by byl mír na zemi a konec válek. Idealisté, no dobře. Takže tady je komerčně nepříliš úspěšná píseň, o které se ale píše, že je pro muzikanta možná mnohem zajímavější než řada větších hitů Queen, The Miracle, zázrak.

Tak to byl The Miracle zázrak. A teď to bude těžký život. Tahle písnička to je další Mercuryho veledílo z první poloviny 80. let, plné zase rytmických i harmonických zvratů, které dorazil naprosto šílený videoklip. Ta skladba začíná dramaticky, nebo skoro spíš úplně operně. Její úvod je citací slavné árie Vestila Giuba z opery Pajáci, čili komedianti Ruggera Leoncavalla. To je árie, v níž Canio, to je hlavní postava, musí jít bavit publikum, přestože je uvnitř emocionálně úplně zničený a vyřízený. A to je vlastně moto celý písně, protože Freddy tím vlastně ještě před první regulérní slokou říká: láska je drama, člověk trpí, ale představení musí pokračovat. No, ono je až docela fascinující, že o 7 let později se tahle myšlenka v mnohem temnější podobě objeví v písni The Show Must Go On. V téhle skladbě se pozná Mercuryho skladatelský rukopis během chvilky. Ta skladba vůbec není postavená na nějakém kytarovém riffu. Klavír je v ní použitý jako harmonický základ, je v ní strašně bohatá harmonie, jsou tam dramatické změny mezi jednotlivými částmi a samozřejmě nádherný kvínovský vícehlasí vokály a do toho Mercuryho předimenzovaná vlastně až operní gesta. A faktem je, že je velký rozdíl mezi Mercuryem skladatelem a řadou dalších rockových skladatelů. On totiž byl schopen napsat harmonicky opravdu komplikovanou věc tak, že posluchač vůbec nemá pocit, že poslouchá něco komplikovaného. A takových melodií, hlavně zásluhou Mercuryho, mají Queen hodně. A název It's Hard Life se dá přeložit jako život je těžký. V kontextu textu jde spíš o to, že je těžké žít bez člověka, kterého miluješ. Freddy v té písni zpívá: nechci svou svobodu, není důvod žít se zlomeným srdcem, je to složitá situace, můžu za to jen sám, je to prostě fakt života, může se to stát komukoliv, když někdy vyhraješ, někdy prohraješ, je to riziko, které v lásce musíš podstoupit, jo, zamiloval jsem se a ty teď říkáš, že je konec, já se hroutím, jo, jo, je to těžký život, být spolu opravdovými milenci a tak dál, v tomto duchu pokračuje. A k téhleté písni opravdu vznikl naprosto šílený videoklip režírovaný Timem Popem, který v podstatě kontrastoval s melancholickou náladou textu. On ukazuje Freddyho obklopeného velkou dekadencí, kterou si všichni kolem něj užívají. No, je to dost v tom videoklipu vidět, jak ano, opravdu všichni si užívají, ovšem s výjimkou Briana, Rogera a Johna, teda ostatních členů Queen, kteří vypadají, že je to vůbec nebaví, že je to spíš štve. Já je chápu, protože ono to mohlo být způsobený dlouhýma hodinama, které natáčení klipu zabralo. Měli na sobě těžký a těsný dobový kostýmy, byli namatlaný šíleně silným make-upem a to všechno museli snášet v podstatě jen kvůli epizodní roli ve videoklipu, který se vlastně výhradně zaměřuje na Freddyho. Samozřejmě to celé byl zcela Freddyho nápad. Chtěl v něm stvárnit scénu z opery Pajáci a zbylí Queen z téhle myšlenky evidentně nebyli nadšeni. A jediný, co je rozveselilo, byl Freddyho poněkud směšný a naprosto křiklavý, jasně červený kostým pokrytý očima, o kterém se shodli, že v něm vypadá jako obří kreveta. To video bylo strašně nákladný. Zaprvé tam byla spousta komparzistů, obrovský scény a ve videu se objeví i kytara vyrobená na zakázku pro Briana v Japonsku. Měla tělo ve tvaru lebky a dlouhý krk ve tvaru kosti a hlavně na ní vůbec nešlo hrát. A teprve až režisér Tim Pop zakřičel poslední kapka, tak přišla všeobecná úleva a Freddyho asistenti samozřejmě měli po ruce vodku a šampaňský pro všechny, kteří ještě na place zbyli. A ještě, než budu hrát Queen, tak pustím tu malinkou část árie Vestila Giuba, kterou Mercury cituje a kterou tady zpívá Luciano Pavarotti.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: V první polovině 80. let byl Mnichov pro Freddieho Mercuryho velmi, ale opravdu velmi zásadní město. On tam neodešel proto, že by definitivně opustil Queen, ale Mnichov se pro něj stal několik let místem, kde mohl žít a pracovat mnohem svobodněji než v Londýně a zároveň tam měl zázemí pro nahrávání. Totiž v Británii už byl Mercury obrovská celebrita a v Mnichově měl pocit podstatně větší volnosti a měl pocit, že je mnohem anonymnější. Mohl chodit do restaurací, barů, do klubů, pohybovat se po městě bez tak intenzivního zájmu bulváru. A kromě toho měl tehdy Mnichov velmi živou klubovou scénu. A ta samozřejmě Mercury ho přitahovala, obzvláště taková ta oblast kolem Deutsche Eiche, Old Mr. Henderson a dalších takových velmi známých zvláštních podniků. A Mnichov se tak postupně změnil z místa, kam jezdíval nahrávat s Queen, v místo, kde skutečně trávil značnou část svého soukromého života. A tam napsal úplně sám píseň Living on my own a vydal ji v roce 1985 na svém prvním solovém albu Mr. Bad Guy, takže pan špatný chlapec. Tuto produkci dělal Mercury společně s Reinholdem Meckem a nahrávalo se v legendárních mnichovských Musicland Studios. A Mercury k tomu prohlásil, tohle je moje deska. Nemusím přesvědčovat Briana, Rogera ani Johna. To je pro pochopení stylu desky Mr. Bad Guy docela důležitý, protože Mercury mohl mnohem víc používat syntetizátory, programované rytmy, taneční prvky a popovou produkci a nemusel řešit, jestli to odpovídá zvuku Queen nebo jestli to ti tři schválí nebo ne. Tahle první verze písně z roku 1985 přitom nebyla žádný obrovský hit. V Británii se dostala jen na 50. místo. Ovšem po Mercuryho smrti se začal jeho solový katalog znovu zpracovávat. Pro album The Freddie Mercury Album vznikla právě tato nová verze, na níž se jako additional nebo přídavný producent podílel Julian Raymond. A proto se dnes označuje jako Julian Raymond Album Mix a potom nastal další krok. Belgický producentský tým No More Brothers skladbu přepracoval do mnohem víc taneční podoby. A tenhle remix vyšel jako single o rok později v roce 1993 a stal se obrovským evropským hitem a v Británii se dostal až na první místo. Takže, abychom si to ujasnili, ve skutečnosti existují minimálně, o ostatních, nebo určitě existují, ale o těch nechci mluvit, tři základní verze téhle písně. První je z roku 1985, původní Mercury Mac verze z alba Bad Guy. Druhá, 1992, Julian Raymond album Mix. Raymond vzal Mercuryho původní nahrávku,

že Mercury už nebyl v té době a produkčně ji přepracoval. A ta třetí z roku 1993, tak tu dali dohromady No More Brothers Radio Mix a to je výrazně taneční klubová verze, která z písně udělala celosvětový hit. A ještě, text té písně taky řeší osamělost. Living on my own znamená žít sám, a Freddy zpívá. Někdy mám pocit, že se zhroutím a rozpláču se, nemám kam jít, nemám co dělat, cítím se osamělý, tak osamělý, když žiju sám. Někdy mám pocit, že pořád chodím příliš rychle, všechno se na mě valí, šílim z toho, ach, tak šílim, když žiju sám, nemám čas na žádné hlouposti, cítím se tak osamělý, osamělý, jojo, a tak dál. Poslechněte si tu první nahrávku z roku 1983 s tepajícími syntetizátory, se sekvencery, prostě typický zvuk osmdesátek.

tohle byl solovej Freddie Mercury a teď se vrátíme k celé skupině Queen. Under Pressure, to je skladba, která vlastně neměla existovat. Vyrostla z improvizace ve studiu a faktem je, že taková ta improvizační nejistota, kdy si nikdo není úplně jistý, co přijde, tak to je na té nahrávce slyšet. V roce 1981 Queen pracovali v Mountain Studios v Montreux ve Švýcarsku. A David Bowie se v té době někde tam motal v okolí a přišel se na ně podívat do studia. A původně se podle vzpomínek mělo pracovat i na doprovodných vokálech k nějaké jiné skladbě, ale nakonec pánové se pustili do jamování, což znamená, že si každý hraje nebo zpívá, co ho napadne. A právě z tohoto jam session se zrodila věc, která měla původně pracovní název Feel Like a nakonec se změnila v Under Pressure, což znamená pod tlakem. Dobový studiový pásy podle zvukaře, který je později slyšel, zachytili, jak se skladba postupně formovala. Mercury různě navrhoval nápady, tohle by tam mohlo být, tohle bych zaspíval, tohle by si zahrál. Brian May hledal kytarový party, Roger Tyler pořád hledal rytmus nějaký optimální, který by k tomu byl, a John Deacon opakoval basový motiv. A ten byl docela zásadní, protože on začal hrát takový motiv dum dum dum da da dum dum dum dum dum da da dum dum a bylo to. A vlastně z této figury se stal jeden z nejslavnějších basových riffů v dějinách popu. Zajímavý je, že kolem jeho vzniku jsou různé vzpomínkové verze. Bowie a členové Queen si nepamatovali úplně celý proces a tak ho každý vypráví jinak. Jistý ale je, že Deaconův jednoduchý motiv se vlastně stal páteří celé této skladby. A hudebně je na tom právě krásný to, že ten motiv je úplně jednoduchý. Není vůbec virtuózní, nějak složitý. Jsou to vlastně dva tóny, kolem kterých je hodně prostoru a je to skvěle zvolený rytmus. A ta píseň, to vůbec není klasický duet, jako já zaspívám sloku, ty zaspíváš druhou a pak oba dohromady. Ne, je to vlastně skoro jakýsi dramatický dialog, ve kterém Mercury je tradičně jak jinak teatrálnější, emocionálnější a hlasově tak mnohem otevřenější proti Bowiemu, který je chladnější a temnější. A podle vzpomínek Briana Maye, Bowie při nahrávání prosazoval metodu, při níž si on s Freddiem neměli předem navzájem říkat nebo ukazovat svý nápady. Každý měl vytvořit svoji vlastní linku a teprve potom se ty jednotlivé části měly dohromady poskládat. A je možné, že tohle vysvětluje, proč jejich vokály působí tak opravdu hodně spontánně. Trochu to vypadá jako, kdyby se Freddie a Bowie navzájem provokovali a odpovídali si. Teda já netuším, jak tu píseň textově dávali dohromady, ale logiku ten text má. Napřed tam jsou takový zvuky, to asi trochu blbly, pak zpívají na střídačku. Já jsem ten text samozřejmě zkrátil, ale zpívají. Tlak, co na mě doléhá, doléhá i na tebe. Nikdo si to nepřál. Tlak, který zboří budovu, rozdělí rodinu na dvě části, vyžene lidi na ulici. To je v pořádku. To je ta hrůza, když víš, o čem tenhle svět je. Sledovat, jak někteří dobří přátelé křičí. Puste mě ven. Modlím se, ať mě zítřek vynese výš. Tlak na lidi, lidi na ulici. Dobře, poflakuju se, mozek mi lítá po podlaze. To jsou ty dny, kdy neprší, ale leje. Lidé na ulicích, je to hrůza z toho, že vím, o čem tenhle svět je. Sleduju, jak někteří dobří přátelé křičí, puste mě ven. Modlím se, ať mě zítřek vynese výš, výš, výš. Tlak na lidi, lidi na ulicích. Šílenství se směje pod tlakem, pod kterým se hroutíme. Proč nemůžeme dát lásce ještě jednu šanci? Tohle jsme my pod tlakem, tlak. Takže Under Pressure.

0: Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na dvojce.
2: Tady je Ondřej Soukup a haló Soukup, haló, a já tady sedím sám, samotinký, v takovým obrovském studiu a nebojím se. No, a teď to bude něco neskutečného, co Mercury vygeneroval dohromady s Mikem Moranem. Moran byl mimořádně schopný klavírista, aranžer a Freddyho zásadní hudební partner během geneze projektu Barcelona. Hudba k následující písni vznikala už na začátku roku 1987, tedy ještě před dokončením celého projektu z Montserrat Caballé. Úplně původně šlo do značné míry o virtuózní klavírní kus Mika Morana, nad kterým Freddy experimentoval svým hlasem. A právě jeho klavírní charakter potom vedl k jejich pracovnímu názvu, který se jmenoval, musím říct, že jsem se pobavil, Rachmaninov's Revenge, čili Rachmaninova pomsta. Ten název samozřejmě byl myšlen trochu žertem. Hudba je schválně přehnaně romantická, dramatická a klavírně virtuózní, jako kdyby se pozdní romantismus Sergeje Rachmaninova spojil s muzikálem, operou a k tomu ještě s Freddie Mercurym. A závěrečná klavírní figura navíc nápadně připomíná závěr první věty Rachmaninova klavírního koncertu. No, tak trošku to tak jako přizpůsobili a zasadili, ale stojí to za to, uslyšíte. Mercuryho dva demosnímky vznikly už v roce 1987 v lednu. V obou případech zpívá Freddy sám ještě bez Montserrat Caballé. A později vyšly v rozsáhlém boxu The Solo Collection a prý je na nich velmi zajímavý pozorovat, jak vznikaly, protože na nich je slyšet Mercuryho jako skladatele při práci, nikoliv pouze jako hotovýho interpreta. A Freddy na nich používá provizorní improvizovaný vokál a hledá si různé melodické fráze. Všechno to je bez textu, ten přišel až mnohem později. A když měli Freddy s Mike Moranem pocit, že skladba je hotová, tak ji předvedli Montserrat Caballé, která se do ní okamžitě zapojila. Skladba měla předtím ještě pracovní název, teda kromě Rachmaninovy pomsty, ještě tomu říkali The Duet. Duet prostě. No a potom přišel Tim Rice, slavný textař, že jo, to je textař muzikálu Jesus Christ Superstar, napsal Evitu a mnoho dalších velice slavných věcí a kvalitních věcí. A Rice napsal definitivní text a skladba dostala konečný název The Fallen Priest, čili padlý kněz. Rice napsal dramatický dialog člověka svázaného náboženským slibem a osoby, která ho svádí k osvobození od tohoto slibu. A základní myšlenka je free me, free yourself, tedy přibližně osvoboď mě, osvoboď sebe. Postava kněze žije životem slibu a obětováním se a druhá postava ji přitahuje směrem k lidské touze, svobodě a lásce. A takhle je to rozděleno mezi Freddym a Montserrat. Není to vůbec milostný duet, to je v podstatě opravdu malá pětiminutová opera. A Rice přesně uměl tyhle ty situace skvěle psát. Nakonec je v tom něco z Jesus Christ Superstar, člověk rozpolcený mezi duchovní povinností a lidskou přirozeností. A hudebně ta skladba, to je šílenství a mně se to strašně líbí. Je to jedna z nejpodivnějších skladeb, jaký kdy tahle ta velká rocková hvězda natočila. Ona totiž spojila Rachmaninova s muzikálem, s operou, s rockem a se svojí teatrálností a celý to je dané dohromady v jedné pětiminutové kompozici. A ještě, než budeme hrát, v roce 2012 vznikla nová orchestrální verze alba, kde byly původní vokály Freddyho a Montserrat zasazeny do nově vytvořené symfonické nahrávky a vlastně orchestrace, což v původní verzi není, protože tam všechno hrají syntetizátory. A funguje to mimořádně dobře, protože ta skladba vlastně byla koncipovaná orchestrálně už od začátku. A v nahrávce, v kreditech najdeme celou řadu českých orchestrálních hráčů. Já ji nebudu všechny jmenovat, ale našel jsem tam jeho kamaráda, člena České filharmonie, trumpetistu Miroslava Kejmara a mnoho dalších. Takže Rachmaninova pomsta, padlý kněz, jak chcete, zde to je.

Víte, na Freddie Mercurym je jedna věc fascinující. On neměl žádné význačné hudební vzdělání. Chodil na klavír, dosáhl stupně Grade 4, což je zhruba jako absolvování prvního stupně lidové školy umění. A když se později s rodinou přestěhovali do Anglie, tak studoval na Ealing Art College v Londýně, kde v roce 69 získal diplom v oboru grafika a v oboru design. Takže jeho formální vysokoškolské vzdělání tedy bylo výtvarné, vůbec hudební. Přitom jeho pozdější kompoziční jazyk byl obrovsky sofistikovaný, než by člověk podle jeho formálního hudebního vzdělání očekával. No a dalším důkazem toho je píseň Barcelona. Prostě to začalo tím, že Freddie byl skutečně fascinován operou a především hlasem katalánské sopranistky Montserrat Caballé. A v červenci roku 86 byl Freddie v Barceloně a ve španělské televizi se ho ptali mimo jiné na operu. A on řekl, že Montserrat Caballé je jeho oblíbená zpěvačka a že by se s ní strašně rád setkal. No a tahle informace se dostala k ní samozřejmě, a tak Mercuryho manažer Jim Beach a španělský promotér Pino Sagliocco pak začali setkání organizovat. A 24. března v roce 1987, čili 3/4 roku poté, se Freddie s Caballé konečně opravdu setkali v barcelonském hotelu Ritz. Freddie přijel s Jimem Beachem, Peterem Freestonem a propo, to byl jeho osobní asistent, který už mnoho let žije v Čechách, a hlavně s klavíristou a skladatelem Mikem Moranem. Freddie prý byl neuvěřitelně nervózní. Peter Freestone vzpomínal, že první 2 nebo 3 minuty nikdo nemluvil. A pak Freddie prolomil ticho tím, že Caballé nabídl, že jí pustí skladbu, kterou přivezl. Byla to Exercises in Free Love, kterou napsal s Mikem Moranem. Caballé prý byla úplně nadšená a tak se přesunuli ke klavíru. A Caballé později vzpomínala, že když přišla, všimla si Freddieho úplně studených rukou. Byl stejně nervózní jako ona. Ale jakmile začali muzicírovat, jejich nervozita zmizela. Podle její vzpomínky mohly pokračovat celé hodiny a na konci už věděla, že si ji Freddie totálně hudebně získal. Začali se stýkat a jednou se Freddie Caballé a Mike Moran sešli ve Freddieho londýnském domě v Garden Lodge a seděli u Freddieho klavíru Yamaha, on měl Yamahu, zpívali a improvizovali. A právě z těchto improvizací se začaly rodit hudební fragmenty budoucí Barcelony. Dokonce se dochovaly rané nahrávky, kde je slyšet, jak Freddie a Montserrat zkoušejí melodický nápady. Prostě tohle to tam bude, tohle to tam nebude, počkej, zkus to takhle a tak dále. A madame Montserrat Caballé měla ještě jeden nápad. Chtěla píseň věnovat svému rodnému městu. A tak vznikla Barcelona, dílo, které začíná slavnostním zvoláním Barcelona. Pak se hudba neustále mění. Střídají se solové fráze, společné fráze, dramatické vzestupy, modulace, orchestrální mezihry a nakonec je obrovský bombastický finále. A zase to je něco mezi operou, muzikálem, rockem, filmovou hudbou a popovou písní. A teprve následně se skladba stala nerozlučně spojená s olympijskými hrami v Barceloně v roce 92 a přitom s nima neměla vůbec nic společného. Freddie se olympiády nedožil. Zemřel 24. listopadu 1991. Když byla Barcelona v roce 1992 znovu vydána, dostala se v Británii až na 2. místo hitparády. Přitom při původním vydání v roce 1987 byla 8. Takže Freddie, odpočívej v pokoji. Viděl jsem jeho dům v Londýně, ale už je to dlouho. Vlastně já si ho ani moc nepamatuju. Ale červen dům, jeho hudba a jeho hlas jsou fakt nesmrtelný. A tím se s vámi loučím, protože Freddie je nesmrtelný. Mějte se krásně, váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Dnes budeme cestovat hodně exoticky, někdy bych řekl možná až extrémně, protože mým hostem, jak tady v kavárně Muzea východních Čech, kde vzniká tato veřejná nahrávka už tradičně, tak i u vás teď u přijímačů, u vás doma nebo v autě, nebo kde nás posloucháte, je Lenka Hrabalová. Já k tomu přidám orientalistka, arabistka, tlumočnice, průvodkyně, spisovatelka, scénáristka, ale mně se nejvíc líbí to poslední, co jsem si napsal, a pro dnešek to bude to důležité, cestovatelka. No a já teď připomenu, kam také budeme cestovat. Prvním předmětem z mého kufříku, vy už ho znáte, takže první předmět, kterým připomínám, co jí v mládí hrozně zajímalo, je průvodce a kniha o destinaci, kam jste se ale podívala až hodně později.
5: Tak já asi prvně poděkuju za pozvání a všechny taky přivítám. Děkuju, že nás posloucháte. A já jsem právě dostala do ruky časopis a s krásným obrázkem z Egypta, což teda vůbec netuším, kde to Petr tuhle informaci mohl vyhrabat, že jsem jako malé děcko byla posedlá starověkým Egyptem. To byla moje hrozně velká láska. Ale do Egypta jsem se vlastně dostala až dlouho potom, co mě starověký Egypt přestal bavit, až někdy kolem svého 30. roku, kdy jsem byla už úplně zamilovaná do Egypta středověkého.
4: No co já bych na Lenku Hrabalovou nevyhrabal, aby to bylo zajímavé. A zajímavé to už, jak slyšíte, bude, protože že se někdo dostane ke svému dětskému snu až ve 30, to je také docela signifikantní. Mezitím asi byla větší lákadla. No, uslyšíte sami. Zůstaňte s námi na vlnách Českého rozhlasu s pořadem Na cestách.
6: Když odcházím...

0: Dozněla první písnička a vy posloucháte veřejnou nahrávku z kavárny Muzea východních Čech v Hradci Králové. Když říkám veřejnou, tak jsou tu samozřejmě dnes, kromě mého hosta Lenky Hrabalové, také účastníci té veřejné nahrávky. Aby nám to věřili v rádiu, tak se představte. To je akustika, to vypadá, jak když je vyprodáno. Ale ono tu je opravdu hodně plno, takže děkuju, že jste přišli. No a my jsme začali tím Egyptem. Já si myslím, že ne pro všechna děvčátka v útlém věku je zrovna Egypt, anebo tahle ta tématika až tak velkým lákadlem. Lenka Hrabalová se toho lákadla ale držela dál. Ona vystudovala arabštinu a perštinu. Pro mě jsou to jazyky úplně šíleně složité. Je to těžké?
1: Já bych řekla, že arabština těžká je, protože na rozdíl od perštiny, tak to není indoevropský jazyk. Perština nám je trošku mentalitu jazyka podobná, blízká, arabština potom už úplně mimo. A co je na arabštině to nejhorší, tak je to, že my se na univerzitách učíme moderní spisovnou arabštinu, která je takový ten jako jazyk televize, jazyk médií, jazyk univerzit, ale každá země, a těch arabských zemí je 22, tak má vlastní dialekt. A ty dialekty se liší jako například čeština, srbština, ruština v rámci těch našich slovanských jazyků. Takže je to prostě náročný cestovat. Já když jsem dlouhodobu žila v Maroku, tak potom přiletíte z Maroka do Iráku a začnete mluvit maročtinou a lidi vám prostě nerozumí na ulici. Neví vůbec, co byste jim mohli říkat. Takže arabština je opravdu taková záležitost k celoživotnímu studiu.
0: No pro mě by to bylo nadživotní studium, takže já jenom neskrývaný obdiv. Našel jsem jedno propojení dnešního hosta pořadu na cestách s východočeským regionem a to je město Letohrad a zámek Letohrad a jedna osobnost, kterou budete znát ze své četby, Egon Erwin Kiš. Jak se to propojilo, Lenko?
1: Propojilo se to loni, když jsem získala právě cenu Egona Erwina Kiše za literaturu faktu za svoji knížku Mozaikou Iránu. Což je docela zvláštní, protože já jsem myslela, že píšu cestopis, ale skončilo to jako vždycky u vzdělávání a informací, takže jsem vyhrála teda v literatuře faktu.
0: Mě zaujala ještě jedna věc, kde se trošku protínáme. Vy jste vydala knížku, o které si budeme také povídat, která mě hrozně zaujala. Opět z kufříku tahám. Hrdinové Orientu, Lenka Hrabalová a Lenka Linhartová, která dělala ilustrace. No a mě zaujalo, že nápad na tuhletu knížku nevzešel někde doma u kávy nebo u skleničky, ale jestli mám správné informace, tak to bylo v Mazar Sharifu, což je místo, které znám, protože jsem se tam také potuloval. Přiblížím vám, že se pohybujeme v Afghánistánu. Jak může někoho v Afghánistánu napadnout zrovna v takovém místě, kam se normálně ani taky moc nejezdí, jak ho může tam zrovna napadnout, že vydá knížku?
1: Tam bylo dohodnuté právě to vydání knížky, ale ta samotná knížka už byla v té době rozepsaná docela dlouho. Původním podnětem bylo, že se mojí sestře narodila holčička a já jsem chtěla něco pěkného pro toho novorozence udělat, tak jsem si řekla, že napíšu knížku, kterou potom vlastně si tušce, které je knížka teďka věnovaná, tak věnuju. Takže ten záměr se splnil. A právě v Afghánistánu jsem byla se svojí kamarádkou Ilonou, která řekla: hele, tak to vydáme spolu, zvládneme to ve dvou. Co se nám nakonec povedlo, bylo to obrovské množství práce. Naštěstí jsme potkali Lenku Linhartovou, která má neskutečně nádhernou představivost a těm mým příběhům dodala strašně jako působivý vizuál. Takže jsme na tu knížku teďka všechny tři, jak já, tak Lenka, tak Ilona, hrozně hrdý.
0: Kromě nápadu a upřesnění toho, že vydáte knížku, přivezla jste si z Afghánistánu i něco jiného?
1: Přivezla jsem si strašně krásný nádobí s granátovými jabky.
0: To máte odvahu něco takového vést. Já jsem si přivezl jednu rekvizitu, kterou jsem si tam pořídil z praktických důvodů, abych vypadal trošku stylově a zároveň, abych ten písek, protože ho tam bylo všude strašná spousta v tom větru, abych ho neměl úplně všude, nejlépe za krkem, jinak úplně všude byl.
1: Jo, tak vy teda jste si koupil šátek, to chápu, že jste si koupil šátek na ochranu obličeje, krku a tak. Bohužel my ženy tam už se šátkem musíme jezdit, takže já jsem na místě za šátky neutrácela, pač jsem si přivezla vlastní.
0: Zkoušela jste si tam obléci burku?
1: Zkoušela.
0: A jak se vám v tom bydlelo v té burce?
1: Jako je fakt, že člověk může konečně vyvalit břicho, jak potřebuje, to je dobrý, ale samozřejmě burka je způsob zahalování, který je úplně ultimátní, žena má dokonce síťku přes oči, takže to velmi snižuje kvalitu vidění a taky kvalitu pohybu v prostoru, takže za mě nic moc. A s tím, jak je teďka v Afghánistánu nastavení, tak si myslím, že ještě dlouhou dobu ženy bohužel tam burky nesundají. Každopádně pro nás, pro cizince, tak platí trošku jiná pravidla, takže my naštěstí zatím burky nosit nemusíme.
0: Zůstaňme u toho Blízkého východu. My o něm máme spoustu zkreslených představ. Bořit ty mýty a všechny ty předsudky, to je jeden z vašich cílů. Zaměřujete se i na ženy při tom cestování. Ženy z Blízkého východu podle vás se rády upravují jako princezny a rády se fotí. Což je možná pro naše posluchačky i dámy tady v kavárně překvapivá informace.
1: To věřím, protože u nás máme pocit, že každá muslimka je svým způsobem utlačovaná, ale myslíme na to, že muslimský svět jsou 2 miliardy lidí a 50% plus minus teda budou ženy. A i v tom ženském světě tak jsou obrovský rozdíly. Zatímco v Iránu, když potkáte Iránky, tak a teďka holky, co tady sedíme, nechci se žádné z vás z nás dotknout. A tak, jak tu jsme, tak by žádná z nás v Iránu nezazářila. Iránky jsou namalovaný, plastický operace obličeje, velmi výrazný make-up, perfektní oblečení, tak je to jako společenský šik. Oni to opravdu jako umí s tou elegancí. Takže tamto focení je prostě ráj. Tam vydáte foťák a máte prostě tam Iránky, co jsou ochotné se fotit. Pak jsou regiony, které jsou pravý opak. Jo, například ve středním Alžírsku v oblasti řeky Mzab, tak jsou vesnice, kde ženy jsou zahalené tak, že jim takhle kouká jenom jedno oko z takového bílého prostěradla.
0: Jenom jedno?
1: Jenom jedno. To je ibádia, to je takový vlastně velmi konzervativní směr islámu, který už jako není moc rozšířený. A právě tam tak je absolutní zákaz na ženu jenom namířit foťákem. Takže ani tohle tvrzení vlastně není stoprocentní, protože ten svět islámský, blízkovýchodní, tak je strašlivě rozmanitý a rozdíly tam jsou hrozně veliké.
0: A teď mi povězte, jak vypadají ti lidé, kteří si o sobě myslí, že jsou nejkrásnější na světě.
1: Nejkrásnější lidi, aspoň teda podle svého vlastního tvrzení, tak žijí v Čadu. A to jsou fulbové. Čad je země, která leží na pomezí mezi takovou tu zelenou šťavnatou Afrikou a suchou hnědou Saharou. A fulbové žijí přesně mezi tím, to jsou kočovníci, pastevci, nejpočetnější kočovné etnikum světa. A fulbové věří, že jsou nejkrásnějšími lidmi planety. Oni opravdu jako v kontextu toho Čadu, tak mají velmi specifické tváře, mají, teďka nechci zabíhat do nějaké jako barevné rasové terminologie, ale jsou takové jako krásně jako tmavě hnědí, přesně jako na pomezí té černé a té severní Afriky. A mají vysoké, vyčesané účesy, různě vyholené tvary do hlavy a velmi rádi se do obličeje řežou. Tomu se říká skarifikace, ozdobné jizvení, takže nejlepší dárek pro fulbu, jaký můžete přinést, tak je čistá žiletka, protože samozřejmě tam ty způsoby toho řezení nejsou úplně sterilní velmi často, takže oni se jakoby řežou, nebo ještě občas jakoby tu kůži háčkama vypichují, aby se pod to kůži a tkán dostal vzduch, ano to zduřelo, záleží jakoby, jaký má vaše vesnice, váš kmen vkus v tom jizvení a pak se to ještě vsypává popel, nebo se tam trny vpichuje nějaký inkoust, co tam prostě mají z nějaké zase jiné rostliny. Takže mají potom jako velmi silně zdobené obličeje a jakoby to největší jízvení, tak má takzvaná jakoby pomyslná fulbská šlechta. Když koukáte na ty holky, tak právě ty, co jsou nejvíce zjízvené, nejhustěji a mají zářivě černé rty, tak to jsou ty elity z těch kmenů.
0: No, my na vás teď, včetně mě, koukáme tak trošku s otevřenou pusou a vy u přijímačů, pokud jste si pustili fantazii na špacír, tak si trošku dejte na uzdu, když si najdete webové stránky Českého rozhlasu Hradec Králové a my vám tam připravíme k textu, k tomuto pořadu i doprovodnou fotografii, protože to je opravdu úžasná věc. Tak se podívejte, jak vypadají ti, kteří o sobě myslí, že jsou nejkrásnější na světě. Mapovala to Lenka Hrabalová, dnešní host pořadu Na cestách, tak zůstaňte s námi, cestujeme zajímavě, exoticky na vlnách Českého rozhlasu, budeme po písničce zase pokračovat.

0: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Lenkou Hrabalovou. Cestujeme především a primárně po arabském světě. Vy jste i průvodkyně. Hodně lidí chce poznávat doopravdy, jak vypadá arabský svět, aby nebyli v té ulitě předsudků a toho, že my přece víme, jak ten islám vypadá a o co mu jde.
1: Já jsem stále překvapená, jak moc lidí tam chce cestovat. Já dělám takový hodně specifický destinace, teďka například plánuju cestu do Libie a je o to prostě opravdu jako velký zájem. Já zdaleka nejsem naštěstí v Česku jediná, koho ten region zajímá, nejsem jediná, kdo má fascinaci Saharou, koho fascinuje hedvábná stezka, kdo miluje dějiny tady tohohle regionu. A těch lidí, už mám kolem sebe takový poměrně široký okruh lidí, kteří prostě to chtějí poznat, chtějí to vidět na vlastní oči. A jsem hrozně ráda, že ten okruh se nezmenšuje, ale stále rozšiřuje.
0: Bývají ti lidé překvapeni, jak jste byla překvapena vy, když jste se poprvé objevila v takovém regionu? Nebo jste byla už připravena předem?
1: Já jsem připravená rozhodně nebyla na pohostinnost a to je asi věc, která šokuje nejvíc. Vy jako cestovatel, když někam míříte plácu, když půjdete do Jemenu, tak půjdete na internet a vygooglíte si, jak tam ty staré stavby vypadají, víte, co to je Šibám, Manhattan pouště, nádherný vysoký stavby, těšíte se na to jak malej, ale co už jako nečekáte je, jak tam ty lidi se na vás budou usmívat, jak budou mávat, jak budou reagovat, jak budou nabízet kávu, jak budou nabízet čaj. A to je to, co si cestovatelé z těch mých cest odnáší asi nejčastěji. Většina těch lidí už jako samozřejmě nejede jako na poprvé do takové destinace, takže mají nějaké zkušenosti, ale stále já se snažím o to mít nějaký kontakt s místními, aby to nebylo jenom právě o těch mrtvých památkách, ale i o té živé kultuře, která je pro mě při tom cestování asi to nejdůležitější. Ale ještě takovou vtipnou historku přidám. Před asi už 6-7 lety se ke mně na jednu cestu do Iránu přidal mladý kluk, který byl podporovatel jedné nejmenované konzervativní protiimigrační české strany a opravdu jako byl velmi zaujatý proti islámu, ale řekl si, že to chce na první dobrou sám zažít, sám vidět a potom, co se vrátil do Česka, tak jako nemůžu říct, že by se z něho stal takový ten jako pražský liberál, to určitě ne, ale ty jeho názory se hodně změnily. Takže opravdu si myslím, že to cestování dokáže spoustě lidem otevřít oči i o smýšlení o světě a o nějakých předsudcích.
0: No já myslím, že to je přesně to, proč cestujeme, abychom dokázali si udělat obrázek o tom světě, ten svůj. Takže to je jedna z velikých předností a jsem rád, že Lenka Hrabalová dnešního spořadu na cestách právě tohle to zmínila. Vy jste už mluvila o tom, že se lidé v těchto těch regionech hodně usmívají. Mně se líbilo to, a teď se dostávám k tomu severnímu Pakistanu, že tam lidé v pohostinnosti, laskavosti, otevřenosti a také v bezpečnosti pro vás jako pro ženu předčili i Irán, který pro vás v té době byl jedničkou.
1: Irán je taková jako moje celoživotní jednička v mnoha ohledech, ale ten severní Pákistán mě strašně šokoval. Já jsem poprvé přijela loni v létě a já jsem předtím už měla navštívený jižní Pákistán, který je strašně barvitý, strašně zajímavý, ale chtěla jsem strávit léto v horách. Na severu se setkává Pamír, Hindukuš, Himalaje, Karakoram, čo je nejvyšší hory světa. A já jsem čekala od té cesty spoustu a nečekala jsem to, že najdu poprvé v životě jako v Ázii místo, kde jsem si řekla, hele, tady bych se já mohla vdát. To je prostě absolutní bizár. Já jsem Čech, já prostě chci žít v Česku. Nikdy jsem měla nějaký tendence tady takhle jasně destěhovat, ale tady ta mentalita lidí, kteří žijí na pomezí Indie, Afghánistánu, Číny, tak je tak strašně blízká, tak strašně podobná té mojí, že jsem se cítila

0: prostě úplně doma. Já jsem tam jezdila stopem, několik týdnů jsem tam strávila stopem. Nezažila jsem jediný problém, ale zažila jsem spoustu úžasných rozhovorů. Já jsem tam dojela stopem do údolí jménem Šimša, tam jsem teďka byla už podruhé. To je strašně krásné místo. A Šimšálci, oni patří k náboženské skupině Ismailitu, která je taková hodně specifická, a ten jejich nejvyšší duchovní tak vydává fermány, náboženské rozkazy. A jeden z těch hlavních fermánů je: investujte do vzdělání svých dětí a držte si svoji kulturu. Takže oni sice postaví nový, krásný, moderní barák, ale stále ho postaví podle tradičních prvků té svojí kultury. Takže jdete do hradu, co je starý 1000 let, a pak navštívíte barák, co postavil váš kámoš loni, a stále to má stejné ty struktury, stejné ty sloupy, stejné stropy. To mě strašně fascinuje. A potom v tom údolí samotném, tak Šimšálci poprosili před 20 lety vládu, ať jim postaví cestu. Před do Šimšálu se chodilo 3 dny pěšky, 60krát se překračovala divá horská řeka, takže žádná sláva, žádný propojení se světem. A vláda jim řekla, že ne, tak teda dostali podporu toho svého duchovního vůdce a tu cestu si vykutali sami. Takže tak tam ta cesta trvá 3 hodiny. A za těch 20 let tu cestu mají. Tak
1: ty to je skoro jako my máme některé kusy dálnice, to je ještě delší doba.
0: Ale my jako stavíme prostě na rovinkách, ale oni tam staví v těch příšerných podmínkách těch hor.
1: Ale já bych nechtěla, aby jsme si ty dálnice jako Šimšálci stavěli sami.
0: Taky bych nerada. Každopádně jsem chtěla říct, že vlastně po těch 20 letech, co mají cestu, tak celé to údolí teďka jsou podnikatelé, všichni studují na vysokých školách. A když tam jste v létě, tak mladí lidi, co studují normálně v Moskvě, ve Španělsku, v Německu, tak se vrací zpátky, aby rodičům pomohli se žněma. Což je úplně úžasný, protože celá ta odloučená vesnice v tom hlubokém údolí umí anglicky. Všichni se na vás kouzelně usmívají, furt vás někdo zve domů a vypráví vám, jak tady vlastně žijí v těch horách, jak v létě pracují jako šerpové a v zimě studují v Německu. Mě to jako fascinuje, ten region.
1: Vy jste tam ale nezažívala osobně úplně nejlepší cestování. Měla jste tam nějaké zdravotní trable?
0: Zdravotní trable mám pořád teda. Já jsem si loni z Pákistánu odvezla parádního parazita. Moje zdravotní trable začaly loni v létě a od toho trvají rok. Loni jsem loni v létě dokonce išla k doktorovi, což je v mém případě jako velká vzácnost. A doktorka mi řekla, že jsem zdravá. A já jsem prostě celý rok až do letoška jsem viděla, že zdravá nejsem, ale to už tam přidali další vyšetření a odhalilo se, že mám nějakého parádního parazitka. Takže zaklepu na dřevo, ještě 7 dní braní prášků a snad už budu zdravá a vyléčená.
1: A jak se chráníte před tím nebezpečím různých zdravotních trablí? Já vím, že občas dolehnou trable, při kterých je potřeba podobné nějaké prostředky proti bodavému hmyzu, ale jinak, co radíte? Já třeba jsem skeptický a trošku konzervativní a neskouším úplně všude všechno ochutnat, co mi nabídnou.
0: Já sežeru úplně všechno, co mi nabídnou. Já taky, no. A zaklepu zase na dřevo, tady to není dřevo, to je nějaký plast tady, až na toho parazita, který teda byl z nějaké špatné vody patrně, tak jsem dlouhodobě zdravá. Teďka jste mi podal spray proti moskytům, proti komárům, tak ani to, jako mě ty zvířátka moc nežerou nebo kusujou, já jsem prostě dlouhodobě zdravá jako řípa a plánuju takhle ještě zůstat.
1: To vám závidím. Zavidím Lence Hrabalové dnešnímu hostu pořadu Na cestách a my budeme cestovat i po další písničce a já se chci zeptat na jednu věc. Když i před vámi u přijímačů vyslovím poušť, tak si představíte písek, písek, písek a zhola nic. Tak uslyšíme po písničce, jestli to tak je doopravdy.

0: Jsme na cestách, cestujeme dnes na vlnách Českého rozhlasu s Lenkou Hrabalovou. Cestujeme především po zemích orientálních i po Orientu. Taková přesmyčka k tomu, kde se asi tak pohybujeme, a já jsem se dostal na poušť. Já zase otevřu kufřík. Nevindám tedy pytlík písku, to jsem se nechtěl sebou brát, ale i na takových místech pro mě čas běží hodně pomalu a tady se přesýpá písek v přesýpacích hodinách. Je opravdu poušť jenom ten písek?
1: No, určitě není třeba Sahara, tak my si představíme právě duny, písek, 2-3 palmy, ale na Sahaře jsou krásné vysoké hory, bizarní skalní útvary, na Sahaře jsou hluboké oázy, studená voda, je tam spousta života. Takže poušť je rozhodně jako rozmanitý barevný ekosystém, který je hrozně zajímavý.
0: A jak je to s tím, že na poušti je i třeba knihovna?
1: Na poušti je spousta knihoven. Ona ta poušť nebyla vždycky tak pouštní, jako je teďka. Sahara, jako každá správná žena, má svoje cykly. Ten saharský cyklus má 42 tisíc let, kdy se teda jsou výkyvy, kde Sahara víc dozelená, víc dohnědá. Teďka teda jsme v té hnědé suché fázi. Ale Sahara je prostředí, přes které vždycky vedly cesty, a když například bylo trošičku chladněji, tak těch cest mohlo být víc. Takže i teďka, když se třeba dostaneme do nějakého prostředí, do nějaké vesnice v Maroku, v Mali, v Mauritánii, tak se nám může zdát, že ta vesnice, to městečko, je úplně mrtvá krajina. Například Chingeti v Mauritánii, to je jedna z takových mých oblíbených destinací. Ta Chingeti v Mauritánii je hodnocena jako jedno z nejhorších míst k životu, což jako souhlasím, to je jako tam opravdu jako nechcete být. To je rozpálený, horký, a ty pouštní duny se strašně rychle pohybují, takže pohlcují ty domečky toho města. Ale Chingeti ve středověku, tak bylo město, kde bylo 16 obrovských knihoven, které měly tisíce svazků knih. Samozřejmě je to islámský svět, takže primárně tam byly jako Korány, nějaké náboženské texty, náboženské i nenáboženské právo, vedle toho dějiny, slovníky, astronomie, astrologie, cestopisy, cokoliv si představíte. Arabský svět byl prostě svět grafomanů, grafomany, jak oni milovali popisovat všecko, co viděli. Takže ty arabské knihovny na Sahaře, ta nejznámější byla v Timbuktu v Mali, bohužel po zásahu Al-Kaidy, tak hodně knih bylo spáleno, naštěstí mnohem věcí bylo odneseno do Bamaka, do hlavního města. Každopádně těch knih jsou obrovské stohy a je to obrovská databáze poznání pro současné badatele, protože Arabové popsali i svět, který vlastně nepsal. Jo, že to, co oni po sobě zanechali v rámci cestopisů, tak my bychom nikdy nevěděli, co v té době bylo. Mimochodem třeba i první historická zmínka o Praze, tak pochází z pera cestovatele jménem Ibn Jákub, což byl patrně židovský obchodník, se říká, který pracoval ve službách kordobského chalífy, čili přišel ze Španělska na jako poselství nějaká muslimská delegace. Čili to jsou úžasné věci, co tam zachovali, ale právě ty města dokázaly, že tam i bylo trošku lepší podmínky pro život, že například byl nějaký prostě výkyv, který byl více vlhký, přinášel více vody, a teďka už mnoho regionů prostě vymírá.
0: Vy jste také zmínila Mauritánii. To je pro mě země, kterou já jsem si kdysi představoval, kde asi tak může být, jako kluk, když jsem sbíral známky, protože Mauritánie to byla docela zajímavá známka ve sbírce. Co bych tam našel, kdybych tam chtěl jet? Proč bych tam měl jet zrovna třeba do té Mauritánie?
1: Já tam jezdím právě kvůli těm starým knihám. Jo, v těch knihovnách vám dají, nebo v minulosti dávali do ruky knihy starý tisíc let, psaný na gazelí kůži, a pro mě to je jako obrovský zážitek ty knihy vidět. Jo, já jsem úplně blbá na matematiku, ale já poznám, jak tam je ten arabský text, a v tom je načmárná ta Pythagorova věta, ty trojúhelníky, tak to tam prostě všechno takhle jako člověk nádherně vidí. Ale chápu, že já jsem takový jako specifický typ cestovatele, cestovatele šprta bych řekla. Takže spíš jako Mauritánie aktuálně láká dobrodruhy. Mauritánie jezdí do nedávna nejdelší vlak světa, už ho nějaký vláčky překonali, tak tam se jezdívá na jeho korbě. Jede se 14 hodin v příšerným fujavici, v prachu, v písku přes poušť, čurá se do pedlahví, tak to láká spoustu lidí. A potom samozřejmě Mauritánie je pouštní země, takže nabízí nádherný treky právě po poušti, po Sahaře. Ty treky jsou hrozně zajímavé, protože nejdete pouze po dunách, ale když klesnete do těch údolí mezi dunama, tak tam jsou, ty údolí jsou celé pokryté mušličkama, že vidíte, že tam kdysi dávno byly, před 10 000 lety byly jezera. A podél těch jezer tak byly lidský osady, protože kromě mušliček tam máte i pazourkový nástroje. Tam prostě v poušti sbíráte malinký šipky do šípů, malinký nožičky a kamarádi to jednou nechali datovat a právě to vyšlo na ten raný neolit, čili nějaké to 8 000 před Kristem.
0: Už jste tu mluvila o cestovatelích z toho světa arabského a já teď vyndám jednu pomůcku. Viděl jsem ve vaší knize fotografii, že oni jsou vlastně podepsáni i pod prvními mapami.
1: Arabové tak opravdu jako klasifikovali svět tak moc, jak mohli. Takže i máme velmi staré mapy, které samozřejmě zobrazují ten svět trošičku jinak, než my jsme teďka zvyklí. A středem světa, tak Jeruzalém, Mekka, Řím, podle toho, kdo kdy to maloval, v jakém období. A taky samozřejmě to nemusí třeba mít severojižní orientaci, ale je to orientované taky podle toho, v jaké době se to kreslilo nebo malovalo. A tady tahle mapa tak je právě z 12. století a zobrazuje to, jak si lidé tehdy představovali svět, samozřejmě tehdy ještě bez Ameriky, jenom Asie, Afrika a Evropa. Ale já mám ty staré mapy hrozně ráda a je hrozně hezký, když přijdete do nějaké prostě opuštěné vesničky a ti vesničani vám poví, hele, pojď se podívat, my jsme si založili knihovnu. Tak vlastně do knihovny a ta knihovna vznikla tak, že si prostě vesničani řekli, natáháme tam, co máme, něco tam třeba bude zajímavého. A nejenom zjistíte, že v té knihovně mají třeba mapy z 16. století ručně malovaný. Jo, prostě věci, z jaký bychom si tady v Evropě seli na zadek a oni to mají jako nějací prostě kluci.
0: Zaplať pánbu, že to někteří Evropané neviděli, protože by to určitě odvezli. V té knižce, o které jsme už mluvili, Hrdinové Orientu, původně určené pro dětské čtenáře, aby od začátku začali překonávat mýty a různé pošetilosti představ o světě, tak se dovíte spoustu zajímavých věcí. Já jsem třeba docela vykuleně koukal na informaci, že druhé největší náměstí světa je v Isfahánu.
1: Ano, druhé největší náměstí světa je v Isfahánu, má skoro 0,5 km na 200 metrů. Obrovská, nádherná, velkolepá záležitost 16. století. Ta mapka teďka, co máte před sebou, tak myslím si, že tak takřka zničila moje přátelství s Lenkou, protože se mi to donutila nakreslit. A jako jakmile se potom na tu mapu podíváte, tak víte, že to je prostě titěrná, příšerná práce. A jako Len si veškerý obdiv na to, jak se s tím kvůli mě musela trápit. Ale opravdu jako ten Blízký východ, tak co do kultury, co do stavitelského umění, tak je, jak je neskutečný. Samozřejmě dlouhý staletí válek, teďka 21. století tomu dodalo takový jako hřebíček, tak hodně toho ovlivnil, hodně toho vedlo, prostě zase se rozpadlo, zničilo, ale stále je tam toho strašlivě moc a já tam jako jezdím teďka 15 let a ještě pořád jsem neviděla všechno, co potřebuju v životě vidět, takže je to jako nekonečná možnost co objevovat.
0: Já myslím, že na tisícileté historie nejde vidět úplně všechno. Mě v té knižce dál zaujala jedna věc a to je pouštní architektura. Část těch věcí se týká samozřejmě i vody a studní. Vy máte jednu neuvěřitelnou historku, lépe řečeno zážitek, který se vám nepodařil uskutečnit a je spojený s nemožností se osprchovat.
1: Jo, já jsem teďka byla chviličku zmatená, protože najednou jsme skočili z Íránu do Jižního Súdánu.
0: No tak... s vámi člověk poskáče celý
1: jo,
0: arabský
1: to,
0: svět.
1: To je pravda. A Jižní Súdán je takový hodně specifikum, to je nejmladší země světa a je to země, ve které žije 64 jako těch hlavních etnických skupin. A je to země, která je teda v Sahelu, čili je tam hodně prostě buše, nízkého křoví a velmi málo vody v některých oblastech. Takže my jsme tam strávili nějakou dobu mezi etnikem Mundary, etnikum, které se jmenuje pastovec. Oni pasou krávy Watusi, což jsou, já jsem kvůli těm krávám do Jižního Súdánu letěla, to jsou, běžte potom všichni na Google, zkuste se napsat Watusi s dvojitým V, mají obrovský rohy, to jsou neskutečný nádherný zvířata. A taky dobře chutné mimochodem. No a oni právě ti Mundary, tak oni žijí v oblasti, kde není vůbec žádná voda, takže se sprchují právě v kraví moči. Čili když jenom vidí, že prostě kravička bude čůra, tak tam naběhnou, strčí pod ní hlavu a hezky si prostě vyškrábou vlásky. Od prachu, od písku, všeho, co potřebují. A je to hrozně zajímavý, protože oni potom, jak mají tmavou pleť, tmavý vlasy, tak jsou potom často zrzaví. Takže ty Mundary takhle jako ve společnosti velmi snadno poznáte. A já jsem právě to chtěla takhle zkusit, ale nepovedlo se mi to nakonec, protože se ukázalo, že ty oblasti není žádná voda. Opravdu jako žádná. A já jsem si říkala, hele, co moje rozmozlená středoevropská kůže a dlouhý vlasy udělají, když budou dva dny nasáklé kravskou močí, tak jako za tu vyrážku mi to asi potom úplně nestálo, takže vyhrála racionalita. Každopádně potom se v té oblasti nakonec jednu studnu objevila, takže vím, že až tam půjdu po druhé, tak už jako, už můžu.
0: Já jsem přesvědčen, že Lenka Hrabalová tam pojede po druhé. Sliboval jsem vám exotické až zvláštní cestování. Myslím, že už jsme ho vrchovatě naplnili. A tak je mi skoro líto, že po písničce už půjdeme do finále v posledním vstupu při nahrávce v kavárně Muzea východních Čech i u vás u přijímačů.
2: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spíti dalmatin.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybým břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

0: Máte naladěný Český rozhlas, pořad Na cestách. My jsme, zatímco jste poslouchali písničku a možná si udělali kávu, vyměnili baterie v mikrofonu. Baterie, to v některých oblastech, kam jezdíte, je asi naprosto neznámý pojem.
1: V oblastech, kam jezdím, ta teďka strašně frčí solární panely. Takže z baterky pomalu mizí a solární panely se objevují úplně všude. Máte kočovnický stany a na nich solární panel.
0: Pojďme ještě se podívat na to, asi je to úplně jednoduché, když jedete do arabského světa, co si vzít sebou za oblečení. Jsme na cestách. Někdo se možná chystá na takovou cestu. Co by měl mít sebou, pokud je žena a muž?
1: Tak tam jsou taky obrovský rozdíly, kam jedete. Já bych třeba v arabské zemi v životě nevylezla mimo rezort v Kraťasech. Já vím, že spousta cizinek v Marrakeši, třeba v Maroku, v Kraťasech chodí. Já bych se absolutně mimo moji komfortní zónu. Ty společnosti jsou stále konzervativní, my tam jsme hosté, takže podle toho. Já mám vždycky dlouhý kalhoty, žádný legíny, protože tady v té části světa existuje lidová pověra o tom, že ženy, které nosí legíny, tak jsou nadržené. A tak se holky asi úplně prezentovat nechceme, takže legíny nechá doma. Nějaké volnější, širší kalhoty jsou ideální a potom v mnoha zemích prostě krátký rukav. Tak jak jsem oblečená teďka, tak jsem chodívala v Maroku. Tak jsem chodívala i v Iráku. A když potom cestujete například do Iránu, který už má přísnější pravidla, která zahrnují i právě ženské odívání, tak je to šátek přes hlavu, delší rukáv a nějaký delší kabátek, aspoň do půlky, nebo delší tričko do půlky stehen. A opravdu ty rozdíly jsou obrovské, každopádně 90% Blízkého východu, dlouhý kalhoty, krátký rukáv a jste v pohodě.
0: Kde jste v arabském světě ještě nebyla? A kam se toužíte dostat? A nebo už máte odškrtáno?
1: Mně z toho arabského světa chybí ještě projet Saudská Arábie a chybí mi projet Eritrea, pokud teda budeme počítat mezi arabské státy. A jinak mám splněno. A co ještě potřebuju projet, protože jsem obrovská faninka sahelské, saharské architektury, tak to je Mali, Niger a Burkina Faso. Právě kvůli tomu, jakým způsobem oni staví mešity z hlíny. Podle mýho vkusu je jeden z nejkrásnějších staveb, jaký znám na světě.
0: Říká žena, která podniká, jak jsem někde přečetl, 16 až 20 expedic ročně. Jak to stíháte?
1: Blbě. Jako fakt blbě teďka. Už jsem to trošku přepískla s plánováním. Každopádně já budu cestování omezovat. Doufám, že teďka nastoupím příští rok do nějakého, ne úplně zaměstnání, to je moc silný kafe, ale do trošku stabilnějšího, usedlejšího životního stylu.
0: Tak to by mi bylo líto, kdybyste úplně omezila cestování, protože bychom přišli o ty zajímavé a nevšední zážitky, které jsou popsané i v knihách. Ta poslední, ta se mi velice líbí. To je knížka určená sice původně jakoby pro děti, ale já už jsem si vyzkoušel i na jiných podobných publikacích, že dospělí v ní možná najdeme spoustu věcí, které bychom asi možná měli i vědět, ale nevíme.
1: Já vás ještě trošku opravím, ona to je předposlední knížka. Mně před měsícem vyšla další. Tak já mám letos už dvě knížky, takže tu druhou ještě musíte přečíst.
0: Mě tahle knížka opravdu zaujala. Možná i proto, že ji ilustrovala moje kamarádka Lenka Linhartová, která to nesmírně umí. Jak vás vůbec napadlo přibližovat arabský svět už malým dětem?
1: Ono to není úplně pro malé děti, to je jako kolem těch 10 let. A já...
0: No, to jsou pořád ještě ve srovnání s některými dospělými na takové téma malé děti.
1: Tak je to, já často přednáším na školách, mě to strašně baví. Většinou to je teda druhý stupeň nebo střední školy. A hrozně se mi líbí, jakým způsobem ty děti přemýšlejí. A přijde mi, že příběhy z tohohle prostředí nebo informace z tohohle prostředí jsou pro ně velmi často špatně dostupné. Takže ta knížka je koncipovaná tak, že tam jsem vybrala 18 příběhů historických osobností a vždycky jako po stranách toho příběhu, který je jako jakž takž epický, tak jsou právě infoboxy o tom světě, o té kultuře, o tom prostředí, v jakém ty osobnosti žily. My jsme se právě s Lenkou snažili skloubit jakoby zábavu a vzdělávání tak, aby to prostě mělo nějaký reálný přínos. Já jako nechci tady někde prostě nikomu kázat o tom, islám je super, islám je skvělej, o tom se vůbec jako nebavme, ale jako ať už chceme nebo nechceme, tak ten islám je náš soused. A ono je dobrý o tom sousedovi něco vědět.
0: Zaručeně. A vy tam dokážete objevit tak jako při svém cestování spoustu hodně překvapivých informací. Mě třeba zaujal příběh, který je tam popsán v téhleté knížce, člověka z arabského světa, který bojoval proti Francouzům, byl ve francouzském vězení a skončilo to tak, že dostal nejvyšší francouzské vyznamenání.
1: Jo, to je Abdelkader, je to národní hrdina v Alžírsku. Všechny náměstí, všechny ulice, všude jsou jeho portréty. A on pro tom, co prohrál, on vlastně hájil Alžírsko proti Francouzům jako největší vůdce odboje. Francouzi se ho báli popravit, tak ho potom vyliferovali nakonec do Sýrie. A on žil v Sýrii v domácím vězení a varoval Francouze, hele, tady se blíží masakry křesťanů, tady to začíná smrdět. Říkal jim to, to bylo kolem roku 1860, a Francouzi ho ignorovali, ti diplomati. Přišly masakry křesťanů, byly konflikty mezi drůzy a křesťany. A Abdelkader, taková legendární postava, strašně vysoký, krásný, silný chlap, zahalený v bílém hávu, jak nosívají pravnatý sahaře, tak vyjel do ulic Damašku, měl s sebou 40 bojovníků a ty křesťany chránil a odvedl do svého domu. Takže proto jako křesťané o něm vyprávěli úplně jako takřka legendární příběhy, jako o té postavě na koni, co se zjevila a zachraňovala je. A za to právě dostala to nejvyšší francouzské vyznamenání, je po něm dokonce pojmenované americké město. Jo, že opravdu jako v Evropě na to, že Evropany jednu chvíli jako pořádně mydlil, tak si ho Evropané strašně oblíbili a spousta z nich jako do toho Damašku za ním cestovala, aby si s ním mohli promluvit a psali, mluvili o něm v absolutních superlativech.
0: To jsou paradoxy. Takhle se střetává moderní a tradiční svět, jak jsme se vám to pokusili přiblížit s Lenkou Hrabalovou. Poslední otázka, byla jste někdy mimo republiku v nějaké exotice na Vánoce?
1: Byla. V Maroku, v Etiopii a ještě určitě někde.
0: Tak pokud se vám to nepodaří letos, tak si povězte na vánoční stromeček radio.
1: Je, děkuju.
0: A já vám moc krát děkuju za nádherné vyprávění.
1: Děkuju moc krát.
0: Sami slyšíte, zaujalo to i účastníky veřejné nahrávky v kavárně Muzea východních Čech. Já doufám, že jsme zaujali i vás u přijímačů s Lenkou Hrabalovou. No a příští týden v pondělí opět mezi 18. a 19. na vlnách Českého rozhlasu se s vámi těší na cestách Petr Voldán.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pochoutkový rok.
3: Moc děkujeme za vaši přízeň a za to, že jste s námi tento víkend oslavili 10. narozeniny pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí. Užili jsme si zámeckou atmosféru, vtipné hosty a spoustu dobrého jídla a pití, včetně naší kávy a zmrzliny. Zatím, jak to na oslavách vypadalo, se ohlédneme i v dalších dílech našeho pořadu, protože tam toho bylo opravdu dost. Ale pozor, my slavíme dál, celý tento rok. A k dnešku povíme si o taveném síru, o zásadách, jak sedět u stolu, připomeneme si další ze soutěžních receptů roku 2024, po svém ho udělá milovník zvěřiny a šéfkuchař Jaroslav Sapík. Nechte se překvapit, víc se dozvíte už za chvíli. Tak hezký poslech přeje a všem děkuje Patrik Rozehnal.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Naše kroky zamířily opět do Klokočné. Jsme tu už letos po několikáté, protože si letos v narozeninovém pochoutkovém roce, v tom 10. jubilejním, připomínáme postupně 630 vítězných receptů, tak jak o nich rozhodovala porota, ve které už od začátku byl a stále je Jaroslav Sapík. A teď jsme u něj doma v takové školičce, kde se zašije, když si chce udělat něco podle svého, nevaří pro hosty, ale třeba i pro nejbližší rodinu, nebo pro vás, posluchače. Jardo, jsem rád, že tu můžeme být zase.
1: A to je takový moje útočiště, že utíkám do budoucna, až budu jo hodně slabý, tak si tady budu hrát a pro přátelé tady budeme vařit a sedneme na zahradě. Takže vidíš, že je to takový k tomu a jsem trošku monarchista, tady je to do té staré doby a mě to dělá dobře se mít. No.
0: Nasazovali ti někdy korunu ne, jako kuchaři, jako člověku, který vyhrál nějakou soutěž?
1: No, já bych myslel, že bych ti možná mohl i ukázat. Ale byl jsem první jako člověk, který byl uvedený do Síně slávy. Kuchařů. Ale jinak, já znám tolik kuchařů, kteří nemají žádný medaile, nikdo o nich neví a jsou velmi dobří kuchaři. A jestli někdo dá otázku, no, Jaroušku, prosím tě, kde na světě jsou nejlepší kuchaři? Kde se jim vaří? A já na to mám jednoduchou odpověď. Vždycky říkám, jsou pouze dobří a blbí. A to platí pro celý svět.
0: Ti dobří se nachází i v řadách těch obyčejných lidí. Důkazem jsou naši posluchači, kteří už léta plní schránku naší soutěže a posílají nejrůznější recepty. Někteří z nich pak mají to štěstí, že když se za nimi vypravíme, i vyhrají. Vy je oceníte nějakou cenou. Tyhle posluchače a jejich recepty si letos připomínáme. Ten dnešní recept, který budeme opakovat a dělat podle tvého, je zvěřinový. Jsou to takové závitky. Ty jsi milovníkem zvěřiny. Kdo tě k tomu přivedl?
1: Tak jsme to měli v rodině, jo. Jako když jsme byli na Moravě, tak děda byl, strejda byl, můj táta byl, takže to bylo doma a zvěřina se vždycky jedla a my jsme ji vždycky milovali. Protože já tvrdím, že zvěřina je i v dnešní době pořád, je, bych řekl, proti jatečnímu masu je daleko kvalitnější. Myslím, že to je fakt kvalitní surovina.
0: Budeme dělat daňší. Kdy jsi naposled viděl živého daňka?
1: No, moc krát. Já jsem taky jezdil pracovat do obory, do Lán, víš, tak tam byli všude. Ale jako já nejsem vážně vejstřel, já tomu zvědí. Mě myslíci neměli moc rádi, protože já jsem měl jednu takovou špatnou vlastnost, že já nemusím střílet, já z toho rád vařím. A když mě někdo pozve, tak se ve mně zbudí kuchařský řemeslo. A já se snažím střílet na hlavu, co se jedná o trofej. A protože vidím, když někdy přijde to plesko, tak jedno je rozbitý na Mareky krev. A říkám, já to chci být čistý, to maso. Takže oni mě párkrát už vynadali, říkám, já už nemusím chlapit nikde chodit. Já to musím přiznat, tak to je, no.
0: My budeme mít dnes z doveženého masa, tedy daňší kýtu a budeme ji upravovat už velmi brzy s Jaroslavem Sapíkem. Tak se připravte, udějte si chvíli pauzu jako my a za malou chvíli začínáme.
1: A hlavně vařte a tu zvěřinu se nebojte, je úžasná.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: Tak se věnujme teď už naplno v našem narozeninovém pochoutkovém roce tomu druhému místu z roku 2024, kde se tehdy takto ocitl na pozici vítězů Václav Segl z Praskoles se svými dančími závitky, takový řekněme něco jako jednodušší zvěřinový španělský ptáček, ale dnes ho podle svého určitě v bohatší verzi bude dělat, předělávat a upozorňovat na něj jako na kandidáta na možného vítěze desetiletí Jaroslav Sapík. Jsme v Klokočné. Jardo, já se tedy ptám, co si máme připravit za suroviny?
1: Tak potřebujeme 800 gramů kejty, dančí, 4 pěkné plátky šunky, 4 plátky anglické slaniny, česnek a cibule, ty jsem říkal, na každou porci vlastně jednu dávám, jo? A hořčici musíme mít a zvěřinový vývar na zalití, jo? A já tak toho vývaru vždycky potřebuji, aby aspoň litr byl, jo? Ale to je takhle jako na přírodnostním stylem udělaný, ale já to použiju jako s vinou omáčkou a k tomu ještě potřebujeme zase 20 deka kvalitní špovidel, 10 deka radši dobrýho protlaku přírodního, zeleninový základ znamená mrkev, petržel, cerel, jako když na svíčku uděláme, a cibuli.
0: Kolik dohromady tak váhově?
1: Tak musí být aspoň přes půl kila, ta zelenina, jo? Buď na sádlo nebo na olej, já rád používám sádlo, trošku pomerančový kůry, malinko citronu a pak samozřejmě je to na víně, no, tak tam musí přijít aspoň 2 deci vína. Ale každý upozorňuji, ne nějaký krabice.
0: Bude to víno červené?
1: No musí být červený.
0: Jaké bys doporučil?
1: Já mám nejradši Portugal.
0: Tvoje změna, když to shrnu, tedy oproti panu Seglovi je, že děláme vinou omáčku.
1: Originál recept je vlastně přírodně udělaný, jako jo.
0: Tak se do toho pustíme?
1: Jdeme na to. Pochoutkový
0: rok. Začínáme pracovat. Máme hrnec na plotně.
1: Ano, teď si dáme pod základ sádlo a dáme mrkev, hezky nakrájenou, cerel, petržel a teď ještě si tam dám citronovou kůru a pomerančovou, bez toho bílého, aby to zkrátka...
0: Už teď do toho základu?
1: Ano, hned, to musím uvolnit, jo. Ta mrkvička pouští ten karoten, víš, jak to chytá pěknou barvičku, jo, už. Teď si tam dám cibuli.
0: Do jaké barvy děláme?
1: Tohle je to jako jenom takový jako vyresto, aby to pustil ty chutě, uvolnili se. Pak tam přijde samozřejmě trochu protlaku, tuhle lžici a půl.
0: Vydusíme na tuk, jak se říká.
1: Tak. Pravý švestkový nebo trnkový povidl, jak mají být. Tmavý, pěkně dáme hned do toho základu taky. Mám tady ještě jednu věc. Takový obyčejný perníček, který si nakrájím. A jdeme s tím dovnitř. A teď tady mám zvěřinový vývar.
0: Máme litr celý rovnou, nebo ne?
1: Ne, to budeme dolivat pak, lehce. Tak. A necháme to zavařit. Malinko přisolím jenom. A cukrem opatrně, tam máme, už ty povidla jsou jakoby, jako celkem dost. A necháme vařit.
0: Když se nám provařil základ, přidáme rozmarín.
1: To je tak, ty zvěřině trošku patří, jo, samozřejmě.
0: Kolik kuliček jalovce ještě přidáme?
1: 10 jich tam může být, jo, takhle.
0: My jdeme na maso.
1: A ty jdeme na maso, jo.
0: Máme krásnou dančí kýtu.
1: Je to velmi zdravý maso, se dá říct, jo.
0: Podobně jako Václav Segl pracuješ tím stylem, že nejprve jeden plátek, tenký, řežeš, ale nedořízneš až dolů, aby to tam zůstalo říkala, spojené.
1: Jako motýlek se tomu říká, ale...
0: A pak uřízneš vedle zase stejně silný úzký plátek, který až dolů dořízneš, tím se ti to rozevře jako kniha nebo motýlek, když rozevře křídla a tím získáš dvakrát větší plochu toho plátku.
1: A teď jdeme na tohle.
0: Na paličku. Jdeme naklepávat.
1: Jdeme na to, jo.
0: Tak, jako byste dělali prostě plátky, třeba na ptáčky.
1: Tak, ne to rozvít moc. Tady to malinko jenom nacvaknu, aby se mi to nekroutilo hned všecko. Tak, dobrý. Lehce osolím. A samozřejmě použijeme ještě pepř. No a teď si mu lžičku, vememe hořčici, jako když se dělá podobně španělský ptáček samozřejmě, jo. Hezky to vetřem do toho pěkně. Teďka vememe ještě špek prvně, který si dáme takovýhle plátečky pěkný.
2: Pěkná, hezká, silná.
1: A hezky tu šunku zase si uděláme takový jako silnější špaličky. Aby bylo co balit, se dá říct. Takový jako hranolek dáš, jo? Takhle dovnitř pěkně. Teď samozřejmě vemu ze 100 mrkvičků, jenom mám v tom základu. Mrkvičku na stranu dáme, ne, nakrájeme takový žilinek, jo. Ještě dáme cibuli. Posluchači nevidějí, ale já když na něco zapomenu, tak patří mi tady hned, jak říkáme, český zjebe a musím to předělat někdy. Hrznej pedant.
3: Černý muž s polbičem otrokáře, že jo.
1: Tak, tohle bychom měli takhle našistanit, jo. A půjdeme do toho balení.
0: Když bych to měl popsat, ty přehneš, co jde, to maso, aby si zabalil tu náplň, aby se skryla pod příkrovem toho masa. Pak to ještě vemeš z boku, to jako přindáš k těm stranám, aby to hezky drželo. Pořád to utahuješ v ruce, prsty a dlaní, aby to drželo samo o sobě a pak tam zbyde takový ten kousíček masa, který to jenom přetáhneš a zakulatíš, jako bychom kulatili buchtu v ruce v dlaních.
1: To je ono. A je to prakticky podobně jako španělského ptáče, když doma děláte.
0: Ty teď pracuješ s alobalem a to bude možná pro posluchače překvapivé, protože by čekali, že buď ten závitek zatáhneš někde na tuku, nebo ho vložíš do toho základu. Ty ne. Co děláš?
1: Protože

0: Přilijeme víno a ještě po nějak koňaku.
1: Aby se odvařil, víš? Tak. No.
0: A zahustíme perníkem.
1: Klasický obyčejný perník, s kterým se vaří. A jdeme servis dělat, jo? A jdeme do toho. Ochutnáme? Je to bomba. Vynikající. Co tomu říkáš?
0: To maso je tak měkký. Ta zvěřina je taková jako do paštiky. Já tam cítím pomeranč. Koňak i to víno zároveň.
1: To tam musí být.
0: Všechny ty chutě se jako mísí. A tak jako ta omáčka to úplně pohladí.
1: No.
0: Ona to povýší. Dělat to na přírodno je fajn, ale tohle to je ještě jako bohatší. Je to slavnostnější.
1: Slavnostní. A samozřejmě nemáme tady přílohu, ale můžeme si udělat krokety, třeba mandlový, nebo krupicový nočínek udělat, jo, takový bílý, aby to vystřelilo. Je to jídlo, který má právo kandidovat v naší soutěži.
0: Držíš mu palce?
1: Já držím palce.
0: Vážení, recept najdete tak jako vždy, jako všechny, jak jsme zvyklí, i na našem webu. Pochoutkovirok.cz ukrývá všechny soutěžní recepty, i ty vybrané, na vítězné pozice a my tyhle recepty postupně tento rok předěláváme. Verze Jaroslava Sapíka vedle verze pana Ségla pro srovnání fotky vedle sebe, ať si můžete vybrat ten, který vyzkoušíte a pak nám třeba dáte vědět, jak se vám to povedlo, nebo jak byste to udělali jinak vy. A těšíme se zase příště, že se potkáme u dalšího receptu. Jardo, já moc děkuju za tohle příjemné, vonavé a chutné setkání a ať se ti daří. Příště už bude určitě a zcela jistě jsem přesvědčen poslouchat Jana Jankujová z Olomouce, která tehdy pekla kynutý česnekový koláč, který zaujal natolik, že se ocitl na prvním místě. No a předělávat ho tentokrát bude milovník kynutého, jinak cukrář, Josef Maršálek. Tak mu držíme palce, viď, Jardo?
1: Jo, to ne, to se těším. Já mu fandím.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Jaroslavem Sapíkem.

0: téhle chvíli bych vám chtěl poděkovat, když už slavíme těch 10 let pochoutkového roku, že jste s námi prožili i tu velkou oslavu v Kostelci nad Orlicí. V sobotu 29. srpna jsme si užili na pódiu Českého rozhlasu spoustu hostů, krátkých talk show, soutěží a kromě toho i vás v plénu. Rozeseti jste byli v parku v naší mobilní kavárně pod širým nebem, ochutnávali jste kávu, prémiovou zmrzlinu. Dopřávali si i služeb našeho rychlo karikaturisty. Mnoho z vás si odneslo na památku i svůj obrázek. A taky jste viděli vystoupení bubeníků, kouzelníka, prošli jste si stánky v zámeckém parku a seznámili se i osobně se zámeckým pánem Františkem Kinským. Kdo všechno ještě u nás byl, to jste určitě z vysílání i slyšeli a my si to připomeneme i v dalších dílech našeho pořadu, tak nás nezapomeňte poslouchat. Moc děkuju, že jste nám přišli pogratulovat a já takhle děkuju vám, protože bez vás by náš pořad nikdy nebyl. Díky vám vydržel celých 10 let, kdy jste nás zásobili nejrůznějšími recepty, mezi kterými letos volíme ty nejlepší recepty desetiletí. A věřím, že pochoutkový rok se dočká i dalších významných narozenin. Takže ještě jednou velké díky vám všem, příznivcům dobrého jídla a pití. Žijte, usmívejte se a život si vychutnávejte dál s Českým rozhlasem.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Dnes si budeme v narozeninovém pochoutkovém roce vyprávět i o tolik oblíbeném taveném síru. Je to potravina, bez které si většina Čechů nedokáže představit snídani nebo nějakou svačinu. Na osobu a rok ho u nás spotřebujeme 2 kila. A to konstantně už řadu let. Mimochodem, tavené síry už se vyrábí poměrně dlouho, více než 100 let v našich zemích. Za jeho historií i současností se vydal redaktor Filip Černý.
1: Robotické zvuky strojů doprovázejí současný high-tech výrobní proces tavených sírů, ale ono to tak bylo v podstatě vždycky, když ve 20. letech minulého století odstartovala v jihočeských Vodňanech jejich první výroba u nás, tak šlo také o ultramoderní provoz. Přišla s ním firma Eduard Bloch. Její historii přibližuje Jitka Velková z Vodňanského muzea.
2: Eduard Bloch byl sýrař, který začínal svou kariéru ve Vídni. Víme, že asi od roku 1902 měl strojovou sýrárnu a v roce 1910 se rozhodl otevřít sýrárnu také ve Vodňanech.
1: Pan Bloch se snažil českým zákazníkům nabízet to nejlepší zboží, proto se poohlížel i po novinkách ve světě.
2: Skutečně se zabýval síry vysoké kvality a ty kultury dokonce nakupoval v Pasteurově institutu v Paříži.
1: V té době už ve Francii produkovala své tavené síry s logem Veselé krávy sýrárna Bell. Na začátku 20. století měla Evropa nadprodukci sýrů a potřebovala je vyvážet na nové trhy, zejména do Ameriky. Protože ale nebyl dostatek chladírenských lodí, sýry dorazily do zámoří přezrálé, znehodnocené. Začala se proto hledat cesta, jak zrání sýrů zastavit a umožnit tak jejich dlouhodobý transport. Vyřešil to vznik tavených sýrů. Nápad vyrábět je přinesl pan Bloch i do Vodňan.
2: V roce 1923 zde započala výroba taveného sýra. Sýrárna zanikla v roce 1930, kdy objekt získala rodina Antonína Stříbrného, což byl autoopravář, kde začal vlastně úplně s jiným podnikáním.
1: Ale tavené síry z Česka nezmizely, naopak jejich výroba se rozšířila po celé republice a dnes patříme mezi jejich největší jedlíky na světě. Danuše Kopáčková vyučuje na střední škole ve Veselí nad Lužnicí budoucí potravináře a já se jí ptám, jak se prvorepublikové tavené síry lišily od těch dnešních.
3: Ty původní tavené síry vznikaly tavením za účasti solí kyseliny citronové a tyhle ty tavené sýry měly takzvanou lomivou konzistenci. Oni se nedali roztírat, byly prostě tuhé, říkáme jim dneska odborně sýry s lomem. Teprve, když se do výroby použily soli kyseliny fosforečné, tak ty mají za následek tu roztíratelnou konzistenci a tam potom se teda začaly vyrábět sýry víceméně tak, jak jsou dneska oblíbené.
1: Právě díky těm solím, které se při výrobě používají, tak tavené sýry často nemají dobrou pověst, co se týče vlivu na lidské zdraví nebo výživových hodnot. Je to zasloužené nebo nezasloužené?
3: No, je to určitě nezasloužené. Tavený sýr nepřináší žádné zdravotní riziko třeba z hlediska mikrobiologického nebo chemického.
0: Zajímavosti o tavených sýrech najdete i v článku, který je už teď na webu pochoutkovýrok.cz. A my si ve vysílání chystáme už další mikrofon pro svého hosta. Tím bude zpěvák Bohouš Josef. Povídat si s ním budu já i Naďa Konvalinková.
4: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Posloucháte Pochoutky a teď možná čekáte, že uslyšíte dalšího zajímavého hosta. Je to pravda? Hlavně uslyšíte i Naďu Konvalinkovou, která toho muzikanta zpěváka představí.
1: Ano, a je to Bohouš Josef. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Kdo ve vás vidí nejlepšího kuchaře na světě?
2: No tak asi já sám a moje manželka Alenka.
0: U čeho třeba? Díky čemu? Jakému jídlu, které děláte?
2: No, my rádi vaříme dohromady. Alenka tak ta je pochopitelně daleko lepší kuchařka, vede mě a já v podstatě tak dělám takový ty přípravný práce, který mě sekne. Jo, takže já škrábu ty brambory, dělám zeleninu, předtím jdu nakoupit a potom tak to společně uvařím a skonzumujeme.
0: Tak to chápu, že mě vidí nejlepšího kuchař na světě, když odnože tu nejhorší práci.
1: Jasně, to je dříč.
2: Ale to mě v podstatě takhle baví, tak je to daný a mám to tak rád.
1: Jasně.
0: A vy sám zkoušel jste někdy tedy nějaké jídlo uvařit úplně sám, prostě, že dokážete, teď už teda jste v pozici pomocného kuchaře, ale předtím jakože i na pozici šéf kuchaře jste někdy byl?
2: Když jsem sám, já si vařím, jo, takže... Už jsem přešel do té polohy toho šéfkuchaře, byť vlastního, ale mám to rád vařím. No.
0: Kterého jídla jste snědl vůbec nejvíc v životě?
2: No, tak já si myslím, že možná taková svíčková, jo, že
1: jo, oblíbený.
2: Jako nějakých pár hezkých knedlíků jako padlo, ale jako to už ty časy jsou celkem pryč, protože přece jenom, jak člověk stárne, tak už taky dbá jako na nějakou životosprávu a těch knedlíků je už teda hodně pomálu.
1: Co ty bramborový placky? Já si pamatuju, že moje babička to dělala ještě na těch tálech, ano. S těma puchýřima černýma.
2: No jistě. Ježiš,
1: to, a pak to tím sádlem omašlovala a pak ještě buď povidla, nebo jen tak na slano, no taková dobrota. No, ale já je nedělala, já jsem si je v životě sama neudělala, nevím proč teda.
2: No moje maminka tato dělala taky tím samým způsobem a navíc ona takhle dělala kynutý v dolky, na té suché pánvičce.
1: Ano.
2: A já jako dítě jsem je tak miloval, že jsem si normálně ulil vždycky několik tady těch placek, těch dolků a dal jsem si je do postele pod polštář, jo. Jakože si je potom na tajňačku v noci s ním, jenže se stalo, že jsem třeba usnul, potom se na to zapomněl a maminka, když mě převlíkala po týdnu postel, tak ta zjistěta jsou úplně poschlí, jo, už pomalu plesnivý nějaký dolky.
0: Bál jste se někdy projevit chutě? Jako říct, že tohle mi chutná, nebo tak?
2: No, to nějak ani ne, protože hlavně já jsem opravdu takový jedlík, jak všichni povídají, vděčný strávník. Jo? Já mám všechno rád. Já akorát, co se neměl rád, mlíkovou polívku, ale dneska už jí taky s ním. Jo?
1: Tak to
2: neměl
1: já
2: jsem rád kraloupy a dneska mi to taky tak nějak nevadí. Jo? Takže já opravdu odpajšlu prostě s ním všechno.
1: Jasně.
0: Říká Bohouš Josef a my moc děkujeme za návštěvu.
2: Taky děkuju, nashledanou.

0: Rada z etikety nebude chybět ani dneska. Opět připraven Ladislav Špaček, bývalý tiskový mluvčí Václava Havla a odborník na bonton, určitě bude vědět, kde by měl v restauraci u stolu sedět muž a kde zase žena. Jaká jsou pravidla?
1: Muž prochází restaurací, žena ho následuje, muž vybírá stůl, který rezervoval anebo vybral, a ženu usazuje. Usazuje ji na společensky významnější místo. To je to, které je zády ke stěně s výhledem do prostoru. Ten, kdo sedí zády ke stěně, tak má větší pocit bezpečí. Za ním se nic neodehrává, všechno se odehrává před ním, neobtěžuje ho procházející personál, proto se na tato místa vždycky hrnou muži. Tak to ne, to skončilo. A dámy, když se na to místo bude hrnout muž, musíte říct ne, miláčku, ty jsi jenom muž, víš, tady budu sedět já. Jestliže se nemůžeme řídit stěnou, stůl stojí uprostřed restaurace, společensky významnější osoba sedí s výhledem do okna. Pohled do okna patří ženě, návštěvě, staršímu, společensky významnějšímu. Podle tohoto pravidla se vždycky v restauraci usadíme, a to bez ohledu na to, jestli pan ředitel jde se svojí asistentkou, ne, v restauraci je on muž a ona žena. Tam nikdo neví, kdo je pan ředitel a kdo je asistentka. Takže podle tohoto pravidla se vždycky usadí muž se ženou v kterékoliv restauraci. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Včera jsme si během oslav 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí připomněli také naše kuchařky. I tu naši vůbec poslední a dosud největší. Sladké Česko. Tak jsme nazvali velkou kuchařku se 170 recepty, kde jsou všechny sladké recepty, které jsme odvysílali díky vám, posluchačům, ale jsou tam i ty od Poroty a jeden dokonce ode mě, takový bonusový. Tuhle kuchařku si můžete pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz a nebo ji objednat díky telefonnímu číslu radioservisu vydavatelství Českého rozhlasu, které knížku vydalo. To číslo je 724 819 319. A ještě jedna věc, můžete ji vyhrát. My jsme se minule ptali, k jakému bramborovému salátu přirovnal tu svou verzi Ivan Vodochodský. Byl to vídeňský bramborový salát. A věděli to. Břetislav Pleva ze Ždánic, Jindra Bednárková z Janovic a Jitka Panovcová z Prahy 4. To jsou tři výherci sladkého Česka. Skvělé knižní kuchařky. A mám další tři vydání do dalšího kola soutěže. Tentokrát se ptám, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík? Za A vinou nebo za B křenovou? Jakou omáčku dělal k závitkům Jaroslav Sapík? Pokud si myslíte, že vytvářel vinou omáčku, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa na číslo 90 01 04. Na stejné číslo můžete posílat i variantu B, tedy pokud si myslíte, že dělal omáčku křenovou. Pak bude mít SMS-ka tvar pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení a adresa. Opět zasláno na to zmíněné číslo 90 01 04. Posílat můžete až do půlnoci z úterý na středu. Výsledky oznámíme v příštím vydání pochoutkového roku a pokud jste něco z toho mého povídání nestihli, nevadí, podívejte se na web, kde všechno najdete, pochoutkovýrok.cz. A to je všechno. Musíme se rozloučit, už nám zase další zprávy klepou na dveře, jak se říká. Do té doby ještě jedna písnička, tak ať vám udělá radost. No a užívejte si zbytek léta, vítejte září a těšte se i na další díly našeho pořadu, který přinese spoustu překvapení.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, vedro dost poničilo mé kytky na terase. Nejvíc slunce prospívalo olivovníkům. Ty jsou stále zelené a vypadají svěží. V minulých týdnech po návratu z Itálie jsme se dost věnovali výletům po Česku. Byli jsme v Jizerkách a dojalo mne, když jsem zjistila, že se prodávají nové roubenky, které zvenku vypadají jako udržované staré roubenky, ale jsou perfektně a elegantně zařízené a stojí 30 milionů korun bez pozemku. Taky jsme byli na Šumavě. Jeli jsme z Prahy po dálnici na Strakonice a byla jsem v šoku, protože na dálnici nebyl ani jeden kamion. Na zpáteční cestě jsem napočítala 3. Jen 3. Taky jsme byli na chalupě. Stromy na naší chalupářské zahradě byly zas o něco vyšší, než jsem si je pamatovala. A já si uvědomila, že u nás rostou už víc jak 30 let. Sousedka mi tam nabídla část své úrody. Okurky, cukety, rajčata a jejich vnuci mi nazbírali borůvky. Ptala jsem se na houby a dozvěděla jsem se, že letos ještě žádný hřib tady ani v okolí neukázal hlavičku. A sousedka mě dost vyděsila, protože řekla, že po loňské velké houbové úrodě pochybuje, že letos vůbec nějaké budou růst. A to mě inspirovalo. Dnešní omeletky věnuju hledání. Právě začínají. A vy si snad pamatujete, že jde o polední komorní show se mnou s Halinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, jak už jsem prozradila před písničkou, dnešní omeletky budou o hledání. Co všechno lze hledat a co vše lze nalézt. Hledat lze cokoliv a kdekoliv. Hledá se zlato, hledají se houby, hledá se zaměstnání, záminka, příležitost, slovo ve slovníku, postup v návodech, hledá se národní identita, východisko. Spisovatel Proust hledal ztracený čas. Někdo hledá sám sebe, někdo jehlu v kupce sena a někdo včerejší den. Když se mi ale řekne, že někdo něco hledá, nenapadne mě jehla v kupce sena. Napadne mě ten náš národní, populární sport. Napadne mě, že někdo prostě hledá houby. A občas houby najde. V tomto období většinou rostou houby. A já musím zopakovat to, co jsem vám už několikrát vyprávěla. Ale prostě to ke konci léta do mých vzpomínek patří. A vždy touto dobou se mi to v hlavě znovu urodí. Já vám musím zopakovat, jak jsme s tatínkem kdysi chodili na houby každý den, celý srpen. A občas jsem měla pocit, jako bych pracovala v továrně. Má houbařská směna začínala ráno v 9 a končila odpoledne ve 3. Můj táta tehdy razil teorii, že žádná houba není úplně jedovatá a sbíral všechno. Domorodci v Podkrkonoších, kde jsme byli na letním bytě, nás vždycky varovali, tohle nejeste. Ale otec její hrad nedbal a poučoval mě taky, jak která houba na člověka působí, že po některé je špatně hned, po jiné se otrava projeví až za několik hodin a existují exempláře, že člověk začne příznaky cítit až za mnoho dní. Kdybych měla shrnout své dětské prázdninové zážitky, řekla bych stručně, že jsem celý srpen čekala na smrt. Prostě tvrdím. Houby ano, hřiby, lišky, rysce, bedly. Ale pozor, všechny houby nejsou jedlí. Jednou k nám do Pecky přijeli známí a chtěli jít na houby a poprosili otce, aby jim poradil, kam jít a kdy jít. A dočkali se rady. Jděte ve středu. Všichni tady chodíme ve středu, protože to je v lese nejmíň lidí. Jak už jsem řekla, můj otec měl na sbírání hub do vysokého věku spoustu energie. Tatínek mé kamarádky Jarky byl ale nesmírně líný a se sbíráním to vyřešil tak, že vymyslel úžasný systém. Jezdil po lesních cestách starým jeepem, na krku měl dalekohled a na zadním sedadle své dvě dcery. Zastavil, dalekohledem našel místečko, kde rostou, ukázal směr a dcery z košíčky vyrazily. No a teď jsem si vzpomněla, jak když jsme si koupili chalupu, tak tam byl pouze suchý záchod, což nebylo úplně příjemné. A manžel jednoho dne přišel domů se záhadným kanistrem a vítězně hlásil, že získal od kamaráda z letiště tekutinu, která se používá v letadlech na toaletách. Tenhle úžasný vynález zlikviduje nevábný obsah záchodu a zbytek přemění na vonavou tekutinu. Hned po příjezdu vylil obsah kanistru do záchodu a my celý víkend trávili tím, že jsme se chodili dívat, jak ten zázrak pracuje. No, pravda, v noci to světelkovalo, ale jinak se nedělo nic. Se záchody mám ještě jednu hledací zkušenost. Vždycky na konci srpna, poslední neděli v měsíci, byla v Pecce, rodáci ovšem říkají na Pecce, pouť. A moje maminka mi vždycky na pouť něco koupila. Buď šáteček, mašli, ozdobnou sponku, někdy i cvičky. Jednou jsem od ní dostala nádherný dárek. Na tuhém papíře pod folií byl přišitý maličký umělohmotný hřebínek. Malé zrcátko, malinká houbička, maličká sponka, maličké korálky. To vše bylo určeno malé panence, krasavici. Byla jsem z toho úplně nadšená. Pořád jsem si ten dárek prohlížela. Ani jsem ty věcičky nevybalovala, jen jsem na ně nábožně přes folii koukala. Pořád. I když jsem se šla vyčůrat. A stalo se neštěstí. Při nemotorné manipulaci mi ten kosmetický umělohmotný zázrak spadl do suchého záchodu. Hrozně jsem plakala. Maminka pak zavolala pana domácího a ten vzal vidle a v páchnoucích útrobách záchodu dlouze pátral. Kosmetickou výbavičku pro panenku se mu nakonec podařilo najít. Máma ji pak dlouze vehementně drhla mýdlem. Potěšilo mě, že mám dáreček zase u sebe. Ale upřímně řečeno, nějak už to nebylo ono.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

Milí posluchači dvojky, o hledání nejenom hub jsou dnešní omeletky. Vyprávěla jsem tuhle kamarádce Dáše, která se vrátila z Vídně z výletu, jak jsem ztratila pas. Byla jsem tehdy právě v Rakousku a koupila jsem si tam šaty. A jeden můj známý mi tenkrát řekl, že v ní vypadám jako holka. A já mu pak na hranicích v euforii oznámila, že v mé kabelce není cestovní doklad, ale že jsem ho bezděčně vyměnila někde za papír se spoustou razítek, které mi umožňují, abych z Polska do Srbska přes rakouské území provezla 152 prostěradel, 730 cích, 670 polštářů a 2633 kusů ostatní bělizně. Kamarádka mi na to řekla, že to není chorobná roztržitost, že je to jen důkaz, že jsem v tom Rakousku chtěla zůstat, že jsem zkrátka chtěla uniknout stresu a práci. No a teď se vrátím ke svému ústřednímu tématu, ke hledání a sbírání hub. Já ráda chodím na houby, ale ne sama, protože se v lese bojím. A když k nám přišli známí a vyprávěli, jak byli na houbách a kolik jich přinesli, posteskla jsem si. Já bych taky tak ráda šla, ale nemám s kým. A na to mi kamarád řekl, ale tam je lidí, tam se určitě seznámíš. Mimochodem, teď jsem si vzpomněla, zase to souvisí s hledáním, jak jsem si přečetla na sociálních sítích tento seznamovací inzerát. Lékař hledá dívku s vnitřní krásou. Přiložte prosím vaše rentgenové snímky. Ženy hledají muže, který by je zahrnul láskou, zahrnul květinami, zahrnul šperky, zahrnul něhou. Často místo toho najdou muže, který by je nejraději zahrnul hlínou. Když mi bylo 12, byla jsem u tety na chatě a zmítala jsem se v porivech citů, protože vedle na chatě byl chlapec mého srdce a mých dívčích snů Honza. Teto, vzlikala jsem, co mám dělat, aby mě chtěl? Chtěj ho, řekla teta.

Ohledání nejenom hub jsou dnešní omeletky na dvojce. Řeknu vám teď pár houbových kuriozit. V americkém Oregonu roste obrovská Václavka, Armillaria ostoje. Její podhoubí se rozprostírá pod lesem na ploše několika kilometrů čtverečních a bývá uváděno jako jeden z největších známých organismů na Zemi. Houby existovaly dávno před člověkem a hrály zásadní roli v suchozemských ekosystémech dlouho předtím, než jsme přišli my. Existují bioluminiscenční houby, jejichž plodnice nebo podhoubí vydávají viditelné světlo. Některé parazitické houby rodu Ophiocordyceps napadají hmyz a dokážou ovlivnit jeho chování způsobem, který pomůže houbě dál se rozmnožovat. To už zní méně jako houbaření a trošku víc jako horor. Já osobně si myslím, že hledání pravé lásky je trochu jako houbaření. Existuje něco jako zaručené místo na houby. A podobně nám lidé rádi tvrdí, kde máme najít partnera. Ve škole, v práci, přes kamarády, v baru, na seznamce. Jenže zaručené místo není zaručené nikdy. A nejlepší houbař vám svoje místo stejně neřekne. Možná je na houbaření nejzajímavější právě to hledání. Kdyby někdo vysypal před člověka na stůl 20 hřibů, potěší

0: ale když jeden z nich po hodině hledání objevíte sám pod smrkem, máte z něj nepoměrně větší radost. Protože lidský mozek miluje odměnu, která není úplně jistá. Když se o někom řekne, že o něčem ví houby s octem, znamená to, že neví o dané věci vůbec nic. S nějakými hříbky vláku to ale nemá nic společného. Původ rčení je nutno hledat v Bibli, kde ukřižovanému Ježíši, který trpěl žízní, římský voják posměšně podal na kopí napíchnutou houbu namočenou v octu. Tedy něco, z čeho se Ježíš rozhodně nemohl napít a bylo mu to tedy úplně ničemu.
1: Haliny Pavlovské
2: na dvojce.

0: Milí posluchači dvojky, o hledání nejenom hub jsou dnešní omeletky. A mně se v souvislosti s hledáním vybavily hned dvě básničky. První napsal básník Jiří Žáček a zní: Jednou jeden děda z Volar našel na ulici dolar. Hurá, stará, neboj se, já ti koupím Rolls Royce. No a pak mi o hledání naskočila písnička s textem Jiřího Suchého. Ztratila jsem včera klíč, dnes ideál, všechno je pryč, kdo by se smál. Tento verš zní velmi pesimisticky. Takže si musíme zlepšit náladu. No a co mě vždycky zaručeně zvedne náladu? Jídlo. A tak jsem si pro vás dnes připravila hned tři recepty. Ten první z nich je mou specifickou vzpomínkou na Itálii, kde jsem vášnivě konzumovala právě tento svůj velmi oblíbený pokrm. Vitello tonnato. Doma se mi po téhle lahůdce začalo stýskat a tak jsem v rámci dnešního tématu začala hledat recept, jak bych si mohla vitello tonnato připravit i u nás doma. A našla jsem recept kuchaře Emanuela a zkusila jsem podle něj vše připravit a vyšlo to a chutnalo to báječně. A tak se s vámi teď o recept na vitello tonnato podělím. Potřebujeme telecí kýtu, sůl, pepř, máslo, mrkev, hřapíkatý celer, trochu bílého vína, tuňáka v olivovém oleji, ančovičky, kapary, majonézu a citron. A telecí maso osolíme a opepříme. A na pánvi ho z prutka opečeme na másle ze všech stran, aby se zatáhlo. Pak přidáme mrkev a celer, podlijeme trochou bílého vína a maso dopečeme v troubě. Trvá to zhruba hodinu, hodinu a půl na 180 až 200 stupňů. A potom maso necháme úplně vychladnout a potom ho nakrájíme na co nejtenčí plátky. A na omáčku rozmixujeme tuňáka, ančovičky a kapary s majonézou a přidáme citronovou šťávu a výpek z masa, aby byla omáčka hladká a krémová. Pak plátky masa rozložíme na talíř a bohatě přelijeme touto omáčkou a ozdabíme kapary. No a pochutnáváme si. A teď se vrátíme k houbám a uděláme si dnes takovou vylepšenou luxusní smaženici. Potřebujeme na ní čerstvé houby, tři vejce, jeden kelímek 33% smetany, jednu střední cibuli, čtyři jarní cibulky, šest stroužků česneku, jednu feferonku, petrželku, máslo, olej, drcený kmín, sladkou papriku, muškátový oříšek, pepř a sůl. A cibuli nakrájíme nadrobno a necháme ji zesklovatět na trše oleje a másla. Přidáme na plátky nakrájený česnek a krátce orestujeme. Houby očistíme, nakrájíme a přidáme k cibuli a k česneku. Přisypeme nasekanou feferonku a petrželku, ochutíme drceným kmínem, sladkou paprikou, špetkou muškátového oříšku, pepřem a solí a houby dusíme, dokud nezměknou a neodpaří se přebytečná tekutina. Vejce rošleháme, osolíme, opepříme a nalijeme k houbám. Promícháme a necháme je jenom částečně srazit. A potom přilijeme kelímek smetany, promícháme a krátce společně propřejeme. No a nakonec přidáme nakrájenou jarní cibulku a podáváme s tmavým chlebem a nebo s topinkami. A teď je čas na jednoduchou kulajdu, která je fakt hned hotová a moc dobrá. Stačí si oloupat a nakrájet tak čtyři větší brambory, nakrájíme je na kostičky. Přidáme houby, jakékoliv čerstvé. Já měla doma lišky. Ty taky nakrájíme. A přidáme do hrnce k bramborům a zalijeme vodou tak, aby brambory s houbami plavaly, ale nesmí být té vody moc. Někdy taky zalévám brambory s houbami zeleninovým vývarem, ale není to nutné. Do hrnce přidáme tři bobkové listy a asi sedm kuliček nového koření a několik kuliček pepře. A dáme vařit. A když jsou brambory měkké a houby také, ve šláčce si rozmícháme dvě lžíce hladké mouky a do polévky ji přes cedník přilijeme a necháme asi 15 minut provařit. Samozřejmě dochutíme solí, pepřem, trochu uzené papriky, přidáme lžíci másla a když hrnec odstavíme z plotny, přilijeme dvě lžíce octa a dovnitř dodáme po lžičkách vajíčka smažená na másle. A vmícháme ještě nakrájený najemno kopr, no a podáváme a olizujeme se rozkoší. Své poslední dva recepty shrnu do rady. I když tě bolí klouby, vyraž na houby.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Milí posluchači Dvojky, mluvíme dnes v omeletkách o hledání. A já jsem mezi vašimi dopisy našla příspěvek, který vám teď přečtu. Napsala ho posluchačka paní Lenka. A její příběh se jmenuje Bazén. Letošní léto nevejde do dějin jako roční období, ale jako zdařilá demoverze pekla. Studená fronta se sice čas od času vydá na cestu, bohužel vždycky kousek od nás chcípne vedrem a nedorazí. Už proto mnohý našinec smáčí špičky v jezeře, na veřejném koupališti, v městském bazénu. Má postava, která je živým stělesněním panáčka Michelina, mi tyto aktivity poněkud komplikuje. Jednak si netroufám urážet estetické cítění svého okolí tím, že bych navlékla něžné plavečky a všechna svá kila hrdě vystavila na žhnoucím slunci. A jednak mám upřímnou hrůzu z účastníků hnutí Greenpeace v našem regionu hojně zastoupeném, protože by se mě zajisté snažili odvléct na volné moře. Navíc představa, kdo všechno si svlažil roky nemité údy v koupališti přede mnou, rovněž není příliš lákavá. Tímto poměrně dlouhým úvodem jsem vás chtěla dovést k myšlence, proč jsem já, agresivní odpůrce jakéhokoliv snobismu, zatoužila po bazénu. Naše zahrádka velikosti panského kapesníku nám nedovolovala velkorysých plánů. Přesto mi nafukovací bazén vzhledem i velikostí nápadně připomínající vanu o rozměrech 210x150x56 cm způsobil velkou radost. Leda jsme ho zakoupili, něžně a svorně jsme mu s manželem dávali umělé dýchání z úst do ventilku. V poloze kvasi móda, každý u jednoho uzávěru, jsme snaživě funěli jako hroch do jetele. Po 10 minutách intenzivního foukání jsme měli hlavy zcela odkysličené, ale stěny bazénu byly stále schlíplé, jak čerstvě vykoupaná slípka. Tehdy přišel ke slovu kompresor. Pod jeho silným dechem náš skvost vyrostl během minutky. Ustlali jsme mu na vyřazeném prostěradle. Pod nožky mu prostřeli rohož a krása byla na světě. Druhý den přijel vnouček Matýsek a já předla blahem jak siamská kočka s půlmetrovým rodokmenem. Klouček bazénku užívá i s mým bručounem manželem se do něj posléze společně nasoukali. Moje chvíle měla teprve přijít. Odpoledne už Matýsková aktivita gradovala a naše vodní pícha se plnila trávou, míčky, pískem. Posléze se už koupaly všechny hračky, poté i pes. Rohož byla mokrá a maličko se drolila. Čirá vodička se měnila v tekutinu, do které by se spokojeně ponořil snad jen zloobr Šrek, pokud by se vešel. Přemáchla se Matěje, pak Rohož, vylovila poklady a jela se gruntovat bazén. Ve vytírání vodní plochy nejsem příliš zběhlá, takže jsem zcela nepřipravena, vysekla několik rozštěpů, výpadů do kleku či dřepů, kteréžto pohyby moje tělo nezažilo už dlouhé roky a nepřestávalo se jim divit. Po půl hodině usilovné práce byl bazének zase jako Kristovo levé oko. Trošku jsem si lízela rány, ale pocit dobře vykonané práce a hlavně lesknoucí se hladina vnášela do mé duše radost a pokoj. V pozdním večeru za tmy tmoucí jsem se připlížila k bazénku. Nikým nepozorována, užívala jsem si vodních radovánek. Slastně se povalovala, provozovala různé protahovací prostocviky a vůbec si dlouhé minuty lebedila. Pochrochtávala jsem blahem nad jeho dostupností, čistotou a hlavně naprostým soukromím. Když jsem po cirka hodině vylézala, všimla jsem si hned za plotem světýlka z cigarety. Netuším, jak dlouho se soused bavil pozorováním kytovce při koupeli. No ale já se červenala jako prvnička. A největší překvapení mě čekalo ráno. Jen se rozednilo, běžela jsem zkontrolovat mini bazének. Uprostřed vodní hladiny se hrdě vznášelo psí lejno. Dodnes nevím, zda jsem se s ním koupala už v temném večeru, nebo zda mi ho sousedovic a jíček nadělil až uprostřed noci. Pevně doufám, že za B je správně.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

Bazén se jmenoval příspěvek, který mi do omeletek jsem na dvojku poslala posluchačka Lenka. A já doufám, že vás inspirovala a že mi taky popíšete své zážitky. A pošlete mi je prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu. Dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Já se na vaše zážitky moc těším. Tématem dnešních omeletek bylo hledání a sbírání. A já jsem našla pár kuriozit, které se týkají hledání a sbírání a konzumace hub. Johann Schobert byl v 18. století úspěšný skladatel a čembalista, působící v Paříži. Jeho hudba později ovlivnila i mladého Mozarta. V roce 1767 vyrazil s rodinou na houby. Nazbírané houby přinesl do restaurace a požádal kuchaře, aby mu je připravil. Kuchař se na ně podíval a odmítl. Jsou jedovaté. Schobert se s tím nespokojil a podle dochovaných vyprávění zkusil druhou restauraci. A druhý kuchař mu řekl v zásadě totéž. Jenže Schobert měl sebou známého lékaře, který byl přesvědčený, že houby jedlé jsou. Takže si je nakonec připravili sami doma. Výsledek? Schobert zemřel. Zemřela jeho žena, většina jejich dětí a další lidé, kteří houby jedli. Murphyho zákon zní. Všechny houby jsou jedlé. Některé bohužel pouze jedno. Ramón Gómez de la Serna pravil. Houby pojídá žena vždy společně s mužem, protože nechce zemřít sama. A víte, když už jsme dnes mluvili o hledání, tak já si myslím tohle. Je nesmysl hledat smysl světa. Než ho najdeš, bude s tebou beta. No a to je pro dnešek všechno. A i na houbách poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

Připomínám, přátelé, že Halina Pavlovská své omeletky bude servírovat i krátce popoledni. Teď jste poslouchali reprízu pořadu.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zdánlivě nesouvisející případy.
2: Vy jste přece specialista na sériové vrahy.
1: Které vedou do jednoho bodu.
3: Téměř dokonalý zločin.
4: Smrt nastala okamžitě, je tady zhruba týden.
5: Máme souhlas se zadržením.
6: No tak jdem pro něj.
3: S tím já nemám nic společného.
7: Že by zatím byly fakt jenom prachy.
8: Všechno je to úplně jinak, než si myslíte.
1: Nová řada kriminálního seriálu Jiřího Stracha, Docent.
9: Hodný místo pro vraždu.
1: Premiéra dnes večer na ČT1 a v iVysílání.
0: Hodin.
10: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
11: Vyjednavači amerického prezidenta Trumpa jednali s ruským prezidentem Putinem v Moskvě. Ve fakultní nemocnici Brno lékaři zavádí novou metodu diagnostiky nádorů plic. Počasí bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková. Dobré ráno. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem podstatné plány dalších kroků ohledně války na Ukrajině. Oznámené budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom informoval Bílý dům v prvním vyjádření po včerejší schůzce. Oba vyslanci po jednání odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
12: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
11: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil Senát, sejdou v úterý. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádoru plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost. Upozorňuje přednosta kliniky nemocní plicních a tuberkulózy Milansova.
13: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
11: Cisterciácký klášter v Oseku na Teplicku se připravuje na dnešní varhanní koncert. Po téměř 70 letech zazní v klášterním kostele velké varhany, které prošly náročným restaurováním. Za organizátory o tom informuje městská společnost Freetime Oseka cisterciácké opatství. Dopoledne bude sloužit mši arcibiskup Stanislav Přibyl s požehnáním obnoveným varhanám.
14: Odborníci nejdřív varhany demontovali a potom restaurovali píšťalový fond, stroj a skříň. Pak varhany zase sestavili a seřídili, následovala jejich intonace a ladění. Dnes se poprvé rozeznějí před veřejností. V oseckém klášteře v premiéře zazní skladba Lukáše Somra, kterou složil pro tento účel. Z Oseku Jana Vytázková, Český rozhlas.
11: Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková si premiérový postup do osmifinále US Open nevybojovali. Turnajová 25 Bousková prohrála ve třetím kole s Polkou Igou Švjontekovou. Bartuňková podlehla na newyorském betonu nasazené pětce Miře Andrejevové z Ruska také ve dvou setech.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
10: Počasí.
11: Bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů. Na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
10: Doprava.
11: Na D6 z Prahy do Karlových Varů zbystřete za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. a 5. kilometru je nehoda osobního auta. Na místě jsou i hasiči. S opatrností projedete jedním pruhem. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Teď už František Novotný.
6: A ten vítá všechny posluchače dvojky Českého rozhlasu i připojené sesterské stanice Pohoda k poslechu prvního nedělního zářijového dobrého jitra. Pane, to je přívlastku. Září je totiž měsíc roku, měsíc magický. Zaslechl jsem jednou ve vlaku, jak se jeden trampík ptá druhého, jestli ví, ve kterém měsíci se rodí nejvíc dětí. V 9. No to mě podrž, a proč zrovna v září? Magické bylo pro mě letos září i na zahrádce. Dymy na stromě, ze kterého jsme v létě trhali byť jen pár meruněk, najednou začaly dozrávat i švestky. Šok se vysvětlil tím, že to původně byla asi jedna ze 4 švestek, na něž kamarád Jirka narouboval tu výtečnou meruňku, která nám ale rok na to umřela. A tak jsme dostali jednu naroubovanou jako náhradu. Chytla se, ale jeden kmínek zůstal zřejmě švestkový. Připomnělo mi to, jak jsem jednou po tu již zmíněnou první meruňku nasázel fazole. Nádherně se vynuli po kmeni i po větvích, a když se mi na podzim sklízel, soused nevěřil svým očím. No co, ještě jste neviděl fazolovník? Září, to je i burčák prázdninových vzpomínek. Někomu se vrací do očí nebeský pohled z horského štítu, někdo má na rtech kapičky slunce ze studánky v Lukách, někdo masíruje lítka po túrách na kole, jiný dočítá poslední kapitolu zapomenuté knížky, se kterou se mu tak krásně lenošilo, a někomu ještě dokonce šumí v uších ševelení mořských oblázků doprovázejících vlny usínajících písku. V každičké vlně radosti i smutky. Každá je hluboká a žádná přes míru. Lehce v ní plavou tvé zlé i dobré skutky, nežli se rozplynou na pláži vesmíru. Ať tak či tak vítám podle svého zvyku všechny sovičky, které ještě nešly spát, stejně jako skřivánky, kteří už vítají nový den. Hluboko sklon a mé koření patří všem, kteří si na 6. dokonce nařídili budíčka. A tak jsme si s mistrem zvuku Dášou Nejedlou, která dbá na to, aby všechny lodičky slov a libých melodií doplnili po rozhlasových vlnách až k vám, tak jsme konstatovali asi jako mnozí z vás, jak všechno to rychle uteklo. Antický nejslavnější řečník, ale zároveň i filozof, právník a spisovatel Cicero hlásal, že studium vzdělává mládež, těší starce, krášlí šťastné chvíle, je útočištěm i útěchou v neštěstí. A právě tento týden nastal čas, kdy se doširoka otevřely brány škol. A zatímco prvňáčkové našlapují na obláčcích výjimečných okamžiků plných okouzleného očekávání, jejich starší spolužáci si už vyměňují své prázdninové zážitky. A napadla mě jedna anekdotická historka, kdy si paní učitelka po prázdninách zkouší testovat děti. Dopak mi řekne nějaké zvířátko naše. Přihlásí se Pepíček a říká, prosím, šnek. Paní učitelka, dobře, Pepíčku. A kdo mi řekne nějaké zvířátko na D? Opět se hlásí Pepíček, 2 šnety. Paní učitelka jen mávne rukou a ptá se, a kdo mi děti řekne nějaké zvířátko na Ž? A Pepíček nevydrží, aby křikne, že by to byl zase šnek? Dokládá to, že je třeba mít nad vlivem prázdnin nadhled. Neboť jak známo ze slohových prací, prázdniny jsou množné číslo od slova neděle. Už jsme je oplakali, ale co, budou znova. Reneta prázdnin dozrála rychlosladce. Na pavučinách v trávě se třpití ranní slova, u splavu na řece vzpomínky slyšíš smáce. Déšť louky s nimi smáčí, ale jen na chvíli. Slunce je vepsalo do opálných tváří. Bez letních vzpomínek bychom tu nebyli. Tajemnou vůní sena nám o nich šeptá září.

Teď nám nabízí rozvrh dobrého jitra tradiční chvilku dějepisu. Od skvělého knihaře a člověka pana Bedřicha Zákostelického mám na stole v rámečku paspartu metaforický hodin života, připomínající jeden z citátů antického filozofa Seneky. Nic na světě nám nepatří, jenom čas. A ani dnes nezapomeneme nahlédnout do stránek kalendáře a připomenout několik událostí a osobností, jejichž čas uplynul. V roce 1673 byl třeba položen základní kámen ke stavbě Dizenhoferova chrámu svatého Mikuláše na Malé Straně, jedné z evropských významných barokních dominant Prahy. Se stavbou chrámu bylo však započato až po 9 letech, protože se čekalo na peněžní podporu kolovratu. Ale povedlo se, a neřekl bych to lépe než mistr Jaroslav Seifert. Se vzdušným lehkým půvabem, plný barev a světel, vznáší se jeho těžký masiv k obloze. Jiné výročí moc úsměvné není. V roce 1945 se 16. září konala poslední veřejná poprava v Československu. Odehrála se na soudním náměstí. Exekuce vysoce postaveného úředníka měla demonstrovat snahu o potrestání těch, kteří kolaborovali s nacisty a provinili se tak proti lidu. Josef Pitzner, historik a válečný zločinec německé národnosti, byl uznán jedním z nich. Ale své pěkné jubileum má dnes moravská metropole. Roku 1959 byl na brněnském výstavišti zahájen první ročník slavného mezinárodního strojírenského veletrhu. To další jubileum připomene událost, která měla za následek, že se duše našich tatínků a maminek, ale i mnohých zdách usmívali a díky filmům pro pamětníky se to daří dodnes. Když řeknu, přijdu hned, rodinné trampoty oficiála Třížky, které mě potěšily včera v televizi, nebo hostinec u kamenného stolu, už tušíte, o kom bude řeč. V roce 1891 se narodil v Praze Saša Rašilov, vlastním jménem Václav Jan Raš, český herec, komik, klaun a kabaretiér, dlouholetý člen činohry Národního divadla v Praze, zakladatel jedné dobré herecké dynastie. Svůj talent uplatnil i za první světové války, kdy údajně nasimuloval nervovou chorobu tak, že byl z armády propuštěn. Ostatně traduje se i historka, že dokázal přesvědčit režiséra Hillera, že je svůj bratr. No, nebudu tu citovat životopisné údaje. Spíš něco dalšího z historek, kterých je o něm bezpočet. Byl třeba znám pozdními příchody na zkoušky. A aby se vyhnul pokutám, vymýšlel si úžasné výmluvy. Že nemohl z bytu, protože jim v domě vyměňovali schody. A když podruhé přišel s tím, že nemohl přijít včas, protože jeho bratr měl pohřeb, to už Hiller nevydržel a rozčilil se. Pane herec, oni lžou? To jste mi říkal už před týdnem, taková drzost. Prosím, nelžu, bratr měl opravdu zase pohřeb, on je totiž funebrák. Ale to už Sašovi neprošlo. Známý byl i jeho vztah ke zvířatům, což komentuje historka, jak debatovala skupinka herců před Národním divadlem a k Rašilovovi se připletl psík, zvedl nožičku a označkoval mu nohavice. Všichni se začali rozčilovat, ale on to jen komentoval slovy. I jen ho nechte, on ve mně poznal sloup Národního divadla. No a když se teď zeptám, co je to valcha? Poučenější budou vědět, že to byla dílna na zpracování sukna s plsťováním, tedy valchování. Ale jiní vědí, že valcha je i hazardní hra a říká se tak i zvlněným silnicím a jiným povrchům. Mnozí asi dobře pamatujeme, jak s pomocí valchy naše maminky praly prádlo. A proč o tom mluvím? Když jsem si tak říkal, jakou písničku zakončit všechna ta jubilea, napadlo mě, že by nás po ránu mohl osvěžit pěkný Dixieland. A vzpomněl jsem si na Jana Křtitele Nováka a jeho skvělou kapelu z Karlova mostu, kterou vždycky jsem u nich postál a měl pocit, že za chvilku pod námi nepoteče Matička Vltava, ale Mississippi. A jednou jubilejní měli v repertuáru a myslím, že za poslech stojí to skvělé solo, ve kterém se představí zmiňovaná valcha ne jako nástroj prací, ale hrací.

ale pro Mozarta, který si od ní hodně sliboval, byl ohlas na premiéru zklamáním. On totiž doufal, že mu přinese i Leopoldovu finanční přízeň, ale opera zanikla v přemíze dalších slavnostních událostí. Po ní, po téhle opeře však slavně poslední takty Mozartova života dohrála jeho kouzelná flétna. Další hudební událost, která měla ohlas celá výjimečný, se stala v roce 1931, kdy se 6. září z pražského rozhlasového studia vysílala první rozhlasová opera. A šlo o komickou operu Tvrdé palice. Dali pak víte, kdo ji napsal? Správně, Antonín Dvořák. Ovšem i tohle následující výročí jsem nemohl přehlédnout. Dnes totiž určitě nebudou chybět květiny u sochy usměvavého tlouštíka se širokým bílým úsměvem v italském Modeně. Měřil přibližně 180 cm a jeho váha v době největší slávy se pohybovala kolem 160 kg. Kytice vzpomínek na jednoho z nejslavnějších tenorů historie nepochybně zavoní i u rodinné hrobky na klidném zbytůvku Montale Rangone nedaleko Modeny, kde je pochován jeho synek Ricardo z druhého manželství, který se narodil jako mrtvý. Jeho dvojče, sestra Alice, však přežila. První manželkou byla Adua Veroni, se kterou se rozvedl a měl tři dcery. Narodil se ve zmiňované Modeně jako syn pekaře, který nádherným hlasem balil chlebovou vůni své pekárny do písniček i operních árií. A tu vdechl i malý Luciano. Takže už asi víte, že mluvím o slavném pěvci Luciano Pavarotti. Tatínka, který pro trému nedokázal svůj velký talent uplatnit na jevišti, považoval sám za milovaného, ale nejpřísnějšího kritika, na kterého vzpomněl před každým vystoupením. A z faktografie nabízím jen pár údajů. Už v 9 letech byl hvězdou ve výtečném farním sboru, ale tehdy nevěděl, zda raději nebude hrát fotbal, chytal totiž za Modenu. Když ale viděl koncert Benjamina Gillio, bylo rozhodnuto. Začal studovat zpěv, ale dlouho také netušil, zda z něj bude učitel nebo pojišťovák. A zlom nastal až v roce 1961, kdy stvárnil roli Rudolfa Pucciniho opeře Bohéma. Po tomto úspěchu následovala angažmá v Amsterdamu, Vídni, Curychu, Londýně i Spojených státech. V roce 1972 zažil fenomenální úspěch, když v metropolitní opeře v New Yorku zaspíval představení Donizettiho dcery pluku bez námahy, 9x dvoučárkované C a publikum si jej vytleskalo zpět před oponu 17x. Od té doby jeho sláva a popularita stoupala. Proslavil se svými televizními operními přenosy, ale největší popularitu mu asi přineslo jeho členství ve hvězdném týmu tří tenorů. Společně s José Carrerasem a Plácidem Domingem zaspíval na koncertu při fotbalové mistrovství světa v roce 1990, který se přenášel do celého světa. Pavarotti ale miloval i moderní rockovou a popovou hudbu, což dokládá několik jeho koncertů se Stingem, irskými U2 nebo Brianem Adamsem, což mělo pozitivní vliv na popularizaci vážné hudby. Luciano Pavarotti se intenzivně věnoval také charitativním projektům, které pomáhaly získat peníze pro uprchlíky a Červený kříž a nemocné umělce. Na sklonku života se zdarma věnoval i výuce zpěvu ve svém rodném kraji. U nás koncertoval dvakrát. Mnozí si možná vybavíte jeho široký bílý úsměv a bílý kapesníček, který se stal symbolem tohoto krále dvojčárkovaného C. Původně sloužil k zaměstnání rukou a potlačení nervozity, protože na koncertech nevystupoval v divadelním kostýmu. Ale málo kdo ví, že byl také velmi pověrčivý. Před každým vystoupením hledal na jevišti schválně zahnutý hřebík pro štěstí a pokud ho nemohl najít, býval značně nervózní. Naposledy to bylo v roce 2005 a rok na to u něj lékaři objevili rakovinový nádor slinivky, který vyžadoval okamžitou operaci. Ač lékaři uznámili, že se uzdravuje, jeho stav uspokojivý nebyl. 9. srpna 2007 musel být opět hospitalizován a kvůli údajně ledvinovým komplikacím ráno 6. září zemřel. Z té velkolepé nabídky melodií, které proslavil, bylo velmi těžké vybrat tak, abychom si připomněli jeho hlas, takže jsem nakonec místo operní árie vybral neapolskou píseň z 19. století, která vám nebude neznáma. Funiculi funicula, česky tedy nejtrefněji, lanovkou nahoru, lanovkou dolů. Tak nasedat, jedem, jak zve maestro Luciano Pavarotti.

0: Zážitky z prázdnin a dovolených nám už připomínají jen fotografie. Snědá pleť, veselější oči, koření, které jsme si přivezli z cizích zemí, pár mušliček a oblázků, ve kterých nám šumí zmíněná nekonečná písnička mořských vln. A na jedné besedě mi bylo připomenuto to, abych po prázdninách nezapomněl na moře vzpomenout. Ale já od něj letos zážitky nemám. Už minule jsem se však zmínil, že stejně jako František Nepil mám i já rád Řecko, kde on si tehdy zaběhl v historickém stadionu tak rychle, že byl na fotce rozmazaný. Ale já ani v téhle ten následující starší vzpomínce na psání jsem ho v Olympii neporazil, protože jsem byl tehdy, jak ta vzpomínka připomíná, na ostrově Kréta, kde se narodil v jeskyni, kam se můžete zajít podívat, bůh bohů Zeus. Já přijel s úmyslem naučit vnoučata plavat a dopsat si náročnou roli plážového povalače. Ale i když ani to pak nebyla úplná pravda. Zdejší písek byl totiž zcela ideální na stavbu hradních komplexů a my toho plně využili. My, to jsem byl hlavně já, můj syn Petr a 4 vnoučata. Byly to úžasné, obdivované exponáty zahrnující všechny možné stavební slohy. Od pyramid, přes Šikmou věž v Píze, barokní kostelíky, babylonskou věž, hrady všech typů, propojené mosty. Zkrátka, vlny útočily na pohádkové objekty, které si jiní marně snažili na řadě míst napodobit. Náš tvůrčí zápal komentoval výstižně syn slovy: kdyby mi někdo řekl, abych dětskou lopatičkou přeházel metrák písku, pošlu ho do háje. A tady mi to jde samo. Jinak samozřejmě nechyběl ani pískový minotaurus. Napůl člověk, napůl bík, kanibal, syl nevěrné královny, manželky zdejšího krále Minoa, který si nechal od proslulého aténského stavitele a sochaře Daidala vybudovat spletitý labyrint a do toho pak nevlastního krvelačného syna uvěznil. Čímž ho schoval přes zraky svých podaných, ale mezi Krétou a Aténami vypukla válka. Atény padly a byla na ně uvalena strašná povinnost. Každoročně museli posílat na Krétu 7 dívek a 7 chlapců, co by potravu pro Minotaura. A Tézeus, který se vydal netvora zabít, nad ním zvítězil a vyvázl z labirintu, jak známo, jen díky Nitce, kterou mu darovala Ariadna. Stavitel Daidalos se synem Ikarem uletěli raději z labirintu pomocí křídel slepených voskem, ale synek, opojený letem, vystoupal blízko ke slunci, vosk roztál a první letecké neštěstí bylo na světě. František by nepochybně barvitě, než já celý ten příběh dopověděl, až k tomu, že Tezeus při návratu opojen vítězstvím zapomněl vyměnit černé plachty za bílé a jeho otec v domnění, že mu chrabrý synek zahynul, skočil ze skály. Ale o čem nepochybuji je, že by František vzal lopatičku a předal se do party. Naší naprostou satisfakcí bylo, když jsme na pláži udělali životní sochu odpočívajícího Neptuna i s trojzubcem a vedle ležící mořskou panu, také v měřítku 1:1. Zatímco holčičky Viktorka a Valerie se v tomto případě věnovali výrobě ploutve a hledání vhodných bílých kamínků pro oči, 9letý Vojta si zamlouval prsíčka a zvládl je bravurně. S předstíraným nezájmem jsme pak z moře sledovali, jak vedle Neptuna ulehají lepé děvy a pořizují si selfie, tedy fotografii na památku. A celá ta naše písková galerie vstoupila tím pádem do celého světa mezi zajímavé zážitky zdovolené. A František by jistě zajásal i v tratorii u Angela, kam jsme občas zašli na něco dobrého, protože tam chodil po podlaze mezi hosty plivník. Černá ochočená slepice s červeným řebínkem a uklízela to, co hostům odpadlo od stolu. Obchůdky a tratorie ožívaly hlavně večer a nabízely jedno lákadlo za druhým. Všechny překvapila moje žena, když skoprněle stanula před poutačem nabízejícím sex on the beach, tedy sex na pláži, a to za pouhá 4 €. Evidentně přemýšlela, kdo komu, ale pak si z druhé strany všimla nápisu jako gin fizz, margarita a s úlevou zjistila, že jde o koktejl. Mimochodem jsme na něj, mý muští, tedy syn, vnuk Kuba a já, zašli a byli jemný a osvěžující. Samostatnou kapitolou byly cikády. Schválně jsem se snažil vysledovat, jaký je v tom jejich cvrlikání systém. To se nejdřív někde ozve pár solových hlásků, třeba kvarteto, ale pak se přidává strom za stromem a je to rázem mohutný, nepřeslechnutelný zvor, za který by se nemuseli stydět ani Alexandrovci. A provázel nás celou cestu na páž. Neptun se nám odvděčil vlnami, které se až poslední 3 dny sklidnily natolik, že jsme se na nich mohli pohodlně houpat. A ti, co umějí plavat, si to užívali do sytosti. Jinak bylo moře nádherně hravé. Znalci vědí, že když je vám vlna nad hlavu a dělá hřebínek, je nejlepší ji podplavat. Ale pozor, za ní jde těsně druhá a ta může dokázat, co se té první nepovedlo. Totiž, že s vámi zatočí, propláchne vám nosní dutiny, pokusí se sundat plavky, což je v některých případech i vítané, ale jinak ukáže, kdo je tady pánem. A vzpomínal jsem na to vžité pravidlo, že největší takzvaná smrtelná vlna bývá 9. Nikdy nic nikdo nemá být za definitivními. Ostatně zpívalo moře hned první den, či už 5. vlna si vzala mé nejmilejší sluneční brejle, mezkla se mnou odno a já si uvědomil, jak je to nekonečné mořské šumění a síla vln vzrušující román. A že je plný báječných překvapení. A přiznávám, že ho čtu tu zde rád. A ten obrázek moře, který mi malují vzpomínky, mi visí na stěně srdeční a pomáhá mi věřit v nekonečná. Zašeptáš u hladiny, u dna se zvedne vlna. Modrá se na palitě stohla se rozespívá. Kapky vykřiknou tiše nad slova ducha plná. Ve větru prudce vlaje světlo, jak koňská říva. Moře se maluje tiše, i když na plátně ryčí. Vezme tě zpátky časem, kam jiní nemohou, až k horizontu věku, kde čas už není ničí. Tam moře nekončí, stává se oblohou.
1: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.

Co dělá vaše dítě nebo vnouče, když natahuje moldánky, je známo. Pofňukává. Ale víte, co to ty moldánky vlastně jsou? Pokud jste od Domažlic nebo od Strakonic, uděláte gesto, jako že to ví přece každý. Ale myslím, že většinu z nás překvapí, že původně šlo, jak jsem se dočetl, o lidový hudební nástroj, jakousi jednoduchou rákosovou píšťalu nebo pastýřskou píšťalku zvanou podle Moldávie. Zvuk takové píšťalky připomínal naříkavý tón, což vedlo k přenesení významu na kňučení a pláč. Ale ve zdokonaleném provedení jsou to už od 17. století dudy, třeba i se čtyřmi píšťalami. A časem se ten název vžil i pro dudy obecně. Stejně jako na Moravě gajdy, na Kocku též špukl, jinde i bzíkalky, hrkavky, kejdy, bukl, kor, kozec, kozice, kozlíka a podobně. A já vás teď do světa dud zavedu.

Tak tuhle lidovou písničku si ve Strakonicích před 14 dny zpívalo na 26. Mezinárodním dudáckém festivalu 1500 diváků v letním kině při pokusu o zápis do knihy rekordů. Dudy neleželi za oltářem, ale doprovázeli je v rukách více než stovky českých dudáků a dudaček před pódiem, protože to celé zaplnili jejich zahraniční kolegové. Ale to bylo jen na zařátí. Pak se spojili naši dudáci s těmi, kteří přijeli na festival, tuším, z 18 zemí. A zahrálo jich všech 205 najednou. A zápis do knihy rekordů byl na světě. Dudy různých typů a ladění měli povoleno hrát každý, co chtěl. Mimochodem, ty naše dudy jsou prý převážně v S-dur. Seděl jsem blízko. A mít klobouk, tak mi ho to tsunami tónu snad odfouklo. Ale festival po 3 dny rozespíval a roztančili písničky pohody v srdcích tisíců diváků. Dudy a písničky zněly z různých koutů Strakonic, na jevištích, anebo i jen tak pro radost třeba v parku. A když šel průvod všech souborů přes most, přes Otavu, měl lezlo velké oči tou úklonou kráse a síle té muziky. Bylo v ní přátelské a radostné porozumění a jeden chlapík, který sám vedle mě, se na mě podíval a prohlásil, kdyby se ty chamtiví politici do toho lidem nepletli, nebylo by na světě líp? Byla to připomínka tradice a úklona našim předkům a báječné bylo i kolik dětí bylo jak na jevištích, tak v hledištích. Ty rudácké soubory, to bylo napětí ze studánky živé vody a bylo úžasné, že pozitivní energii rozdávala třeba i jen pětičlenná holandská kapela Highlander, která k festivalu nedílně patří a uctila tady i památku svého bubeníka Cise Zumra, který letos odešel hrát na pódium nebeské. A když na zámecké nádvoří potom zavíření bubnů napochodovali na závěr velké kapely španělských a skotských dudáků společně a jejich poslední festivalová skladba prozradila, co by bylo, kdyby byl Bavorov, co jsou Vodňany, bylo jasné, proč ten náš strakonický festival patří mezi nejvýznačnější folklorní slavnosti na světě. Kdykoliv přijedu do Strakonic, vyjdou mi dudáci s dudama vstříc. Srdce si poskočí, duše si zavíská, když kozlík s píšťalou o létu zapíská. Dorotka zatančí na nádvoří, až nejen Švandovi tváře hoří. Nejeden grošík tu s kapelou ztratíš, za rok ho najdeš zas, až se sem vrátíš. A může za to jediný nástroj, kterému byl předpovídán zánik. A on okouzluje i v době digitálních technologií. A víte, čeho se skládá? Z předničky píšťaly, která hraje melodii, a tu doprovází jedním trvalým o 2 oktávy nižším tónem velká píšťala. Bodrun nebo také huk, někdy zvaná i dron, pane, takové drony si nechám líbit, který tu melodii koloruje a hrají díky vzduchu, který do něj vhání měch. Vzduch proudí přes strojek, nazývaný piskos, s jedním nebo více plátky. Rozechvíjáním plátků vzniká zvuk a tón je tvořen odkrýváním jednoho nebo více otvorů píšťaly prsty. A ty naše dudy jsou většinou bohatě nazdobeny, třeba často kozí či beraní hlavou, cínovíny, ornamenty a perletí a jsou veselé. Asi protože ty zahraniční často doprovázely vojáky do bitev. A u nás se při nich tancovalo a zpívalo. Ale samozřejmě, že se tancovalo i jinde, protože si představte, že to je nástroj starý už 5000 let a slavný dudák a výrobce dud pan Josef Režný o něm v jedné z nich napsal. Dudy spolu se svým hráčem byly ctěny a váženy, hanobeny a zatracovány, obdivovány i vysmívány, opěvovány i zakazovány. Rozeznívaly je ruce pastýřů, kejtlízů, truverů, žebráků i císařů. Její hlas povzbuzoval vojáky v bitvách, ozývaly se při slavnostních příležitostech a obřadech panstva i prostého venkovského lidu. Hráli v chrámech i nejhorších putikách. Byly a jsou nástrojem zapomínaným i znovu objevovaným a oživovaným. Byly nezřídka obsádány vybájenou čarovnou mocí. Avšak jejich skutečné kouzlo tkvělo ve schopnosti podněcovat radost, veselí a chuť k životu. Proto jsem vám nabídl tu připomínku kapely, která se vejde do lidské náruče. Ať zahraje v Čechách, na Moravě, v Nizozemí, Řecku, na Slovensku, Terecku, ve Francii nebo ve Skotsku.

0: Skotský Kilt si vypučil Spiritual Quintet a já jsem vzpomínal na dudácký rekord. Ale můj dnešní první milý host, legendární sportovní rozhlasový a televizní komentátor a kamarád Jaroslav Suchánek, těch rekordů zažil mnohem, mnohem víc a já jsem rád, že mu můžu popsat to nejpěknější nedělní dobré jitro. Dobré jitro, Jardo.
1: Dobré jitro přeju tobě a všem, kde to poslouchají. Já mám puštěnou před chvíli televizi, rádio, sluchátka, teď jsem to vypnul a tak jsem se těšil jako na olympiádu.
0: Děkuju. Hele, sportovní komentátor já jsem obdivoval už v dobách, kdy ještě nebyla televize. Dokázali slovy namalovat obraz zeleného hřiště, hry, dodat spoustu zajímavých informací. Jardo, ty jsi začínal v rozhlase. Jak jsi se vlastně k tomu komentování dostal?
1: No, začínal jsem v rozhlase a dokonce jsem tam prožil opravdu několik skvělých let, protože to byla práce zajímavá. No a jak jsem se dostal, byl někde v novinách článek, že někoho přijmou, nebylo tam ani přesně koho, tak jsem se šel přihlásit a byla tam bezvadná parta lidí, kteří se ke mně chovali dobře, že hned jsme se jako zpřátelili, ale ještě jsem musel ukázat, co umím. No a ta zkouška byla, že jsem se vyklonil z okna některého třetího patra nebo kde a díval jsem se na Vinohradskou a popisoval jsem, jak tam jezdí tramvaje. Ještě, že to teda nebylo v době, kdy byla výluka, že jo, to by mě nevzali. No ale no. Mimo jiný, tady mám před sebou Josef Laufer, 50 let v našem sportu, to vyšlo v roce 47, koukám, a pan Laufer tady taky začíná o tom, jak se dostal k rádiu, je to trošku podobný, no.
0: Jo, tak to je bezvadně, no tak ty máš samozřejmě tělovýchovnou fakultu za sebou.
1: No.
0: A chci se tě zeptat, ty jsi pak si sám zkusil sporty, které jsi pak komentoval. Ty jsi komentoval tak, co? Cyklistiku, skoky na lyžích hlavně, že to bylo?
1: Já jsem komentoval skoro všechny sporty, které jsou, ale některý jenom jednou a nikdy už víc, některý pětkrát, pak ten sport sám o sobě jako nebyl zajímavý, no a pak jsem komentoval pár těch několika, jedno. Ale jak jsi se ptal ze začátku, ono, to všechno bylo úplně jinak než dneska a myslím, že to, co dneska prožíváme ve sportu, je teda u televize a u rádia, je trošku zmatek, já nemůžu nalíst anténu nebo vysílač, který bych chtěl, protože tam jich je 58 a vysílají sporty, který člověk ani nemůže to sledovat. No, zaplať vám, že máme aspoň ty fotbaly a jinak jsem dělal samozřejmě já nejvíc lyže, skoky na lyžích a závody míru a sjezdy v Kitzbühelu. Mám tady takový, už to dávám dohromady odznáčky, asi 19krát na Intersportu, ne 15krát závod míru a to byl měsíc v květnu, takže 15 let bez května. No, bylo to zajímavý.
0: Hele, já se chci zeptat. Hele, napadla mě jedna věc. Dnešní etapu vyhrál Holanďan Sprojt. Z našich dojel doležel jako šestiletý Smolík, jako 36letý Kval, jako Kvapil, jako 64letý. Ale tenhle líbezný Brep si připomněl v jedné ze svých knížek, třeba o sportovních tragedii, ale tohle bylo o zmíněných Breptech. Vzpomene si ještě na nějaký, to víš, to vždycky cizí neštěstí vždycky trochu potěší.
1: Františku potěší a je to tak povídání, než se do toho člověk dostane, aby se lidi smáli na 10 minut a je toho. Teď jak říkáš, tak třeba kolega povídal, že náš atlet, který teď je na překážkách, překážky mají závaží, tak se rozběh a přeskočil nádraží. Kde závaží, že jo? Víš, takových věcí je moc a já jsem jich nedělal, ani to nebudu říkat. Ty věci s jménem, kdy jsme ukazili jména, no.
0: Hele, ona není snad sportovní nebo kulturní osobnost, jasně, kterou bys ty navíc neměl jako hosta na některé své besedě. Na koho ty vzpomeneš na první našlápnutí?
1: Ještě než, pak mě to připomíná, ještě než, to řeknu tak jenom maličko zdravnou, hrála se Sparta Slavia, kdysi dávno, já chodil na Slavii dělat hlas a to já byl slavista, tak jsem se těšil, že to večer řeknu ve televizní novinách, tak jsem se nachystal, Slavia vyhrála 2-1 a já řekl, a teď veliká radost, Slavia, Sparta, 0-0. Vůbec nevím, kde jsem to vzal. A místo 2-1 jsem řekl 0-0. A už to nešlo spravit, protože jsem se ani neuvědomil. Ježiš, to já dostal dopisu, jaký jsem kretén a že mám radši jít dělat do JZD a takový, no jo.
0: Dobře, Jardo, a kdyby si se, já to zkrátím teď, kdyby si se znovu narodil, chtěli bys být zase komentátorem sportovním?
1: To byl nejkrásnější, nejenom komentátorem, ale všechno to okolo. Setkání, cesty, těch skvělých, tančil jsem s manželkou šéfa olympijského výboru, tak, no prostě bezvan. A hodně jsem si taky sám zasportoval, takže všechno bych udělal, nevím, jestli stejně, pokusil bych se líp. A když mě někdo říká, měl jsi vzor, tak těch vzorů já bych musel mít skočit sportu 50. Já spíš ty lidi, s kterými jsem se kamarádil, který jsem obdivoval, tak těch, to byla vlastně moje spíš inspirace než vzory, protože vzor nemůžeš dotáhnout nikdy tak, aby byl jako on. Ale inspirovat tě můžou. Mě inspirovali desítky, stovky českých i zahraničních sportovců. A redaktorů, jako je třeba František Novotný.
0: Jardo, já ti mnohokrát děkuju, že jsi stával spolu s námi. Přeju ti krásnou, nejen tu dnešní neděli.
1: A já přeju všem, aby tě dlouho poslouchali, aby dlouho ještě vysílal a aby jsi tu a tam zase na mě vzpomněl.
0: Tak děkuju, moc rád. Děkuju ti.
1: Děkuju.

Sluníčko kličkuje pomezi oblaky, podzim si s kapkami vrchcáby hraje. Tvé dlaně malují v tom čase zázraky a já je odmíkám paklíčem z ráje.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Trumpovi vyjednavači Kushner a Witkoff jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Stovky německých turistů teď přijíždí do Krkonoš na podzimní dovolenou. Počasí bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré ráno. Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Witkoff a prezidentův zeť Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny a poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
2: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky na každý měsíc. Takzvaný risk radar vychází z dat pojistných událostí z předchozích let a kombinuje je s pohledy expertů. Cílem je upozornit lidi před zvýšenými riziky na daný měsíc, aby si třeba upravili pojistné podmínky ve svých smlouvách. Pro září například pojišťovny vnímají zvýšené riziko dopravních nehod v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
3: Během září ještě výraznější to riziko právě spojené s tím návratem do běžného provozu, návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko i v rámci dopravních nehod, ale také i v rámci úrazů částečně stoupá.
0: V tomto měsíci jsou taky podle radaru vyšší kybernetická rizika. Asociace proto nabádá lidi k větší opatrnosti při řízení v okolí škol a ochraně internetových účtů. Do Krkonoš přijíždí v těchto dnech desítky německých turistů na tradiční dovolenou po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku, popisuje obvyklý program vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoš Klára Hančová.
4: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. A pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Soutěžemi v požárním útoku dnes v Hradci Králové končí mistrovství České republiky v hasičském sportu. Účastní se ho přes 460 profesionálních i dobrovolných hasičů a hasiček ze všech 14 krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje, následovaní Plzeňským krajem. Soutěže v požárním útoku můžou lidé na stadionu krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové sledovat do 13 hodin.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na D6 z Prahy do Karlových Varů za sjezdem na Nové Strašecí na 35. kilometru havarovalo osobní auto. Je otočené proti směru jízdy a čeká na odtah. Projíždí se levým pruhem. Na D5 z Plzně do Prahy jde opatrně za exitem 67 Ejpovice. Na 65. kilometru je odstavené vozidlo po nehodě. Na místě jsou záchranáři. Projíždí se jen jedním pruhem. Dobře dojďte. To byly zprávy, teď už opět František Novotný.
6: A ten vás všichni tuze rád vítá do závěrečné hodinky prvního nedělního jitra letošního září. Ať vás kolébají rozhlasové vlny Dvojky Českého rozhlasu nebo připojené sesterské stanice Pohoda, vítejte v klubu spřízněných duší. Myslím, že jste si nevybrali špatně, i když na výběr je ve světě i spousta jiných kuriozních klubů, které zaznamenal třeba přítel Ladislav Kochánek. Existuje klub Stromolesců, jehož členové ve společenském obleku s deštníky a aktovkami si najdou příhodný rozsochatý strom a usazeni v jeho koruně pak čtou noviny nebo knihy. V Anglii prý existuje klub přátel strašidel, v Americe klub protivníků spropitného. Existuje i klub holohlavých nebo klub ušatců, kde nejde ani tak o to mít velké uši, ale umět s nimi pohybovat. Mnohému bude sympatický klub přátel česneku v Kalifornii, klub přátel šlapacích automobilů, které si členové sami vyrábějí a jezdí s nimi až 33 km v hodině. V klubu lhářů pořádají soutěže, kdo řekne největší lež. Dodnes s uznáním vzpomínají na jedno tvrzení, že na Okinavě zpívají vlašťovky tak sladce, že diabetici musí nosit sluchátka na uších, aby jim nestoupil cukr v krvi. Něco podobného, když si zkusili naši spisovatelé v kavárně Slavia, když se usnesli, že kdo řekne dnes největší lež, bude to mít zadarmo. Karel Poláček začal. Tak jsem vám dnes ráno potkal jednoho slušného nakladatele a všichni ho přerušili. Dost, vyhrál. Existuje i klub proti spěchu, nebo klub mužů pod pantoflem. Ten má prý potíže s počtem přítomných při usnášení, protože manželky jeho členy nepustí ven. Ve Francii údajně existuje klub rytířů krvavého jelita, jehož cenu získává každoročně ten, kdo nejbarevněji dokáže vyjádřit chuť a kvalitu této pochoutky. Mě zaujal klub mlčenlivých z Londýna, do jehož místnosti vstupují členové mlčky a mlčky tam také prodlévají. Stanovy klubu jsou přísné a když se jednou do klubu vloupali lupiči s pistolemi v rukou a obrali všechny přítomné o veškeré cennosti, po jejich odchodu jeden z členů otevřel okno do ulice a zavolal o pomoc. Lupiči byli sice chyceni, ale neukázaný člen byl z klubu vyloučen. V našem klubu spřízněných duší nic takového nehrozí. Naopak věříme, že lodičky slov i melodií, které na technickém pracovišti k vašim uším směřuje mistr zvuku Dáša Nejedlá, budou vítaným společníkem. Některým obstarala vítr do plachet i vaše přání na některé z besed. A těším se i na další hosty, s kterými věřím, nebudete čas babího léta pokládat za ztracený. Skřídlovka slunce krátce zaspívá, než městem proletí v jediném zablesknutí. Ve vašich křivkách léto doznívá. Chůzi je jistota a v očích zastesknutí. Je to tak, konec prázdnin signalizuje opálená pleť, v pohledu na svět doznívá uvolněná nálada dnů dovolených a já vás teď s písničkářem Pepou Nosem pozvu do klubu Přátel fantazie. Mně vám vlastně nic nebude chybět. Nabízí dokonce i sladké dolce farniente, zahálku. A jakže to řekl Karel Čapek, především zahálka není mazení času. Mazil bych čas, kdybych, dejme tomu, nabíral sítem vodu. Ale když zahálím, tak to právě nedělám. Nedělám nic zbytečného, jelikož nedělám vůbec nic. A jeden z citátů ho doplňuje. Fantazie dar Bohu, ale nedostatek fantazie též. Bez tohoto nedostatku by lidstvo dávno ztratilo odvahu k další existenci. Takže dopřejme si třeba jen tak prázdninově ležet a dívat se na oblaka. Támhle ten je na horizontu k nerozeznání od pohoří. A támhle ten letí oblohou jako trýga. Támhle to je drak. A támhle jdou beránci z pastvy.

a každodenních zmatků, s myšlenkou na krásu, ukrytou někde hlubo.

0: Možná si, že stejně jako já máte svůj hrníček na kávu, svoje fantofle, svůj kamínek pro štěstí, zkrátka něco, s čím je vám pěkně na světě, co je jako jakýsi punc jistoty, jako křížek na čele před cestou, který mi dělávala maminka. Tak mi k dobrému jitru patří můj vzácný, moudrý a milý host, který se možná chystá na hrubou, tedy velkou mši před nedělním či svátečním polednem. Tak vidíte, nejen hrubá mouka, hrubá záplata na hrubý pytel, ani hrubé slovo to asi nezazní, protože vy už tušíte, že tím srdci milým hostem je arciopat Petr Prokop Šostřonek, kterému přeju to nejpěknější dobré nedělní jitro směrem k bazilice svaté Markéty v Břevnově. Dobré jitro, Petře.
1: Dobré jitro, Františku, tobě i všem posluchačům. Já se nechystám na hrubou, ale už za chvilku na vši svatou raní. A já si myslím, že každá ta raní mše svatá nás vždycky vede do takového klubu, abych navázal na tvé kluby, i kterým jsi zval a o kterých jsi krásně mluvil před chvilkou. Klub těch, já to nazývám, hledačů opravdové radosti. A já to tak mám rád, když vlastně každý mě zná, že mám rád ty staré příběhy nebo staré legendy. Jedna říká, že ďábel potkal jednoho známého a slavného mnicha a se zlobou mu říká, moc mi ubližuješ tím, že tě nemohu ničím získat. Dokážu dělat vše, co ty. Ty se postíš, já taky nic nejím, ty bdíš, já taky nikdy nespím. Jedna věc, kterou mě převyšuješ. A co to je, ptá se mě? To je pokora. Ta působí, že tě nemohu ničím získat. Já říkám, vnitřní pokora působí radost, kterou nikdo nevezme. Napadlo vás, proč tolik lidí velmi prostých, obyčejných, navenek se ničím zvláštních nevyznačující, žije opravdu šťastně? V čem spočívá jejich radost? Snad ještě nikdo nespočítal, kolik peněz se vydává na lidské veselí. Když si uvědomíme, že i snaha bavit lidi je pro mnohé nemilosrdný biznis, rázem si uvědomíme vysoké procento těch, kteří vydělávají na lidské naivitě. A teď nemám na mysli solidní humor, spíš show business. Je opravdu zábava tím pravým lékem na naší bolavou duši. Ještě z doby první republiky se traduje tato historka. Jednoho známého pražského psychiatra navštívil zlomený muž. Lékař ho dlouze vyšetřoval a nakonec mu doporučil, aby navštívil cirkus Kluckský. V tom cirkuse vystupuje znamenitý Klaus, pane Klaun. Ten vás z malomyslosti určitě dostane. A na to se muž smutně usmál a pověděl, pane doktore, ten klaun jsem já. Člověk se může smát do popukání, aniž by se radoval. Smích se dá koupit, ale radost ne. Radost je stav lidského nitra. A stav je třeba navodit a usilovat o něj. Hind al-Hefet opustil svá pole na břehu Hindu a šel hledat drahokamy do světa a nenašel. A v zoufalství nad neúspěšností svého životního pachtění spáchal po létech v Barceloně sebevraždu. Dědic jeho majetku si všiml zvláštních černých kamínků v potoce na El Hefedově Slahrádce. Tak začaly dějiny slavných diamantových dolů. A to jsme my. Hledáme štěstí, Bůh ví kde, a ono je na dosah. Náš život je jako mimoúrovňové křižovatky. Já vím, že je tam třeba spoustu vrstev bolestí, ale tam dole je určitě pramen pravé radosti. Stojí za to vyvinout úsilí a ten pramen v sobě najít. Poněvadž je neděle, možná máme více času, více klidu a více pokoje. Zkusme se zastavit a hledat ten pramen pravé radosti. On tam někde je. Tak vám přeji radostné hledání a radostné nalezení od dnešní neděli.

Tenhle text jsem psal pro Hradišťana Juru Pavlicu moc rád. Ale teď tu mám napsání jednu starší prázdninovou vzpomínku, která nebude majitelům mých knížek asi úplně neznámá. Myslím, že mnozí z vás teď chápavě pokývou hlavami, když řeknu, že prázdninové hlídání mají děti, například vnoučat, není zrovna procházka růžovým sadem, i když představy a vzpomínka tak později voní. Když jsme jednou na chloupě dopřávali si a spolu s námi i letní dobrodružství čtyřletému mladému muži a dvouleté slečně, zjistil jsem, že to je úvazek na 28 hodin denně. Hebitost a neúnavnost těch malých a nádherně zvědavých tvorů je bez hranic. Záhy zjistí, že dům je plný úžasných hraček a věcí, o kterých vy už jste dávno neměli ani tušení. Všechny se postupně začnou vršit na podlaze všech místností, tak jak vypadnou drobečkům z ruky. A vy se sice vyhnete děcku s plyšákem, ale ujedou mám nohy po autíčku po vašich dětech, protože to dnešní by to asi nevydrželo. Mezitím se rafinovaně skrývají čepičky a sandálky. A kde pak máš ponožky? Támhle je jedna pod gaučem, a kde je ta druhá? Máš přeci dvě nožičky. Ta druhá se najde na louce před domem a Bůh ví, kde se tam vzala. Ale všechno stojí za ten rolničkový šťastný smích, když se něco povede. Třeba když vám voda z malého nafukovacího bazénku takového plivátka dočista zmáčí díky cákání vaše šortky i s mobilním telefonem v kapce. Ke kulinářským zážitkům patří opekání busíků a dětskému přání dědo upeč koláč nelze odolat. Meruňky a švestky zbyly od knedlíků, tak jo, ale budete mi pomáhat. A bude to fofr koláč. Do misy dáme 1,5 hrnku polohrubé, 2 lžíce oleje, bílý jogurt, 1 vajíčko, já dávám 2, vanilkový cukr a 0,5 prdopeče, tedy prášku do pečiva. A teď míchej a budeš vidět, jak ti to bude chutnat. Já zatím vymažu a vysypu pekáč s trouhankou. Tak vidíš, jak se ti to povedlo, teď to těsto rozprostřeme mokrou vařečkou v pekáči a dávejte tam ovoce. Počkejte, já vám ho trochu pokrájím. No, tak je to dobře. A teď ještě přidám pár rozinek a tady tu drobenku a šup s tím do trouby. A teď zase šup do vody. A musím říct, až to nebude tak prát, půjdeme na procházku k lesu. Nevím, jak má mladí pišťalka s velikonoční řechtačkou, ale já jsem pochopil, že ani mistr

Mozart by tuhle sonatínu nesložil lépe. Teď prosím vás, děti, nepískejte, ať nepoplašíte Julinku. To je totiž lašťovka, která si u nás při síni udělala hnízdo. A tak jsme si na sebe zvykli, že už z něj ani vyděšeně neodlétá, když jdeme kolem. A upekli jsme opravdu fofrkoláč, protože fofrem mizel k mému velkému štěstí v tlamičkách strávníků. Pak večer do pelíšku a pohádku o pejskovi a kočičce. Jakou chcete? Jak pekli dort nebo jak prali prádlo? Tak jo, dáme si obě. A zítra se, když budete hodní, pojedeme podívat, jaké máte ta Hanka na farmě kozičky. Ano, tak dělají kozičky. A teď mi ukažte, jak to dělají hodné děti, když mají spát. Málo platné, že usnou, jako by je do vody hodili. Vy obložíte gauč židlemi, aby ptáče nevypadlo z hnízdo, sbíráte a třídíte svršky a pro pána, jak to mohli takhle zmazat. Ale stejně pak spíte jak delfín na jedno oko, kdyby se něco dělo. A pak je krásné ráno, Vojta a Viktorka jsou vyspinkaní k zulíbání, vy se snažíte probrat co nejrychleji k vědomí, dětské ručky kolem krku pomohou, ale tempo dalšího dne nepoleví. Třetí den začnete občas uvažovat, že si půjdete odpočinout na brigádu někam do lomu. Pak nenadále přijde den rozloučení a popusince a zamávání jedou mrňata vstříc novým ochutnávkám života. A vy uklízíte všechny poházené hračky, dinosaury, autíčka. Ještě to byl takový malý kovový nákladáček, však on se objeví. S úlevou sebou večere praštíte na gauč, abyste v zápětí s výkřiky vyskočili, protože jste právě pod prostěradlem objevili ten nákladáček. Nicméně pak usnete, jako když vás do vody hodí, a ráno se probudíte nějak nesví. Máte pocit, že jste ztraceni v tichu. Tichu muzea, opuštění na ostrově, zkrátka, že vám něco moc a moc chybí. A už po snídaní přemýšlíte o tom, že by nebylo špatné si ty láskyplné galeje zopakovat.

0: Dítě do náruče vzala baječná šanzonérka Eva Livková, Kris Livková. No a já jsem si vzpomněl, že k prázdninám a babímu létu patří taky jedna oblíbená rodinná věta. Manželka se ráno postaví v kuchyni, podívá se z okna a řekne: to je dneska krásně a ta kuchyň by chtěla vymalovat jako sůl. V tu chvíli se snažím vypravovat historku o malíři panu Bajerovi, který maloval u nás doma a říkal, co všechno je k tomu potřeba, že to není jen tak, že to je věda, ale hlavně, že musí mít pivo, protože po něm to nejlíp drží. Jako kluk jsem nad tím žasnul, neboť když míchal své četné tajemné ingredience, většina piva nekončila v belíku s barvou, ale v panu Bajerovi. Pak jsem pochopil, že stejně jako vojáci před útokem si on dává na kuráž. Pak také po štaflích předváděl nádherné kousky a mě udělal skvělou papírovou čepici. Nařídil mi, ať si vyndám ty sponky z vlasů, nebo mi bude říkat faninko, a naučil mě nejmíň 5 nových neslušných slov. Život se s námi, paninko, taky nemaluje, říkal mamince, když ho za to kárala. To se mu neztratí. Vidím, že historka o panu Bajerovi u manželky nezabírá. A protože navíc netuším, co má společného sůl s malováním stěn, tak než bych ji viděl v očích své drahocené polovičky, radši kapituluju. No tak jo, vydechnu souhlasně a začnu stěhovat od zdí nábytek a dávat ho k sobě. Já jsem ti náhodou koupila Primalex, měli ho v akci, chlubí se žena, takže nemusíš nic míchat, ani pít pivo. Uvidíš, půjde ti to jako v televizi. Kluci ti tu nechali váleček i styčkou, sítko a vaničku. A v tu chvíli jsem si uvědomil, jak silný je vliv televizní reklamy. Tam pánové ve smokingu vymalují pokojíček a v klidu odcházejí na koncert, ani kapka na podlaze, ani jeden kocourek nezamňouká na stěně a jde to skoro samo. Schromáždil jsem tedy náčiní a odcházel. Kam jdeš? Žasla žena. No jdu si počít smoking. Ty si cvok, dej se do toho a půl je hotovo. Dal jsem se do toho a musím prozradit, že hned od počátku to na půl bylo. Hráli jsme to nerozhodně 1-1. Jeden díl barvy na stěně, druhý částečně na podlaze, na brýlích, na botách, na triku, na kraťasech. Zkrátka, vypadal jsem jako negativ dalmatína. A za další krátko, jako drost. No vidíš, jak ti to jde, pochválila mé dílo žena. Ještě to po zasnutí vezmeš jednou a bude to super. V tu chvíli jsem si uvědomil, že hrají v klasické grotesce. A s hlubokou úctou a respektem jsem vzpomínal na pana Bajera a na kamaráda Roberta, který maluje obrazy i stěny s grácií v rytmu písniček z tranzistoráku. Mě už bolelo za krkem, zádech. Pravou rukou bych nezamával, ani kdyby žena odjížděla vlakem do lázní. A psychicky jsem na tom taky nebyl nejlíp. Dal bych si kafe, pronesl jsem zlomeným hlasem. No, to asi nepůjde. My máme skříně u sebe šuplíkama dovnitř, odpověděla překvapivě tiše žena. Nechceš, abych ti radši skočila pro to pivo?
1: František Novotný a nedělní Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.

0: Všichni chalupáři vědí, že i babí léto je řádně třeba využít. A báječný spisovatel, vypravěč a kolega dobrojitrník František Nepil takovým chalupářem byl. Ve Stradonicích nakonec prožil velkou část života, napsal zde velkou část svých knih a na místním hřbitově je také pochován. A posledně nám dokázal, že se co by domácí kutil nezalekne žádného nástroje. A po dialogu s Hoblíkem slíbil, že se pustí i do letování. No tak si poslechněme, jak to dopadlo.
1: Každému začínajícímu řemeslníkovi je jasné, že do dílny potřebuje kleště, pilník a takovéhle věci. Ale dost dlouho mu trvá, než přijde na to, že úplně nejvíc potřebuje něco úplně jiného. Spoustu všelijakých krabiček, pixliček, plechovek od čaje a od sladových bonbónů a spoustu věder, kýblů a konví. Prostě sbírku něčeho, do čeho se dávají hřebíčky, šroubky, šteftíky, podložky, čudlíky a jiný nepostradatelný materiál. V těch větších se skladují barvy, sádry, vápna a já nevím, co ještě, nehledě na to, že v něčem musíte pořád něco rozdělávat, míchat a patlat. A právě na tohle byste potřeboval alespoň pár nádob, které netečou. Teče, řekne vám kamarád, tak se to zaletuje. A přinese letlampu, pájedlo, tyčinku cínu, trošku kyseliny v láhvičce, a když mu seženete ušmudlaný cancourek šmirgl papíru, zaletuje vám dírku v bývalé konvici na kávu. A vy vidíte, že to letování je vlastně tak jednoduché, jako třeba svatba tatínka s maminkou v představách jejich dětí. Řeknete tedy kamarádovi, že byste si zaletoval ještě pár dírek v jiném hrnci sám, kdyby vám tu lampu na půl hodiny půjčil. On jakože jo a jde. A to je dobře, že jde, protože člověk nemá rád, když někdo vidí, jak mu něco nejde. A pak vy nechcete vlastně letovat staré hrnce. Vy si zaletujete rovnou starou kropicí konev. Z toho bude větší užitek. Konev, to je přece dobrých 40 korun. A dáte se do čištění. Po chvíli zjistíte, že celá konev by šla docela pěkně vyčistit. I vyglancovat by šla. Jenom zrovna v těch dírkách se drží všechen rez, prach a Bůh ví co, jako kdyby to tam člověk přišel. Pak to teda namašlujete kyselinou, něco se rozpustí, něco ne, ale vem to čert, nebudete přece do večera čistit pár dírek a rozpumpujete opalovací lampu. Jenže to letování je přece jenom složitější než svatba tatínka s maminkou. Tyčinka cínu sice taje, ale ne aby to zateklo do dírky a zůstalo to tam. Ono to proteče skrz naskrz, anebo ještě hůř, ono to pokaždé kápne z konve na stůl nebo na tenisku a zrovna do té dírky, co vám kouká malíček. Asi není ta konev dost horká, že se ten cín na ní nechytá. Když však začne být horká dost, když se začne škvířit a páchnout jako peklo, kde zrovna smaží lakomého sedláka, dojde vám v pájecí lampě benzín. Herr Švec, jestli pak byste s tím nepraštil vozem. Scháníte tedy podobně benzín, tady byl, to zas tu někdo uklízel, zase to někomu překáželo a když to člověk potřebuje, je to pryč, aha, tady je, to nemůžete říct, že je tady, já ho hledám jako blázen a on je tady. Dolijete benzín, rozpálíte letlampu, rozpálíte konev a pro pána krále, vždyť se ta dírka zvětšuje místo, aby se zacelila, kde je voda? A znovu čistíte, znovu kapete kyselinu, znovu to rozpalujete, potíte se a když se sluníčko sklání za horu, tak se vám povede rozstavit cín, kterým bylo přiletováno rameno ke kropicí růžici, trubka odpadne, dno konve se vychlípne a konev můžete zahodit. A nejenom to, ke všemu jste kamarádovi vyplácal celou tyčinku cínu a večer zjistíte, že jste si kyselinou pokapal jeden rukáv a obě nohavice.
2: Lojzo? Hej! Lojzo!
3: Ano, Lízinko?
2: Dojdeš pro vodu?
3: Už běžím.
2: No proto.

0: Jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, milá Lízo, jenže sláma je dlouhá, milá Lízo, dlouhá.
1: Tak jutrik

0: brousek je suchý, mrázo, mrázo, jenže brousek je suchý, mrázo, suchý.
1: Taky na moč, mýlojzo, mýlojzo, mýlojzo, taky na moč, mýlojzo, mýlojzo, smoč ho.
0: A čím ho mám smáčet, mrázo, mrázo, a čím ho mám smáčet, mrázo, řekni čím.
1: Zkus vodu, mýlojzo, zkus vodu, mýlojzo,
0: a v čem ji mám přinést, mlázo, mlázo, a v čem ji mám přinést, mlázo, řekni v čem.

0: No tak to byli fešáci. No a o nápravě porouchaného bude vlastně řeč i teď. Život je pohyb, tvrdil už více než 380 let před naším letopočtem slavný antický filozof Aristoteles. Ale jsou chvíle, kdy to není snadné, což mi nejspíš potvrdí většina seniorů. Může nás však potěšit jiný, povzbudivý citát, který říká, že bolest, kterou dnes pocítíte, bude tou silou, kterou pocítíte zítra. Jedním z těch, kteří nám ho pomáhají naplnit, je můj dnešní poslední vzácný a milý host, uznávaný odborník, primář kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice v Motole, docent dr. Jakub Kausner, kterému přeji to nejpěknější dobré jitro směrem k brdským lesům.
1: Dobré jitro, Františku, vám i všem posluchačům.
0: Jakube, mě teď zaujala ta dětská ortopedie. Máte po prázdninách třeba víc práce a co tuhle kategorii třeba trápí nejčastěji?
1: No, on se ten obraz současného hektického světa promítá i do naší práce. My se vlastně nenudíme po celý rok. I když v létě třeba řešíme méně úrazů, ale většinou mají závažnější charakter. To, co v současnosti sledujeme nejvíce, tak je nárůst a významný nárůst poranění kolenního kloubu u dětí a dospívajících. Hmm. A to je dáno zejména tím, že extrémní sportovní zátěž na to dětské tělo zatím není připraveno v dnešní době. A projevuje se také to, že si svět koupila touha po výkonu za každou cenu. Takže jak rodiče, tak sportovní kluby vidí v těch malých sportovcích malé hvězdy, které budou jednou vydělávat velké peníze, a zapomíná se na prevenci, zapomíná se na pohybový rozvoj a regeneraci, a to potom vede k těm častým úrazům. A ona ta zmíněná myšlenka v úvodu Aristotelova je myšlená tak, že ten pohyb, který je život, by nás měl nejenom učit překonávat překážky různé, ale přinášet hlavně radost a přispívat k harmonii celého naší osobnosti a ne nás stresovat a poraňovat.
0: No tak to je, myslím si, dost dobrá myšlenka, ale mě zaujal i termín, který v té praxi máte, je jednodenní ortopedie. Není to pro organismus poněkud riskantní?
1: Může se to tak zdát, ale jednodenní chirurgie a ortopedie je vyhrazená jenom pro určité typy výkonů, jako například artroskopie nebo nějaké menší výkony. A ty moderní techniky a operační postupy nám umožňují zkracovat dobu hospitalizace bez zvýšení rizika pro pacienta, to je důležité. Dokonce na našem pracovišti se snažíme významně zkrátit i dobu hospitalizace po kloubních náhradách, což pacienti vítají, ale to potom není úplně pro každého.
0: No a když jsme u toho, který kloub v našem těle je nejkomplikovanější?
1: No, z anatomického hlediska a možná mechanického asi kolenní kloub, který je také nejčastěji poraňovaný, má složitou mechaniku a často vyžaduje komplexní ošetření. Já třeba osobně se víc zajímám o kyčelní kloub, který má mnohem složitější diagnostiku a mnohem pestřejší spektrum výkonů, které můžeme provádět.
0: A když už máme to medicínské okénko, je naděje, že budou třeba nahrazeny ty invazivní metody, třeba výměny kloubů, něčím novým, třeba novou umělou chrupavkou a podobně, že to odpadne, takové to hrubé, řekl bych, ten hrubý zásah do organismu.
1: Já se obávám, že v dohledné době asi ne. My umíme nahradit malé poranění chrupavky třeba po nějakých úrazech, ale na artrózu jsme zatím krátcí a tam nám zbývá jenom ta endoprotéza.
0: A jak jste se vlastně k ortopedii Jakube dostal?
1: No, já s původem jsem z lékařské rodiny, ale vlastně za to může televize, protože v 8 letech jsem poprvé viděl seriál Nemocnice na kraji města a bylo rozhodnuto. Opustil jsem sny o lákavých povoláních jako kosmonaut, pilot nebo popelář a chtěl jsem být ortoped a nakonec jsem to zrealizoval. Já vlastně mám štěstí a měl jsem a mám štěstí na řadu skvělých učitelů z řad mých služebně starších kolegů. Já nechci na nikoho zapomenout, tak nebudu tady jmenovat. Ale od nich jsem se naučil, že je potřeba pokoru a lékařina je vlastně nejenom povolání, ale i poslání, jak tomu s tím člověk musí přistupovat. A tenhle ten pozitivní příklad těch starších kolegů je důležitý v každý době, ale bohužel dneska se tyhle ty osobní pouta mezi generacemi trošku vytrácí a myslím si, že je to pro obě strany velká škoda.
0: No já myslím, že ona obecně vlastně je teďko velký nedostatek pozitivních vzorů. Ale co v té práci vaší je nejdůležitější, nejtěžší a nejkrásnější?
1: No, asi jako v každé práci nejdůležitější je mít tu svoji práci rád a dělat jí s radostí a s určitým elánem. Určitě to, co je nejkrásnější na naší práci, to je ta chvíle, kdy přijde pacient, kterého jsme zbavili nějakých dlouhodobých obtíží nebo bolestí a tvrdí, že jsme ho buď zachránili nebo mu změnili život. Zejména malé děti jsou kouzelné, protože na nich je nádherně vidět tu radost z pohybu, který nemohli dlouhou dobu vykonávat a najednou zase můžou, takže to je takové nabíjející. A nejtěžší asi na naší práci je to, že i přes obrovský pokrok jsou stále stavy, které nedovedeme vyléčit a prostě nedovedeme pomoci každému.
0: Ale to jako proč? Jenom konkrétně, šlo by to malinko?
1: No jednak mnohdy přijdou pacienti třeba pozdě, takže to onemocnění už se dostoupilo do takového stádia nebo do takového stavu, že nemůžeme nic moc nabídnout. Nebo třeba u poranění nebo u úrazu je to poranění tak velké a stav pacienta tak vážný, že i přes veškerou naši snahu bez nějakých následků to prostě nedovedeme vyřešit a nikdy to nedovedeme řešit vůbec.
0: Ano. Já vím, že jste u kolegů i studentů medicíny, kterým přednášíte, velice oblíbený. Jen u nás před pár dny se třeba vrátili z Mnichova. Co pro vás Jakube znamená současná medicína?
1: No, zejména proto, že dělá obrovské pokroky, tak hlavně naději. Je to dar pomoci druhým a myslím si, že ta naděje, že budeme moc pomáhat více, je čím dál tím větší. Dneska nám pomáhají vyspělé technologie, studenti sledují operace v přímých přenosech, ale je pravda, že to nikdy nenahradí to rozhodnout se ve správnou chvíli správným způsobem, to znamená být na operačním sále, držet skalpel v ruce a ta ortopedie někdy dovede být velice fyzicky náročná a drsná práce. Moment, kdy poprvé říznete vlastně do lidského těla, ten se nezapomíná.
0: A jenom...
1: Že je moc hezké sledovat studenty a jejich vývoj. Zatímco na začátku se jim chvěje ruka ve chvíli, kdy zkušený chirurg už vlastně je naprosto v klidu a někdy ty mladí jsou naprosto bezstarostní ve chvíli, kdy zkušený chirurg je spocený úplně všude.
0: A teď jenom kratomce, jak relaxujete?
1: Já relaxuji víceméně tím, že vařím pro svou rodinu, přátelé, setkávání u grilu je velmi oblíbenou kratochvílí a myslím si, že jsem i docela obstojný domácí kutil, hlavně mám rád práci se dřevem a s kovem, obdivu třeba umělecké kovářství.
0: Je krásný, a vstáváte rád?
1: Jo, vstávám, já jsem spíš ranní ptáče a chodím si vždycky ráno zaběhat do přírody a to kondiční běhání mi dává takový klid v té přírodě a nabíjí mě a je to takové studánka optimismu pro mě. A zapomínáme, že jsme vlastně součástí té přírody a každá cesta nás může zavést k nám samým. A stará moudrost nám říká, že je hlavně na nás, abychom si z každého dne udělali ten nejkrásnější den.
0: No já s touhle větou děkuji primáři Kliniky dětské a dospělé ortopedie a traumatologie 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a fakultní nemocnice Motole Jakubu Kausnerovi za to příjemné setkání a držme se jeho slov, aby nám pak ten nejhezčí den nechyběl. Krásnou neděli, Jakube.
1: Krásný den, děkuji vám i všem.

Dvě myšlenky a dvě haiku mě znovu napadly při povídání s panem doktorem. Ta první myšlenka je, dělejte to, co máte rádi a nebudete pracovat ani jeden den v roce. A pak i úvaha, kterou pronesl tuším Dalaj Lama. Lidem nerozumím. Utrácejí zdraví, aby získali peníze, a ty pak utrácejí, aby získali zdraví. Pro pozádek uvádím jen, že haiku je krátký volný verš, který musí mít 3 verše s přesným počtem slabik. 5, 7, 5. A musí se do nich vejít dojem, myšlenka, postřeh, naděje, zklamání, prostě cokoliv. A já jsem vybral 2 haiku báječného kolegy, přítele, herce, textaře, rozhlasáka Miloně Čepelky. Najde se moje zdraví železné, značka tučné nálezné. A 2. haiku si povzdechlo. Vidím a žasnu, kolik tváří má náš svět. Raději zhasnu. Však pomyslné přesýpací hodiny ve studiu nabízejí poslední zrnička dnešního nedělního dobrého jitra. Zbývá tedy poděkovat všem báječným hostům, komentátorské legendě Jaroslavu Suchánkovi, arciopatu Petru Prokopu Šestřonkovi a primáři doktoru Jakubu Kausnerovi, že vstávali spolu s námi. Děkuji za prima spolupráci i mistru zvuku Dáše Nejedle a hlavně děkuji za milou společnost vám všem. Znovu se můžeme setkat na rozhlasových vlnách ve sváteční pondělí 28. září na Václava. Do té doby buďte blaženi, užívejte babího léta, nezapomínejte, že ten, kdo věří na zázraky, tomu se dějí. A co nejvíc vám tedy od mikrofonu přeje i průvodce dnešním pořadem a jeho autor František Novotný.

Je ještě malá šance projít se nekonečnem, uprostřed hvězdy, ať nebem se mnou tančí. Je ještě šance hrát v dramatu tom věčném, kde trilek satanů se mění na skřivánčí. Je ještě malá šance pít vína relativní, den zatím spí tu se mnou a strach je dávno v pánu. Důležitost a pícha jsou jenom pěna pivní. Však za maličkou chvíli se probudím a vstanu.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Pravidla o poskytování slev porušila ve druhém čtvrtletí polovina kontrolovaných obchodů. Zjistila to Česká obchodní inspekce. V Sasku a Anhaltsku začínají zemské volby. Podle průzkumu v nich jasně vyhraje strana AFD. Počasí bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré ráno. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. A porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za poslední 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, hlavně projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školicích střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
4: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
1: Obyvatele německého Saska a Anhaltska dnes vyberou nový zemský sněm. Favoritem voleb je strana AFD, která by poprvé od svého vzniku před 13 lety mohla skládat vládu na regionální úrovni. Ostatní strany s ní ale dál odmítají spolupracovat.
5: Tisíce lidí přišli ještě včera v Magdeburku na takzvaný festival demokracie, aby protestovali proti nástupu strany, která je v Německu považovaná za krajně pravicovou. AFD dnes může podle průzkumu získat přes 40% hlasů. To je skoro dvojnásobný zisk oproti křesťanským demokratům, kteří vládnou v Sasku a Anhaltsku téměř nepřetržitě od roku 1990. Sasko a Anhaltsko mívá nejmenší volební účast ze všech spolkových zemí, trpí stárnutím obyvatelstva a kvůli ekonomickým problémům i jeho odliv. K volbám dnes mohou přijít necelé 2 miliony voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Dnes naposledy mohou příznivci železnice projet trať kolem starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy kilometrovou trať z roku 1893 od října zruší. Pro cestující se nic nezmění, úsek sloužil poslední roky jen jako vlečka. Zájemci se ale mohou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek. Akci pořádá společnost Die Länderbahn, která dnes provoz vlaků z Liberce přes Mimoň do České Lípy zajišťuje.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě, přechodně oblačno, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: Na D6 z Prahy do Karlových Varů pozor za sjezdem na Nové Strašecí. Na 35. kilometru havarovalo osobní auto. Místo je označené světelnou šipkou a kužely projíždí se jen levým pruhem. Na D5 z Prahy do Plzně za exitem 62 Rokycany je odstavené porouchané auto. Nákladní auta mohou vybočovat tak opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy k dalšímu programu Dvojky víc, Roman Víšek.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné nedělní ráno i z vysílacího centra Dvojky a zároveň vás, přátelé, zvuk poslechu dalších toulek první republikou. Tentokrát se podíváme do tehdejší domácnosti, kterou zásadně změnil technický pokrok i nové vynálezy.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
9: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
10: Jana Striková
11: a Jiří Vyhorálek.
10: Díl 71. Budiš světlo, voda a plyn, aneb revoluce v prvorepublikové domácnosti.
12: Tak, a teď, když to bouchne, víte, kdo za to může? Uf, hoří.
10: Co to děláte?
13: Hit, tomu se říká pokrok.
10: Jaký pokrok? Vždyť to je obyčejný plynový sporák tohle.
13: Přesně tak. Žádné dřevo, žádný kouř, žádné saze a hlavně žádné čekání, až se to rozhoří.
12: A tady otočíte kohoutkem a voda teče. Napijete se?
10: Díky.
13: A teď pozor. Voila, budíš světlo. Nebo tma. Podle nálady. Stačí použít vypínač na zdi.
10: No, pánové, trochu mi uniká, co touto scénkou chcete říci.
12: No, že vypukla revoluce.
10: Mám se bát?
13: Ale kdepak. Toto je revoluce pokojná, beze zbraní, ale o nic méně zásadní.
12: Ocitli jsme se totiž, jak jste jistě pochopili, v prvorepublikové domácnosti.
13: A tu zásadně proměnili tři komodity.
10: Plyn, voda a elektřina.
13: Ano, první republika byla dobou velkých změn.
12: A ty se rozhodně neodehrával jen v politice nebo na mapách.
10: Proměňoval se každodenní život lidí.
12: A to díky čemu?
13: Technickému pokroku.
10: Do té doby, pokud hospodyně potřebovala vodu, musela ji přinést ze studny či ze studánky.
12: Chtěla zatopit? Nejdřív ji čekal výlet do lesa na dřevo.
10: A na svícení byly svíčky nebo petrolejky.
13: To ale mluvíte o chudších venkovských rodinách.
12: S tím rozdílem, že v bohatších městských se o vše staralo služebnictvo.
13: Samozřejmě záleží na tom, ve které společenské třídě a ve které části republiky se pohybujeme. Obecně ale můžeme říci, že
10: plyn, voda a elektřina se na cestu do našich životů vydali o pár desítek let dříve, ale naplno se v nich zabydleli právě v meziválečné době.
13: Praha sice měla vodu už dávno, ale dlouho šlo hlavně o veřejné zdroje.
12: Kašny, studny a pumpy byly běžnou součástí ulic i dvorků a lidé si k ním chodili se džbánem nebo vědrem.
13: Celkem idylický obrázek, ne?
10: Idylický? Spíš každodenní posilovna. Víte, co se přitom člověk natahal?
12: Zásadní změnu přinesl až konec 19. století, kdy byla postavena vodárna v Podolí.
13: Následovalo rozšiřování sítě a voda se začala dostávat blíž k lidem.
10: V novostavbách rychle se rozvíjejících čtvrtí, jako byly Vinohrady nebo Smíchov, se objevují první domy, kde voda teče přímo v bytě.
12: Ve starších budovách, například na Starém městě, to ale jde pomalu. Původní zástavba s vodovodem nepočítala.
13: Ještě hůř jsou na tom dělnické kolonie.
10: Roku 1929 je dostavěna nová podolská vodárna.
12: Ale ani v té době není tekoucí voda v bytě samozřejmostí. Leckde si pro ni obyvatelé musí dojít na společnou chodbu a podělit se s ostatními.
10: V
12: polovině 19. století byla v obci Karlín uvedena do provozu první plynárna pro veřejné osvětlení pražských ulic.
13: Ve srovnání s olejovými lampami šlo o zásadní technologický skok.
10: Plynárny pak rychle přibývaly. Postupně se tato energie zaváděla i do obytných domů, zejména ve větších městech.
13: Ve druhé polovině 20. let začala fungovat pražská obecní plynárna v Michli.
10: Největší karbonizační závod v českých zemích a současně jeden z nejmodernějších v Evropě.
12: Zde bych drobně dovysvětlil, že dříve se plyn vyráběl karbonizací uhlí, zatímco dnes používáme plyn zemní.
13: Ovšem plošně do všech domácností v zemi tato infrastruktura dorazí až mnohem později, po druhé světové válce.
12: Tam, kde ho měli, se plyn stal univerzálním pomocníkem.
13: Svítil, vařil, ohříval vodu, někdy i topil.
10: A poháněl přístroje, do kterých byste to dnes neřekli ani omylem.
12: Malá výstavka.
13: Plynový lustr, automatická pračka s plynovým ohřevem vody, plynová lednička, žehlička, mandl, pražička kávy, ožehovač peří, dokonce filmová promítačka a diaprojektor s plynovým pohonem.
10: Nebouchne to?
12: Netřeba panikařit.
10: Na začátku 20. století u nás ale nebyl žádný tuzemský výrobce domácích spotřebičů. Dodávali je k nám zahraniční firmy.
13: A s tím by se mělo něco dělat.
12: To si řekl bystrý a podnikavý muž jménem Karel Macháček.
13: Rozrůstající se Praha přece nemůže být bez výrobny a opravy plynových pomocníků v domácnosti. Dám se do práce.
10: Karel Macháček založil ve Vysočanech vlastní továrnu.
12: Jaký sortiment hodláte nabízet?
13: Mám spoustu nápadů, ale nejvíc mi vrtá hlavou tohle. Otočíte doma kohoutkem a teče vám voda jaká?
10: Studená. Takže čeká další práce. Zatopit v kamnech, ohřát v hrnci.
13: No právě. Co kdybych přivedl na trh?
12: Průtokový plynový ohřívač?
13: Čtete mi myšlenky, pane.
10: Karel Macháček se pustil do výroby dlouhé škály plynových spotřebičů.
12: Nejslavnějším z nich se stal právě průtokový ohřívač, který dostal název podle prvních slabik jeho jména.
13: Karma.
10: Macháčkův podnik se brzy rozrostl do nových továren v Libni a Českém Brodě a nakonec ovládl český prvorepublikový trh.
12: Podnikatel a zároveň schopný konstruktér nepřejímal pouze nápady ze zahraničí. Přicházel i se svými vlastními.
10: Jedním z nejdůležitějších byl patent z roku 1929. Automatické otevírání přívodu plynu při spuštění vody.
13: Tento bezpečnostní princip se používá dodnes.
10: Dobrá. Karma pana Macháčka nám ohřívá vodu do kuchyně a možná i do vany.
12: Pokud náš prvorepublikový byt či dům disponuje luxusem koupelny.
10: No, ale možná by to chtělo trošku přitopit. Nezdá se vám?
13: Lehká pomoc. S tím nám ovšem nepomůže Macháček, ale Machanek.
10: Nějaký jazykový žartík?
12: Nikoli, čirá náhoda. Významná podnikatelská rodina Machanků z Mariánského údolí u Olomouce si koncem 19. století dala zaregistrovat ochrannou známku Mora.
13: Firma vznikla na základech staré železárny a železné huti, která vyráběla převážně hřebíky. 1700 druhů.
10: 1700 druhů hřebíků? Nikdy by mě nenapadlo, že jich může být tolik.
12: No, může. A od hřebíků postupně přešla k dalším produktům. K litinovým hřbitovním křížům, k šicím strojům, žehličkám, zámkům nebo litinovým strojkům na zmrzlinu.
13: Ovšem ten pravý trhák přišel v roce 1902.
10: Stáložárná kamna Meteor na koks nebo uhlí. Jejich obliba neznala mezí a sotva bychom u nás našli rodinu, která se u nich nehřála.
12: Vždyť se jich do 30. let prodalo skoro milion.
13: Postupně se nabídka rozšířila o kuchyňské strojky, mlýnky na maso, strouhanku či mák.
12: A roku 1919 přibyl další hit. plynový sporák a vařič.
10: Aha, ten, který jste se snažili zapálit na začátku?
13: Přesně tak. Vždyť to říkám. Hotová revoluce.
10: No, hezky se nám ta domácnost vybavuje, to musím uznat. Už máme zavedenou vodu a plyn, ale co elektřina?
12: Nebojte se, ta na sebe nenechá dlouho čekat.
13: Počátky elektrifikace v českých zemích sahají do konce 19. století, kdy začaly vznikat první elektrárny ve městech a průmyslových podnicích.
12: Zpočátku šlo spíše o izolované projekty.
13: Každá elektrárna fungovala samostatně a elektřina byla dostupná jen omezeně.
10: Využívala se především pro veřejné osvětlení a průmysl. Do domácností pronikala jen výjimečně.
12: Zásadní zlom přinesl rok 1919, kdy byl přijat zákon o soustavné elektrizaci.
13: Ten nastavil systematické budování elektrické sítě a její organizaci do větších celků.
10: Území státu se rozdělilo na elektrizační oblasti a začala vznikat páteřní síť.
12: Elektřina se začala zavádět i do menších obcí.
10: Přesto ale rozdíl mezi městem a venkovem zůstal velmi výrazný.
13: V českých zemích se do konce 30. let dostala elektřina přibližně do 60 až 70% obcí.
12: Na Moravě a ve Slezsku to bylo ještě o něco více.
10: Slovensko naopak začínalo téměř od nuly.
13: V roce 1918 ji měla jen asi 2% obcí a do konce období počet vzrostl zhruba na 20 až 25%.
10: Úplné elektrifikace Československa bylo dosaženo až v roce 1960. Elektřina vstupuje do domácností nejprve jako světlo. Od stropu visí žárovka.
12: K ní se začnou přidávat žehličky, vařiče, vysavače a tak dál.
13: Jak už jsme se zmínili, spousta výrobků k nám putuje ze zahraničí.
10: Za první republiky u nás budují vlastní prodejní sítě firmy jako Siemens, Bosch, AEG nebo Electrolux.
12: A tito noví hráči přinášejí i odlišný způsob prodeje a vůbec uvažování o vedení domácnosti.
13: V roce 1921 otvírá první pobočku v Praze v Konviktské ulici švédská značka Electrolux a rychle rozšiřuje síť dalších filiálek.
10: Její hlavní produkt, vysavač, je pro většinu lidí naprostou novinkou.
13: Proto firma nespoléhá jen na klasické obchody, ale volí přímý prodej.
12: Obchodní zástupci chodí od domu k domu, vysvětlují, předvádějí a přesvědčují zákazníky, proč by měli koště vyměnit za tuhle kouzelnou mašinku.
10: Počkejte, to mi něco připomíná. Četli jste o tu Pavla?
13: Jistě. Spisovatelův otec Leo Popr nastoupil do filiálky firmy Electrolux v Plzni a s vysavačem v dřevěném kufříku vyrážel na služební cesty.
10: Jak Ota Pavel zachytil ve svých povídkách, začátky nebyly jednoduché. Lidé byli ke stroji na prach nedůvěřiví.
12: Lpěli na koštěti a smetáku stovky let a vysavač za 2000 považovali za čertovský vynález a úplnou zbytečnost.
13: Panu Poprovi se přesto dařilo. Během krátké doby prodal desítky vysavačů a rychle si vybudoval pověst mimořádně úspěšného obchodníka.
10: Leo Popr ale musel být dost velký kulišák. Proslavil se nejen skvělými prodejními výsledky, ale také svými brilantními obchodnickými kousky.
13: Dokázal třeba s klidem Angličana prodat vysavače sedlákům v obci, kde zatím ještě neměli zavedenou elektřinu.
12: Těžko říci, v čem to bylo. Ale v tomhle oboru byl génius a u génia se nadání těžko pozná v umění. Natož v prodeji vysavačů prachu. Měl v očích veselost, smutek i pokoru a hlavně šarm elegantního a hezkého muže. Byl neodbitný a drzý, ale vždycky to mělo hranici vkusu. Brzy se stal mistrem republiky u firmy Electrolux.
10: V době hospodářské krize firma rozšiřovala sortiment i o další spotřebiče.
7: A zároveň zaváděla možnost splátkového prodeje, čímž zpřístupnila dražší techniku širším vrstvám.
12: On totiž takový vysavač nebyl levný špás.
7: No, to nebyl. Stál zhruba polovinu platu středoškolského profesora.
10: Z vysavače se postupně stal prvorepublikový symbol moderní domácnosti a samotná značka Electrolux mu dala i generické označení
12: Lux.
7: Zahraniční produkty v meziválečném období obsadily valnou většinu trhu.
12: Ale ani ty československé se nenechaly zahambit.
10: S rozvojem elektrifikace vznikala celá řada firem zaměřených na vybavení, které mělo domácí práci urychlit, zjednodušit a zmodernizovat.
7: Značka ETA z Prahy Vršovic se zaměřila na výrobu elektrických zařízení a postupně i menších domácích spotřebičů.
12: Liberecká Kontakta nabízela sortiment od vařičů a svítidel až po pojistky, radiosoučástky a autopříslušenství.
10: Další vlna zakládání firem, které mířily přímo na moderní domácnost, přišla v období hospodářského rozmachu ve druhé polovině 20. let.
7: Pražská Frigera vyráběla ledničky a chladicí zařízení.
10: Firma Ruja Rudolfa Janečka nejprve obchodovala s cizími výrobky, pak přešla k vlastní produkci. Ohřívače vody, topidla, měřicí přístroje.

0: materiály, zejména bakelit.
1: Do výroby vstupují průmysloví designéři, protože výrobek musí zákazníka zaujmout.
0: A nejen to. S nástupem funkcionalismu se proměňuje i samotné pojetí bydlení.
1: Ve 20. letech se domácnost začíná chápat jako racionální celek, který má efektivně fungovat a mít i estetickou hodnotu.
2: Důraz se klade na kuchyni a koupelnu.
0: Architekti berou elektřinu do hry už při samotném návrhu domu.
1: Tak a je to tady. Technický pokrok osvobodil ženu střední třídy od každodenní úmorné dřiny v domácnosti.
2: Báječné. Je třeba volný čas využít, odpočívat, začít se hýčkat. Myslím, že první cesta by mohla vést do salonu krásy.
0: V tom případě bych vám doporučil vyhlášený podnik paní Jindřišky Lavecké ve Vodičkově ulici 44 v paláci Lucerna.
2: No ano, a kousek od ní sídlí i náš známý módní salon Hany Podolské. Zajdu tam a při té příležitosti si nechám taky spíchnout něco na sebe.
1: To vám rozmlouvat nebudu. A propos, Jindřiška Lavecká nabízí moderní ošetření pleti a další služby inspirované Paříží.
2: A například?
0: Výrobky světových značek, pleťové masky, ozonoterapie a další omlazovací kůry.
2: No a myslíte, že už je to potřeba?
1: No rozhodně ne.
0: Ale užijte si to.
2: Díky. A tak první republika přináší do života ženy pojmy jako kosmetika a kosmetička.
1: Dámy z dobře zajištěných měšťanských rodin spolu s rostoucí životní úrovní začínají více sledovat módní trendy, které přicházejí především ze Spojených států, mimo jiné i prostřednictvím hollywoodských filmů.
0: Na trh se dostává záplava nových nevídaných kosmetických výrobků, mýdla, zubní pasty, toaletní vody či parfémy.
1: A také čisticí prostředky, prací prášky a další rostodivné produkty, které mají moderní domácnost učinit ještě modernější.
2: Vážně, to mě zajímá. Jak bych se o nich mohla dozvědět víc?
0: No přece z reklamy.
1: Reklama jako taková není meziválečným výdobytkem. Objevovala se už dříve, ale většinou šlo jen o prosté inzeráty v novinách.
0: Teprve za první republiky reklamní průmysl naplno rozkvete, protože si firmy začínají uvědomovat, že jedna věc je vyrobit, druhá prodat.
2: Některé značky se v tomto oboru stávají hotovými šampiony.
1: Najímají výtvarníky, zakládají celá reklamní oddělení a leckdy k přilákání zákazníků vymýšlejí i dost krkolomné kousky.
0: Tak například slavná firma Schicht z Ústí nad Labem, vyrábějící širokou škálu produktů od mídel po jedlé tuky.
2: Vysílá obchodní cestující, kteří brázdí krajinu ve speciálním automobilu a přímo na místě předvádějí účinky výrobků.
1: Kromě toho inzeruje v tisku, vylepuje plakáty a do obchodů dodává plechové cedule.
0: Nezapomíná ani na věrné zákazníky, pro které připravuje propagační brožury, kalendáře nebo pohádky pro děti.
2: Dokonce, a to už před válkou, financuje Schichtův let. Letecký závod s cenami v hodnotě astronomických 100 000 rakouských korun.
1: Ohlas v tisku je obrovský a průkopnický čin na poli aviatiky se majiteli vrátí, co by investice do reklamy.
2: Velký příběh reklamy se odehrává například u značky Alpa.
1: Jeho klíčovou postavou byl reklamní grafik Leo Heilbrunn, který vytvořil celou vizuální identitu značky,
2: včetně slavné modrobílé etikety s velkým písmenem A a žlutou hvězdou, která od roku 1930 nahradila původní motiv vodní víly.
0: Do kampaně zapojil i legendárního zápasníka Gustava Frištenského, jehož biceps se objevil na etiketách.
1: I kocoura Felixe.
2: A to byl kdo?
0: Přece známá americká komiksová postavička.
2: Ach tak, kolik myslíte, že ho stála autorská práva?
1: Neřešte to.
0: Další reklamní výtvarník, který se zapsal do dějin tohoto oboru, byl Zdeněk

0: Ikr, designér firmy Orion.
1: Nakreslil stovky obalů a reklamních plakátů. Značku spojil se čtyřcípou hvězdou a vytvořil i ikonická loga. Promiňte, dopovězte to za mě, zbíhají se mi sliny.
2: Mezi jeho slavné práce patří obal čokolády Kofila s mouřeninem, který se používá, mě taky už používá dodnes.
0: A víte, že se mladý Rikr nabídce na místo reklamního výtvarníka původně vysmál?
3: A to má být vtip? Já čokoládu vůbec nerád. Dávám přednost tekutým pochutinám a vůbec. Já nechci dělat v reklamě. Chci se zabývat vážným uměním. Jednou ze mě bude uznávaný malíř, ilustrátor, žurnalista a scenograf. To si pište.
1: Nakonec se mu jeho tehdejší sebevědomé plány naplnily. Ale nejhlubší stopu zanechal právě v oboru reklamy.
0: Dalším matadorem reklamního průmyslu byla oděvní továrna Arnošta Rolného z Prostějova.
2: Ve 30. letech rozjela společnou kampaň se zlínským kolegou firmou Baťa. A to pod hesly obuv Baťa, oděv Rolný, či Baťa obouvá, Rolný obléká.
1: Reklama byla všudy přítomná. Noviny, letáky, plakáty, kapesní diáře i tušky. Dokonce se mohla snášet z nebe pomocí letadla a padáků.
0: Jo, Baťa. Tento s reklamou za první republiky dotáhl nejdál.
2: Kvůli ní dal vystavět dokonce vlastní filmové ateliéry.
1: Zlínský Hollywood.
0: Ateliéry v Kudlově, tehdy malé výstce kousek od Zlína, vyrostly v letech 1935 až 1936 během necelých 9 měsíců podle návrhu Vladimíra Karfíka.
2: Architekt využil své zkušenosti přímo z návštěvy americké filmové Meky.
1: Ze studií pro výrobu firemních propagačních materiálů se rychle stalo významné filmové centrum.
0: Baťovské reklamy to nebyly jen tak ledajaké půlminutové šoty. Kde pak?
2: Byly to skoro malé filmové příběhy, klidně tříminutové nebo i delší.
1: Tváře jim propůjčovaly největší hvězdy, vystupovali v nich sami za sebe a opěvovali daný výrobek.
0: V jejich čele stála absolutní megastar, Vlasta Burian.
2: Jedna z prvních reklam na pneumatiky Baťa se jmenovala Tři muži na silnici, slečnu nepočítaje.
0: Dva motoristé, slavný komik a neméně slavný hokejista Josef Maleček.
1: Sličná cyklistka Hana Vítová na zemi s potlučeným kolínkem.
2: A hodný policista, herec Čeněk Šlégl.
1: Když si pánové a dáma dostatečně popovídají na téma pneumatiky a podrážky, Burian reklamu zakončí slovy.
3: Svůj vercajk odhazují v dáli, zde pneumatiky Baťa jsou. Na nich je každý svého stroje pán, ať slečna, strážník, Maleček i Vlasta Burian. Jakostí dobrou, lácí svou, bezpečně vždycky vpředu jdou. Toť pneumatiky Baťa jsou.
0: Film byl uveden do kin v roce 1935 a v titulcích se dočteme, že ho napsal a natočil F6.
2: F6? Toho pana režiséra neznám. A já znám všechny.
1: No jistě, ani nemůžete, protože to nebyl žádný pan režisér, nýbrž pseudonym šesti mladých filmařů, prvního výrazného seskupení tvůrců reklamy v Československu.
0: Patřil k ním i později Oscarový režisér Elmar Kloss.
2: Baťovská reklama dosáhla takových úspěchů, že se z ní stal samostatný kulturní fenomén.
1: A teď byste mi ještě mohli poradit, kde všechny ty úžasné výrobky, které mi vychvaluje reklama na každém kroku, můžu zakoupit.
0: Doporučoval bych obchodní dům, další prvorepublikovou vymoženost.
2: Můžete si zajet do Zlína, kde na náměstí práce na počátku 30. let vyrostla supermoderní stavba podle návrhu významného funkcionalistického architekta Františka Lídie Gahury.
0: Mají tam velkou raritu. Od roku 1934 nakupující vozí eskalátor, první svého druhu u nás.
1: Úžasný. Něco blíž by nebylo?
2: V tom případě je nejlepší volba obchoďák společnosti Brouk a Babka.
1: Pánové Jaroslav Brouk a Josef Babka si v roce 1908 otevřeli v Holešovicích malý koloniál a záhy začali rozšiřovat síť prodejen především s textilem.
0: První velký obchodní dům vyrostl na Letné a na něj navázali další.
2: Praha, Brno, Ostrava, Bratislava, Liberec, Plzeň či České Budějovice.
1: Firma patřila k průkopníkům moderního přístupu k zákazníkům.
0: Zaváděla samoobslužný či zásilkový prodej.
1: A její budovy často patřily ke špičce funkcionalistické architektury.
2: Například obchodní dům Bílá labuť, otevřený v roce 1939. V té době nejmodernější ve střední a východní Evropě.
1: Takže, pánové, já v roli prvorepublikové ženy střední třídy vyrážím na nákupy. A vy můžete zatím přemýšlet, kam se zatouláme příště. Jo?
4: Tak to byl premiérový 71. díl Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Petra Tanclová a Jitka Škápíková, která pořad také režírovala. Dramaturgie Kateřina Ondroušková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
5: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimečný.
6: Galerie současných osobností Česka.
5: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
7: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
5: Výjimečný.
6: Už dnes po 18. hodině na Dvojce.
8: Ukáž, co to tady máš? Výstava o psech v Národním zemědělském muzeu? Aha. A není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty další chvíle nedělního rána tu, přátelé, pro vás máme sváteční vydání pořadu Jak to vidí. A koho si pozvala Martina Viktorie Kopecká? Dozvíte se už za okamžik.
5: Český rozhlas Dvojka, Jak to vidí.
6: Host Martiny Viktorie Kopecké.
9: Dobré nedělní ráno, milí posluchači. Ve studiu je se mnou dnes paní doktorka Anna Šusová, internistka Centra návazné péče nemocnice Privamed a také lékařka jednotky intenzivní péče, která už během studia medicíny získala zkušenosti jako sanitářka na hematoonkologii fakultní nemocnice Královské Vinohrady, a to v době pandemie COVID-19. Vedle klinické praxe působí také jako lektorka a odborná konzultantka spolku První pomoc Tetín žije, který pořádá praktické kurzy první pomoci a ochrany obyvatelstva. Dobrý den, paní doktorko, vítám vás ve studiu.
10: Dobrý den, děkuju.
9: Co vás přivedlo k medicíně? Věděla jste od vždycky, že se chcete stát lékařkou? Bylo to vaše přání snad už v mateřské školce?
10: Nebylo a myslím si, že za to může moje maminka. Byla zdravotní sestra, když jsem byla malá, potom dostudovala sociální pracovnici, psychoterapeutku a od malička mi říkala, ať nechodím do zdravotnictví. Přesto mám pocit, že mě vlastně nějak jako přivedla k tomu, že chci pracovat s lidma, a zároveň jsem vždycky věděla, že potřebuju trošku i takových těch jako racionálních, faktických věcí. Vždycky mě bavila fyzika, matika a ta medicína byla nějaká taková jako dobrá kombinace toho přírodovědného a humanitního zaměření, které ve mně tak jako vždycky bylo. Takže nakonec to v tom posledním ročníku Gimplu byla docela jako jednoznačná volba.
9: Zmínila jsem vaši zkušenost s úlohou sanitářky během toho enormně náročného období pandemie. Když se ohlédnete, co vás v té době nejvíc překvapilo z pohledu člověka, který už je uvnitř systému, ale zatím ještě není lékař?
10: Mám pocit, že takový největší překvapení bylo, jak málo lékaři jsou s těma lidma, jak vlastně málo na ně mají prostoru. A já jako sanitářka jsem tam s nima byla jako každou chvíli. Celá ta moje pracovní doba byla s těma pacientama. A vím, že jsem nad tím hodně přemýšlela v té době, jak to vlastně jako budu mít, až budu ten doktor, až budu na té druhé straně. A tohle pro mě bylo takový prozření, že ten doktor to má v tomhle tom nějak jako mnohem těžší, že ty lidi málo zná, má s nima toho času mnohem míň, než jsem si myslela.
11: A řekla jste si už tehdy, že to chcete dělat trochu jinak?
10: Já si myslím, že ta doba, kdy jsem mohla dělat sanitářku, pro mě byla jako hodně určující, že jsem hodně si uvědomila, jaký doktor bych chtěla být a hodně jsem okolo sebe mohla vidět, že jenom to léčení toho fyzického mnohdy nestačí a už jako sanitářka tak nějak jako intuitivně jsem si tam mohla zkoušet tu komunikaci s pacientem. Často jsem byla bodem, kdy oni se mi otvírali, ptali se mě na těžké otázky a já jsem vlastně v té chvíli úplně neuměla na to reagovat dobře, ale věděla jsem, že až teda budu doktor, a tak bych chtěla na tyhle ty těžké otázky umět odpovídat a umět to s těma lidma otvírat, protože mi je to nějak přirozený s nima komunikovat.
11: A myslíte si, že byste byla možná jiným lékařem, když byste celou tuhle tu zkušenost sanitářky neměla?
10: Myslím si, že by to pro mě bylo určitě těžší. Tím, že jsem tuhle tu zkušenost měla, vošahala jsem si vlastně tu práci úplně od toho ustýlání postelí, přes podávání léku, až právě přes to, jako sedět u pacienta a držet ho za ruku.
11: A vyslechnout.
10: A vyslechnout, přesně. Přesně, tak myslím si, že přicházet si na to až v té době po tom studiu by bylo mnohem těžší.
11: Jak vypadá první rok po promoci lékaře? Je tady určitá propast mezi studiem, představami a tou reálnou praxí?
10: Já si myslím, že ten náš ročník měl s tím covidem trošku štěstí, protože dřív nebylo úplně jako zvykem, že by medici mohli vlastně chodit do nemocnice na brigády nebo nějak si to jako ošahat už během toho studia. Ty praxe, které máme, jsou takový umělý, úplně to jako nevystihne, jak ta práce reálně vypadá, kdežto být tam jako sanitář už trošku ukazuje tu realitu víc. Takže v tomhle tom si myslím, že jsme měli štěstí, že to pro mě nebyl takovej šok, když už jsem tušila, do čeho jdu, tak jsem si vlastně přišla taková jako jistější. Zároveň ten první rok je podle mě vždycky jako ohromně těžký. Člověk se střetává s tím, co všechno ho v té škole nenaučili. Střetává se s tou realitou a někdy hodně tvrdě. A myslím si, že v této době je jako hrozně důležitý, jaký lidi má okolo sebe, jaký má kolegy, jaký má spolupracovníky, aby v tom nebyl sám. A já jsem si u nás jako v nemocnici takhle nikdy nepřipadala. Vždycky jsem si připadala, že mě tam někdo podrží a za to jsem strašně vděčná.
11: Vy jste si vybrala interní lékařství, které je enormně náročným, rozsáhlým oborem. Co vás na něm baví a zajímá nejvíc? A co na druhou stranu je tím, co vás třeba do dneška trochu leká, co nemáte moc ráda?
10: Já jsem úplně na začátku internu dělat taky nechtěla. Došla jsem si k tomu vlastně až jako někdy ke konci toho studia, kdy už jsem tak jako tušila, že cílovou skupinou pacientů budou geriatričtí pacienti, že je mi vlastně dobře v té komunikaci spíš s těma staršíma pacientama. A zároveň jsem věděla, že ta interna je neuvěřitelně dobrý základ. Tam je všechno. Tam člověk musí opravdu umět dobře léčit pacienty, který nemají jenom jednu nemoc. Často to jsou pacienti, kteří mají několik chronických nemocí. Někdy i ty léčby jdou proti sobě, že vlastně to, co je dobrý pro srdce, není dobrý pro ledviny a ty pacienti mají nemocný oboje. Taková hádanka často a hodně individuálně se musí léčit a mě na tom nejvíc láká a nejvíc mě na tom baví ta komplexnost. Já opravdu musím znát všechno, zároveň si pak volám ty specialisty k sobě, abych vlastně se teda v tom nějak jako líp zorientovala, ale často já jsem ten, kdo tomu dává nějaký směr tomu, kam se ta léčba bude ubírat, jakým způsobem právě třeba toho pacienta budeme dál směřovat v tom systému, tak to mě na tom jako hodně baví. Myslím si, že pořád k tomu přistupuju hodně s velkou pokorou a respektem, protože já nikdy nebudu vědět všechno. Čím víc se toho učím, čím dál se posouvám, tak tím vlastně jako víc zjišťuju, že nikdy to neobsáhnu. Vždycky je tam něco, co neznám a v čem si třeba nejsem jistá. Asi bych neřekla, že mě to děsí, spíš opravdu je to nějaká jako pokora k tomu oboru, že vím, že interna je fakt královna medicíny a nikdy člověk nezvládne úplně obsáhnout jí jako do všech detailů a myslím si, že to je v pořádku.
11: Pracujete v centru návazné péče a zároveň pečujete o pacienty na jednotce intenzivní péče. Jak se musí člověk přenaladit, když přechází z jednoho pracoviště na druhé?
10: Já to asi úplně nevnímám jako nějaké přenalazení. Možná v té akutnější medicíně je člověk trošku víc ve střehu. Využívá všechno to, co se naučil a vlastně dělá takový ty dobrý doktorský věci, kvůli kterým na tu medicínu šel, protože to všechno, co jsme se jako museli naučit, tak tam využívám a to je dobrý. Zároveň vnímám, že to není všechno, že dobře léčit je jenom část. A zase na tom centru návazný péče si mnohem víc užívám to, že s těma lidma můžu víc komunikovat, jít tam víc do hloubky, být v nějakém větším kontaktu s tou rodinou, tak to mě baví.
12: Dokážu si představit, že ta míra komplexnosti, se kterou se věnujete své profesi, pokora, komunikace, pečlivost, velké množství znalostí, že to musí být docela psychicky náročné. Máte nějaký osvědčený způsob, jak o sebe pečujete?
10: Mám asi takový tři pilíře. To, co mi hodně dobře funguje a co jsem se tak jako naučila, že když jdu k pacientovi nebo do práce, tak si vlastně jako představuju, že nasedám do toho vlaku toho pacienta. Jsem tam nějak jako s ním, empatická, podporující, ale když odcházím z toho pokoje, zavírám dveře, odcházím z práce, tak vystupuju z toho vlaku a s touhle představou vlastně do té práce a za těma pacientama chodím. Pomáhá mi to nebrat si ty věci domů, neodnášet si tu práci do toho osobního života, takže přijde mi důležitý, aby to bylo nějak oddělené. Zároveň mi přijde důležitý ty věci sdílet někde. Mám skvělý kolegy, se kterými to můžu sdílet. Hodně to sdílím s manželem, s mojí mamkou. Pak mám taky jako spoustu koníčků, které se úplně jako netýkají té medicíny a té mojí práce. A to je taky něco, co mi hodně čistí hlavu a i nějaká jako fyzická práce. To mi pomáhá hodně.
5: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
6: Host Martiny Viktorie Kopecké.
12: Ve studiu jsem dnes s paní doktorkou Anou Šusovou, která vedle práci v nemocnici věnuje značnou část svého času osvětě první pomoci. Je lektorkou a odbornou konzultantkou spolku První pomoc Tetín žije, který pořádá praktické kurzy pro veřejnost i školy. Paní doktorko, jezdila jste vždycky na výlety s lékárničkou, nebo to tak děláte teprve v posledních letech?
10: No, nejezdila. Dělám to teprve v posledních letech, ale myslím si, že třeba posledních 10 let jezdím aspoň s rukavicema.
12: Ano, i moji rodiče záchranáři zmiňovali, jak důležité je mít sebou rukavice. Co vás přivedlo ke spolku, který se věnuje první pomoci?
10: To byla trošku náhoda. Mám spoustu těch koníčků, tak na škole jsem hrála divadlo a jedna ta členka toho divadelního spolku byla právě členkou i spolku První pomoc Tetín žije a hodil se jim medik nebo doktor, kterýho by si mohli pro tu svoji činnost nějak jako vychovat. A já jsem se toho hodně chytla, zjistila jsem, že je to něco, co mi dává velký smysl, že mě to hodně baví, že i jsem docela dobrá v tom učení, i vlastně jsem schopná nějak jako předávat pedagogicky teda něco. Nakonec vlastně jsem tam zůstala do dneška, no.
12: A když bychom si řekli, že bychom chtěli absolvovat takový kurz první pomoci, co nás bude čekat, co se naučíme, jak takový kurz probíhá?
10: Ty naše kurzy probíhají hodně prakticky. My na to klademe velký důraz, aby si ty účastníci kurzu mohli ty věci všechny osahat, vyzkoušet, aby odcházeli s nějakým zážitkem. Takže máme hodně praktické kurzy, zároveň je to všechno na dobrovolnosti. Pokud se někdo na něco necítí, tak nikdy nic nemusí, což mi taky přijde dobře. A myslím si, že takový hlavní gro, který se snažíme, aby ty naši kurzisti si odnášeli, tak je, že je normální pomoct, aby se toho vlastně nebáli.
12: Je pravda, že se někdy stane, že člověk tak trošku zmrzne ve chvíli, kdy je svědkem nějaké nehody nebo zjistí, že se někomu udělalo špatně na ulici a máme tendenci čekat, až zasáhnou ostatní. Jakým způsobem si lze trošku v hlavě přenastavit to, že i my můžeme pomoct a očekává se to od nás, je to dobře?
10: Ta reakce, to zmrznutí, to je úplně normální, přirozená, ale můžeme trošku šálit ten náš mozek tím, že se těm situacím budeme nějak vystavovat aspoň jako v těch představách. To, že půjdu na takovýhle kurz a budu si nějak jako zvědomovat, tohle se mi může stát a je normální v tu chvíli nějak zareagovat a pomoct. A čím vlastně víc to člověk trénuje, tak tím pak je menší pravděpodobnost, že zamrzne, protože ten mozek vlastně naskočí na to, že už jako ví, co má dělat a že už jako tuší, že něco takového někdy sice simulovaně, ale vlastně zažil. Takže proto si myslím, že ty kurzy jsou jako důležitý a proto si myslím, že je důležitý je dělat tím zážitkem.
12: Vy nevzděláváte jenom dospělé, ale vašimi kurzisty jsou i děti. Jak mohou třeba děti pomoct ostatním? Co by všechno měli znát? Co by měli od raného věku vědět?
10: Na těch kurzech pro děti je pro nás zase nejdůležitější to, abychom jim už od malinka, my vlastně opravdu učíme i ve školkách, tak abychom jim už od malinka ukázali, že je normální pomoct. A že cokoliv, co oni udělají, se nějak počítá. Učíme je, aby právě třeba se nebáli zavolat toho dospělého, aby tohle bylo to, co zvládnou. A říkáme jim, že to je normální, že můžou.
11: S jakou nejfrekventovanější chybou, a teď mám na mysli nás dospělé, se při poskytování první pomoci setkáváte?
10: Já si myslím, že nic, co člověk udělá jako pokus o pomoc nebo se záměrem pomoct, tak není chyba. To nejhorší, co můžeme udělat, je neudělat nic a vnímám to tak, že ať už uděláme cokoliv, i když zapomeneme na všechno, co jsme na tom kurzu se naučili, i když vlastně jediný, co teda zvládneme, je zavolat tu záchranku, tak to je obrovský a počítá se to.
11: Tak to může zachránit nakonec život. Spolek, ve kterém působíte, se věnuje také výzkumu efektivity takzvaných automatizovaných externích defibrilátorů, zkrátka AED. Mohla byste takový defibrilátor popsat a mohla byste nám také říci, co se vlastně zkoumá v tomto badatelském počinu?
10: AED je taková krabička, kterou teďka můžete potkat na spoustě veřejných míst. A je tady proto, že když dospělý člověk má takovou tu náhlou zástavu oběhu, to znamená, vidíme dospělého člověka, který se chytá za hrudník, padá k zemi, je v bezvědomí, nedýchá, tak s největší pravděpodobností tohleto způsobilo nějaké onemocnění srdce, to znamená infarkt myokardu nebo nějaká arytmie. V tuhletu chvíli to srdce se nezastaví úplně, to srdce se chvěje, ale efektivně nežene tu krev tak, jak má. A abychom to chvění nějak restartovali, zrušili, tak ve chvíli, kdy podáme výboj právě pomocí toho AED, tak my vlastně restartujeme všechny ty buňky v tom srdci a je možnost, že oni se nahodí a začnou fungovat tak, jak by měli. Zároveň, a co je jako strašně důležitý, ta krabička není samospásná. Ona sama o sobě, i když se podá ten výboj, tak je ale furt potřeba mačkat ten hrudník, resuscitovat. To je vlastně to gro, to je to důležitý. Ta krabička je jenom takový jako bonus navíc, než přijede ta záchranka, kdy my vlastně jako zkracujeme ten čas, kdy to srdce nebije a je tam ta fibrilace komor, to chvění, tak zkracujeme ten čas, ale furt je potřeba ten hrudník mačkat, takže ta krabička je opravdu jenom bonus. A čemu se teďka věnujeme a co nějak jako zaznívá i v tom veřejném prostoru, že těch AED, těch krabiček, je prostě všude v tom veřejném prostoru hodně, jsou v obchodních centrech, na letišti, někdo si je třeba kupuje i do firmy, jsou dostupný velmi široce. Zároveň ale někdy jsou třeba nedostupný ve smyslu, že jsou někde zamčený a než vlastně někdo najde ten klíč, než vůbec někdo přijde s tou krabičkou a přinese jí k té resuscitaci, tak často ta záchranka už prostě přijede, takže někdy to ani není potřeba. Těch podaných výbojů je furt relativně málo, já si ale jako nemyslím, že to je špatně, protože to, co my musíme dělat, a zvlášť tady u nás v České republice, kdy ta dostupnost té záchranné služby je dobrá skoro všude, tak my prostě musíme mačkat ten hrudník a tím zachráníme ten život. Ten výboj je fakt nějaký jako bonus.
11: Jak na tom obecně z vašeho pohledu v Česku s poskytováním první pomoci jsme?
10: Já si myslím, že jsme na tom obecně jako velmi dobře. Těch ukazatelů, jestli první pomoc byla dobře poskytnutá, tak těch je hromada. Z takových jako hezkých, kterými přijdou zajímavý, tak je ten, jestliže když právě vidíme tu spatřenou zástavu, vidíme toho člověka, který se kácí k zemi, nedýchá, je v bezvědomí, tak jestli opravdu k němu přijdeme a nějakou pomoc podáme, začneme mačkat ten hrudník. A v tomhle tom jsme jako Češi na těch předních příčkách, v těch statistikách, což je hrozně pozitivní pro mě, přijde mi, že to o nás vypovídá hodně a že jako Češi asi nejsme úplně ztracený, když vždycky jdeme na pomoc, to je hezký.
5: Český rozhlas Dvojka, jak to vidí?
6: Host Martiny Viktorie Kopecké.
11: Dnes hovořím s paní doktorkou Annou Šusovou, lékařkou, která si mezi všemi směry, které medicína nabízí, vybrala ten, který není pro mnohé atraktivní. Řeč je o paliativní medicíně, péči o člověka v závěru života. Paní doktorko, proč zrovna tato oblast?
10: Já jsem si paliativní medicínu vybrala Už vlastně v době studia, kdy mi to vlastně začalo dávat nějak celý smysl, protože když jsem dělala sanitářku, tak jsem často viděla, a zvlášť na interně, že prostě nestačí jenom podávat ty léky a léčit ty nemoci a že mi to nepřišlo dost, to, co ta klasická, taková racionální medicína nabízí, a měla jsem potřebu udělat něco trochu víc a hodně jsem se našla v tom, že ten smysl vidím i v tom, že je potřeba s těmi pacienty jako hodně komunikovat, informovat je, brát je do nějakého rozhodovacího procesu, myslet na to, že vlastně za tou diagnózou je taky člověk, nejenom ta nemoc a to nemocniční lůžko. Je to člověk s nějakými hodnotami, s nějakými přáními a často vidím, že na té interně to jsou hodně nemocní lidi, kteří se k nám vrací, a někdy vnímám takovou jako bezmoc, že ty lidi mají spoustu onemocnění, které jsou chronické a my víme, že už to nevyléčíme. Vždycky jako zaléčíme teda ty aktuální symptomy, dáme nějaký antibiotika, trošičku to vylepšíme, ale pouštíme toho člověka domů s tím, že on se nám zase vrátí a pravděpodobně třeba i brzo. A mně to prostě nepřišlo dost. A často tím, že s tím člověkem pohovoříme, tím, že nějakým způsobem se ptáme na to, co je zatím, kdo je ten člověk, tak tím vlastně uděláme mnohem větší službu, než jenom tím, že podáme ty prášky.
13: My jistě jako společnost máme představu, co to je paliativní medicína. Ale když byste nám měla ten obor představit ze své expertízy a zároveň říct, co paliativní medicína není, jak byste to člověku vysvětlila?
10: Paliativní péče je péče zaměřená na kvalitu života, to mi přijde důležitý, života s nějakým chronickým onemocněním, který neumíme vyléčit. A není to jenom o tom daném pacientovi, je to hodně i o rodině toho pacienta. Jsme tady proto, abychom nějak komunikovali s tím pacientem, abychom se ptali na jeho přání, hodnoty, zároveň nějak tišili symptomy, to je hodně důležitá část té paliativní medicíny, a snažili se o to, aby ten život, i přesto, že je tam to chronické nevyléčitelné onemocnění, byl kvalitní a podle představ a přání toho pacienta.
13: A jde vždycky o pacienta, který je v terminálním stádiu nemocí. Když zmiňujete chronické pacienty, to můžou být lidé, kteří budou žít další desítky let.
10: Přesně jak říkáte. Za mě ta paliativní péče začíná ve chvíli té diagnózy. To znamená, ve chvíli, kdy my diagnostikujeme onemocnění, které bude chronické, my víme, že ho neumíme vyléčit, umíme jenom nějak jako tišit ty příznaky, tak už by tam ta paliativní péče měla nějak začínat. A přesně, můžou to být dlouhé roky, a potom ta paliativní péče ani nekončí úmrtím toho pacienta, ale jsme tady potom ještě nějak pro tu rodinu, do procesu truchlení, a nekončí to tím, že ten pacient zemře.
13: Jak vám v tomto ohledu vyhovuje určitá interdisciplinarita? To, že pravděpodobně vytváříte tým, který pečuje o člověka, o jeho rodinu. Je to něco, co vám pomáhá prohloubit účinek vaší péče, léčení, nebo naopak někdy se musíte trošku třeba vymezovat vůči ostatním kolegům, jako sociální pracovník, někdo, kdo se věnuje duchovnímu životu, psychoterapeut a tak dále. Jak je to ve vašem případě?
10: Já teď v tuhletu chvíli zavádím obecnou paliativní péči, to znamená péči, kterou by měl zvládat každý zdravotní pracovník. Právě na to naše centrum návazné péče v nemocnici, kde doposud vlastně žádná paliativní péče nikdy nebyla. Takže je to hodně nová věc pro většinu mých kolegů a je to obrovská změna. A spíš než změna v tom, co musíme dělat v nějakém přístupu a v nějaké kultuře toho oddělení. A někdy je to těžký ve smyslu, že abychom se vlastně jako dobře chápali, abychom byli opravdu jako na jedné vlně, protože prostě nejsme zvyklí takhle přemýšlet, nejsme zvyklí takhle pracovat. Takže já teďka okolo sebe ten tým nějak buduju a já jsem za to vděčná.
13: A to je plzeňská nemocnice?
10: Nemocnice Privamed v Plzni, přesně tak.
13: Ano. Jak náročnou součástí lékaře, který se věnuje paliativní péči, jsou rozhovory o konečnosti lidského života?
10: Mně se to vlastně jako děje často, je to něco, co je velkou součástí, a myslím si, že je důležitý si uvědomit, že ale většina pacientů, kteří se nějak jako dostanou do nemocnice, leží na tom lůžku, většinu dne nemají moc co na práci a jenom přemýšlí, tak často přemýšlí o konečnosti života, o smrti, o nějaký jako bolesti, mají spoustu otázek a často je nemají kde sdílet. Já vnímám jako takový svůj velký úkol vytvářet bezpečný prostor pro toho pacienta, aby tyhle ty svoje strachy, myšlenky měl kde komunikovat, aby jsem pro něj byla nějakým takovým jako bezpečím, kdy vůbec nabízím to, jestli se o tom potřebujete bavit, tak jsem tady. a často jsem první, kdo to pro toho pacienta udělá. Takže mi tyhle ty hovory vlastně přijdou hodně důležitý. Často, když ty otázky nejsou dobře zodpovídány, tak jsou vlastně jako zdrojem nějakého dalšího psychického trápení toho pacienta, protože bavit se o tom s rodinou je někdy hodně těžký. Ten doktor tam jenom tak jako prolítne, sestřička taky se na to úplně necejtí a ten pacient je v tom často hodně sám. A proto si myslím, že je to hodně důležitý ty věci otvírat, nebo aspoň dávat tu nabídku, jsem tady, pokud to budete chtít. A je hodně důležitý, abych jako já se v tom cítila taky nějak jako komfortně, abych vlastně jako mohla dobře dát tu podporu tomu pacientovi.
13: Do jaké míry vás v tomto vybavila škola?
10: Já jsem vyšla ze třetí lékařské fakulty tady v Praze a vlastně si teď hodně uvědomuju, že té komunikaci tam byl daný nějaký prostor. Neřeknu, jestli úplně jako dost velký, ale určitě tam byla. Zároveň ale dokud jsem nestála v té roli doktora, který musí sdělit špatnou zprávu pacientovi, nebo právě dokud jsem nebyla opravdu postavená před to, že se mě pacient ptá a to umřu, paní doktorko, tak jsem vlastně jako nevěděla, že to bude denní chleba, že to budu potřebovat pořád. A asi v tom celém objemu toho učení v té škole jsem tomu ani nemohla dát dostatečný prostor, abych se učila nějakou komunikaci. Takže u mě vlastně vznikla taková ta jako velká potřeba potom projít si nějakým kurzem na komunikaci až v prvních měsících té praxe, kdy už jsem si to jako ošahala. A zároveň jsem věděla, že když teď půjdu na nějaký kurz komunikace, tak vlastně budu mít možnost to trénovat, to zkoušet, protože dokud to člověk netrénuje, tak ta dovednost se úplně nevytvoří. Jakoby jedním kurzem to sama o sobě nestačí. Takže mám pocit, že ani na té škole to dost nestačilo, ale možná proto, že jsem neměla možnost to zatím trénovat. A vlastně mnohem větší smysl mi takovejhle kurz na komunikaci dával na začátku, když jsem vlastně přišla do té praxe.
13: Vy jste hovořila o tom, že jste z vašeho pohledu i nadaná v předávání zkušeností. Myslíte si, že do budoucna budete třeba i nové mladé lékaře a lékařky motivovat k tomu, aby se věnovali paliativní medicíně a péči a že snad třeba budete i tím, kdo bude inspirovat právě k prohloubení zkušeností a dovedností v té oblasti komunikace?
10: Já v to vlastně trošku doufám, protože my furt medicínu se učíme tím, že okoukáváme od starších kolegů a ty generace před námi komunikovat nikdo neučil. Pořád někde převládá takový ten názor, že špatné zprávy se pacientovi neříkají a že pacient přece nemá být informován a nemáme tu dobrou komunikaci, kde odkoukat. Takže já vlastně hrozně doufám, že můžu být motivací pro to, aby ty moji spolupracovníci, ať už doktoři nebo ty zdravotní sestřičky, sanitářky, ten způsob, jakým já komunikuju s pacientama, ode mě měli prostor aspoň odkoukávat a zároveň vlastně v rámci toho projektu, kde teďka implementujeme tu obecnou paliativní péči na naše centrum návazný péče, tak součástí toho projektu jsou i nějaký komunikační kurzy, je to něco, na co se teď hodně zaměřujeme, co vlastně chceme hodně dopřát těm zdravotním sestřičkám, vlastně i sanitářkám. Myslím si, že dobře komunikovat by měla zvládat i uklízečka v nemocnici, protože prostě je to nějaká dovednost, která je v tom zdravotnictví úplně zásadní.
13: Děkuji vám a přeji vám hodně sil a hodně úspěchu v této náročné profesi. Vážím si toho, s jakým entuziasmem a zároveň něhou se této oblasti věnujete. Děkuji.
10: Já moc děkuji za příležitost tady o tom pohovořit.
13: S paní doktorkou Annou Šusovou jsme se dnes vydali od sanitářských směn během pandemie přes kurzy první pomoci až k otázkám, které si většina z nás raději neklade. Milí posluchači, děkujeme za vaši pozornost a přejeme vám krásnou neděli. Od mikrofonu se loučí Martina Viktorie Kopecká.
5: Káva o čtvrté.
6: To je vaše každodenní inspirace.
5: Životní styl.
6: Rodina.
5: Zdraví.
6: Finance.
5: Nebo volný čas.
6: Káva o čtvrté.
5: Vaše zkušenosti.
6: Nové trendy.
5: I odborný pohled.
6: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
5: Káva o čtvrté.
6: Od pondělí do pátku po 16. hodině na Dvojce.
14: Dnes večer v České televizi.
15: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
14: bylo 9 hodin.
5: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
14: Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli senátoři. Trumpovi vyslanci odletěli z Moskvy, dnes budou jednat v Kyjevě. Počasí bude slunečno s teplotami do 24 stupňů. Zprávy a Naďa Procházková, dobré dopoledne. Poslance čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Stráví tím zřejmě velkou část nadcházejícího sněmovního týdne. K projednání do dolní komory se totiž vrací sporné novely. Poslanci budou rozhodovat třeba o novele stavebního zákona nebo nových pravidlech zaměstnávání státních úředníků. Obě předlohy opozice ve sněmovně kritizovala a blokovala. Kvůli novele stavebního zákona se obává kolapsu stavebního řízení, vysvětluje Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
16: Z našeho pohledu opravdu nejde o zjednodušení, o nakopnutí ekonomiky, jak to vládní většina teďka momentálně prodává, ale spíš zničení takových těch zvyklostí. A myslím si, že se poměrně dost lidí asi bude divit, co jim může teďka díky novému stavebnímu zákonu vyrůst doslova za plotem.
14: Koalice kritiku odmítá a je připravená senátory přehlasovat. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO se stavební řízení zrychlí a zjednoduší. Poslanci se k zákonům, které jim vrátil senát, sejdou v úterý. Víc než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce. Ta od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně těch internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. V Moskvě pozdě večer skončila schůzka amerických vyjednávačů Steva Witkoffa a Jareda Kushnera s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a jeho týmem. Informovala o tom ruská státní agentura RIA Novosti. Vyslanci přivezli do Kremlu plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války na Ukrajině. Detaily návrhu ani výsledky schůzky nejsou známé. Dnes budou američtí vyjednavači jednat s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny.
17: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
18: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
17: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
18: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
19: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
18: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
14: A Haně Zagorové se už za hodinu bude věnovat pořad Zlaté časy Václava Kopty u nás na Dvojce. Jakub Menšík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Američanovi Tienovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončily taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Bousková prohrála s Polkou Švontekovou a Bartuňková s Ruskou Andrejevovou. Dnes bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostěkové.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Počasí.
14: Bude jasno až polojasno, na severu a severovýchodě přechodně oblačno, teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
5: Doprava.
14: Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Belemín na 56,5 kilometru zasahují hasiči u nehody kamionu, který prorazil svodidla. Neprůjezdný je odstavný pruh. Na jihu Čech na silnici 3 z Dolního Dvořiště do Českých Budějovic na obchvatu Kaplice u druhé odbočky do města se střetla dvě osobní auta. Projíždí se kyvadlově, v obou směrech je kratší zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Na vás už se těší Michal Jagelka.
5: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
14: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
20: Přeji pěkný den, milí příznivci a přátelé dvojky. Letní prázdniny skončily, škola je tu a další nejenom divadelní sezóna začala a tak se po 9 týdnech zaslouženého volna vrací do svého pravidelného vysílacího času i náš Život na dvojce. Při jehož poslechu vás po té krátké pauze opět srdečně vítám. I tentokrát jsme si pro vás připravili hodinu zajímavostí a informací ze zákulisí vysílání Českého rozhlasu Dvojka a já věřím, že si nás opět každou neděli v 9 hodin dopoledne pustíte. Co dnes nabídnu? Tak třeba obligátní poprázdninový rozhovor s vedoucím programu Dvojky Tomášem Vackem. Pak také ohlédnutí za 2 vydařenými pořady, které jsme uvedli v tomto týdnu. Přidám pozvánku k poslechu dnešní večerní hororové hry na neděli, jednoho z brusu nového a zcela výjimečného cyklu s názvem Výjimeční a připomeneme si také projekt Rozhlas jede za vámi, který stejně tak jako Život na dvojce po prázdninách opět startuje. No a ani v té nové sezóně vás nepřipravíme o anketu s osobnostmi Dvojky. Bude toho víc než dost, tak pojďme na to, ať to všechno stihneme. Ještě jednou tedy pěkné dopoledne a příjemný poslech prvního zářijového Života na dvojce. To vám tradičně přeje ze studia od mikrofonu Michal Jagelka.
5: Český rozhlas Dvojka.
14: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Vedoucí programu dvojky Tomáš Vacek bývá pravidelně po letních prázdninách prvním hostem, kterého Život na dvojce v nové sezóně vítá u mikrofonu. A to z jednoho prostého důvodu. Tomáš nám totiž vždycky prozradí, co nového si dvojka do svého vysílání připravila a na co se mohou naši posluchači těšit. Tak tedy opět vítej, dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne tobě a krásný den všem posluchačům.
2: Tome, možná pojďme nejprve zhodnotit mrazivé léto na dvojce, které dominovalo našemu vysílání po dobu letních prázdnin. Jaké bylo, jak se posluchačům líbilo a jak si vedla pátračka?
3: No, tak to je to, co řeknu velmi rád a děkuju, že se mě na to zeptal, protože pátračka, tedy celoletní soutěž, kde jsme hledali každý týden nějakou osobu strašlivých příběhů, ať už fiktivní, literární nebo filmovou, tak dosáhla svého rekordu letos. Takže letos nám přišlo celkem 34 tisíc posluchačských tipů, za což posluchačům moc děkuju a děkuji jim za tu věrnost.
2: A jak se posluchačům dařilo? Byla třeba nějaká ta postava jako neřešitelná, že na ní nepřišli? Ne.
3: Postava neřešitelná nebyla, ale jak se tak pamatuju, tak problém trošku dělal Norman Bates, Psycha.
2: Tak to bych asi problém taky měl. Každopádně, Tomáši, mrazivé léto, mimochodem dnes večer na dvojce skončí premiérou hry na neděli s názvem Zvedá se vítr, ano. O které si dnes ještě v životě na dvojce budeme podrobněji povídat. Tak pojďme k podzimnímu vysílacímu schématu. Jedné výjimečné a žhavé novince ve vysílání vím. A tou bychom mohli začít.
3: Dobře, takže krásně jsi mě navedl slovem výjimečná. Začíná nový cyklus, jmenuje se Výjimeční, již dnes po 18. hodině. Jde o dokumentární cyklus, my mu říkáme Galerie současných osobností Česka a budou to osobnosti, které se mohou ohlížet a plným právem třeba bilancovat za svojí kariérou, ale také ti mladší, kteří už něčeho dosáhli a ještě o nich jistě uslyšíme. Budou to takové 25-minutové portréty a moc se na to těším.
2: Co dalšího nabídne dvojka na podzim?
3: Rád bych řekl, že se po letní prázdninové pauze vrací do vysílání pořad Život na dvojce. Z čehož mám velkou radost a díky za to pozvání, Michale.
2: Děkuju.
3: Budou pokračovat výjezdy raní dvojky, která za vámi přijede do České Lípy, Kroměříže, Počátku anebo Špindlerova mlýna. Těším se na dva speciální pořady zářijové k 90. narozeninám Jiřího Andrleho, Láska za lásku. Tento pořad my vysíláme na sesterské stanici Český rozhlas Pohoda, ale tyto dva speciální premiérové díly, které připravuje Bronislava Janečková, uslyšíte ve vysílání dvojky, a to 13. a 20. září.
2: Co speciály toboganu? Já vím, že tam jsou nějaké speciální vychytané vymazlené díly, tak možná prozradíš?
3: Tak těším se na vymazlený díl hned také zářijový, který bude věnován paní Daniele Kolářové, která oslaví své krásné kulaté narozeniny. Tak to je jeden tobogán. A pak se těším na druhý tobogán, který zase bude věnován nedožitým 90. narozeninám Václava Havla v rámci Havlovského měsíce z Pražské křižovatky, a ten bude 3. října.
2: Dvojka to je nejenom vysílání, ale i řada dalších zajímavých projektů, které průběžně pro naše posluchače připravujeme. Ty už si mluvil o raní dvojce, která je i na podzim stále na cestách, ale čeká nás také jeden a opět výjimečný koncert.
3: Ano, ten koncert se bude konat 24. listopadu v Pražském paláci Lucerna. Posluchači se samozřejmě nemusí bát, pokud by se tam nedostali, tak dvojka bude tento koncert živě vysílat. No a největší hity Hany Zagorové zaspívá třeba Monika Absolonová, Marta Jandová nebo Eva Budešová.
2: Tomáši, tak to je neuvěřitelně bohatá nabídka. Zapomněli jsme na něco?
3: Určitě, ale já bych zopakoval stránky dvojka.rozhlas.cz, kde ten program samozřejmě najdete celý.
2: Tomáši, poslední otázka, jak jsi zužil léto ty. Odpočíval jsi trochu a jak jsi nadupaný energií do té právě začínající sezóny?
3: No, těším se na ní. Odpočinul jsem si, léto bylo sice trošku tropické, ale bylo krásné a já myslím, že plní síly ty i já i všichni naši kolegové do té další sezóny můžeme vstoupit.
2: Přejme si tedy, ať se podzim na dvojce vydaří a ať všechny ty rozhlasové počiny baví nejenom nás, kteří na nich pracujeme, ale především potom naše posluchače, tedy ty, pro které to děláme. Vedoucí programu dvojky Tomáš Vacek byl dnešním hostem Života na dvojce. Děkuju a pěknou neděli.
3: Já moc děkuju za pozvání a mějte se krásně.

0: Když už jsme si tu dnes tak hezky povídali o tom mrazivém létě na dvojce, které vlastně ještě neskončilo, nemůžeme opomenout stálici našeho vysílání a jeden z nejoblíbenějších pořadů dvojky, tedy kriminálku. Pořad Mirka a Dany Vaňurových vysíláme už bezmála 6 let. Cyklus si našel řadu fandů a věrných posluchačů a má za sebou více než 120 původních dílů. A teď zasloužená pochvala tvůrcům. Kriminálka je držitelem hned několika ocenění v anketě Podcast roku a zabodovala také v rámci festivalu rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio. No a třeba v roce 2024 byla dokonce nejposlouchanějším pravidelným formátem celého českého rozhlasu v takzvaném on-demand poslechu. Kriminálku vysíláme v premiéře ve středu po 18. hodině a reprízu si pak můžete pustit v sobotu v 18.30.
1: Kriminalisté měli 48 hodin na to, aby našli důkaz, který Jaromíra usvědčí, a potýkali se s obvyklými potížemi. Věřili ale, že v okolí domku se něco najde. Napovídali tomu informace o pohybu Jaromírova auta a telefonů obou mužů.
2: Ty informace, které všechny policie má, tak se musí udělat a musí prověřit. Takže pokud je tam nějaký poznatek na tom, že by mohl být někde v nějaký zahradě zakopaný, tak samozřejmě musí se informovat majitel a podobně. Tam to má další specifika, který se musí dodržet litera zákona.
3: Na zahradě toho domu byla nalezena jímka, která měla železný čtvercový poklop, a když se ta jímka otevřela, tak uvnitř nejdříve bylo vidět zetlelé nějaké zvířecí tělo. Nejdříve jsme se domnívali, že se jedná o divoké prase, ale to byla mýlka, a následně kolegové zahlédli bundu a pak i hlavu s lidským uchem.
0: To byla ukázka ze středečního premiérového dílu Kriminálky, který autoři nazvali Vrahova tajemství a ve kterém se řešil manželský trojúhelník. Pokud jste pořad poslouchali, pak víte, že díky práci karlovarských a středočeských vyšetřovatelů absurdní plán žárlivého vraha nevyšel a ztroskotal. Měl bych tu teď ale něco také pro úplně jiné nátury. Dalším z oblíbených cyklů dvojky jsou totiž Toulky první republikou, které se po prázdninových reprízách vracejí do vysílání s novými premiérovými díly. Ten první jste slyšeli před hodinou a tentokrát jsme nahlédli do prvorepublikové domácnosti a připomněli si, jak výrazně ji začali měnit technický pokrok, nejrůznější vynálezy a šikovné vychytávky. Toulky první republikou vysíláme každou neděli po 8. hodině ráno a v repríze pak v pátek v podvečer po 18. A nebo si je můžete poslechnout kdykoliv na můjrozhlas.cz.
4: Tak, a teď, když to bouchne, víte, kdo za to může? Uf, hoří.
5: Co to děláte?
6: Hit, tomu se říká pokrok.
5: Jaký pokrok? Vždyť to je obyčejný plynový sporák tohle.
6: Přesně tak. Žádné dřevo, žádný kouř, žádné saze a hlavně žádné čekání, až se to rozhoří.
4: A tady otočíte kohoutkem a voda teče. Napijete se?
5: Díky.
6: A teď pozor.

0: rozhlasové tvorby Pri Bohemia Radio, a to v anketě o nejlepší podcast roku 2026. Hlasování probíhá na webu můjrozhlas.cz až do 22. října do 14:30 odpoledne. K dispozici máte 3 hlasy a přidělujete body, respektive 3 body, 2 a 1 bod. Konečné výsledky zveřejníme v rámci slavnostního zakončení festivalu 22. října po 20. hodině večer a pak také na webových stránkách festivalu. Ať už tedy máte rádi historii anebo cokoliv jiného z tvorby Českého rozhlasu, budeme moc rádi, když se zapojíte do hlasování.
1: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosí ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu.

upřímně stál. Sako mám od popílku na kravatě saze, mé hrubé prsty neumí uzly na provaze, a když mi občas tečou slzy, hned je polik.

při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve než mě přijme svatý

když při mě stál. V Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u ryby.

když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já lásko má stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku,

0: Život na dvojce, programový tip.
1: A mrazivé léto ještě jednou a vlastně už naposledy. Dnes večer ho totiž na vlnách dvojky uzavře premiérová hra na neděli s názvem Zvedá se vítr, natočená podle stejnojmenného hororového románu spisovatelky Kateřiny Surmanové o živlech, s nimiž přichází smrt. Napínavý příběh nás zavede na Jižní Moravu, do kraje poznamenaného dvěma skutečnými přírodními katastrofami, povodněmi na konci 90. let a tornádem v roce 2021. A právě mezi tyto dvě události zasadila autorka příběh o zlu, které možná na dlouhá léta zmizí, ale rozhodně nezapomíná. Parta 12-letých kamarádů najde během povodní na břehu rozvodněné Moravy mrtvou dívku. Policie začíná pátrat, děti

0: ale také. A některé věci, které tehdy zažijí, se jim připomenou o 24 let později, když se nad Hodonínem znovu začne zvedat ničivý vítr.
1: Už vím, jak se jmenovala. Poslouchala jsem včera na tajňáka, co si večer povídali naši.
2: Jak?
1: Alena Vymětalová. A taky vím, jak umřela.
2: Nechceš počkat na Radka s Romanem?
1: Poslouchej. Měla prý zezadu proraženou lebku. Něčím těžkým a kovovým. Třeba tesařským kladivem.
2: Co je tesařské kladivo?
1: Takové to, co chodí ve videoklipu od Rolling Stones. Prý to chtělo sílu. Takže jsou si skoro jistí, že to udělal chlap.
3: Co ti je? Co je s tebou? Co ti je? Mám volat záchranku.
1: Filipe!
2: Musíme jít. Hned, fofrem.
1: Kam? Kam musíme?
2: Sněhurka mě volá. Dělej, Míno, poběž!
0: Dramatizaci připravil Vít Wenzl, režie se ujal Radim Nejedlý a v hlavních rolích uslyšíte mimo jiné Pavla Čeňka Vaculíka, Ondřeje Kokorského, Aleše Slaninu, Zdislavu Pechovou anebo Jana Kolaříka. Důležité byly ale v tomto případě i dětské role. A v těch možná úplně poprvé uslyšíte na rozhlasových vlnách hlasy Šimona Charváta, Ondřeje Síse, Filipa Kalouska, Magdaleny Orlovské, Františky Kytlerové a Karolíny Šildové. Tak tedy hra na neděli s názvem Zvedá se vítr. Dnes večer po 20. hodině tady u nás na dvojce jako veliké finále toho našeho mrazivého léta. A jen malé upozornění, tentokrát opravdu nejde o pohádku před spaním, takže inscenace není vhodná pro děti.

Posloucháte první poprázdninový život na dvojce s datem 6. září a já už vám teď prozradím, co tu pro vás budu mít v jeho druhé polovině. Tak už po další písničce, o kterou se postará kapela Roxette, nás pochopitelně čeká naše tradiční anketa s osobnostmi dvojky. V září se můžete těšit na moc zajímavý čtyřlístek dam a pánů. Prozradím už za chvíli, o koho půjde. Potom vás ještě pozvu k prvnímu premiérovému dílu cyklu Výjimeční, o kterém už tu dnes byla řeč a který si můžete poslechnout dnes krátce po 18. hodině. No a nakonec ještě připomeneme projekt Rozhlas jede za vámi. I ten se s podzimem vrací a já vám prozradím, kam všude se za vámi ještě letos vypravíme, milí posluchači. Věřím, že je vám po té 9-týdenní pauze náš další život na dvojce příjemným společníkem a že se ani dnes, tedy v neděli 6. září, s dvojkou nenudíte. A teď už slibovaní Roxette. Tak pěkné dopoledne.

0: Stále je s vámi náš 131. život na dvojce a mně je úplně jasné, že naši pravidelní posluchači moc dobře vědí, co teď bude následovat. Ano, připravena je oblíbená rubrika s všeříkajícím názvem Anketa. A já v ní budu i v září pokládat čtyřem osobnostem naší stanice poměrně nezáludné a nedotěrné otázky, jejichž znění jsem nikomu neprozradil dopředu. Já si myslím, že taková anketa má velice vypovídající hodnotu a že díky ní vy, naši posluchači, můžete poznat ty, které znáte z vysílání, zase třeba trochu jinak i víc zblízka. A to je na takové anketě právě půvabné a proto ji máte rádi nejenom vy, ale i my. Tak tedy, dnes je Světový den vousů. Jak všichni víme, v posledních letech jsou vousy a vousky všech možných délek a tvarů u pánů oblíbené mnohem víc než dřív a pomalu každý z mužů má dnes svého barbera. A tak jsem se respondentů tentokrát zeptal. Dáváte přednost hladce oholené tváři anebo nějak zajímavě upraveným vousům? Dámy měly možnost říct, co se jim na mužích líbí a pánové, co mají rádi sami na tváři. A takto mi odpověděli mý drazí kolegové Mirek Vaňura, Míša Maurerová, Vladimír Kroc a Patricie Strouhalová.
1: No, tak já teda musím říct, že jsem nebyl vyznavač vousů a když jsem poznal svou manželku, tak jsem se stal vyznavačem vousů. Takže ty vousy, které já nosím, jestli tedy tomu můžeme říkat vousy, můj tchán říkal, že to je jenom pod nosem takhle, tak to jsou vlastně vousy manželky. A musím ti říct, že takových 10 let od mých, já nevím, 28, se o ně sama starala. Já jsem si nestříhal vousy, ona mě je sama stříhala ručně hřebínkem. Takhle na stranách já se holím, ale tam mě stejně nic neroste. A tohleto, tak dejme tomu od toho 38. roku, už je moje práce. Zastřihávám to a má to jednu velikánskou výhodu. V podstatě se nemusíš holit každý den. Jak říkám, na stranách mě to neroste, tady já jednou za čas se tomu věnuji a hlavně já mám kulatý obličej a prý mě to prodlužuje obličej. Takže já jsem jednoznačně pro vousy, za vousy. Možná bych asi nenosil jednu věc a to je ten jenom knírek pod nosem. Spoustě chlapů to sluší, já bych si připadal jako lázeňský švihák.
2: Já mám ráda a preferuju, samozřejmě velmi zištně, protože to neškrábe, to několika denní strniště. To znamená, tak týden je ideální. Samozřejmě, jak komu ty vousy sluší. Můj muž má takový hezký, čím dál více prošedivělý porost, který lehce šimrá. A já jsem dokonce i pořídila přípravek, kterým se to dá naondulovat, aby to hezky vonilo, aby v tom se neusazovala jiná flora a fauna.
3: Já jsem nosil takové strniště ještě dřív, než to bylo asi moderní. Je to pohodlné, takže já musím říct, že to je spíš lenosti, že mám něco, čemu se možná už dneska dá říct plnovou. Prostě ten krátký porost se vymkl a přerostl, ale je to spíš, jak říkám, z pohodlnosti a dokonce už to došlo tak daleko, že občas zajdu do toho barbershopu, aby mi to upravili, aby to trošku vypadalo civilizovaně. No, už jsem se na to zvykl a mám pocit, že to docela účinně zakrývá část tváře, což člověk ocení.
4: Máš hezké strniště, to bych chtěla říct na začátku. Lehký plnovous, můj muž k němu přistoupil po narození našeho syna. A mně se to líbí, takže už 23 let žiju s mužem, který má lehký plnovous. A musím říct, že nejradši mám fousky našeho psa.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: V tom prvním poprázdninovém životě na dvojce už tu byla řeč o novém cyklu dvojky, který začínáme vysílat právě dnes, a to v podvečer krátce po 18. hodině. Nese název Výjimeční a jak už samotný titul napovídá, představovat vám v něm budeme osobnosti, které ve svých oborech něco dokázaly. A nepůjde jen o svět kultury. Vypravíme se také mezi vědce, sportovce nebo lidi, kteří mají co říct k životnímu stylu. Prostě za těmi, kteří už mohou předávat své bohaté zkušenosti a bilancovat, anebo za mladšími osobnostmi, za kterými už je i přes jejich nízký věk něco mimořádného. Půjde zkrátka o cyklus, který nás všechny může inspirovat a třeba i tak trochu motivovat. A hned ten úplně první výjimečný bude dnes po 18. hodině Pavel Šporcl. Dozvíme se třeba, jak se připravuje na koncerty, jak těžké byly jeho hudební začátky, anebo jak se udržuje v kondici. Ale dojde i na věci mnohem osobnější. Proč nejí sladké? Kam vzal svoji ženu na první rande? Nebo čím mu dělají radost jeho dcery?
3: Já teda cvičím stále, protože já se moc rád zlepšuju a opravdu jako i repertoár samozřejmě se musím nový učit a tak dále. A pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní a techniky a tak dále. Takže já když sedm vstanu, tak teďka mám takový rituál, že si 20 minut, 25, někdy i půl hodiny jako zacvičím fyzicky, dělám jogu, dělám pilates. Jo, to je pro mě jako hodně důležitý a pak jdu do studený sprchy, to jsem se naučil a neskutečně mi to vyhovuje. Asi před třema lety jsem tohle to začal takhle provádět a tam mě jako úplně jako doprobudí, nebo si vůbec už vlastně ten den nedovedu bez té studený sprchy představit. Tam mě jako navudí. No a pak si dám kávu většinou nebo zelený čaj. Já nesnídám, takže držím ten přerušovaný půst 16:08 většinou. Třeba od 8:30 nebo od 9 jako hraju do 12, do půl jedný. A většinou tím to vlastně pro mě jako končí ten den, co se týká houslí. Já mám potom e-maily a šíleně jako jiných věcí na starosti. Ale co se týká té přípravy houslaví, tak to je pro mě je to dopoledne jako nejlepší.
2: Tak tedy první díl unikátního cyklu Výjimeční a houslový virtuos, romantik, sportovec, otužilec, skvělý táta, manžel, báječný kamarád a já nevím, co všechno ještě, Pavel Šporcl. Dvojka dnes v podvečer krátce po 18. hodině. Vřele doporučuji.

0: Nejen život na dvojce se po prázdninové pauze opět vrhá do práce, ale třeba i takový projekt Rozhlas jede za vámi se znovu vydá napříč republikou, aby vám, tedy našim posluchačům, i dál poodhaloval zákulisí rozhlasové práce a přivezl k vám i některé osobnosti spojené s Českým rozhlasem. Ve vysílacím čase našeho pořadu jsme po celé léto reprízovali sestřihy našich rozhlasových výjezdů po republice a musím vám říct, že už se to někdo dokonce pokusil spočítat a že už jsme najeli hodně přes 10 000 kilometrů. V rámci o něch repríz jste si sami mohli udělat představu o tom, jak taková setkání s posluchači probíhají a pokud jste snad ještě tento rozhlasový večer nenavštívili, určitě to udělejte a podívejte se na stránky rozhlasjede.cz, kde najdete místa, kam se v nejbližší době chystáme. Ale teď se na chvilku vraťme do Svitav, kde s námi byli moderátor radiožurnálu Jan Pokorný a herečka Jana Plotková. Tu znáte nejenom jako talentovanou a výraznou českou herečku, ale i jako takzvaný hlas naší sesterské stanice Vltava. To je takový ten hlas, který nás provází vysíláním v různých předělech, znělkách a džinglech. U nás na dvojce tu mimochodem od toho máme Danu Černou a Petra Stacha. Ale zpátky k Janě Plotkové. Ta se ve Svitavách takto hezky vyznala ze své lásky k rozhlasu.
1: Je to spíš taková ještě nostalgie, samozřejmě, která trvá do současnosti, ale už ne v takové míře jako z mého dětství, protože u nás v rodině byla vždycky tradice každou neděli v jednu hodinu vlastně obědvat natolik včas, abychom stihli umýt nádobí, roztáhnout takzvané pauly, což byla sedačka tehdejší doby, která se krásně rozložila do polohy ležící. Tam jsme dali deky a zapli jsme v jednu hodinu rozhlas a poslouchali jsme pohádky. Tak to byla taková jako naše tradice. Já jsem si jenom třeba vzpomněla na svoji babičku Libušku, která když žila, tak vždycky, když jsem k ní sjela ze 7. patra do 4., zaklepala jsem, otevřela mi dveře, tak vždycky tam byl rozhlas. A mohla jsem tam sedět, jíst buchty nebo cokoliv uvařila a babička si povídala s tím rozhlasem. A vlastně to byl pro ní takový jako druhý přítel, kamarád, se kterým vlastně vedla dialog a byl to pro ní hrozně důležitý partner v tu chvíli, když děda už dávno nebyl na světě. No a pak se mi to začalo vlastně propojovat, já miluju poslouchat rozhlas při cestování, když řídím. Takže ten rozhlas se mnou je nějakým způsobem propojený a jsem vlastně strašně šťastná, že se to propojilo i profesně a ta práce mě nesmírně baví, takže rozhlas mě obklopuje všemi směry.
0: Rozhlas opět jede za vámi a vy se s námi do konce roku můžete potkat ještě v Ivančicích, Lipníku nad Bečvou, Horšovském Týnu anebo třeba v Přelouči. Konkrétní data a jména účinkujících, včetně místa a informace o tom, jak a kde si pořídit vstupenky, najdete na webu rozhlasjede.cz. Tak se tam podívejte a přijďte se s námi potkat. Rádi se s vámi osobně uvidíme a uslyšíme.
2: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

A to už je pro dnešek všechno, milí posluchači. Náš první poprázdninový život na dvojce končí. Věřím, že náš pořad bude opět vaším pravidelným společníkem každou neděli, tedy konkrétně vždy v neděli dopoledne, krátce po 9. hodině. No a věřím také, že ty informace o dvojce a rozhlasu, které jsme vám dnes představili, byly přínosné a zajímavé. A vidíte, ještě jednu věc jsem slíbil, že vám vyřídím. Předprodej vstupenek na říjnové tobogany začal už teď v úterý 1. září, tak se podívejte na webové stránky dvojky, abyste třeba nepřišli o něco zajímavého, u čeho byste chtěli být osobně. A to už je vážně všechno. Michal Jagelka se s vámi loučí a přeje vám už jenom perfect day. Just a perfect day. Drink sangria.

0: perfect day.
1: Bylo 10 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Ve fakultní nemocnici Brno lékaři zavádí novou metodu diagnostiky nádorů plic. Jedno z největších letišť jihovýchodní Asie v indonéské Jakartě omezilo provoz. Důvodem je aktivita nedaleké sopky. Počasí bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy přináší Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Ve fakultní nemocnici Brno funguje nová metoda diagnostiky nádorů plic. Umožňuje přesnější odběr vzorku z obtížně dostupných ložisek v plicích. Jako první v republice tak lékaři používají nástroj, který přesně v reálném čase určí, zda odebírají vzorek ze správného místa. Úspěšná diagnostika je při léčbě klíčová a výrazně zvyšuje její úspěšnost, upozorňuje přednosta kliniky nemocí plicních a tuberkulózy Milancova.
3: V rámci toho výkonu víme, jestli jsme se dostali tam, kam potřebujeme a jestli budeme schopni odebrat validní vzorek nádoru, abychom ho potom mohli nechat vyšetřit na patologii a zjistili informace, co potřebujeme k tomu, abychom pacientům mohli nasadit správnou léčbu, která bude pro ně nejúčinnější.
1: Česká asociace pojišťoven bude nově vydávat varování před možnými riziky v daném měsíci. Takzvaný risk radar, který kombinuje data z pojistných událostí z minulých let společně s pohledy expertů, má lidem například doporučit, jak upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko začaly volby do zemského sněmu. Nové poslance vybírá přes 1,5 milionu voličů. Podle průzkumu je favoritem krajně pravicová Alternativa pro Německo, AFD, která může získat 40 až 43% hlasů. Zemská tajná služba stranu před několika lety označila za extremistickou. Pokud AFD zvítězí, její lídr Ulrich Siegmund by se mohl stát prvním zemským premiérem za tuto stranu. Nejznámější indonéská sopka Anak Krakatoa způsobila omezení provozu na mezinárodním letišti v indonéské Jakartě. Sopečný dým a popel, který začala sopka chrlit, způsobil zpoždění nebo úplné zrušení desítek mezinárodních i domácích letů. Není zatím jasné, kdy se situace vrátí k normálu. Anak Krakatoa je nejobávanější sopkou v zemi a leží jen 150 kilometrů od indonéského hlavního města.
4: Indonéské úřady evidují zvýšenou aktivitu sopky už několik posledních dnů. Nemyslí si, že by v nejbližší době měla přijít velká erupce, ale preventivně raději doporučili mezinárodnímu letišti Soekarno-Hatta v Jakartě omezit provoz. Nehrozí podle nich vlna tsunami, nicméně Krakatoa je pověstná svou nevyspytatelností. A pokud dojde k erupci, následky bývají většinou tragické. V roce 2018 vyvolal její výbuch vlnu tsunami, která na západním pobřeží ostrova Jáva zabila přes 400 lidí. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Státní muzea a galerie můžete dnes navštívit zdarma. O volném vstupu rozhodlo Ministerstvo kultury v polovině srpna. Přístupné tak bude třeba Národní technické muzeum nebo Národní galerie Praha. Její dočasně pověřená ředitelka Olga Kotková připomíná, aby se návštěvníci připravili na fronty.
5: Když máme takovéhle situace a vytvoří se třeba fronta v jednom našem objektu, třeba ve Schwarzenbergském paláci na Hradčanech, tak naše ostraha instruuje návštěvníky, takže na tu chvíli třeba budou do toho protějšího paláce, ale samozřejmě může se stát, že návštěvníci v určitou hodinu si na prohlídku mohou případně chvíli počkat.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude jasno až polojasno, přechodně oblačno, teploty 18 až 22 stupňů, na Moravě až 24, na horách kolem 13.
2: Doprava.
1: Silnice 57 na výjezdu z Valašského Meziříčí směrem na Nový Jičín, kousek za odbočkou do Krhové, je teď v obou směrech neprůjezdná. U vážné nehody osobního auta a motorkáře zasahují záchranáři. Osobní auta z Meziříčí se do Jičína dostanou například před Lešnou a Palačov, nákladní přes Ranbice nebo Rožnov pod Radhoštěm. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobré dopoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
2: Zlaté časy s Václavem Koptou.
0: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy. Ten dnešní díl by měl být speciální, a to z toho důvodu, že v září letošního roku by se dožila 80. narozenin zpěvačka, herečka Hana Zagorová. Tato výjimečná osobnost československé populární hudby, její teda tvorba především, patří do Zlatého fondu historie československé populární muziky a víte dobře, že já na Hanku vzpomínám ve Zlatých časech velice často a také velice rád. Český rozhlas Dvojka se rozhodl k této mimořádné příležitosti uspořádat koncert, který proběhne ve velkém sále pražské Lucerny 24. listopadu 2026 a pozor, už od 18 hodin a 30 minut. Já mám to štěstí a tu velikou čest, že vás budu tímto večerem provázet. Samozřejmě, že Český rozhlas bude tento koncert přenášet a pořídí z něj také záznam Česká televize. Takže vlastně i z tohoto důvodu jsem se rozhodl vytvořit tento speciální díl, abychom si společně mohli připomenout skutečně výjimečnou osobnost, která nás provázela dlouhá léta. Hanka Zagorová by měla tedy v září 80. narozeniny a my jsme tu od toho, abychom si její písničky připomněli. Já jsem ten výběr zaměřil také na méně známé písně, protože těch skutečných hitů, těch si všichni z vás vybaví spousty. Samozřejmě, že i na ně v dnešním díle Zlatých časů dojde, ale záměrně jsem tam zařadil i pár skladeb, které upřímně řečeno i pro mne byly překvapením. Tak tedy přeju příjemný poslech a připomínám, že dnešní díl Zlatých časů bude celý věnován odkazu a tvorbě Hanky Zagorové. A neodpustím si ani úvodní citát. Žijete jenom jednou, no tak by to přece měla být zábava. Coco Chanel.

úvodu dnešního speciálního dílu Zlatých časů zazněly písně Já nemám strach a také písnička Hany. Připomínáme si nedožité 80. narozeniny české zpěvačky, herečky, textařky a také občas moderátorky Hany Zagorové. Hanka se narodila v roce 1946 v Petřkovicích do rodiny stavebního inženýra a učitelky. Už v dětství bylo evidentní, že její kroky půjdou spíš tím uměleckým směrem, protože už někdy v 11 letech napsala dokonce svou první divadelní hru. A o tom, že byla později skvělou textařkou, o tom jsme se přesvědčili všichni my, její posluchači i kolegové. Takže ona opravdu vládla slovem a měla velice blízko k jevišti. To se projevilo také tím, že už v roce 63 velice úspěšně se zúčastnila v Ostravě soutěže Hledáme nové talenty. Ten koncert doprovázel orchestr Gustava Broma. To bylo důležité setkání, ale ještě důležitější byl vliv, který na Hanku měl skladatel a dirigent pan František Trnka. Kdo si dnes na to jméno vzpomene, ten v roce 64 totiž poprvé Hanu Zagorovou přivedl do ostravského rozhlasového studia a společně natočili první nahrávku Hanky, jmenovala se Písnička v bílém. Třeba si ji někdy ve Zlatých časech zahrajeme. A teď je zajímavý přesun od pěveckého mikrofonu na divadelní jeviště, protože ve 64. roce Hanka složila zkoušky na brněnskou Janáčkovu akademii muzických umění. A také tam s úspěchem hostovala v ostravské televizi, ta inscenace se jmenovala Josefína a režíroval ji, myslím, Jan Roháč. Také se objevila její první spolupráce se skupinou Flamingo, no a ta kariéra se začala velmi úspěšně rozjíždět. Ten první single, to byl rok 68, ta písnička se jmenovala Prý jsem zhýrala, to už jsme si ve Zlatých časech hráli a byla to úplně první cover verze a že jich pak Hanka udělala opravdu hodně. Také se v té době okolo ní začal objevovat nový termín beatový šanzon, který poukazoval na tu její syrovost a přesvědčivost, autentičnost v jejím projevu. Marná sláva, prostě Ostrava. Mám pocit, že se občas k tomu žánru vracela i v konci své kariéry a já jsem měl to štěstí, že jsem jí některé písničky, které připomínaly začátek její kariéry, mohl napsat. K tomu se určitě ještě dostaneme. Jsme tu především proto, abychom si připomínali nejenom ty velké hity Hančiny kariéry, ale i ty méně známé songy. Jedním takovým je i písnička s prazvláštním názvem Ciganicha. Posuďte sami.

Tak to byla píseň Cyganicha. Zvláštní, co říkáte. Vraťme se ale k průběhu kariéry Hanky Zagorové. Jsme v konci 60. let, konkrétně v roce 69. A to bylo důležité datum, protože v tomto roce se Hanka přestěhovala do Prahy a navázala spolupráci s Jiřím Štajdlem, tedy divadlem Apollo, kde se objevoval i Karel Gott, který zařadil dokonce mladíčkou Hanu Zagorovou jako hosta do jednoho ze svých koncertů. Pak se objevilo velice zajímavé uskupení. My jsme si o něm už jednou ve Zlatých časech vyprávěli. Říkalo si Sodoma Gomora. Tu skupinu dal dohromady kapelník Václav Zahradník.

je důležitá spolupráce s tanečním orchestrem Československého rozhlasu s dirigentem Josefem Bobrubou. No a to už byl jeden hit za druhým. Tisíc nových jmen, Já jsem tvá neznámá, Náš dům zní smíchem, On je někdo. No a jak už jsem říkal, i zmiňovaná Gwendolina. To jsou písně, které skutečně patří do Zlatého fondu. Tam už se objevila i spolupráce s hitmakerem Karlem Svobodou. A pak přišla dvouletá divadelní zkušenost v divadle Semafor. To byla ta legendární Suchého Kytice. Ta se mimochodem hraje dodnes. Hanka tam zahrála Bludičku úplně fantasticky s Michalem Prokopem a dá se říct, že to byl důležitý zlom v její kariéře. Ty dva roky pro ní byly velice důležité a tak, jak jsem měl možnost Hanku poznat, ona na tu dobu vzpomínala velice ráda. Objevila se také spolupráce už se zmiňovaným Michalem Prokopem, kterého později vystřídal, no kdo jiný než Petr Rezek. A to byly také velké hity. Asi Duhová víla, vzpomínáte. Přes 6 let společně brázdili po českých cestách a jevištích a těch koncertů opravdu přibývalo, protože tak, jak rostla popularita, Hanka už v té době byla nejdříve bronzovou slavicí, no a pak stříbrná a od roku 77 už to šlo 9krát za sebou. To byl jeden zlatý slavík za druhým. Také měla vlastní televizní pořady, natočila spoustu nahrávek s italským zpěvákem Drupim. No a zkrátka kariéra běžela na plné obrátky. To byly stovky a možná tisíce koncertů nejenom u nás, ale i v zahraničí. Hanka vzpomínala na některé i docela dramatické příhody z toho kočovného života muzikantského v jedné vzpomínkové knížce. Já si vybavuju například takový docela dramatický příběh, který popisovala, kdy Karel Wagner během předehry, ještě než se Hanka dostavila na jeviště, utrpěl vážný úraz elektrickým proudem, protože v těch letech, zejména tedy zahraničí, mám na mysli jejich cesty po Sovětském svazu, se často stávalo, že to technicky nebylo úplně na vrcholu a to víte, tam, kde je elektřina a hodně lidí na jevišti a není to úplně jištěné, tam to riziko bylo obrovské. Nevím už, který z kolegů tenkrát Karla Wagnera zachránil, ale dle vlastních slov baskytaristy a kapelníka Wagnera si tenkrát poprvé pohlédl do očí s vlastní smrtí. Bylo to velice dramatické, ale naštěstí to Karel přežil. Hanka také vzpomínala na jednu, skoro bych řekl úsměvnou, i když pro ty sousedy už méně, příhodu, kdy se vrátila z nočního natáčení, ráno jí čekal odjezd na další turné. Někdo vypnul v domě vodu, sprcha zůstala nezajištěna, Hanka ráno zmizela na to turné. V průběhu dne byl vodovod opraven a po návratu Hanku čekalo setkání se 7 patry naštvaných sousedů, protože celý ten činžovní dům kompletně pochopitelně vytopila. Ale víte, všechno jí bylo odpuštěno, protože, jak to říct jednodušeji, lidi jí měli moc rádi a já taky. A vzpomínám si, že v začátku naší spolupráce, když jsem za Hankou jezdil tehdy ještě do Vinohradského bytu, že třeba ten výtah nebo i chodby v domě byly popsány neuvěřitelně dojemnými, láskyplnými vzkazy jejich fanoušků. A takhle vlastně dodnes všichni, kteří jsme Hanku měli rádi, vzpomínáme. Teď už tedy půjdou 2 hity. Tím prvním bude Bludička Julie. Stále posloucháte Zlaté časy.

My jsme ve vyprávění o životě Hanky Zagorové dospěli do 80. let. Určitě si někteří z vás vzpomenou na velice populární hudební pořad Dluhy Hany Zagorové. Hanka velice často koncertovala. Je to až skoro neuvěřitelné, ale když spočítáte průměrný počet ročních koncertů na 360, se zastavíte. Já si to ani nedovedu představit, že se takové penzum práce dá odvést na koncertních pódiích. Muselo to být nesmírně vyčerpávající, protože jejich cesty nevedly jenom po zemích českých, slovenských a moravských. Zajížděli, jak už jsem říkal, velice často do zahraničí. Slibně se rozvíjela i kariéra Hanky v Polsku, tam se stala velice populární, ale, jak jsem říkal, jezdilo se po celé RVHP, takže Sovětský svaz, Bulharsko, Maďarsko a kdesi cosi, ale také zajížděli do Egypta, na Maltu, anebo do Německa. A díky profesionalitě a manažerským schopnostem Karla Wagnera se ten tým okolo Hanky Zagorové rozrostl nejenom o duo Kotwald Hložek nebo Linda Finková Pavel Noha, ale také o zahraniční hvězdy. Vzpomenete si možná ještě na polskou zpěvačku Irenu Jarockou. Z Rakouska přijížděla Goldie Jens, vzpomínáte. No a pak bych se velice rád zastavil v roce 1980. Totiž v tomto roce Zdeněk Podskalský natočil Nehynoucí trhák a kultovní záležitost. No trhák, už jsem to řekl. Je to film, který od začátku si diváci zamilovali a já vám teď řeknu něco trochu osobního. Já jsem před pár lety, když se producenti rozhodli uvést trhák na jevišti jako muzikál, tak mi byla svěřena role scénáristy. Myslím, že se jmenoval Jíša, hrál ho Zdeněk Svěrák ve filmu, který byl i se Smoljakem autorem scénáře. A my, když jsme měli tiskovou konferenci k uvedení tohoto muzikálu, tak mezi čtyřma očima mi Zdeněk Svěrák sdělil, že ho překvapuje ten narůstající a vlastně neklesající zájem publika, že se z trháku stane takováhle kultovka. To nikdo nečekal, dokonce jsem z toho pochopil, jako by se tehdy v těch 80. letech s Ladislavem Smoljakem za ten film trochu styděli. A o to větší překvapení bylo, když se z této hudební férie stala takhle populární Podívaná, která plnila kina a dodnes, když je uváděna v televizích, tak budí veliký zájem a některé ty hlášky z toho filmu zlidověly. Já si vždycky vybavím jednu z nejvtipnějších věcí, která mi byla svěřena i v rámci té jevištní podoby muzikálu Trhák, kdy v rozhovoru na otázku novináře, jak jste spokojen se spoluprací s režisérem Kohoutkem, scénárista chvíli mlčí, pak se rozpačitě nadechne a řekne, no tak ano, ale příští film bych chtěl dělat s někým jiným. To byl krásný okamžik, na který jsem se vždycky ten večer těšil. No a hity jako Lásko, Amore, Nech brouka žít. No, zkrátka z trháku se stal nesmrtelný fenomén. My si ale teď nebudeme pouštět písně z tohoto filmového muzikálu, protože ještě chvilku zůstáváme v začátcích Hančiny kariéry. Ta písnička, která teď přijde, je veliká, nesmrtelná a je krásná. Gwendolina.

0: Stále ještě zůstáváme v 80. letech, kdy se začala velice úspěšná etapa profesního života Hanky Zagorové. A to byla spolupráce s tanečním, ale především pěveckým duem Petr Kotwald a Stanislav Hložek. Těch hitů byla celá řada. Pro kluky to vygenerovalo i jeden z největších hitů v historii československé populární hudby. Jistě všichni vzpomínáme na Holky z naší školky. No a v roce 81, poté co odešel Petr Rezek od toho týmu okolo Karla Wagnera, tak se rozjela i spolupráce s dvojicí Linda Finková a Pavel Noha. To byl rok 86, mě bylo 21 a Lída Finková, to byla ta první zpěvačka, která mě oslovila, abych zkusil pro ní něco napsat. Byla to taková, no budu upřímný, spíš diskotéková odrhovačka, jmenovalo se to tuším CEGC, že bych na to byl úplně pyšný, to nejsem, ale byla to první spolupráce s profesionálním studiem, pro mě obrovský zážitek u Karla Wagnera v jeho nádherném studiu v Průhonicích. Z toho se pak vyvinula velice úspěšně firma Multisonic, vzpomínáte? No a to už bylo jenom krůček k tomu, abych byl osloven i samotnou Hankou Zagorovou. K tomu se dostaneme až za chvíli. Já nechci zbytečně zdržovat svou maličkostí, protože ten můj podíl na Hančině kariéře je ve srovnání se jmény, které vám teď chci připomenout, naprosto nicotný. Protože ti důležití hráči v Hančině kariéře, to byla opravdu velká jména. Když vzpomenu na skladatele, nemůžu vynechat Petra Hapku, Jindřicha Parmu, Jiřího Zmoška, Vítě Hádl napsal taky nezapomenutelné songy. A pokud jde o textaře, musím zmínit zejména Pavla Žáka, Pavla Vrbu, Jana Krůtu, ale také spoustu krásných textů napsala Jiřina Fikejzová a Zdeněk Borovec, na toho nesmíme zapomenout, a také Vladimír Čort. Rád bych ještě připomněl, že Hanka, ač byla nesmírně pracovitá a zvládala neuvěřitelné věci, tak celý život nebyl jenom o těch triumfech, ale ona se také potýkala s velice těžkými zkouškami, které zvládala s neuvěřitelnou bravúrou. Asi všichni víme, že od mládí trpěla velice vzácným a bohužel i vážným onemocněním krve. O to větší obdiv chovám dodnes k Hance, k tomu, jak dokázala všechno zvládat a s jakou grácí a nadhledem procházela těmito těžkými životními zkouškami. Teď si pustíme píseň, která patří v její kariéře k těm zásadním. Maluj zase obrázky.
1: Měli jsme dva hrníčky, čtyři talíře.

teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš?

Teď se na vteřinu pozastavím u velice důležitého a zlomového okamžiku v mém textařském životě. Víte, já jsem se nikdy za textaře profesně nepovažoval, nenapsal jsem tolik písní, nikdy jsem se vlastně tou profesí neživil, ale i tak jsem osudu vděčný, že jsem měl možnost díky svému psaní se setkat právě s Hankou Zagorovou. Ona byla ta, která mě oslovila, já jsem byl tak šťastný a tak nervózní z toho, že jak už jsem možná ve zlatých časech kdysi připomněl, že jsem na tu naši schůzku, na které jsme se domluvili na Václavském náměstí, že se sejdeme v jedné kavárně, tak mě to tak rozrušilo, přátelé, že jsem přišel ale o den dřív a to už se mi od té doby nikdy nestalo a z toho zpětně usuzuji, že jsem byl z toho setkání opravdu hodně nervózní, ale všecko dobře dopadlo. Hanka byla neuvěřitelně velkorysá a dokázala mě zbavit nervozity a trémy. Začali jsme spolupracovat, pravidelně jsme se scházeli u ní v bytě na Pražských Vinohradech, mluvili jsme o spoustě projektů, které jsme chystali společně a nakonec se z toho vyvinulo v uvozovkách jenom několik písní, které jsme zejména s Petrem Maláskem pro ní napsali. A já dodnes velice rád na tohle období vzpomínám. Nejenom, že jsem se přesvědčil o tom, že Hanka je moudrá, velkorysá a zábavná dáma, ale také o tom, že je třeba skvělá kuchařka. Ona vařila fantasticky a můžu vám říct, že například její srnčí na víně, přátelé, dodnes se mi zbíhají sliny, dokonce i teď, když si na ten večer vzpomenu a dokonce přemýšlím o tom, že bych musel přerušit natáčení, aby jsem neměl problém s dikcí, protože se mi opravdu při té vzpomínce začalo zbíhat sliny. Zkrátka Hanka byla báječná, nejenom zpěvačka, ale i společnice a strašně rád na ty večery vzpomínám. Pro ilustraci teď pustím jednu z prvních skladeb, které jsme pro Hanku s Petrem Maláskem napsali. Jmenovala se stejně jako pozdější koncertní program Rozhovor v tichu.

Od začátku 90. let bylo evidentní, že to, co Hanku zajímá především v muzice, že to bude šanzon. Bylo by nespravedlivé nepřipomenout vynikající desku s texty Michala Horáčka. Jmenovala se Živá voda. Hanka potom částečně omezovala svoji koncertní činnost, věnovala se zejména svému partnerovi, tím je nebo byl Štefan Margita, se kterým se mimochodem objevila také jako moderátorka. Jistě si vzpomenete na velice populární pořad Hogo Fogo. Mimochodem byla i scénáristkou tohoto pořadu. Také si vybavím velice úspěšný a hojně sledovaný televizní pořad, který se jmenoval Když nemůžu spát. Čas, který je vymezen v tomto pořadu, je neúprostný a já jsem tu o to, abych především pouštěl písničky, takže mi promiňte, že jsem nemohl některé etapy Hančina života probrat podrobněji. Opravdu to není v našich časových možnostech. Co je v našich silách, je pustit si ještě dvě skladby. Pojďme tedy rychle na to. Nejdřív si připomeneme spolupráci s Petrem Reskem v roztomilém duetu Dotazník.

A jsme na konci dnešního speciálního dílu, který jsme celý věnovali nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové. Ještě jednou si dovolím připomenout, že na Hanku budeme vzpomínat také během narozeninového koncertu, a to 24. listopadu 2026 ve Velkém sále Pražské Lucerny už od 18:30. Já vás tím večerem provedu slovem a společně se mnou a především, o mě tam řeč nebude, ale o těch, kteří vystoupí, tam bude celá plejáda vynikajících zpěvaček a také zpěváků. Určitě si tenhle pozoruhodný večer nenechte ujít. My ho pro vás budeme vysílat, také ho natočíme společně s Českou televizí, která z tohoto slavnostního večera pořídí svůj záznam. Já už teď se na ten večer těším, ale samozřejmě ještě více těším na další setkání s vámi, a to ve zlatých časech, které jako vždy budou k dispozici na Českém rozhlasu Dvojka. Přátelé, mějte se rádi, buďte zdraví, opatrujte se a za týden naslyšenou.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho zlaté časy. Připomínám, přátelé, že po zprávách se na vás těší vypravěči Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a také jejich hosté. Doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Poslance v týdnu čeká hlasování o několika zákonech, které jim vrátili senátoři. Strojvedoucí se školí podle nových pravidel. Počasí bude slunečno, teploty do 24 stupňů. Zprávy má pro vás Naďa Procházková. Dobré dopoledne. Do sněmovny se vrací několik vládních priorit, které odmítli schválit senátoři. Poslanci se v nadcházejícím týdnu budou muset znovu zabývat stavebním zákonem nebo zrušením služebního zákona. Obě novely ostře kritizuje opozice a jednání tak poslance zřejmě znovu zaměstná velkou část týdne. Koalice je připravená senátory přehlasovat. Od stavebního zákona si slibuje zrychlení stavebního řízení v Česku, říká místopředseda sněmovny Tomio Okamura z SPD.
4: Dneska například výstavba bytových domů, stavební řízení v Praze trvá až 9 let a na základě našeho nového zákona to stavební řízení může všeobecně trvat jenom rok třeba. To znamená, zásadně by se zrychlila výstavba, zvýšila by se nabídka bytů na trhu a od toho si slibujeme snížení cen.
2: Opozice tvrdí, že novela stavebního zákona je napsaná na míru pro developery a že kvůli nedostatku úředníků hrozí kolaps stavebního řízení. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školicích střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
5: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
2: Více se měli ve výcviku, budou využívat tedy i trenažery, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Kvůli erupci indonéské sopky Anak Krakatoa muselo 6 letišť zastavit provoz, včetně mezinárodního letiště v Jakartě. Omezení se týká v tuto chvíli asi 300 letů, včetně 58 mezinárodních. Indonéské úřady taky pozastavily některé školní aktivity a rybolov. Anak Krakatoa od pátečního večera vybuchla několikrát. Erupce doprovázela nepřetržitá seismická aktivita, lávové fontány a dunivé exploze. Podle meteorologické agentury BMKG dosáhl sopečný popel v některých místech do výšky až 15 kilometrů. Agentura pro zmírňování následků katastrof uvedla, že bezprostřední riziko tsunami nehrozí. Pardubický zámek dnes zpřístupní část podzemí, kam se návštěvníci běžně nedostanou. Ve sklepení uvidí víc než 500 let starou pernštejnskou pokladnici. Mohutnou truhlu z dubových fošen si nechal na konci 15. století zhotovit Vilém z Pernštejna. Komentovaná prohlídka začíná ve 13 hodin, kapacita je 10 lidí a je nutná předchozí rezervace. Další prohlídka bude 31. října. Jakub Menšík na tenisovém US Open skončil ve třetím kole. Američanovi Tiejenovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončili taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková. Dnes bude o čtvrtfinále hrát Linda Nosková proti Ukrajince Kostiukové.
3: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Bude jasno až polojasno na severu a severovýchodě přechodně oblačno. Teploty 18 až 22 stupňů, na jižní Moravě až 24, na horách kolem 13.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna směrem do Prahy popojíždí kolona, brzdí se za výstavištěm na kilometru 186. Příčinou 20-minutového zdržení je omezení mezi kilometry 184 a 182. 57 za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín, kousek za odbočkou do Krhové, je stále uzavřená. Odklízejí tam následky vážné nehody osobního auta s motorkářem. Dopravu na místě odklání policisté. Přejeme vám šťastnou cestu. To byly zprávy. Dobrý poslech Dvojky.
1: Český rozhlas Dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
1: Vypravěči na Dvojce.

0: Dobrý den, vážení a milí posluchači na Českém rozhlasu Dvojka. Začínají vypravěči a od mikrofonu z Vinohradského studia vás zdraví pravidelní průvodci Daniela Brzobohatá
1: a Václav Kopta.
0: Já začnu tedy první vizitkou. Kreslí a píše od malička. Dnes je jednou z nejvýznamnějších osobností českého komiksu. Pro legendární časopis Čtyřlístek nakreslila a napsala asi 60 dobrodružství. Jako první česká autorka se prosadila v kolébce komiksu, tedy ve Francii. Je francouzskou rytířkou. V roce 2022 byla vyznamenána francouzským řádem umění a literatury. A také nositelkou české komiksové ceny Muriel. Autorka legendárních myších hrdinů Anči a Pepíka i úspěšného detektivního komiksu z divadelního zákulisí Na odstřel. Lucie Lomová, vítejte ve Vypravěčích.
2: Dobrý den.
1: A jak už je naší tradicí, samozřejmě tu nemáme jenom jednoho hosta, ale i druhého, tak já ho s dovolením představím. Pro specializaci očního lékaře se prý rozhodl už ve 14 letech. Dnes je uznávaným oftalmologem a optikem, ale stejně tak ceněným hudebníkem. Už v 80. letech začal koncertovat s Micky Volkem, poté s Janou Koupkovou či Jojo Bendem. Založil vlastní hudební trio a jako první v Československu získal kvalifikaci perkusionisty. Přitom se do svých 22 let věnoval krasobruslení a jezdil slední reví po celé Evropě. Renesanční člověk s neuvěřitelně pestrým životním příběhem a širokým spektrem talentů. Imran Zangi, dobrý den.
3: Dobrý den.
0: Imrane, já se otočím teď k tobě. Prosím tě, hudební talent se dědí u vás v rodině, nebo jsi byl prvním pionýrem a průkopníkem? Víme, že i tvůj syn je úspěšný muzikant, producent. Kdo s tím začal, s touhle tradicí u vás v rodině?
3: U nás, protože pocházím napůl z Iránu a napůl z Iráku, tak jak jsem byl poučen mámou, která je ze 7 dětí, táta ze 4, takže příbuzenstvo široký, a říkala, tví strejdové a tety byli buď lékárníci, anebo umělci. Všichni tam uměli hrát na něco, táta zpíval teda naprosto senzačně. A většinou, když měli večírky tady v Praze, tak on, když byl na ambasádě tady, tak byly večírky často a do hodně pozdě. Takže tam se vždycky zpívalo, teď tam hrál každý na nějaký předmět, na stůl, něco. Takže ta průprava byla spíš taková fenotypická, bych řekl. To znamená z okolí, ale asi tam něco musí být, protože jednak, když jsi neposednej, tak buď děláš nějaký nepřiměřený pohyby, anebo je kultivuješ do nějakého rytmu. Což byl můj případ.
0: Takže to je forma ADHD, která je to, komprimována přes hudební.
3: Dneska se tomu říká různě diagnosticky. Tenkrát, co se mětkne, tak jsem byl parchant nevymáchanej.
0: No, řekněme neposednej
3: spíš, parchant, že jo. A i jsem dostal párkrát po hubě od paní soudružky, tedy třídní, neboť otec řekl, moje pravá ruka je teď vaše, protože jste daleko. A byl klid, hlavně byl klid. Jo? No nicméně takhle jsem se snažil kultivovat tu neposednost do těch rytmů a v podstatě jsem pak jaksi přistoupil k tomu, že jsem v různých barech podplácel kapely, aby mě pustili za ty bicí.
0: A kdo byl úplně první, kdo tě za ně pustil?
3: To byl Pepa Neumann. Byl u Spiry, Johann Spira, nebo jak se jmenoval ten kapelník, byla to kapela úplně úžasná, byla to barovka a hráli všude možně, jo, Finsko, severní Evropa a ve varech v Pupu, ve dvoraně, anebo v termálu, protože tam jsem prožíval celé svoje dětství a mládí ve varech, neboť tata, co by diplomat, tam jezdil neustále někoho doprovázet na ty lázeňské situace a já jsem tam pak dělal praxi, jo, jako medic v lázeňských domech, kde jsem tlumočil z arabštiny, perštiny do češtiny a zpátky. Mm-hmm. A dělal jsem tam takovýho mezistupně mezi pacientama a terapeutama a lékařema, což bylo pestrý a hezký. A tam jsem právě si uvědomil, že bych mohl si zahrát na bicí a drzost zvítězila. Představ si, že si nehrál a jdeš to zkusit, jo.
0: Na bicí?
3: Na bicí.
0: Teď tam se musí od základu, od malého bubínku.
3: No, teď jo. Mlátil jsem do hrnců, chvilku. Aha. A pak jsem se rozhodl, že ono by to mělo jít i tak jako normálně.
0: A šlo to.
3: Šlo to, jo.
0: Nějak doufám, to šlo. Že s medicínou to bylo jinak.
3: S medicínou to bylo jinak? Takhle si to šlo.
0: Mívám tvý pacient.
1: Koupil jsem si skalpel a šel jsem kolem nemocnice a od té doby.
3: Ne, jako takhle, možná to nebylo dobrý, já nevím. Ale nevyhodili mě a Pepa Neumann vždycky, když jsem pak šel kolem, tak říkal, tak pojď už. potřebuji
0: čekáme na tebe. Prosím tě, jenom, aby jsme na to nezapomněli, ale když jsme přicházeli do studia, tak ses rozhlíd, protože momentálně jsme v té starší části budovy Vinohradského rozhlasu a říkal si, tady někde táta možná vysílal, možná, že za ním jsem chodil. Připomeň i tu rozhlasovou minulost tvého otce.
3: No, táta byl ponejprv kulturní a tiskový ataše tady v 60. Původně byl vystudovaný biolog z Basry a tady se dokončil postgraduál chemii. No a k tomu si ještě dal filozofii, mimo to. A potom, když skončil veškeré ty svoje činnosti, tak se uchýlil k tomu, že dělal tady v rádiu, v arabském vysílání, a protože uměl perštinu a arabštinu naprosto tu klasickou, nejklasičtější, tu básnickou, což jako umí málo kdo. Ferdousí, Hafez a tyhle ty všechny on čet a uměl to. Dokonce básníci se s ním radili. To jsem byl svědek. Myslím ty naši. Takže tady dělal v tom vysílání a v podstatě víc nevím, no, byla to nějaká arabská sekce nebo zahraniční vysílání nebo něco takového.
0: No, to sekce. Bylo několik takových oddělení, no. Já si z té doby pamatuju jenom dobrý den, Inter Programa Radio Pragova žije svoji programu na ruském jazyce. Tak to, to mi tam utkvělo,
3: tak,
0: ale
3: tak, tak.
0: Dokonala arabština tvého otce nikoliv asi.
3: No, tak dokonce dělal dubbing a já jsem sem za ním jezdil vždycky po každý zkoušce, kterou jsem udělal, tak jsem si sem jel pro apanáž dolů, abych to mohl oslavit. Jo? Takže vždycky byla domluva, že mu volám, jsem tady a on vždycky se mnou hrál tu hru. No a co jako? No, že jenom, že jsem to udělal. No, no a co já s tím? A teď vytáhl prostě podle známky počet bankovek a šlo se slavit. Takže to byl vždycky příjezd do rádia, po zkoušce byl vždycky pepřen těmito bankovkami.
0: Vlastně vzpomínal na stejnou situaci profesor Beneš, jehož otec taky v tradici lékařské, že byl slavný kardiochirurg, když malý Vladimír přinesl vysvědčení, tak maminka říká, tak to se běž, ale honem, Ladíku, pochlubí tatínku. A kde je tatín? Operuje. No a to bylo v časech, kdy ještě ta anestezie nebyla tak intenzivní, aby se udržel slovní kontakt s pacientem, jestli se nešlo příliš hluboko. A profesor Beneš vzpomínal, jak jako malý školák vstoupil na operační sál a dotyčný, který mu byl operován mozek, říkal, to je šikovný chlapec, pane doktore, vidíte to? Tatínku, mám samé jedničku. No, výborně. Ale doktore, teda řeknu, nebolí? Ne, v pořádku, pokračujte.
1: Luci, mluvili jsme tady na začátku o tom, že máte vystudovanou dramaturgii na DAMU, ale mě by zajímalo, jestli vás to nejprve ta životní cesta nasměrovala trošku jinak a pak jste teprve přičichla ke komiksům, nebo vás komiksy provázely víceméně od dětství a pořád jste k ním tíhla, jenom jste si udělala takovou malou odbočku.
2: No, já jsem si myslela, že bych se měla naučit ještě něco jiného než to kreslení, protože já kreslím a píšu a dělám různé fúze těchto dvou věcí od jak živa. Ale přišlo mi to jako málo a navíc rodiče mě směřovali, abych se jako dobrala nějakého serióznějšího povolání, takže já jsem nejdřív přemýšlela o tom, že bych mohla být ornitolog, jenže pak jsem pochopila, že na ty ptáky ani dobře nevidím, ani si nepamatuju ty písničky. Tak jsem přemýšlela, že bych mohla být historik, ale prostě stalo se to, že my jsme na gymnáziu měli takovou uměleckou jako skupinu a my jsme tam s kamarádkou psali hry, hráli jsme to a tak, takže já jsem pojala představu, že bych mohla být autorka divadelních her a proto jsem šla na tu dramaturgii. Ale mezi tím jsem dál jako kreslila, začala jsem publikovat v Dikobraze a tak, takže to jsem brala jako něco samozřejmého, co jako mi nikdo nevezme.
1: Tvoříte už poměrně dlouhá léta, kreslíte a píšete příběhy. Máte pocit, že se proměnil nějak jazyk, jakým způsobem vy promlouváte? Protože jsme obklopeni technologiemi a narážím hlavně na ten online obsah. V momentě, kdy to prostředí, ve kterém působíme, se mění, jak moc ho musíte zakomponovávat do vašich komiksových příběhů?
2: Já o tom vůbec takhle nepřemýšlím. Ani vlastně nevím, jestli si nějak přenastavuju hlavu, když dělám příběh pro děti, jestli je to odlišný od toho, když dělám příběh pro dospělý, protože člověk čerpá sám ze sebe a když dělám něco pro děti, tak vědomně vlastně se jenom bráním ironii, protože děti neumí rozumět ironii. A nějakým jakoby složitějším odkazům, který by nemohli rozklíčovat, ale jinak vlastně k tomu přistupuju stejně, jako když píšu něco pro dospělý.
1: Jakým způsobem tedy přistupujete k tomu samotnému tvoření? Máte nejdřív nějaký příběh v hlavě, nebo spíš konkrétní obrázek a na to napasováváte? Zasvěďte nás trošku do vašeho přemýšlení.
2: Já dělám takový další příběhy většinou, takže než se do toho vůbec pustím, tak musí ve mně narůst touha ten příběh vyprávět a to může začít úplně libovolně. To může začít tím, že mě napadne nějaký jádro zápletky, anebo že mám představu o tom, jak by to mohlo vypadat vizuálně, nebo že slyším, co se stalo, jako například, když jsem dělala komiks Divoši, tak jsem slyšela vyprávět tenhle příběh, který se opravdu stal o tom Indiánovi, co ho přivezli do Evropy. A jenom do toho samotného příběhu jsem se jako okamžitě vlastně zamilovala a uvědomila jsem si, že je to skvělý téma pro další komiks. Takže ono to bývá různý. U toho Na odstřelu, u té detektivky, tak tam to vzniklo na zakázku od časopisu Světa divadlo, kdy po mně Karel Král chtěl nějaký jako zábavný příběh. Ale většinou je to tak, že mi nějaký takový pocit nebo naladění tak dlouho obchází, až se do toho pustím. Ale nesmíte si nic nalhávat. Jako. Musíte vědět, že vám to vydrží, protože to trvá hrozně dlouho, než se ten komiks udělá.
0: Když dovolíte, já pozvu prvního hudebního hosta dnešních vypravěčů. Bude to Carlos Santana a jeho slavná píseň Black Magic Woman.

0: Posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. S námi ve studiu jsou Lucie Lomová a Imran Zangi. My jsme mluvili o vaší hudební kariéře, Imrane, a vy dokonce dnes stojíte společně na pódiu se svým synem, jako dva muzikanti. Má tato společná hudební kariéra otce a syna, protože neznám zas až tolik případů, kdyby se to dělo. Nějaká úskalí, na která můžete narážet, nebo se nesete na vlně porozumění a nikdy k žádným, byť třeba menším střetům nedochází?
1: Slovy pana herce Kukury, na můj vkus se vyvíjám až příliš pozitivně. Syna nezavál vítr na stranu medicíny nebo nějakých jiných empirických situací, takže je duchem umělecky laděn, takže vystudoval v Písku režii dokumentu, takže dokumentarista vystudovaný, plus tedy hudebník a ještě další činnosti. A postupně si založil svoji kapelu Purpur, kterou dostal až do fáze nějakého CDčka, napsal všechny písně, napsal texty, zaplatil, natočil, udělal a samozřejmě tam jsem hostoval teda. Ale jinak to bylo tak, že k 60. mi dal dopis a tam mi napsal, už vím, co bych chtěl k 60. protože všechno, co si máš koupit, si koupíš, anebo jsi to už udělal. Jo? Mm-hmm. Ale nějaký cetky ti kupovat nebudu, ale co nemáš, je tvoje soulový album. Už hraješ 100 let tady s kýmkoliv, že jo? A natočil si 1000 nahrávek s různými lidmi, ale ne pro sebe. Studio jsem sehnal, písničky se píšou, kapela je sehnaná. Tvoje povinnost je tam, nebo vůle, tam jenom zahrát. Jo? Zaklap jsem dopis a tekly slzy.
2: Jasně.
1: Jo? Přišel covid, tak se to trošku zdrželo, ale zároveň to zase byla výhoda v tom, že muzikanti neměli moc práce. Takže jsme sehnali takovou tu nejlepší, řekl bych, skvadru, neboli on, a točilo se ve velmi dobrém studiu. Navíc studoval FAMO, právě ten dokument, takže vzal celý školní štáb a natočil o tom dokument. Jo. Se školním vybavením a dokonce s těma profesema, takže všichni byli známkovaní. Zvukaři, produkce, režie, a on tam dělal ještě navíc režii, takže...
2: A zadarmo.
1: A právě. A říkal, víš, kolik by to taky stálo? Takhle to je školní, že? No, super. A ještě navíc dostal dobrou známku a vyhrál s tím X festivalu, takže několik much. No a tam se natočilo CDčko s názvem Dárek. A my jsme to šli pokřtít. A teďka na tom křtu, který jsem původně ani nezamýšlel, si říkám, ježiš, to je ale hezký člověče, on to tak hezky hraje. Pojďme pokračovat.
2: A jak bys to charakterizoval jako žánr?
1: Je to taková, bych řekl, funk, popová
2: fúze.
1: Fúze, má to i jazzový prvky, protože ten Dárek je vlastně jazzová deska, jo, takže původně jsem byl kapelník já a postupně jsem pochopil, že trošku budu línej a nechám to synovi, protože nakonec ty písničky píše, texty tam dává, no tak...
2: Promiň, utekl mi název, nebo...
1: Teďka se to jmenuje Aqua Congas, perlivá voda, aqua, con má být jako extra, a gas, voda s plynem, jako abych to vzal otrocky. A to je brán jako aqua, congas, znamená jedno slovo dohromady, congas.
2: Ale chceš

0: máte webový komiksy, kde furt scrollujete pryč a pryč a pryč a pryč a vlastně ten formát tam vůbec není důležitý, tak je to ochuzený o jednu část té komiksové lingvistiky, řekněme, která hraje právě díky tomu fyzickému rozložení mm-hmm. na stránkách a vlastně krz celou tu publikaci. Když se někde něco třeba opakuje, tak to vás zaujme, protože to zase může korespondovat s něčím, co bylo dřív. Takže já doufám, že to hned tak nevymizí, ale je fakt, že třeba v Ázii, když jsem byla v Jižní Koreji, tak tam v podstatě tištěná knížka byla úplná rarita, jo. Že tam všechny ty mladí lidi mají ty webtoons a prostě jedou v tom a vůbec jim nic jiného nechybí.
1: Máte někoho jako prvního čtenáře, komu svěřujete všechny své výtvory?
0: No asi moje děti v poslední době jsou první čtenáři. Říkají? Tak oni jsou takový nekritický, takže to není nebezpečný jim to dát přečíst, ale oni mi řeknou, když třeba něco není srozumitelný. Já ráda sedím vedle nich a koukám se, jak to čtou, protože vidím přesně, který ty místa fungují a který nefungují, jo? Protože když oni se něčemu uchychtnou, tak to jako dorazilo do cíle a tak. Ale v podstatě člověku nezbývá nic jiného, než být sám sobě prvním čtenářem.
1: A dokážete získat během psaní příběhu ten patřičný odstup?
0: Tak většinou to nestihnu zapomenout, jako během té doby, co na tom pracuju. Ale ono je dobrý, když se to dodělá, tak si nechat třeba měsíc, dva na to vůbec nekoukat, vůbec se tím nezabývat a pak si to přečíst znova. I když je pravda, že v případě komiksu to není tak snadný to editovat, jako když byste psala román, protože jakmile sáhnete do těch obrázků, tak se vám to celý rozjede a vlastně nemůžete tam jen tak něco jako přidat.
2: Hmm. A to je právě to podle mě nejtěžší na téhle disciplíně. Někdy se dostane do ruky výtisk čtyřlístku Dáma s erbem, myslím, že se to jmenovalo. Já si pamatuju detaily, jak vypadalo autíčko, kde byl umístěný komín na lokomotivě. To je to geniální a nesmírně zodpovědný na té vaší práci, protože každý ten obrázek mi připadá jako krátký úryvek z filmu. Promýšlíte, když tvoříte ten příběh, nebo přemýšlíte o něm i filmově?
0: No tak ono to má hodně podobného s filmem, protože komik se může hodně poučit od filmu. Nebo i od divadla teda, což není tak nápadný, ale vy vlastně, když kreslíte ty postavy, tak já musím přesně vědět, co oni si myslejí. Já když jsem ještě chodila na DAMU, protože já jsem vystudovala dramaturgii, tak si pamatuju, už nevím, který to byl pedagog, ale jak říkali, že prostě v každou chvíli, každá postava musí přesně vědět, jaký je její cíl. A tohle není věc jenom divadla, to je vlastně věc jakýhokoliv dramatického umění, protože když tam máte někoho, kdo tam jen tak jako je, tak je to úplně vlastně zbytečná postava. Takže já prostě si přehrávám vlastně všechny ty postavy, co mám v tom komiksu a snažím se toho vyjádřit co nejvíc obrazem a co nejméně textem, takže chci, aby i ty jejich obličeje jakoby vyprávěli a přesně odpovídali nějaký situaci, anebo třeba šli ještě jako někam napřed, kde nejsme.
1: Mluvili jsme s vámi, Imrane, o tom, jak se věnujete hudbě. Já bych s dovolením teď přikročila k tomu druhému, co vás charakterizuje, medicína. Ta je postavená na přesnosti, postupech a pravidlech. Hudba, a tím vy jste proslulí, je často založená na improvizaci. Mm-hmm. Přepíná se mezi těmito dvěma světy snadno, nebo člověk musí pokaždé tak trošku změnit způsob svého myšlení?
3: Když jsem začínal vlastně s tím Mickey Volkem, to jsem byl na fakultě, jo, v páťáku, to jsem právě byl už vyškolený z těch barů a on si nás vybral, my jsme se jmenovali B-komplex, což je celé příznačný, jak pro něj, tak pro studenty medicíny.
2: I Karlovy bary.
3: Karlovy bary. No takže my medici jsme doprovázeli Mickeyho 2 roky. V té době se přepínalo normálně jako hezky, protože, co si mám povídat, prostě ta fakulta byla prostě krásná, nejhezčí část života. Základní starost byla mít index plný známek, těch nejlepších a čas na další věci. Nechci to zlehčovat, ale bylo to krásný období s tím Mickeym. A potom vlastně v 6. ročníku nastal ten zlom, kdy zase úplnou náhodou jsme slavili nějak státnici z gynekologie a protože to byla státnice jedna z těch nejvýznamnějších, tak jsme ji slavili taky významně, takže dlouho

0: asi týden a po týdnu, když už jsem nechtěl nic jako dělat, tak mi spolužák řekl, prosím tě, já mám dneska narozky, jdeme tady ještě si to doslavit. Tak jsme někam šli a tam byl Eda Tomas, který tam hrál na kytaru, takhle pro tu celou hospodu.
1: Připomenu, dobrý večer.
0: Dobrý večer, kvintet.
1: Kvintet, ano.
0: Já jsem tam měl kufr takový hezký vyslaný s kryptama, který hrál hezky basově, tak jako pěkně a plný zvuk. Tak jsem vždycky do toho jeho hraní něco dělal a on mě pak vyzval, bych zahrál solo na ten kufr. A pak si vzal ode mě číslo s tím, že Jana Koubková schání perkusistu. Tak jsem řekl, ať se jde vysmívat někomu jinému. A Jana mi volala po týdnu a já jsem k ní šel a udělal jsem konkurs na nějaký kastroly a prostě vzal
1: mě... To byl horký dech?
0: To byl horký dech.
1: Aha.
0: A tam to bylo docela těžký, protože v té době jsem dokončoval medicínu a začal jsem být lékařem. A to je prostě složitý, protože jsou služby, zodpovědnost, půl osmý vizita a do toho jsem hrál slovy 20 až 25 vystoupení za měsíc. Jo. Takže peklo na zemi. Jako. A to vždycky bylo tak, že jsem měl tu dekompresi, tomu říkáme dekomprese, na té klinice. Oblíkneš se do bílého a je z tebe normální člověk. Jo. Takže takhle jsem si vyrovnával ty hladiny. Mm-hmm. Ale to hraní bylo teda fakt brutální. Bylo to hodně.
2: Dostal jste se někde do okamžiku, kdy jste si řekl, já už to musím všechno rušit, protože už to jde na úkor kvality toho, co já odvádím vlastně.
0: No, to se mi stalo.
2: To se vám stalo?
0: To se mi stalo, protože jsem se informoval, kdybych na chvilku přerušil svoji medicínskou činnost, jestli by to nějak vadilo v licencovaný odbornosti, řekl bych. Nechápali, o čem mluvím, řekl, no to když si dáte volno rok, dva, tak si dejte, jak chcete. Tak jsem říkal mojí paní, jsme byli v metru, a říkám, mám pro tebe dobrou zprávu. Je to schválený, na dva roky přerušuju medicínu. Odpověď zní, tak, pokud to bude pod potvím, tak tvůj vagón jede teď proti směru. Pokud to bude opačně, jedeš se mnou ve stejným vlaku.
1: Ano. Nikdo jiný než manželka tohle nedokáže samozřejmě sestavit takhle údernou větu. Je tady hodně řeč o muzice, pojďme teda k dalšímu hudebnímu předělu, o který se tentokrát postará Martina Partlová z písní Slzy ženy. Stále posloucháte Vypravěče.

0: dospívala Martina Pártlová. Já budu pokračovat u vás, Lucie, už tady byla několikrát řeč o fenoménu Čtyřlístek, časopis, který hodně vstoupil do života mnoha generací, už se vlastně dá říct. Jaké byly idoly vašeho dětství a které postavičky případně na vás měly vliv, protože my jsme zhruba stejně staří, tak už vám vstoupil do života i Večerníček a další figurky.
1: Ze Čtyřlístku si pamatuju, že se mi nejlíp líbily komiksy Adolfa Borna a Jelínka. A pak tam byl nějaký příběh o holčičce, která jede tramvají za město a dostane se tou tramvají až jako někam do přírody a tam něco zažije úžasného, ale to jsem tuhle hledala, co to bylo, a vůbec se mi to nepodařilo vysledovat. Jinak jsem měla doma Punti po mamince, 30. let, to jsem měla strašně ráda. No a Rychlý šípy samozřejmě, a mně se pak stala taková věc, že jsem strávila rok v Americe, protože jsme jeli s rodičema do Chicaga, kde táta měl práci na univerzitě. Takže to setkání s americkýma komiksama bylo jako, když přijdete k nějakému nečekanému pokladu, který objevujete. To byla taková ta Amerika, která byla ještě plná optimismu a byli tam hippies a prostě viděli jsme start Apollo 13 a bylo to pro celou naši rodinu takový hodně traumatizující, protože jsme se vrátili do toho šedého Československa pak.
2: Já jenom bych obloukem skočil, když už se tady furt bavíte o výtvarnu, jo, tak moje máma studovala tady od roku 63 na Vysoké škole umělecko-průmyslový textil. U profesora Kybala a jejími učiteli byli pan Fišárek, Hofmeister, Lapka, Weidlich plus, já nevím, Libenský. Takže s těma strejdama tenkrát jsem se jako vídal na UMPRu. A tam je spojka s tou Paříží, protože v Grand Palais vyhrála nějakou soutěž obrovskou a tam se jí chytla nějaká paní manažerka a s tou Amerikou vlastně potom dostala občanství v Americe pro schopnosti a žila v San Diego 20 let. Takže Američanka. Čili vlastně jste mě připomněla i tuhle tu naší jakoby větev.
1: Moje máma ta studovala taky UMPRUM, akorát že interiér. Jako.
2: Jo, jo, no, architekturu.
1: Ano, a skončila teda, myslím, v roce 59.
2: Tak to máma nastoupila pozdějic a vím, že tam byl ateliér architektů, sochaři. To jsme všechno procházeli, bylo hezký, no. Jsme chodili do zoologické zahrady, když byla v prváku, a dělali akvarely, zvířata, papoušky. S ní jsem to prošel celý, no. Nádhera. Krásný.
3: Já obdivuju teda každého, kdo umí něco nakreslit, protože u mě vlastně prakticky jedno, jestli se pokouším o auto nebo o nějaké zvíře, vyjde to víceméně na stejno. My jsme se tady, Lucie, s Imranem bavili o tom, jaké to je spolupracovat na tom hudebním poli se svým synem. A vy jste společně s vaší sestrou vytvořili dvě myší postavičky, Anču a Pepíka. Kdo tam měl hlavní slovo, nebo jakým způsobem se tvoří vůbec ve dvojici? Mně přijde, že to musí být hrozně náročné, když se potřebujete domluvit i skrz to, co jste nám všechno vyprávěla o tom, jaké zákonitosti má komiks, jak se vlastně ty příběhy potom tvoří, že musí být nosné ty jednotlivé linky.
1: Tak to bylo takový úplně živelný, protože my jsme si spolu kreslili od jak živá jako děti a tohle probíhalo dost podobně, takže my jsme byli na chalupě někde v Krkonoších a po večerech jsme si takhle jako blbnuli tím, že jsme se bavili tím kreslením. Já nakreslím něco, ty k tomu něco přikreslíš a takhle. Jako takový druh hry, protože moje sestra je malířka, tak jí bavilo vždycky jen tak si čmárat. No a najednou já jsem nakreslila takový jako myšky, které vypadaly o dost jako jinak, než potom ten výsledný produkt. Ale začali jsme si jako vymýšlet, kde žijou a co prostě by mohli tak všecko dělat a tak. Takový jakoby background team. No a potom jsme to jako začali jen tak živelně dělat a ustálilo se nám to na tom, že jsme společně vymysleli ten příběh, jako když prostě s někým vyprávíte si pohádku a každý říká k tomu svý nápady a tak. A já jsem kreslila teda ty postavy a vybarvovala jsem jenom ty postavy a moje ségra kreslila pozadí a dělala lettering. A společně jsme takhle udělali ten úplně první příběh, který vyšel v roce 89 v červnu, takže pak vlastně všichni měli jiný starosti, než věnovat pozornost tomu komiksu, jo.
3: Máte pocit, že to bylo opomenuto?
1: Ale zase asi ne a hlavně je to jedno prostě. No. Dokonce se vlastně o tom psalo v těch ještě samizdatových lidovkách, že to je jako jedna z těch věcí, které nejsou tak úplně hrozný. Myslím, takhle nějak jsme to pochopili.
0: Mimochodem, to je dotaz pro vás oba. Jaký humor vám sedí, vyhovuje? Na jaký tradici třeba u vás v rodině jste vyrůstala? Bylo to třeba Osvobozený divadlo nebo Semafor, Horníček? Vzpomenete si, čemu se smáli třeba vaši rodiče?
1: No, ty se nejvíc smáli Cimrmanům. A vždycky mě popouzelo, že mi říkali, že tomu nemůžu ještě rozumět.
0: A rozuměla?
1: Rozuměla, no fakt? Tak jasně, že jo.
0: Mně to taky bylo nabízeno vehementně. Hmm. A musím říct, že trvalo to dost dlouho a tu cestu jsem si musel najít sám. Pak už jsem se smál z plná hrdla, ale zpočátku jsem to měl podobný jako třeba s Osvobozeným divadlem, protože to bylo pro generaci mého otce, to byl Milník, to prostě Voskové dverich, to byla marka, na který vyrostli a mě to strašně nebavilo jako dítě, ale strašně. To je spíš takový trauma z toho mládí, když jsem viděl, že se bude opět dávat pudr a benzín v té nekvalitní kopii v československé televizi, tak jsem věděl, že budu připoután otcem k loži a že budu povinně sledovat. Vy jste neměla takovýhle nějaký...
1: Já jsem se úplně hrozně zamilovala do Jana Wericha, jako když mě bylo asi 15.
0: Pohádka nějaká?
1: Ne, právě, že my jsme, jak už jsem říkala, jak jsme dělali to divadlo na gymnáziu, tak součástí toho bylo i sebevzdělávání, takže jsme si přečetli všechny ty divadelní hry. Takže já jsem se vlastně k ním dostala ne přes gramodesky, co měla moje babička doma, ale přes ty knížky a přes to, že jsem už jakoby měla takovou pidi zkušenost s tím divadlem. No a samozřejmě Jiří Suchý a tak dále. Horníčka moc ne, toho jsem moc neměla ráda.
0: Ale ty prameny jsou dost podobné. Prameny těm, jsou podobné. Generační, no. U tebe to bylo jak?
2: U mě to bylo celá pestrý, protože tam to bylo mezinárodní. Takže v arabštině se chápe humor trošku jinak než v perštině. Oba jazyky umím i jimi přemýšlet. Hodně postavený na intonaci u té perštiny. Mm-hmm. Táta třeba řekl něco, odintonoval to jinak a už to byl strašný faor. Potom, co se týče místních humorných situací, tak pro mě samozřejmě absolutní král, což nemusí být úplně všeobecný, je Jaroslav Marvan, to je prostě pro mě úplná špička. Poslední Mohikán.
0: No, ale prostě... to se bavíme o hereckém projevu, no. Ale Marvan nebyl tvůrčí typ, že Marvan nepsal, Marvan nebyl představitel autorského divadla, že? Tak, byl vynikající herec, skvělý komik, to jednoznačně, ale mě by právě spíš zajímalo, jestli se někdo v té kronice tvý paměti objeví z těch autorů.
2: Přemítám, Voskové zvěrch mě taky nebavili, mě to přišlo takový pro mě nesrozumitelný. Co bych ti tak řekl, no, Suchý...
0: Proč jsem se tě na to ptal, já ti poradím.
2: No poraď mi, poraď mi.
0: Já tě znám opravdu dlouho a vím, že seš veliký fanda legrace slovního humoru, umíš s češtinou zacházet, máš proto cit a navíc, aspoň teda v mých očích si povýšil ten někdy až zbytečně příliš přihroublej muzikantský humor. Teď mluvím o té schopnosti hudebníků vytvářet vtipné situace. Tak v tvým podání mi přišlo, že tam ta medicína to trochu jakoby kultivuje, ale říkal jsem si, musím se ho zeptat, jestli třeba se setkal někdy s Karlem Velebným a s lidma, kteří nesli tenhle prapor.
2: No tak to jo.
0: Že jo.
2: Dokonce Karel Velebný ve Zlíně, tenkrát v Gotwaldově v roce 84 jsme tam hráli na festivalu, tak mě odvezli už nástroje. A Karel říkal, Muso, zahraješ si s náma dneska? Ne, nezahraju, mě už to všechno odvezlo. Leda, že bych hrál na odpadkový koše. No tak jsem s nima. Tak jsem tam vzal dva odpadkový koše, zvedal jsem asynchronně, víš, ten poklop.
0: Je tak,
2: a on říká, pane zvukař, prosím nás tady, panu perkusistovi ozvučit, ale pozor, stereo. Takže dva mikrofony, jsem odehrál celý kšeft na ty koše. No, tomu říkám humor.
0: Jednak humor a ještě technologický průlom vlastně.
2: No, ale od něho.
0: Jaká se tomu říká kachona, já nevím, jak.
2: No, ne, nesmysl.
0: Ty jsi šel po ulici a ještě navíc...
2: Tohle je líp než kachon.
0: Jako ve Zlíně by to bylo něco jiného, ale v Gotwaldově.
2: Gotwaldově, to jsou věce, právě. No, v Gotwaldově.
0: Zase jsme u muziky, pojďme pokračovat někým, kdo určitě k tobě má taky blízko, doufám, že potěší i vás. Je to zpěvák mladý a nadějný, sice už dlouho mladý a nadějný, ale pořád skvělý Ondřej Ruml. K Vinohradům.

0: Stále posloucháte pořad Vypravěči na Českém rozhlasu Dvojka. Mám teď otázku na vás na oba úplně stejnou. Jak se vám daří nevykrádat v uvozovkách sami sebe?
1: To vůbec nevím a bohužel to vždycky zjistím až nějakým časovým odstupem. Protože to má hroznou sílu, takový ty podvědomí mustry, který tam člověk má v sobě. Já jsem dokonce vykrádala nejenom sebe, ale i v ostatní, aniž bych to věděla, což myslím, že je taky docela běžná věc. Protože třeba až když už jsem dávno přestala s Ančou a Pepíkem, tak jsem si uvědomila, že Pepík má kalhotky stejný jako Hurvínek. Že to jsou takový ty lacláče, co se nosili ve 30. letech. A Anča, že má v podstatě trošku přešitý šatičky fifinky. A to jsou věci, které já jsem celou tu dobu, celých těch 10 let, co jsem to kreslila, vůbec mě to nenapadlo.
2: A připomněl vám to někdo?
1: Ne, já na to upozorňuji takhle hloupě.
0: Sama si. No. A to je mou otázkou i zároveň, ale myslím si, že to je strašně složité najít tu rovnováhu mezi tím, co je rukopis a zároveň, co už je, třeba, že se opakuje ten stejný nápad, ale pokud to nedělá nikdo vědomě, tak si myslím, že je to naprosto v pořádku. Jak je to u vás?
3: Za prvý si myslím, že to souvisí s bankou informací v nás. Pokud máme nakoukáno, naposloucháno, tak jako je tam plno synapsí, které nám dávají potom, jakoby, aha, to je můj nápad, přitom to je nápad, který už tam proběh, který tam je někde zapsaný a já to jenom umím syntetizovat. To si myslím, že má velký vliv, ale zároveň bych mohl umět i variovat. Jo. To je otázka. Díky tomuhle tomu oddělení od té informační, ne stoky, ale od toho vodopádu, když jsme tady byli v tom období před revolucí, v 80. a předtím, tak já jsem tomu vždycky říkal, že jsme endemický hráči a endemický muzikanti. Vem si to. Všechno jsme stahovali, Micky Volek dokonce z Rádia Luxemburg, ty texty, to byly šuml šaml, že
2: jo? No, It's been a hard day's night.
3: No, přesně no, tak.
2: Zahraj It's been.
3: A tak dále, nebo Rock on the Clock, jo? A to jsme všechno hráli, bylo to naposlouchané z nějakého rádia, stažený, to byla jedna věc, a pak byla druhá věc, a to byly ty originál kapely, které tady byly. Ano. Babalet, vem si to. Jojo Band sám o sobě, to je endemický, jak blázen, že jo? Vem si ty všechny věci, Pumpa, vem si to, prostě Vysáči, to všechno je endemický. Reálný, to je skutečný, jo? To je jako ty endemický jezírka v Mexiku, jak tam jsou ty živočišní druhy. A co se mě týče, tak jelikož nejsem jako tvořitel, ale interpret, tak si třeba říkám někdy, zkus hrát jinak než včera, ale ono to má vývoj, protože když slyším ty nahrávky třeba z roku 80 nebo z Jo Bandu, nebo ty starý, těch je v tisíce, tak stejně tam hraju jinak než teď.
0: Lucie, měla jste někdy ve svém profesním životě období, kdy jste třeba vážně uvažovala o tom, že byste se vydala úplně jiným směrem?
1: Asi ne. Mně to trvalo, než mi došlo, že ten komiks je to, co já mám dělat, protože celou dobu, co jsme dělali Anču s Pepíkem, co jsem teda kreslila do toho štylístku, tak jsem věděla, jo, tak teďko dělám tohle, ale to vůbec neznamená, že to chci dělat pořád nebo tak. Já nevím, co bych já mohla dělat.
0: A divadlo vám nikdy nechybělo?
1: No divadlo, to jsem si jako vyzkoušela jednu sezónu v tom Šumperku. Akorát, že mně přišlo, že se tam člověk tak jako rozpustí a nic po něm nezůstane, když je dramaturg. Mě baví, když v tom komiksu si to udělám všechno sama. No, tam jste jako i scénograf, i režisér, i všechno. Nejste teda zvukář, no, ale jinak vlastně jste všechno. A je to vaše zodpovědnost, ale taky vám do toho nikdo prostě nemluví. No.
2: Imrane, já bych si neodpustil, kdybych se dnes na to nezeptal, nebo kdybych tohle téma neotevřel. Promiň, že se tak usmívám a uculuju. Já jsem to nevěděl o tom krasobruslení. Ta představa toho, že tě uvidím v nějakém blištivém trikotu upnutém pro majitele černobílých obrazovek, jak pravil, že nesmrtelný, myslím, že Mikiska se jmenoval, jak hluboce tato část tvého života zasáhla vůbec do tvého vývoje a tak, protože to krasobruslení, řekněme si to na rovinu, je v určitém ohledu dosti specifické.
3: Je to specifické.
2: Rozpomeneš se někdy na pěknýho odpíchnutýho Rydberga ještě? To,
3: samozřejmě. Jo? Já ti pak ukážu fotku s Donaldem Jacksonem v Národní revii. Donald Jackson, mistr světa, ano. Že jo, tady. Tam jsem v té kombinéze. Se budeš teda hodně smát, jo. Ale jak to vzniklo?
2: No.
3: Bylo jednoduše. V roce 62 tady v Praze bylo ve sportovní hale mistrovství světa. tam mě vzal táta. Mm-hmm. Já si vzpomínám, že tam lítaly nějaký figurky, mě byly 4. Nebyly tam mantinely, to vím.
2: Počkej, Lení reví.
3: Ne, mistrovství světa v krasobusledě. A vyhráli Romanovi sourozenci a Donald Jackson. A já si vzpomínám, jak tam jezdili ty Romanovi. Mm-hmm. Mě byly 4, že jo? Takže tam nějaký figurky tam lítaly po ledě. Táto mi se to zalíbilo a tudíž mě vzal na Štvanici. Koupil mi šlajfky, takový ty
2: utahovací brusle.
3: Cvak, cvak. A já jsem tam úspěšně padal, furt dával se takzvaně mufloně. I zželelo se jednomu chlapci, jmenoval se Ivan Mičko a byl to krotitel tygru. Super chlap. A řekl, prosím vás, jestli chcete nechat naučit bruslit, tady vedle je líheň, je to na nudli, je to úzká plocha. A tam ho naučej bruslit, tam je základní výcvik krasobruslařů. Tak si mě převzali nějací dva pánové, kteří mě učili, jak přešlapovat, oni to říká překládat, jo, ne přešlapovat. Mm. No a pak si mě vzal doktor Kaňka, což byl trenér, který mě dotáhl až k dvojitýmu Salchovu. Pozor. A jednoduchýmu Axlu a Rydberg odpíchnutý. A postupně jsem se stal závodníkem. No, strašný. Ale teď se spěš, ale tréninky byly v 5 ráno. Mm. Na Štvanici. Stával Zima. Jsem ve 4. Mm. V momentě, kdy třeba táta byl pryč, máma ta byla v Iránu dlouhou dobu, já jsem tady byl sám po různých rodinách a teď ráno musíš stát do toho mrazu, 3x přestoupíš, seš na té Štvanici, tam jezdíš 2 hodiny.
2: A to kolečka. Nebyl útulný stadion.
3: To byl mimořádně depresivní. Ano. A teď jezdíš kolečka, povinné cviky, to už dneska není. A pak jdeš do školy rozmrznout, abys odpoledne, a tady jsme u toho, šel do houslí na tu nauku. No tak jak tě to má bavit, že jo? Pak jdeš na gymnastiku, protože průprava na to bruslení, že jo? Pak jdeš usnout a znova. Jo? V neděli v 9 hodin večer trénink tamtéž. Ale večer. Takže pro mě úplný utrpení, pro mě nejšedivější období mýho života. Ale pozor, pak přišla Lední reví, čím se to celý jako napřímilo. Tam jsem jezdil různé komické role, jo? Sněhová koule, pařez, rezavý mravenec. A pozor, tam jsem se dal jaksi dohromady do takzvaného životního krasosou bruslení s mojí současnou paní. Tam jsem ji potkal, bylo jí 6 let.
2: To dotáhla ale daleko, ta byla dotáhla. V reprezentaci.
3: Ta byla v reprezentaci, 2x9 na světě, na Evropě 7 a byla mistryní republiky. Několikanásobná s Honzou Bartákem, mistři sportu, takže pro mě úplná mega hvězda. No, jezdili jsme po Evropě, po cirkusech, takže mám za sebou takový hezký komediální život a myslím si, že to je jenom prospěšný, no, tyhle ty věci, jako.
2: No, tak mám několik kamarádů, včetně i lidí z naší branže herecký, Dana Morávková například má.
3: Tu velice, trénovala moje paní.
2: Ano, ne? Velice podobné vzpomínky na to drsný prostředí a ono to člověku prostě dá tu disciplínu. A vztah k povinnosti a k tomu, že musíš a o věcech se nediskutuje, prostě se musí
3: tak,
2: dělat.
3: Tak a ještě jednu věc, promiň, já jsem potom ve 14, protože mě to fakt nebavilo tohle, fakt strašně ne, tak jsem se dal na vzpírání. A pozor, ne, já jsem byl v reprezentaci.
2: Ve vzpírání?
3: No jasně, jako dorostenec, jo. Takže disciplína prostě musí být.
2: Je to krásné, my jsme moc rádi, že jsme se takhle sešli, že jsme si hezky popovídali, že snad jsme strávili příjemný čas a že to zprostředkujeme i našim posluchačům. Já tedy připomenu, že dnešními vypravěči byli Lucie Lomová a pan doktor Imran Zangi a hudební tečku udělá Sting, to doufám také potěší. No a loučí se s vámi Václav Kopta.
0: A Daniela Brzobohatá.
2: Mějte se krásně a někdy zase naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.

0: Tak to byli zářijoví vypravěči Daniela Brzobohatá a Václav Kopta a jejich hosté. Připomínáme, přátelé, že po zprávách se na vás těší Halina Pavlovská.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Dobrý den.
3: Leoš Mareš, terčem otázek přímo na komoru.
4: To umíte vařit?
2: Bohužel ne. Kafe.
5: Byl jsi oblíbený, jsi byl dítě.
2: Moc ne, právě, no.
6: Zásah potopena.
2: Já!
6: Máte košík, já to vidím.
2: To je poprý životě, kdy jsem dostal do...
6: Na kterým nic není.
3: Talk show na jednoho.
2: Tohle co?
7: To je barevný srdce pro radost ten tak.
2: Jsem tady správně.
3: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
8: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
9: Zvony katedrály svatého Víta ohlásí pravé poledne.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
2: Trumpovi vyjednavači Kushner a Witkoff jednali v Moskvě s ruským prezidentem Putinem o možném konci války na Ukrajině. Pojišťovny budou nově upozorňovat na rizika každý měsíc. V září by si lidé měli dát pozor na nehody v okolí škol a bude skoro jasno až polojasno, teploty do 23 stupňů. Hlavní zprávy vám přináší Mária Kunová. Nejvyšší vyjednavači amerického prezidenta Donalda Trumpa, Steve Witkoff a prezidentův zadě Jared Kushner přiletěli do Moskvy. V Kremlu je pak přijal ruský prezident Vladimir Putin. Jednání trvalo 3 hodiny. Poté se přesunuli do Kyjeva, kde je dnes čeká další kolo rozhovorů. Návštěvě předcházela dohoda mezi Ruskem a Ukrajinou o dočasném zastavení úderů na hlavní města obou zemí.
3: Putin Trumpovým vyjednavačům řekl, že se těší jeho plné důvěře a spolupráce s nimi byla velmi výhodná. Witkoff mu na to odpověděl, že až on jednou půjde do důchodu, bude mít spoustu neuvěřitelných vzpomínek a setkání s Putinem bude úplně nahoře. Zároveň ruskému vůdci poděkoval za souhlas s třídenním příměřím, které americkým vyjednavačům umožnilo přiletět do Moskvy a následně odletět do Kyjeva. Z Washingtonu Jana Ciglerová, Český rozhlas.
2: Bezmála 2 miliony lidí mohou vybírat v německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko své zástupce do zemského sněmu. Strana Alternativa pro Německo AfD má za 13 let od svého vzniku vůbec nejblíž k vládní odpovědnosti. Podle průzkumů míří k jasnému vítězství ve volbách se ziskem přes 40% hlasů.
4: Lídr AfD v Sasku-Anhaltsku Ulrich Siegmund vyhlásil za cíl jednobarevnou vládu, se kterou by mohl nekompromisně plnit programové priority bez ohledu na další podle něj zdiskreditované strany. AfD chce například omezovat migraci a veřejnoprávní média. Prohlubovat by naopak chtěla výchovu k vlastenectví na školách a vztahy s Ruskem. Na zisk absolutní většiny to ale podle průzkumů taky nevypadá. Není proto vyloučené, že po volbách vznikne podobně jako v sousedním Sasku menšinový kabinet vedený křesťanskými demokraty a zvenčí podporovaný stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
2: Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar bude obsahovat i doporučení lidem, jak například upravit podmínky ve smlouvách, aby zamezili větším škodám.
5: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
6: Považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
5: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
7: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
5: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev. Informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových. Porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovaly spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
8: Tato povinnost, vztahující se k informaci o slivě, byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
2: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut za skoro 24 milionů korun. Hudební divadlo Kalich uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2. Inscenace je postavená na hitech zesnulé zpěvačky Hany Zagorové, která by dnes oslavila 80. narozeniny. Nikdy jsi myslí.
0: Je to čirá radost, je to velký dárek pracovat s takovýmhle repertoárem.
9: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž.
0: Těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
9: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
10: Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherný. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.
9: K nedožitým 80. narozeninám Hany Zagorové připravuje Český rozhlas na listopad připomínkový koncert. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
11: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude skoro jasno až polojasno, teploty mezi 18 a 23 stupni na jihu Moravy, ojediněle 25, na horách 13, na Šumavě až 17 stupňů. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně až zataženo, ojediněle slabý déšť, večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy je kolona před Kývalkou kvůli omezení, po pojíždí od výstaviště z kilometru 189 do zúžení na STM 84. se zdržíte 40 minut. Silnice 57 za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín je neprůjezdná za odbočkou do Krhové. Odklízejí tam následky vážné nehody osobního auta s motorkářem, dopravu na místě odklání policie. Hlavní zprávy končí, teď Halina Pavlovská.
12: Milí posluchači Dvojky, dnes je na řadě hudba. Omeletky právě začínají. A kdybyste náhodou nevěděli, připomenu vám, že se jedná o polední komorní show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
11: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, říká se, že co Čech, to muzikant. Já si ale myslím, že nejlíp si zpěv umějí užívat v Itálii. Dočetla jsem se, že když se tam narodí chlapeček, plácnou ho po zadečku a když se rozpláče, tak z něj bude operní zpěvák. Každý se rozpláče. Taky jsem se dočetla, že v Itálii neznají jen jeden tenor, jako u nás, ale že Italové rozlišují 4 druhy tenorů a říkají jim nosal, cukrouš, srandista a Herkules. Každý druhý Ital si po sexu prospěvuje a jenom v Itálii jsou agentury, kde si můžete na zakázku objednat serenádu pod oknem. Gondoliéři v Benátkách musí povinně absolvovat jednou za rok školení ve zpěvu a flirtu. Gondoliéři a turističtí průvodci sepsali vlastní kodex, jak se chovat při svádění cizinek. Skupina několika desítek mladých mužů tvrdí, že flirtování se ženami je součástí turistického průmyslu. Její příručka obsahuje zákaz rozdělovat páry od sebe a tipy, jak zaujmout ženy různých národností. Australanky a Kanaďanky údajně podlehnou už po jedné romantické večeři a plavbě kondolou. Při dvoření ženám z Latinské Ameriky jsou třeba nejméně 3 takové večeře. No a jenom v milánské opeře se mohlo stát, že sopranistka zaspívala tak vysoké C, až z toho jednomu divákovi prasklo skleněné oko. A když si jeden slavný italský zpěvák přečetl v novinách nelichotivou kritiku na svůj výkon, napsal autorovi dopis, který zněl takhle. Ctěný pane, sedím právě na nejdiskrétnějším místě svého domu. Vaše poznámka o mém posledním koncertě je přede mnou. Brzy bude za mnou. Enrico Caruso jednou hostoval v menším severoamerickém městě. Ubytoval se v místním hotelu a ráno, když se holil, hlaholil oknem arie z Verdiho, až se okenní tabule jen třásly. A pod oknem se zastavil místní občan. Zaposlouchal se do Caruzova zpěvu a když pak vznikla mezi dvěma ariemi pomlka, vykřikl vzhůru: pane, co to děláte? A Caruso s namydlenou tváří se vyklonil. No co bych dělal? Zpívám. A proč? Podivil se venkovan v sombréru. Tak, abych zabil čas, odsekl operní pěvec. A muž pod oknem chvíli přemýšlel a pak vydechl. To tedy máte strašnou zbraň.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o hudbě a muzicírování si dnes povídáme v omeletkách. Zvláštní zálibu měl reverend Robert Stephen Hawker z Anglie, který vždy za úplňku dovesloval ke skále vzdálené od břehu. Spletl si mořské chaluhy a přehodil si je přes hlavu tak, že mu hladce splývaly na záda. Nohy si zabalil do nepromokavého plátna a svlekl se do naha. A posadil se pak na skálu a malým zrcátkem odrážel měsíční paprsky. Zpíval a skučel na celé kolo, dokud se neschromáždil dav lidí, kteří s údivem naslouchali falešnému kvílení mořské pany, která se krátce na to ponořila do vody a zmizela, protože Hawker postupně podezřele ochraptěl a přestalo ho bavit sedět na jí na mokré skále. K hudbě patří tanec. Nemohu zapomenout, jak jsem jednou v létě chtěla jít do kina a matka se zajímala, na cože to jdu a s kým. Řekla jsem jí, že jdu na film Tanec v temnotách s kamarádkou Dášou. Matka v ohromení spráskla ruce a uzarděně řekla, no tedy děvčata, tak si to užijte. Bylo mi podezřelé její chování, proto jsem se jí zeptala, zda film viděla, nebo proč se tak zalekla. No film jsem neviděla, řekla máma dočeně, no ale jistě bude zajímavý, že? No až druhý den došlo k rozuzlení. Matka mi totiž rozuměla úplně špatně název filmu. Podezřívala mě, že se chystáme na film Kanec v kalhotách. Když už se bavíme o hudbě, musím vám připomenout, že jsem zpívala v dětském Kínově souboru. Zpívala jsem tak falešně, že mě paní profesorka Kínová mlátila ukazovátkem. Protože má maminka jí ale slibovala, že se polepším, tak mě paní profesorka nechala chodit na koncerty. Jen jsem jí musela slíbit, že nevydám hlásku a budu pouze naprázdno otvírat pusu. Když chodila má dcera Natalka do tanečních, taneční mistr vyzval páry k tanci. Teď začnou dámy pravou nohou. Doufám, že všechny víte, která noha je pravá. No ano, to je ta, kterou píšu, řekla snaživě Natalka. Otec byl jednou rozjařen alkoholem a tančil kozáčka. A přitom vysvětloval původ vzniku tance, že kozáci si snažili skoky sundat vysoké holinky. No a tatínek to předváděl tak dlouho, až svými polobotkami rozbil okno, zrcadlo a omráčil matku. Doslova. Před mnoha lety jsem byla se svou tehdy 12-letou dcerou v Národním divadle na představení moderního baletu. Chtěla jsem jí rozšířit kulturní obzory a říkala jsem jí, že bez toho nemůže žít. Bohužel jsem netušila, že je to až moc moderní podání. Když se zvedla opona, stálo na pódiu asi 6 tanečníků úplně nahých. No to by ještě šlo, ale když se začali kroutit a vydávat ze sebe animální zvuky a dokonce i prdět, tak jsem dostala takový záchvat smíchu, že jsem musela jít na chodbu. A za chvíli za mnou přišla dcera, podívala se na mě přísným pohledem a taky by prskla smíchy. Dcera se skutečně cítila obohacená, protože do té doby nic takového neviděla. A bez toho by opravdu nemohla žít.

0: Milí posluchači Dvojky, o hudbě a o všem, co s ní aspoň trochu souvisí, jsou dnešní omeletky. Seděli jsme nedávno s kamarádkou na břehu krásného rybníka a vychutnávali pohled na okolní přírodu. Co je to za ptáčka, který na druhém břehu tak krásně zpívá? Zeptala se mě z ničeho nic. No, to je mobilní telefon, vysvětlila jsem jí. Nejstarší hudební nástroj na světě je starý asi 40 tisíc let. Jde o kostěnou flétnu, nalezenou v Německu. Hudba tedy provází lidstvo dále než zemědělství. Ve starověkém Řecku musel umět zpívat každý vzdělaný muž. Hudba byla součástí povinného vzdělání. Kdo neuměl zpívat nebo hrát, nebyl považován za plně vzdělaného člověka. Češi rozhodně nejsou národ, který by se bál tančit. Máme unikátní tradici tanečních kurzů, kterou většina světa nezná. V řadě zemí se lidé valčík nebo polku nikdy nenaučí. Největší koncert historie navštívilo podle odhadu přes 3 miliony lidí na pláži Copacabana v Rio de Janeiro. Lidský mozek reaguje na oblíbenou hudbu podobně jako na dobré jídlo nebo zamilovanost. Uvolňuje dopamin, tedy hormon odměny. Hudba nás doslova dělá šťastnějšími. Nejstarší písemně doložená ukolébavka má název Ua, ua. A byla v 21. století před Kristem zpívána manželkou krále Šulgy a měla 70 řádek. A zde je malý příklad. Přijď, spánku, přijď. Přijď k mému synu, pospěš si k jeho postýlce, dej nepokojným očím spánek, polož tvou ruku na jeho tmavé oči, zavři něžně jeho upovídaná ústa. No a já taky zavřu ústa, protože si pustíme písničku.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači dvojky, hudbou jsem dnes naplnila omeletky. A teď vám, nebojte se, nezaspívám, ale zarecituji vám text písně Jiřího Suchého. Někdy si zpívám podle not písničku, která frčí, a jinde zas mi přijde vhod ta, co se v koutě krčí. Včera jsem touhou hynula pro fungl novej hit, dneska zas píseň zminula mi pěkně jitří cit. Nevím, jak jste na tom se zpěvem vy, ale kdykoliv já jsem byla nucena zpívat před třídou v rámci hudební výchovy, tak má spolužečka Irena Kunovská dělala, že omdlévá. A dost mě to poznamenalo. Nicméně si myslím, že nejenom v mém případě platí. Většina lidí v koupelně zpívá si prostě kouzelně. Za to, když přijdou na scénu, připomínají sirénu. No a teď si dáme hudbu do žaludku, protože si společně připravíme zapečenou cuketu. Potřebujeme k tomu jednu cuketu, brambory, sušená rajčata, sůl, parmezán, 1 deci bílého vína, šlehačku, muškátový květ a petrželku. Cuketu nakrájíme na zhruba 1 cm silné pruhy. Osolíme a až se cuketa lehce vypotí, vložíme do pekáče, přidáme na 0,5 cm kolečka pokrájené brambory. A vsypeme na drobné kousky pokrájená sušená rajčata naložená v oleji. Potom osolíme, posypeme parmezánem, zalijeme bílým vínem a šlehačkou se špetkou muškátového květu a v přiklopené zapékací míse pečeme zhruba 45 minut. Pak posypeme petrželkou a ještě přistrouháme parmezán. No a podáváme se salátem. A je to vynikající.

0: Milí posluchači Dvojky, servírujeme hudební omeletky. Teď je ale prostor pro mou povídku s názvem Pitomá, pitomá, pitomá neděle. Myslím, že dneska už se to neříká, že se to tak neprožívá, že to prostě neplatí. Dnešní víkendy jsou dynamické a plné volnočasových zálib. Bože můj, slovo volnočasový mi připomíná pokus mladočechů o emancipovanou češtinu s nepodařeným kapesníkem, neboli nosočistoplenou. Dnes už by Hana Hegerová písní o hnusné neděli nikoho neoslovila. Já vlastně měla neděle ráda vždycky. Pravda, v pozdní pubertě jsem se trochu děsila, zda mě nečeká samota s rodiči. Zní to paradoxně, ale je to přesně tak. S rodiči jsem se tehdy cítila děsně společensky nevyužitá. A zda budu mít dost nabídek, abych si mohla vybrat, zda půjdu do kina s Evou, nebo bruslit s Jarkou, nebo k Ivaně čumět na televizi. I když jsem zrovna neměla nabídky a trčila jsem v bytě, zbývaly mi knížky. Čtení jsem milovala. Ospalý den, já na gauči a přede mnou román. Aby byl příběh dokonalý, konzumovala jsem nejen literaturu, ale taky palačinky, sušenky, slané tyčinky, tvarohové plundry, linecké banánky, prbináčky, marmeládu, chleba s hořčicí a nebo studený párek. A čím jsem byla sečtilejší, tím víc jsem se kulatila. Nelehká je cesta ke vzdělanosti. No ale to sem nepatří. Chci vzpomínat na neděle. Protože je pátek a má dcera si chce užít víkend se vším všudy. To znamená, že chce svému milému předložit pokrm adekvátní dni, kdy se nemá nic dělat. Mimochodem, otec tuhle tradici nesmírně ctil. Nejenže nic nedělal, ale nesnášel, když dělal něco i někdo jiný. Aby se vyvaroval znechucení nad tím, že mu máma připravuje nedělní oběd, odcházel pravidelně do kostela. Vracel se mnohem později, než končila mše. A bylo jasné, že slova faráře na něj působila tak mocně, že se musel povzbudit alkoholem, aby jim přišel na kloub. Máma v sobotu pravidelně prala. No to jsem nenáviděla. Prali jsme totiž v prádelně našeho domu, která byla v suteréně a nedala se zamknout. Vím, že jednou tam za námi přišel soused, že se tvářil moc divně a že mě dokonce sáhl na stehínko. Máma si toho nevšimla a já jí to nikdy neřekla. Ale vždycky, když byla sobota a měli jsme jít do prádelny, tak jsem předstírala, že je mi špatně. V sobotu máma většinou dělala jídla, která netrvala dlouho. Třeba noky se sýrem nebo palačinky. A občas přijela teta Věra a udělala škubánky. Měli jsme malý byt. 1+1. Sporák stál v předsíni, které jsme honosně říkali hala, protože měla 12 metrů čtverečních. Měli jsme v ní kuchyňský kout a máma v něm měla k vaření manipulační plochu, velkou asi jako aktovka. Když se řekne neděle, nevybaví se mi jen slova populární písničky o zlé neděli. Vybaví se mi taky vůně vepřové rolády, kterou mou maminku kdysi naučila vyhlášená kuchařka ze sousední fary. No a taky se mi vybaví kuře na smetaně. Unášela jsem se vzpomínkami, když má dcera vrazila ke mně do pracovny. Už vím, co jsme jedli o nedělích, řekla jsem jí vítězně. No ale dceru to vůbec nezajímalo. Přijel Tomášův strejda, pronesla temně. No tak toho uvaříš trochu víc, odbyla jsem jí. Přivezl cukety, pokračovala dcera. No cukety jsou fajn, povzbudila jsem jí. Přivez jich tuny, řekla dcera. Ku podivu nepřeháněla. Uprostřed dceřiny elegantní kuchyně stál prádelní koš a byl úplně plný cuket. Zelených, žlutých i pruhovaných. Cukety byly i v taškách a dokonce se jich pár povalovalo po podlaze jako ultramoderní dekorativní předměty. Nejdřív jsme s cuketami zapekli brambory, pak jsme si dali cuketové bramboráky, pak jsme cukety naložili jako okurky, pak jsme je upekli s česnekem a pak jsme si svorně zaspívali písničku Jiřího Suchého. ta zlá, pustá, nudná, pitomá neděle.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce. What is

0: pitomá neděle. Se jmenovala má povídka, kterou jste před písničkou vyslechli v omeletkách tady na dvojce. A věřím, že vaše neděle dnes není pitomá, že se máte hezky, že to u vás vábivě voní dobrotami a že se těšíte na to, co vás čeká. Teď vás čeká příběh, který mi do omeletek poslal posluchač pan Petr Maňhal a jmenuje se Jak jsem se nestal učitelem. Bylo to stále dokola. Kolotoč jednoho stále se opakujícího se dotazu, čím chci být, až budu velký. Opisoval jsem z odpovědí svých spolužáků a většinou z toho vypadl kosmonaut, případně popelář. Vnitřně jsem neměl jasno ani náhodou. A jediné, co jsem v 10 letech věděl na beton, bylo to, co dělat v životě nechci a čím určitě nebudu. Nikdy v životě za žádných okolností nebudu učitelem. Za úspěšný průběh svého raného dětství považuji skutečnost, že jsem ho ustál v relativní psychické pohodě. Namítnete, že ani vy jste v dětství neměli zrovna na růžích ustláno? No to je možné. Ale minimálně 99% z vás jste neměli oba rodiče učitele. A já ano. Věřte, nevěřte, ale je vysilující simulovat ideální bezproblémové učitelské dítě. Ideál učitelského potomka vychází z teorie, že pokud dva promovaní pedagogové splodí dítě, tak by toto zcela teoreticky nemělo být hloupé, tedy pokud možno geniální. Dlouho a těžko se pak vyrovnávají s tvrdou realitou, že tomu tak není a že jejich výrobek je dítě obyčejné, tudíž normální. Pro rodiče pedagogy není tato zpráva nějak optimistická a vyrovnat se s faktem průměrnosti svého potomka jim trvá roky a věřte, že mnohdy i desetiletí. Jako nedobrovolný pozorovatel jsem byl přítomen častých domácích pedagogických rad, kdy jsem přistihl oba rodiče v rozpravě s ručníky na hlavách. Matka z důvodu doznívající migrény, otec z důvodu doznívajícího alkoholového opojení. V těchto komických kostýmech velmi emotivně probírali problematiku školství a já už jako dítě nechápal, že měli vždy debatovat o čem. Matně si vzpomínám na témata debat tak, jak je přinášel a odnášel čas. Množiny do každé rodiny. Z 9letky na 8 let a opět zpět na 9. Školní výlety, besídky, braná cvičení, nácviky, spartakiát, lampionové průvody, školní akademie, prvomájové oslavy, nástěnky, tedy názorná agitace. A to vše s vážnou tváří a bez legrace. No a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho, předlouho. Stejně jako za feudalismu Marie Terezie, která roku 1774 zavedla povinnou školní docházku, tak v kapitalismu, socialismu a následně opět v kapitalismu mělo a i v době umělé inteligence bude mít školství své specifické problémy. Každý si myslí, že mu rozumí, každý ho kritizuje a nejvíc ti, kteří nikdy neučili. V tisku jsem se dočetl, jak moc dlouhé budou opět letošní letní školní prázdniny. Upřímně, já význam těchto článků nechápu, protože prázdniny budou dlouhé stejně jako v loni, předloni a předpředvloni. Z těchto prázdninových dní budou mít podstatnou část volna i kantoři. Ne, nezávidím jim. Vzdělávat, učit nebo chcete-li vpravit do hlav dětí alespoň torzo učiva, je rok od roku těžší. K tomuto závěru mě zcela stačí zpovzdálí sledovat materiál, který už velmi dávno v jedné písni pan Suchý nazval Dítě školou povinné. Svého životního rozhodnutí nelituji a vším, čím jsem v životě byl, byl jsem rád. V mém případě se jablko odkutálelo od stromu na míle daleko a já i po 50 letech opět zas a znova konstatuji, ani v příštím životě za žádných okolností nebudu učitelem. A k tomu dnes s mírnou dávkou ironie dodávám, že ani za 2 roky prázdnin Jula Verna, protože být dobrým učitelem byla, je a bude vždy velká dřina. No a já dřít v příštím životě rozhodně nemám v plánu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Posluchač pan Petr Maňhal do Omeletek na dvojku poslal příběh s názvem Jak jsem se nestal učitelem. Příběh jsem vám přečetla před písničkou. A teď vás vyzývám, milí posluchači, taky mi napište, kým jste se mohli stát a nebylo tomu tak. A nebo naopak, čím jste se stali a jak jste rádi. A příspěvky mi pošlete prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. A teď se vrátíme k hudbě, k dnešnímu omeletkovému tématu. Tenor Richard Versále dostal během zpěvu árie opery Věc Makropulos srdeční záchvat. Stalo se to v Metropolitní opeře v New Yorku a nejhorší na tom bylo, že zrovna zpíval větu Nemůžeme žít věčně. Abraham Lincoln se prý se svou ženou Mary Todovou seznámil při tancovačce. Říká se, že sebral všechnu odvahu, přistoupil k ní a požádal jí o tanec slovy. Slečno Todová, chci si s vámi strašně zatancovat. A když dotančili, Mary Todová prý poznamenala. Pan Lincoln tancoval tak, jak slíbil. Strašně. Brian May z kapely Queen je astrofyzik. Zatímco většina rockerů po koncertě slaví, on dokončil doktorát z astrofyziky a publikoval odborné práce o vesmíru. A Friedrich Nietzsche řekl, bez hudby by byl život chybou. A Jiří Mahen řekl, kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch jako srdce. A Pythagoras pravil, hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme. A Jimi Hendrix řekl, hudba nelže. Má-li se na tomto světě něco změnit, může se to stát jen prostřednictvím hudby. A Napoleon Bonaparte řekl, hudba je hlasem, který nám říká, že lidstvo je něčím víc, než si uvědomujeme. No a to je všechno. Poslouchejte hudbu a zpívejte si vesele, v hůzi, v sedě, z postele. No a nezapomeňte poslouchat Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Zářivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Filip umí mluvit s duchy.
2: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
1: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
2: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
0: Zvedá se vítr.
1: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na dvojce.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát houslový virtuos Pavel Šporcl.
3: Já teda cvičím stále, pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní.
0: Výjimeční.
1: Už dnes po 18. hodině na Dvojce.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Steve Witkoff a Jared Kushner přijeli na svou první oficiální návštěvu Ukrajiny. Česká vláda plánuje postupovat společně s evropskými partnery v otázce omezení pohybu ruských diplomatů. A bude slunečno s teplotami do 23 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Do Kyjeva dorazili američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. S ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským mají jednat o možnostech ukončení války mezi Ukrajinou a Ruskem. Pro vyslance amerického prezidenta Donalda Trumpa jde o první oficiální návštěvu napadené země. V sobotu se dvojice setkala s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v Kremlu. Bílý dům následně uvedl, že projednávali plány dalších kroků. Podrobnosti plánuje oznámit v příštích týdnech. Česko chce v případě omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
6: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření, ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
5: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
7: Bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
5: Podle Ševčíkové je teď sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. 30letou historii Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů v Jihlavě připomene filmová esej. Režisérka Andrea Slováková a střihačka Jana Vlčková dílo aktuálně dokončují v postprodukci. Přibližně hodinový snímek je sestavený z archivních materiálů a po částech ho nabídne letošní festivalový program. Vysvětluje jeho mluvčí Zuzana Kopáčková.
8: Film bude mít premiéru na Jihlavě a zároveň bude rozstříhán na 6 desetiminutových dílů, které vlastně diváci, divačky budou moct vidět jako předfilmy během festivalu.
5: Jubilejní 30. ročník festivalu začíná 20. října a končí 1. listopadu.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Bude skoro jasno až polojasno, teploty mezi 18 a 23 stupni, na Jihomoravě ojediněle až 25, na horách 13 a na Šumavě až 17 stupňů.
0: Doprava.
5: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy u Chlumce nad Cidlinou je omezení. Mezi kilometry 63,5 a 56 se jede pouze jedním pruhem. Kolona je z kilometru 65 na zhruba 20 minut. Silnice 57 za Valašským Meziříčím směrem na Nový Jičín zůstává zavřená za odbočkou na Krhovou. Odklízejí tam následky vážné nehody osobního auta s motorkářem. Policie provoz odklání. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné nedělní odpoledne, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu původní rozhlasové hry o putování záhadným vesmírem, když stejně tajemný prostor se často nachází i uvnitř nás samotných. Hlavní hrdinka Lucka se za doprovodu kocoura Tobiáše vydává na dobrodružnou cestu do vesmíru. Cílem je najít tátu a vysvobodit ho ze spáru komety, která ho unesla.
10: Koukněte, už sem zase jde třeštidlo.
11: Co to máš ke svačině, Třeštíková?
12: Chceš si kousnout, Oli? Klidně si ji vem celou.
11: Tvoje matka je skutečně nemožná. Zase ten zdravej chleba, co chutná jako sláma.
10: Ale se po něm něco strašlivě zelený. Fuj.
12: To je avokádová pomazánka, holky. Je moc dobrá, že, Ireno?
10: Ale vypadá jako plíseň. Fuj. A je to plíseň.
12: Táta říká, že salámy a šunky jsou vůbec nejhorší. Je v nich spousta chemikálií, nitrosloučenin.
11: Ty sama se nitrosloučenine.
10: A radši se k nám nepřibližuj s tou plísní. Ještě se nakazíme.
11: To je fakt nemožné.
12: Ireno, holky, co proti mně máte? Vždyť jsem jako vy.
13: Lucko, vlastně je to úplně normální. Všechny děti se chovají jako malá zvířátka. Když je některé slabé nebo zraněné, tak se ho straní a ještě víc ho odstrkují.
12: Ale tati, já přece nejsem zraněná.
13: No jsi prostě jiná. Možná jsi příliš chytrá.
12: To mě v té třídě ale neochrání.
13: V primě se zatím jenom očicháváte. Víš, je to kruté, ale přirozené. Prostě evoluce.
12: Já už nechci slyšet ty tvoje moudra. Vůbec mi nepomáhají.
14: Co jsi pro mě udělal, tati? Jak jsi mi pomohl, abych nebyla v té třídě tak strašně sama? Ještě, že mám alespoň svého ochranitelského medvěda, žebrů. A našeho odvážného a velikánského kocoura Tobiáše. Ostatní mě jenom očichávají. A já bych je za to nejradši praštila. Do čumáku.
15: Vždyť je ještě malá.
13: Myslím, že Lucku podceňuješ.
15: Všichni jsou tam o rok starší.
13: Vyhrála matematickou olympiádu pro chytré školáky.
15: V 8 letech. Proč musela teď na gymnázium?
13: Ona je přece skvělá. Má na to.
15: No jak myslíš? Neměl bys zajít do školy?
13: Teď ne. Víš, kolik toho mám? A pak můj objev, to bude naprostý přelom.
15: Tvoje články, výzkumy a teď ta kometa. Je to jenom hrouda zmrzlého prachu.
13: Pojmenovaná po mně.
15: Třeštíkova kometa. Na nic jiného nemáš čas.
13: Ale nejde jen o ní. Víš, jsem na dosah úplně novému přístupu k vesmíru.
15: Vezmi si sebou na noc aspoň Tobiáše. Zbytečně se potlouká po zahradě.
13: Ale samozřejmě, Tobiáše beru. Víš, jak nádherně přede, když přemýšlím.
15: On je ten pravý studijní typ.
16: Takže tenhle slovní příklad nikdo z vás v poslední písemce nevypočítal. Jenom Lucie.
10: Hele, zběsila, teda Třeštíková. Doufám, že mi dáš obsat písemku z matiky. Ne jako posledně.
12: To nevím.
10: Nebo fakt jednu dostaneš.
12: Opisovat se nemá. Je to podvod.
10: Ty seš fakt ujetá.
12: Au.
11: Co žereš?
12: Dneska radši nic. Táta stejně říká, že je tu epidemie obezity.
11: Tvůj otec je tak geniální, až je blbej.
12: Co mi to jen táta říká, abych vždycky byla svá a ukázala všechny svoje vědomosti? Co je to za nesmysl? A ke svačině chci hamburger.
17: Jak už jsme informovali v odpoledních zprávách, došlo na naší hvězdárně k výbuchu a následnému požáru. Uznávaný vědec astrofyzik Třeštík, který tam pobýval, pracoval podle svých kolegů na přelomových objevech. Jeho jméno nese i nově objevená kometa. Při nočním požáru došlo k velkým škodám. Nikdo nebyl na místě nalezen. Policie případ i nadále vyšetřuje.
12: Mami!
15: Lucko, musíme být trpělivé.
12: Jak trpělivé?
15: Podívej, Tobiáš se vrátil.
12: Má spálenou srst. Tady, po celém boku.
15: Ano, je něčím ožehnutý. Lucko, ukaž se. Vždyť ty jsi úplně rozpálená.
12: Celou cestu jsem utíkala.
15: Ne, máš horečku.
12: To bude v pořádku.
15: Musíš si hned lehnout.
12: Tatínku, co jsi mi to udělal?
11: Byl to divný zvuk.
10: Dělat takovou škodu, taky bych zmizel.
11: A ty seš mu podobná.
12: Ne, ne, ne.
13: Kňourej, kňouráním se nic nespraví.
12: Tati, Tobiáši, to přeci říkával tatínek. Počkat, ty mě budíš? Vždyť je noc, a jak to, že mluvíš?
13: Kometa.
12: Cože? Kometa?
13: Už mi rozumíš, to ti to trvalo.
12: To je divné.
13: Je půlnoc. O půlnoci se dějí divné věci.
12: To taky říkal tatínek. Nevíš, kde je?
13: Kometa! Odnesla ho.
12: To si vymýšlíš, Tobiáši.
13: Víš, co je teleportace? Jsi tu a pak jsi pryč. Přenesli ho.
12: Ale proč?
13: Třeba objevil, co neměl. To se často stává i nám, kocourům.
12: Tomu nevěřím.
13: Všechno už chtěl lidem oznámit. Kde jsou vchody do červých děr, kudy se dá putovat vesmírem. Objevil i planety, kde se dějí divné věci. A já byl pořád s ním.
12: Proto mluvíš?
13: To je maličkost.
12: Ale kdo mu to provedl?
13: Kometa!
12: Kometa! Musíme ho zachránit.
13: No konečně mluvíš rozumně.
12: Ale je to tak daleko.
13: Nic není daleko, když kocour, tedy i člověk, chce.
12: Tam nahoře přece nikdo nemůže dýchat.
13: A co ty o tom víš? Tuhle noc jsou všechny planety naší soustavy v jedné přímce za sebou. A ta síla dělá kouzla.
12: Jenže jak se k té drzé kometě dostaneme?
13: Na světelném paprsku. Jak jinak?
12: To přece nejde.
13: Počkej. Rozevřu víc okenici. A zatáhnu za upevněné vlákno.
12: Co tak úžasně září?
13: Připravil jsem světelnou kocápku na naši cestu.
12: Tobiáši, ta je krásná. A jak se leskne?
13: Ještě potřebuje malé dodělávky. Naškrábu sluneční svit, napředu z něj pevnou stavební síť. Žebra i boky i stěžeň má loď. Na tuhle palubu se mnou teď pojď.
12: A je pevná?
13: Za to ručím. Potřebujeme taky velkou plachtu, abychom se mohli nechat unášet slunečním větrem. Ten je všude ve vesmíru. Tak si nastup.
12: Jen tak? Vždyť se musím převléct a vzít si něco teplého. A pak Taky třeba pastelky, abych mohla všechno namalovat. A kapesní nožík, kdyby si někdo dovoloval.
18: A nás vezmete sebou.
12: Kdo to je? Deštník?
19: A já?
12: A plechový koš? To jsou přece tatínkovi staré věci z komory.
19: Chceš snad říct krámy?
18: Mlč! Jaké krámy?
20: Nemáme tolik místa.
18: Že, Lucko? Jako deštník jsem vždy věrně sloužil vaší rodině. Mé drátěné srdce bylo jen pro ní.
12: Já nevím, když takhle mluví.
13: Jinak zbudíme tvoji mámu a ta tě nepustí.
12: Je i starý tatínkův fén.
18: Nikam se nedostanete, buď s námi, nebo vůbec ne.
19: I my chceme najít a začneme křičet.
12: No, nakonec, pomocníci se vždycky hodí, ne?
20: Lucko, rozmysli si to dobře.
12: A do čeho budeme dávat ubrousky od svačiny, Tobiáši? Vždyť bychom zaneřádili celý vesmír. A co když někde narazíme na planetu z oceány, až plouchneme do vody? Po vesmíru se nemá pobíhat s mokrou hlavou nebo kožichem, řekla by maminka. A s deštníkem to prostě pěkně vypadá.
20: Tak si všichni nastupte.
12: V tom případě vezmu i svého velkého medvěda. Brů?
19: Brů. Hurá, Lucko.
18: Dobře, a já zase beru ten odložený notebook.

0: My letíme. My skutečně letíme. Lidičky, nikdy jsem neviděla nic krásnějšího. Pod námi zmenšující se město. Ze světelných vláken usnovaný člun, zářící loďka. A pak ta jízda.
1: Lucko!
0: Co se děje? Kolem nás je tma hustá jako tvůj kožich. A hvězdy tak blízko.
1: Lucko!
0: Kde je Bru? A naše věci?
1: No právě. Vyskákali a řadí se do nějaké sestavy. Rozevřený deštník na špici, uprostřed koš a vzadu fén. Co si tam vzadu zapalují?
0: Vypadá to jako raketa? Co to má znamenat, deštníku?
2: Díky, že jste nás dostali ze zemské tíže. Teď už vás nepotřebujeme.
0: Jak to?
3: On nás odložil, vyhodil. A přitom my jsme geniální. Rozumíš, holčino? I ty chlupatý kočko nose.
1: Hubo plechová!
2: Všechny své záznamy nechal ve starém počítači. A teď jsou naše.
3: Využijeme i tajné poznámky, které do mě odhazoval. Často i z ohrysky.
4: Při každém sušení jsem vytahal myšlenky z hlavy toho vašeho čutinka.
0: Tatínka, ty jedna funící potvoro.
1: Co to má ten váš vehikl za pohon?
4: To já vše pospojil.
2: Hned vystřelíme jako střela.
0: A kde je Bru? Bru, ozvi se!
3: Bru, Lucko, já musím. Bru je pilot.
0: Zrádce.
1: Nemůžeme je pronásledovat. Zničili naši plachtu. Nejdřív ji musím opravit.
0: Gru, pořád nikoho ztrácím.
1: To by mě zajímalo, co mají za lubem.
0: Teď na to není čas. Rychle za kometou.
1: Obávám se, že jsme ji ztratili z dohledu. Kryje se s nějakou hvězdou. Musíme požádat o pomoc.
0: Jenže koho?
1: Navštívíme vesmírnou bytost. Tetičku Venuši. S tou se dá mluvit.
0: Tak už dost řečí a leďme.
1: Teď si radši zacpi nos.
0: Fuj, ty mraky jsou dusivé, štiplavé.
1: Kolem je moře kyseliny, ale chrání nás světelný člun.
0: Já se bojím.
1: Až uvidíš svou první vesmírnou bytost, nesmíš padnout do mdlob. Její sídlo není nic moc, ale zvykneš si.
5: Halo, halo! Co se mi to snáší na dvůr? Pozor! Rozryjete mi záhony s rebarborou!
0: Kyselá rebarbora. Co jiného by tu mohlo růst?
5: Cože?
0: Aha, tak tady, aby si jeden radši ani nic nemyslel.
1: Velevážená Venuše, vaše planetární jasnost.
5: Koňour, už jsi tu zase.
1: Kocour, Tobiáš.
5: Jasné zření, bez podezření, Tobě kaši. Dostane svou kašičku, samozřejmě kyselou. A kdo je tohle?
1: To je Lucka.
5: To jsou mi hosté. Proč jste vážili cestu až sem?
1: Hledáme kometu Vlasatici s dvojitě zakrouceným ohonem.
5: A co je na ní tak zajímavého?
0: Je tam můj tatínek. Unesla ho.

0: tátu a maminku. Bez nich by se všeho strašně bál.
1: Navštívili jsme vás, protože jste nejmoudřejší. Máte rozhled.
2: No, já sama se nikam nedostanu, koňoure, kvůli hospodářství. Ale mý hoši vidí dál. Potkáme se brzy na zasedání planet.
0: A kdy to bude?
2: Jak říkám, co by dub? Za milion let? Ne, myslím milion a jeden rok.
0: Na to nemáme čas.
2: Ale co, curko, jedna? Na co by nám byla síla myšlenky? Mihoši! Jupitere! Neptune! Saturne! Jste na příjmu? No konečně. Potřebuju sehnat vlasatici, kometu s dvojitým ohonem. Kde ji najdu? Aha. Ano. Rozumím.
0: Tak co?
2: Mí chlapci. Víte, jsem pro všechny ty nevycválané hochy taková jejich opora. Vemte si Jupitera s jeho pořád nafouklým břichem. Nebo Saturna, který ani neví, jaký klobouk by si zrovna měl nasadit. O zatoulané Plutu ani nemluvě.
0: Tetičko, my si přece musíme pospíšit.
2: Jakže jsi mi to řekla?
0: A promiň, je tady takové vedro.
2: A já jsem taky horkokrevná. Tedy...
1: Vele jasná Venuše, nejsvětlejší bode naší oblohy, prosím, ustaň.
2: Dobrá. Cože jste chtěli vědět? Jo. O té kometě. Zahlédli ji směrem na souhvězdí Kuřátek. Ale letí ke slunci, tu nemůžete minout.
0: Aha.
2: Její ohon je vidět už z dálky. Tyhle kometule, holky povětrné, pořád něco ztrácejí. A vy se ztraťte taky.
1: Začíná mi být větší horko než u naší tetičky.
0: Vždyť se taky blížíme k té ohnivé kouli.
1: To je slunce, ale kometě jsme na dosah.
0: Proč ta zmrzlá hromada prachu k němu míří tak blízko?
1: Já nevím, ale náš člun takový žár nemusí vydržet. Slyšíš?
0: Co?
1: Ona snad chce trumfnout slunce.
3: Teď se uvidí, kdo je silnější. Já, obrovitá létavice, nebo ty žluté, říkej nic.
4: Jen hloupá hrouda ledu. Neprovokuj. Víš, jak dopadly tvoje předchůdkyně?
3: Já jsem jiná, větší. Mě neporazíš.
4: Jsem moře plamenů, což pak to nevidíš. Spolknu tě jako malinu.
1: Ona tam skutečně míří.
0: To ne, je na ní můj tatínek. To ne.
1: Nic po ní nezbylo, jen pára. Musíme pryč od slunce. Člun se roztápí.
0: Já nemůžu. Chci letět za tátou.
1: Kam?
4: Pojď do mé horké náruče. Je tu blaho, nevýslovné a nekonečné. Pojď.
0: Napneme plachty.
1: A neposlouchej ho.
4: Neboj se. Pojď.
0: Vzhůru do zářivého středu.
1: Nesmíme, ne, pusť ta vlákna, pusť je.
4: Pojď.
1: Tak pusť.
5: Světlo letí do oka miliardinu sekundy, takže vidíme vlastně jenom to, co už se stalo. Zvláštní, že, Lucko?
0: Tati, taky bych ráda viděla jenom to, co bylo.
1: Lucko.
0: Já ho slyším.
1: Jen jeho hlas uvnitř.

0: Musím na něco přijít. Někde jsme udělali chybu.
1: Podnikli jste přece všechno, co bylo ve vašich silách.
0: To ne. Jinak bychom tatínka zachránili. Ale já věřím.
1: Nic už se nedá dělat. Takové jsou vesmírné zákony.
0: Ne, ne, tak to není. Cítím, že to tak není.
1: Už dost. Pojď, musím tě něčím zaměstnat. Ty, koňoure, mi tady zatím budeš plít rebarborové pole.
2: S kyselým potěšením vesmírná jasnosti.
1: A ty, dcerko, naskoč na moji vlečku. Vybrala jsem ti tuhle opuštěnou planetku a daruju ti vesmírnou sílu. Můžeš s ní vytvořit, co budeš chtít.
0: Je ještě horká ta planetka.
1: Ano, je úplně čerstvá, neposkvrněná. Obuj si tyhle zvláštní boty, abys po ní mohla chodit. A pamatuj, máš tvořivou sílu.
0: Taková pustá poušť. Nic, jen pár vyvřeli.
1: Když budeš trpělivá, něco ti tu vyroste. Musíš se snažit.
0: Nechoď pryč, já nechci být sama. Snažit. Pořád se mám jenom snažit. To mi doma opakovali. Doma. Kde to vlastně je? Kdybych byla silná, tak zachráním tátu. Tyhle těžké křápy, co mám na nohou. Vnímám sílu, jo? Tak to zkusím a zadupu. A ještě. A rozdupám to tady všechno. Úplně všechno. Všechno. Všechno.
3: Bravo, bravo, bravo.
0: Co čumíš, ty kovový pařátníku?
3: Takové krásné ničení jsem už dlouho neviděl.
0: Natahuješ své kloubaté nohy jako langusta.
3: Milá, vyloženě milá.
0: Ten hlas jsem už někde slyšela. Znám tě, ty obludo?
3: Co pak si nepamatuješ? To jsem já, Deštník. Generál Deštník.
0: Jaký pak generál?
3: Neodvaž se mě spojovat s tou minulou, nesvéprávnou a otrockou podobou. Tvoj.
0: Teď jsi robot?
3: Velitel útočné vesmírné lodi. A tohle jsou mý pomocníci.
4: Mě asi taky nepoznáš.
3: Dokonalý novátor a vynálezce, major Fenn.
4: K služba, Lucie.
5: A co já?
0: Tohle rouraté stvoření je Koš?
3: Nebezpečný zbrojíř, kapitán Koš.
5: No, to jsem já.
0: A jak se z vás mohli stát roboti?
3: Pronikli jsme na čarovnou planetu Proměn.
0: Ukradli jste o ní mému tátovi všechny záznamy.
4: Tam se můžeš změnit ve svou skutečnou podstatu. Třeba krutou a umanutou. Posílí všechny tvé vlastnosti až k nesmírnosti.
3: A co ty? Drží tě něco na téhle mrtvé planetární hroudě?
0: Nenávidím to tady.
3: Tak si nastup. Planeta Proměn nám dala i mohutnou ochranu.
5: Naši raketu. A není tenisová.
3: Žádný slátaný vrak ze světelného pápeří. Ocelový strop. Kapitáne Koši. Až budeme v dostatečné vzdálenosti, nastavte zadní metače.
5: Metače připraveny.
3: Cíl je jasný. Podívej, jak se rozprskla.
0: Ta planetka je pryč. Vůbec nic po ní nezbylo.
5: Kde nic? Tu nic. Nemáme rádi opravy.
3: Ne, ne, ne.
0: Tohle mi teta Venuše nikdy neodpustí.
3: A co je ti vůbec potom?
0: Kde je můj medvídek?
3: Prý medvídek.
4: Prý medvídek.
5: Prý medvídek.
6: Brů, tady jsem. Je mě trochu moc.
3: Tohle víc, paninu, nic pořádného na planetě Proměn nenapadlo. Jen se zvětšit.
5: Je dobrý tak akorát pro letový provoz, obsluhu a taky úklid, že?
3: Pilote Brů, odveďte našeho hosta do jeho kajuty.
7: Provedu, pane generále.
8: Tak jsme ji našli.
3: Musíte uznat, mý důstojníci, že by mohla být i přívětivě krutá.
5: Teď ještě toho druhého, veliteli.
3: Pst! Držte už jednu klapačku, kapitáne Koši. A vy, majore,

0: hned zapněte v její kajutě rozptylovač myšlenek. Hlavně se zaměřte na nebezpečné vzpomínky.
1: Jistě. Nejprve posílím ty špatné. A nakonec je vymažu všechny.
2: Vaše lůžko je připraveno, prosím.
3: Děkuji, bru.
2: Vy jste se mě dotkla.
3: Ty jsi tady jediný měkký. Pořád jsi stejně měkký. Promiň, nerada.
2: Jsem ta nejnižší šarže, podpraporčík. Nemám na nic nárok.
3: Aha, třeba ti povýší. Ale teď už mě nech. Chci si odpočinout. Co to tak jemně bzučí?
2: To je přece rozpty... Vlastně nic. Odpočiňte si.
3: Ty neznámé osoby. O čem to mluví?
4: Postav se do brány. Tak chytej.
3: Dával se mi góly a smál ses, i když jsem nic nechytla.
4: Ale to nevadí. Jen se pořádně snaž.
3: Proč jsi se mnou hrál jenom fotbálek a vybiku? Vždyť já nejsem kluk.
4: To nevadí.
3: Ve starém kalendáři jsem našla na moje datum narození napsané jiné jméno. Jan. Honza, ty jsi spřál kluka. Ten by se jinak se vším vypořádal.
4: Ale já jsem rád, že jsi holka, víš?
3: Ne, kluka si chtěl.
4: I holky se přece dokážou zajímat o vesmír, pátrat v něm. Vědkyní je málo, ale jsou, že?
3: A co když budu uklízečka? Nebo úřednice? Ano, úřednice.
0: Tak, jak to vypadá s naší budoucí? Tedy s naším hostem.
1: Ještě dlouho nebude vhodná pro planetu proměn.
5: Škoda. Taková zlá holka by mohla vymyslet něco ještě hroznějšího než my.
0: Teď jí čeká důležitý úkol. Musí být dokonale připravena na svůj vstup. Rozumíte, majore?
1: Samozřejmě, veliteli.
5: Aby tam neudělala sekec mazec.
0: No, právě. Pilote Brů, nenaslouchejte konverzaci důstojníků.
2: Dle rozkazu neslyším. A zároveň poslouchám.
0: To neustálé bručení si nechte od cesty.
2: Vykonám. Host právě přichází.
3: Deštníku, nevím, co se mnou je. Jsem nějaká unavená. A úplně na nic.
0: Nechceš si něco jen tak zničit? To by ti mohlo zvednout náladu.
3: Ani nechci.
1: Škoda. Měla byste blíž poznat naši sílu. Co nám přijde do rukou, to si vezmeme.
5: Nebo to rozstřískáme.
3: Vy jste piráti, deštníku?
0: Ne, jsme ti, kteří určují právo ve vesmíru. Rozumíš?
3: Aha.
0: Přinesl jsem ti dárek, Lucie.
3: Je, moc hezký pás.
0: A pěkně ti sedí. To je závdavek tvé nové admirálské uniformě.
3: Já budu admirál. Tedy admirálka?
0: Jistě, ale vyžaduje to od tebe i velkou odvahu.
3: Já jsem odvážná, teď už jsem. A tvrdá, nejtvrdší.
0: Staneš se i silnou a mocnou. A můžeš mě řídit. Budu tvůj věrný stroj.
3: To by mohlo být zajímavé.
0: Jistě, ale předtím se očistíš od všech minulých zbytečností.
3: Pořád mě trápí nějaké hlasy.
0: Ještě odpočívej ve své kajutě. Uvidíš, že to přejde.
4: Doma nebo ve školce by se snudila. Nudila!
3: Proč jsi mě dával už v 6 do školy a chtěl po mně vždycky těžké věci, na které jsem nestačila? A nikdy jste mi nedovolili jíst ty fast foody.
4: Jsou nezdravé.
3: A pít sladkou kolu.
4: Udělá z tebe závisláka.
3: Ty sám seš závislák. Na své práci všichni to říkají. A budu pořád jíst ty hrozné... Jakou má vlastně chuť hamburger?
2: Hamburger? Jako guma. I když šťavnatá.
3: Fuj. Vždyť já ho nemám ráda. Co mám vlastně...
2: Lucko!
3: Brů? Jak mě to oslovujete, pilote druhé třídy?
2: No, v Vypnul jsem ten rozptylovač.
3: Cože?
2: Musím ti něco říct. Připravuje se tvoje dodeštníko vstoupení.
3: Jasně, už nebudu ta slabá, nanicovatá holčina, ze které si každý utahoval.
2: Je to past.
3: Ty lžeš.
2: Staneš se součástí toho robota. Jehla s umrtvující tekutinou tě bude napájet.
3: Schválně jsi to celé vymyslel.
2: Ty kruté věci, ti roboti pátrají po nejsilnějším místě ve vesmíru. Pro ně si jenom rukojmí, aby jim tvůj tatínek všechno řekl.
3: Co blázníš? Ten je přece...
2: Není. Jako řídící pilot jsem zachytil ve vlnách vesmíru něco, co by tě mohlo zajímat. Poslouchej.
6: Lucko! Lucko! Hledám tě! Mám nové zprávy! On žije! Vrať se k Venuši! Žije! Vrať se!
3: To nemůže být... pravda...
2: Je. A důstojníci už to ví taky, hledají ho.
3: Škoda, že nemůžu za Tobiášem.
2: Já už ho přivolal.
3: Čeká na mě?
2: Je schovaný s vaší loďkou docela blízko. Za hejnem asteroidů. Víš, co to je?
3: Prostě šutry.
2: Tak. A ty k ním doletíš záchranným modulem.
3: Proč to pro mě děláš, Brů?
2: Jak se mě dotkla? Jak si mě... tak skoro pohladila. Jako bych v té chvíli ožil. Byl jsem prázdný, jako celý okolní vesmír. Jako ty hrozné věci kolem mě. Najednou jsem měl pocit, že jsem jiný. Já prošel tou správnou planetou proměn.
3: Oni tě zabijí.
2: Neboj se, vím, jak se plní tajné úkoly. Mě nebudou podezřívat. Takové nemehlo, že?
3: Tak rychle.
2: Tady je vstup do záchranné rakety. Je malá a je úplně tichá. Vše je nastaveno. Lucko, s Bohem.
3: Děkuju, Brů.
0: No tak, kde je ta holka, majore Fene?
1: Ona zmizela.
0: Kdo ji měl hlídat? Koši?
5: Já za ní slídil pořád.
1: Přerušila ve své kájutě sledovač myšlenek. Foukla nám.
5: Že, majore, asi je pryč i pobočná loď?
1: Jeden ze záchranných modulů. Ještě, že má s sebou ten opasek, generále.
0: Ano. Možná nám i takhle poslouží.

0: Tobiáši!
1: No, konečně jsi tady!
0: Ty jsi mě chtěl jenom potěšit, že?
1: Ne, tatínek je v ledové domovině komet.
0: Jak se tam dostal?
1: Triton, nejvzdálenější oběžnice strýčka Neptuna, všechno viděl. Jak ta vzteklá vlasatice předala svůj náklad a pak teprve zaútočila na slunce.
0: Ty mluvíš v hádankách. Komu předala?
1: No prostě jiné kometě. Musí je řídit něco mnohem silnějšího, než si vůbec dokážeme představit.
0: Co s ním chtějí udělat?
1: Podle Tritona je v místě, které slouží jako ledové vězení.
0: Drží ho tam násilím.
1: A hlídají mrazivé příšery.
0: Tak ho hned osvobodíme, nebo úplně zmrzne.
1: Ano, ale musíme červí dírou.
0: Zase si vymýšlíš, co to je?
1: Ano, taková zkratka. Trochu nepohodlná.
0: Mně už je všechno jedno, i kdyby byla myší.
1: No tak to bohužel ne. Červí díry jsou vesmírné metro. Vlezeš do jednoho vstupu a za chvilku tě to vyhodí na opačném konci vesmíru. Rychlé, ale nebezpečné.
0: Nevadí, leďme. Tati, nikdy si mi nerozuměl a přece tě pořád hledám.

0: To bylo horší než kolotoč. Úplně se mi motá hlava.
1: Naštěstí jen to. Prošli jsme. Před námi je domovina komet.
0: Nedá se tu skoro dýchat. A mlha, že by se dala krájet.
1: Dobrý nápad. Prořízneme ji světelným paprskem. Má tam být obrovská pláň, na které se dá přistát.
0: Uprostřed jsou velké kupy ledu. To by mohla být ta vězení.
1: Ale jak rozeznáme, ve kterém je?
0: Jestli je naživu, uvidím, ucítím jeho srdce.
2: Všude jsou hory ledu a tlusté ledové stěny.
0: I přesto, když si člověk přiloží dlaně na srdce a potom natáhne ruku, tak ta ho povede. Věřím tomu, věřím. Tamhle v té obrovité kupě ledu něco svítí.
1: Je tam.
0: Slyším nějaký hlas.
3: Starucha, leducha, starucha, dá se jedlu rampou.
1: Dovnitř vede jen úzký tunel. Možná akorát pro kočku.
0: Ne, to je cesta pro mě.
3: Jamovitý rampou však.
0: Co jsi za patvora, že tak mlaskáš?
3: Cože? To jsem já, vesmírná ropucha, veliká leducha. Hlídám své vězně poctivě a po staletí. Proto jsem starucha a proto taky zmrzlá na kost. Kdo mě už vystřídá?
0: Já tě vystřídám.
3: A ty jsi kdo?
0: Jdu si pro tvého vězně.
3: Takových by bylo. Všichni tu vždycky přimrzli.
0: Ale já se tě nebojím.
3: Roztáhnu svoji tlamu a pohltím tě.
0: Vždycky jsem se štítila hadů a ropuch, ale teď musím. Tak. A jsem v tobě. Jen počkej. Jen si představím, jak jsem byla nemocná a měla tu vysokanánskou teplotu.
3: Ona je horká.

0: Praskla si, ty potvoro, protože jsi měla ledové i srdce.
1: Tati?
0: Tatínku, tady jsi.
1: Probuď se.
0: Zadýchám si tě.
2: Lucinko, pro pána, co tu děláš?
0: Přišla jsem si pro tebe.
2: A jak jsi mě našla?
0: To tedy nic lehkého nebylo. Nebýt Tobiáše. Dej sem svoje ruce.
2: Takové teplo jsem už dlouho necítil. I krusta vězení praskla. To asi, že jsme na ní teď dva.
3: Rychle do člunu. Vzadu se už vydají nějaké zvědavé hlídací létavice. Tak pojďme, rychle.
4: Jsem rád, že se konečně zase vidíme na naší světelné kocápce.
2: Tobiáši, co to byl za nerozum brát sebou Lucku?
4: Dobře víš, že lidskou bytost dokáže najít zase jen lidská bytost.
2: No dobrá, ale takový risk. Lucia, ty nemáš rozum. Co by tomu řekla maminka?
0: Já se jí radši neptala.
2: Je to tak nebezpečné. Proč jsi to udělala?
0: Musela jsem. Přece potřebuju někoho, aby se o mě staral. No. Aby mě chránil.
2: Tak to chápu. A děkuju ti.
0: Není zač, tati. A co si provedlo, že po tobě jdou všechny ty komety, ledové příšery, mračna a mlhoviny a dokonce tě stíhají i hrozní roboti?
2: To jsou ty moje staré věci. Řekla mi o nich Leducha, že mě také hledají.
0: Jsou velmi nebezpeční.
2: Naštěstí toho ještě tolik neví.
4: No, ale planetu proměn našli.
2: To hlavní, na co jsem přišel, je jen v mé hlavě. Nejsilnější bod ve vesmíru. Místo, odkud se dá celý ovládat.
0: To je dobře. Teď už se můžeme vrátit domů.
2: Ne, Lucko. Musím všechno vysvětlit bytostem v místě síly.
0: Zase poletíme červí dírou.
2: Oh, Tobiáši, ona už se vyzná. Lucko, z tebe nakonec bude dokonalý astronom. Tedy astronomka.
0: Radši ne. Nebo možná trochu.
2: To místo není daleko.
4: Tak se k němu pohneme, ne?
2: Nemůže tam být nikdo zas tak zlý. Mohl mě přece zničit hned. Napnu tahle vlákna.
0: Pust, tati. Jsi určitě ještě slabý.
4: Jen ho nech, Lucko. Ať ukáže, jestli nezapomněl manévrovat po slunečním větru.
0: Dobře, už mě tady okřikuje i kocour.
4: Vpřed! Do ztracených koutů náš člun nás vem. Ať společně najdem tu tajemnou zem. Objevil se před námi zvláštní růžový opar.
0: Je to tady jak v království Barbín.
2: Tak vypadá vstup do toho místa. Jsme na dosah. Cítím divné chvění. Lucko, tvůj opasek začal světelkovat.
5: Halo, halo.
4: Ono to mluví.
5: Milí tutínci, zdraví generál Dešník.
0: To mě podrž.
5: To ten tvůj krásný pás, Lucie. Milý dárek a zároveň dokonalý přístroj na odposlech a vysílání.
2: Tak oni ví všechno. Hodem ho zahoď.
0: Nejde sundat. No.
5: To pro nás je určeno místo síly. Takový budišničemové jako vy přece vesmíru nemohou vládnout.
6: Jste to ale, tutínci. Sami jste nás přivedli na vytoužené místo. A to jsme o něm vůbec nevěděli, že?
5: Koš, koši!
6: Ale...
4: Něco se k nám přibližuje. Myslím, že je to jejich pirátská loď.
2: Ale my tam budeme dřív. Máme náskok.
0: Ne moc velký.
4: Nedokážu člun víc popohnat.
2: Zdá se, že už to nebude potřeba.
0: Z té růžové mlhy se utvořila tvář.
7: Stůjte, kdo jste?
2: Přišli jsme tě chránit.
7: Mě? Nejsilnější bytost ve vesmíru? Dobře vím, kdo jsi.
2: Co?
7: Objevil jsi tajemství. A ještě se odvažuješ přijít mi na oči, porušit zákaz přiblížení se, všechny vás spálím.
0: Ne, ty zlé růžové nic.
7: Co je to za prostoře koubitost?
2: Moje dcera.
7: Asi taky zmrazím. A navěky.
2: Neubližuj jí, je tak křehká. A ty samo také.
7: Cože? Porušil jsi zákaz. Mělo jsem zůstat neproniknutelné. Nikdo se o mě neměl dozvědět. Hlavně ne lidé. Zneužili by to. A ty za to budeš pykat.
2: Mě třeba znič, ale moji holčičku nech být. Za nic nemůže.
7: To ona tě osvobodila. Proto zahyne s tebou.
2: Znám tvoji slabinu.
7: To by mohl říct každý.
2: Jsi silné. Jen navenek, ale každý do tebe může vstoupit a staneš se pak jím. Jsi vlastně bezbrané, proto se tak bojíš.
7: Moc toho víš.
2: My tě chceme uchránit od hrozných robotů, kteří se k tobě blíží.
5: Nevěřím, náš mladý králi, a vpust nás dovnitř. My budeme dokonalí vládci vesmírné temnoty.
2: Co pak ti komety nepřinesly zprávy, co všechno už zničili?
7: Ano, to je pravda.
5: Nevěř mu. Samo dobře víš, že jenom lidé ubližují celému vesmíru. Víš přece, jak vypadá Země.
7: Ano, to je také pravda.
8: Létneme do tebe jako první.
6: Ale nejdřív z vás, tutínci, uděláme škvareček.
0: Tobiáši, co provedem?
4: Nevím. Nemáme proti něm žádnou obranu.
7: Já bych rádo...
2: Varoval jsem tě.
7: Máš dobré srdce. Oni mají srdce z oceli.
2: Už je pozdě.
5: Připravte všechny metače na přídi. S Bohem, tutínci. I ty, Lucie.
6: Metače připraven.
9: Přebírá vysílání. Tady pilot Brů. Lucko, celý vesmír není zas tak velký pro dva, kteří se hledají.
2: Ta jejich loď hoří. Rozlomila se.
0: To jistě, Brů. Pojďme mu pomoci. Zachránil nás.
7: To je hrozné. Tak blízko mě.
2: Co jsem říkal?
7: Tvoje srdce nelže. Ostatní propouští. Ale ty? Ty jsi můj.
0: Nepustím tě.
2: Ono potřebuje ochranu.
0: A já snad ne.
2: Nesmí ho obsadit někdo ještě mnohem horší.
0: To růžové nic je ti milejší.
2: Ty už jsi silná, odvážná, nestratíš se.
0: Tati!
2: Pochop to, holčičko. Já už musím jít.
0: Tak proto jsem tě hledala.
2: Vidíš? A jak jsi za tu dobu vyrostla?
0: To jsi říkal pokaždé, když se zvracel z nějakého pozorování. To už známe.
2: Ne, neznáme. Teď to bude jiné. Ale budeme pořád ve spojení.
0: Lžeš.
2: Je to jednoduché. Tobiáš ví jak.
4: Prostě natáhneme vlákno z toho místa, upevníme ho na záď naší kocápky a pak ho potáhneme až k zemi.
2: Když budeš chtít, pošleš mi zprávu a já ti odpovím.
0: A je pryč.
5: Jenže my ještě ne.
0: Deštníku, pro pána!
5: Jenom ta tvoje zrádná medvědí měchuřina schořela na prach.
6: To je překvapko. Bez lodi, ale v plné zbroji.
5: Své trysky zapnout? Kapitáne Kuši?
6: Zde.
5: Majore Féne?
8: Zde, můj generále.
5: Zatočte s nimi, zničte je.
0: Teď už jim skutečně neunikneme.
4: Z toho růžového oblaku vyšla hned plavení.
0: To tatínek, on nám pomáhá. Trefli jak na pouti.
4: Něco z nich přece jen zůstalo.
0: Jejich stará podoba. Tamhle plachtí deštník. A Fén... A tamhle i dutý koš?
4: Zdá se mi, že růžový opar dostává podobu tatínkovi tváře.
0: Radši ušleťme. A pozor na to vlákno.
4: Neznámá pevnina na dohled.
0: Tobiáši, to si přehnal. Objevil si zemi.
4: Hned dosednem na naší zahradě.
0: Okno je otevřené. Přivaž vlákno na římsu.
4: Tak, je pružné a pevné. nemá každý na mou víru tuhle poštu do vesmíru.
0: Můžu ji vyzkoušet. Tati? Tatínku?
2: Ahoj, moje odvážná holčičko. Všechno odsud vidím. Kdyby na tebe byli zlí, pošlu na ně kometu, jasné?
0: Jasné.
2: Lucie? Tvé jméno je od slova lux, světlo. Tak buď takový nezdolný paprsek. Třeba jsi i v úplné tmě.
0: Jistě. Ahoj, tati. Pořád nad námi září Venuše. Snad se na mě už nezlobí. A taky Sirius, Vega, Aldebaran. Ještě je noc. Krásná.
4: Ale už se pomalu začne rozednívat.
0: No jo.
4: A zítra ráno už musíš do školy.
0: Aha.
4: Tak rychle do postele.
0: Bru už mě nebude hlídat v mém pokoji.
4: To zvládneš.
0: Budu na něj vzpomínat.
4: A já se ještě proběhnu sousedovi ze zahradou.
10: Je dobře, že se nám Lucie zase vrátila do třídy. Alespoň tady máme někoho, kdo zvládá matematické příklady, že? A o přestávce nechci slyšet žádný bugr.
11: Kde ses tak dlouho flákala, třeštidlo?
0: Cestovala jsem, Brychtice.
11: A jak to zase vypadáš?
0: Normálně, Oli.
7: Pojď sem, třeštidlo. Dáš mi opsat test, jasný?
0: Kotrči, nechceš mě poprosit nějak slušně?
7: Teď to právě dělám.
0: Hele, nedovoluj si. Já můžu mít i vesmírnou ochranu.
7: Cože? Se zbláznila? Já myslel, že jsi byla normálně nemocná. A ty jsi zcvokla. Už ti někdo udělal pořádný indiánský ohníček?
0: Řekl jsi o to.
7: Já nedýchám. To není fér, ty potvoro.
0: Praštila tě kometa.
12: Co jsi s ním provedla?
0: Nevím. Někdo, vlastně táta mi ukazoval, jak se bránit. Asi jsem vyrazila dech tomu drzounovi.
12: Teda ty seš fakt dobrá.
0: Třeba jenom zdravě jím.
12: Jak jsi ho spacifikovala.
13: Naučíš nás to, Lucko?
12: Tenhle kotrč je agresivní pako, ale všichni se to bojí žalovat učitelce.
7: Po škole můžeme jít na nějaký saláty.
0: Tak dobře, ráda. To spojení s vesmírem má přece jen sílu.

Tak tedy končí příběh Jiřího Hapaly Planeta proměn. Dramaturgie Zuzana Vojtíšková. Účinkovali Viktorie Hrachovcová, Václav Neužil, Ivan Jiřík, Marek Němec, Jan Vondráček, Rostislav Novák, Pavel Rýmský, Miroslava Pleštilová, Valerie Zavadská, Aleš Procházka, Ružena Merunková, Mikuláš Převrátil, Jana Altmanová, Hana Sajdlová, Emma Pleskačová, Marie Žáková, Karel Zajíc a další. Příběh natočil v roce 2018 režisér Vlado Rusko.

0: Vídeňští filharmonici Hilary Hahn, Kirill Gerstein, Brett Meldau nebo 12 violončelistů berlínských filharmoniků. To jsou jen některé ze světových hvězd, které v září vystoupí na festivalu Dvořákova Praha. Je mi ctí být rezidenční umělkyní letošního festivalu. Těšíme se na vás. Více o programu na www.dvořákovapraha.cz. Z cest vás zdraví Magdalena Kožena. Hlavním mediálním partnerem festivalu je Český rozhlas.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Výrok ministra Macinky o nehodě Filipa Turka byl neadekvátní, řekl to premiér Babiš. Německo chystá rozsáhlé posílení obrany proti ruským dronům a kyberútokům. A je slunečno s teplotami do 23 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO kritizuje šéfa diplomacie Petra Macinku z motoristů, a to kvůli vyjádření o dopravní nehodě Filipa Turka za motoristy. Macinka v pátek řekl, že je mu vyšetřování nehody ukradené a že by se Turek měl znovu aktivně věnovat roli vládního zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal. Babiš ale v televizi CNN Prima News řekl, že je nejdřív potřeba počkat na závěry policejního vyšetřování.
4: Samozřejmě takové vyjádření není jako adekvátní, protože zkrátka pan Turek řekl, že pokud se prokáže, že byl vinný, tak skončí.
3: Policie případ prověřuje jako ublížení na zdraví z nedbalosti. Turek už dřív oznámil, že nebude funkci vládního zmocněnce vykonávat až do výsledku vyšetřování. Pokud ho policie označí za viníka, plánuje rezignovat. Německo chystá posílit ochranu před ruskými dronovými a kybernetickými útoky. Nedělníku Bild am Sonntag to řekl spolkový ministr vnitra Alexander Dobrindt. Resort chce například rozšířit mobilní protidronové jednotky. Jejich úkolem je ochrana kritických dopravních uzlů, jako jsou letiště a nádraží nebo zabezpečení vládní čtvrti v Berlíně. Německo má taky v plánu vybudovat národní digitální ochranný štít nazvaný Cyberdome. Ten má skrze síť digitálních senzorů odhalovat a zachycovat pokusy o hackerské útoky, kterým německé úřady a firmy denně čelí. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel. Nová metodika drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých školicích střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik strojvedoucích a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotlivých pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
5: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený, takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
3: Více se měly ve výcviku využívat i trenažery, na kterých strojvedoucí procvičují krizové scénáře. Dnes naposledy mohou příznivci železnice projet trať kolem Starého nádraží v Mimoni na Českolipsku. Ministerstvo dopravy ji od 1. října oficiálně zruší. Pro cestující se ale nic nezmění. Úsek sloužil dlouhé roky už jen jako vlečka. Zájemci se ale mohou dnes s tratí rozloučit jízdou historickým motorovým vozem Hurvínek.
6: Historie železnice kolem Starého nádraží tady v Mimoni končí po 143 letech. První vlak sem přijel v roce 1883, tehdy byly koleje součástí původní tratě Mimoň Česká Lípa. Později ale vznikla nová trať až do Liberce, která to staré mimoňské nádraží míjela. No od té doby kolem něj jezdily pouze vlaky nákladní, koleje se využívaly jako vlečka pro různé podniky. Ovšem poslední roky je vlastně bez využití, a proto je drážní úřad nechá tedy oficiálně zrušit. Na tu dnešní rozlučkovou akci sem přišly opravdu stovky lidí, nejenom místních, ale i různých železničních fandů z celé republiky a dokonce i z Polska. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Je skoro jasno až polojasno, teploty mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy ojediněle 25, na horách 13 a na Šumavě až 17 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D11 z Hradce Králové do Prahy popojíždí kolona za sjezdem na Nové Město z 65. kilometru. Asi 20 minut pojedete na kilometr 63,5. Tam je zavřený levý pruh, jede se pouze pravým a odstavným. Na D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za sjezdem na Velemín. Na 55. kilometru budete dojíždět do kolony. Na 56. a pultem po nehodě kamionu uzavřeli pravý pruh. Tolik zprávy, na řadě je to nejlepší z blízkých setkání.
8: Naši milí posluchači, vítám vás u prvního zářijového výběru toho nejlepšího z blízkých setkání. Můj milý kolega Vasil Fridrich si do Radiokafe Vinohradská 12 pozval herce Ladislava Hampla a řeč byla nejen o seriálu Polabí, ale také o fotbalu. Šéfkuchař Pavel Bíček byl také Vasilův host a mimo jiné si povídali o trendech v podávaném menu. Pavel Houdek, instruktor projektu Moderní sebeobrana, poradil Míše Maurerové, jak vysledovat, že se dítě stalo obětí predátora. Mým prvním zářijovým hostem byla saxofonistka Kateřina Janečková alias KJ Sax, která mi popisovala svoje živelná vystoupení. S hercem a principálem divadla Ungeld Milanem Hajnem si Adélka zavzpomínala na jeho bohatou kariéru. A my děkujeme za vaši přízeň, milí posluchači, a moc se těšíme na další vysílání. Vaše Tereza.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Je to příjemné blízké setkání dneska z Radio Café Vinohradská 12, kdy si povídám s hercem a fotbalovým fanouškem Láďou Hamplem. Láďo, divadelní sezóna se ještě plně nerozjela, nicméně ta seriálová a fotbalová, ano, co bylo větším zdrojem trémy pro tebe, že se rozjede Polabí v televizi, anebo že tvůj milovaný Slovan Liberec začne podzimní část fotbalové ligy?
1: No, je to vždycky tak půl na půl, jo. Navíc ta nervozita u toho Slovanu Liberec byla daná tím, že máme nový realizační tým. Po dvou letech jsme se rozloučili s Radkem Kováčem, který už dneska teda bude hrát Evropskou ligu s Plzní, jakožto nový kouč Plzně, takže on se do té Evropy dostal dřív než my, což je jako vlastně fajn a já mu to přeju. Jsme velký kamarádi, bylo mi to trošku líto, že odcházel, nicméně pod novým slovenským trenérem Braňo Fodrekem se nám daří, řekl bych, o něco víc a líp, promiň, Radku. No.
0: Abychom se tedy z fotbalového trávníku vrátili zpět na televizní obrazovky, ty si dostal v Polabí úkol, máš tam praporčíka Romana Berana a já jsem si říkal, tak Láďa dostal nějakého hodného, milého policistu, čestného, ale všiml jsem si, že ti scénáristé nadělili nějaké komplikace, protože málo komu se stane členovi policie, že se dvakrát stane s prostým podezřelým.
1: Ano, je to tak, no, je to tak. Asi nějak tyhle ty figury trošku přitahuju, bych řekl.
0: Čím to je, že člověk s tak laskavým obličejem a přímým pohledem hraje dost často takové zmetky?
1: No, někde to asi ten můj obličej nebo vůbec tak nějak jako to asi nabízím. No. Je to možný. Já se netajím tím samozřejmě, že se mi tyhle ty nepříjemný charaktery a ne úplně dobrý charaktery a nebo charaktery, který bojují o to, aby byly dobrý charaktery tak, a moc se jim to nedaří, tak se netajím tím, že mě baví, no prostě jako tam jako je co hrát, takže...
0: Televize charakterizuje tu tvoji postavu, kterou si tak hezky obhajoval teďka, že by rád byl hodný, ale nejde mu to.
1: Nejde.
0: Každý lump tak nějak říká, jako ambiciozního policistu, slabilní psychikou a komplikovaným vztahem k tatínkovi. Musel jsi někde inspiraci hledat mimo tebe, nebo jsi hrábl do své vlastní herecké fantazie a říkal jsi, tak tohle bude přesně ono?
1: Hrábl jsem si do své herecké fantazie, myslím si, že nebo doufám, že v životě nemám úplně jako to labilní. Bylno a vztah s mým tátou mám, myslím, docela báječnej, takže není vůbec komplikovaný. No, nemusel jsem, myslím, jako tahat nic ze svého rodinného šuplíčku.
0: Toho televizního tatínka ti hraje Míra Etzler, manželku Hanka Kusněrová. U takového dlouhodobého projektu, myslím, že je zásadní, aby ti lidé, kteří spolupracují, dobře vycházeli. Jak se vám zžívalo s touhletou seriálovou rodinkou? Bylo to úplně hladké a bezbolestné?
1: Bylo to celkem hladké a bezbolestné, i když člověk musí přiznat, že když je to ten dlouhodobý projekt, tak každý máme nějaký svý nálady a myslím si, že na každou tu náladu přijde její jako čas a prostě...
0: To říkáš velice noblesně, nikoho nejmenuješ, to je skvěle.
1: Říkám to noblesně, protože tak se to děje a já myslím, že to tak děje v každém zaměstnání, nejenom u nás jako v herectví a nejenom před televizníma obrazovkama, ale třeba i na divadle a myslím si, že každý určitě takovou historku ze svého zaměstnání má, kdy prostě půl roku jste se svým kolegou úplně v pohodě a pak prostě něco jenom tak jemně přelítne, anebo prostě nastane čistě jenom ta ponorka. No, to tak bejvá, ne?
0: Ty jsi zmínil ještě před vysíláním, když jsme si o Polabí spolu povídali, že jedna vražda vám vydrží na 30 dílů. Je to teda velmi volné tempo, anebo ta vesnička polabská je tak ospalá, že hol tým všechno díl trvá?
1: Tak já jsem přesvědčený o tom, že kdybychom měli vraždu vyřešenou do týdne, že nejsme policisté na tom Polabí, ne? Jakoby, že, jo? Že už děláme někde na prvním oddělení nebo tak, jako jo.
0: Takže na nějaký služební postup do Prahy to zatím nevypadá.
1: Ne, rozhodně to nevypadá. Navíc moje postava jako odmítla dodělat školu, takže já jsem myslím, že už tam zůstane...
0: Základní nebo...
1: Ne, myslím tu
0: policejní školu, ano, policejní akademii.
1: Policejní akademii, tak si myslím, že nemá ani ten služební postup a myslím si, že zůstane tam a bude prostě vyšetřovat, kdo zase nechal ty hovínka potom psovi tamhle u té řeky.
0: No. Takže takhle dramatické případy vy tam řešíte.
1: Tak ježišmarja, tak co jiného by se tam asi tak mohlo dít, že jo? Tam srocování před obchodem, jo? Já si myslím, potom jako když se přiveze něco na poštu, tak jestli mezi tím není nějaký kontraband třeba nebo něco takového. No a pak jednou začas tato vražda, no.
0: Tak to je taková malá vraždička, osvěží každou vesnici, takže myslím, že to je vítané zpestření. Je to zajímavý rozpor mezi charakteristikou té postavy, která je ambiciozní, ale odmítá dodělat školu. Co ho k tomu vede? Nevěří si?
1: Já si myslím, že si trošičku nevěří a navíc ten jako otec, který je jako šéf toho oddělení tam, tak prostě ten vztah s ním, myslím, že je v takovém rozporu. Rozporu zaprvé s ním, že se snaží všechno dělat tak trošku jako jinak než ten jako otec a tím pádem se to někdy nesnoubí s tím, že by měl vlastně postoupit služebně dál, protože si jde tak trošku proti sobě, no, tak bych to asi popsal.
0: První díl už proběhl na obrazovkách, já vím, že my herci většinou neradi nebo s mimořádnou nechutí sledujeme sami sebe, ale podíváš se občas na některý díl jenom tak z kontrolního hlediska, aby člověk viděl, jak působí v tom seriálu?
1: Koukám se asi při práci z kontrolního hlediska, že se občas podívám na nějakou klapku, která proběhne, ale abych se na to koukal takhle zpětně, nedělávám to, prostě.
0: Na to, aby se koukali na televizi, jsou naši posluchači, které tímto zdravíme a taky zdravíme s mým dnešním hostem odsud z Radio Café Vinohradská 12 s hercem Láďou Hamplem.

0: Dnes máme takové chutné povídání, protože mluvím dneska v blízkých setkáních se šéfkuchařem Pavlem Bíčkem. My jsme narazili na jednu věc, a to znamená parametry, které určují dobrý zážitek v restauraci. A jedna z věcí, kterou dostanete jako první do ruky, je menu, a v tom bývají velké rozdíly. Někde jsou ty názvy takové bohaté, mnohomluvné, někde naopak se dostanou na úplné minimum. Jak vlastně se i v tomhle tom proměňuje? Co je trendem z hlediska toho, jak hmotné má být to menu z hlediska položek, ale taky s ohledem na to, jak jsou pojmenované ty položky?
1: Tady tohle je třeba zrovna jeden z trendů, o kterém jsme se bavili v těch předchozích vstupech. Když to vezmu nějakou retrospektivou, v 90. letech, tak všechny meníčka byly plné takových těch tajemství vodníkovy kapsy a Runcavizova pochoutka a bůh ví jaký názvy, které byly sice možná rádoby vtipný, ale vlastně v reálu vám vůbec neřekli, co máte od toho jídla čekat. Potom, když já jsem byl na střední škole, zděl jsem na kuchařské soutěže, tak bylo zase v módě naopak ty názvy extrémně přetahovat. Jo? Takže prostě já jsem měl třeba název soutěžního jídla na 7 řádků. Jo? Přesně nějaká kuřecí prostě roláda plněná jemnou fáší s pistáciem a zauzeným kachním prstíčkem položená na něčem. Jo?
0: To už je na hranici eseje skoro.
1: No však taky to zabralo na jeden večer to napsat. A teďka zase ten trend se přesně přetočil do úplně opačného extrému, kdy přijdete a prostě na meníčku máte kuře, kukuřice, smetana, rajče třeba. Jo. Za mě vlastně to menu je taková vizitka té restaurace. Je to něco, kdy přijdete vy jako host a musí vám být jasné na první dobrou, v jakém jste podniku, co se týká ať už zaměření nebo cenové úrovně a podobně. Zároveň z toho menu by vám měl být jasně napsan, měl by vám být jasný, co vlastně dostanete, jestli to maso bude dušené, pečené, grilované, jaká zhruba k tomu bude příloha. Jo? Ono je fajn, že tam bude kukuřice, ale ono z ní může být ragu, pyré, může z ní být cokoliv. A prostě když třeba člověk nemá rád pyréčka, pak zjistí, že tam má to pyré z té kukuřice, tak z toho může být zklamaný. Takže za mě by to mělo být vlastně jednoduché přímočaré, čím se ještě zase vrátím k tomu, co jsme řešili předtím, a to je nějaký ten gastroegoismus. Kdy vlastně, on to když si říkal hrozně hezky Zdeněk Polorej, že největším nepřítelem kuchaře tak je jeho vlastní kreativita. A tohle je přesně jeden z těch, ty meníčka jsou jeden z těch úkazů, jak se tohle může velmi jednoduše zvrhnout. Takže za mě naopak odložit to ego stranou, prostě říct tomu hostovi, že ta kryška bude dušená, bude k tomu prostě papriková omáčka a la guláš, bude k tomu nějaký brioškový knedlíček a třeba nějaký ragu z pečených paprik. Jo, čili vy přijdete jako host a máte zhruba představu, jak to jídlo bude vypadat.
0: Nebývá někdy trošku překážkou běžných lidí k návštěvě dobré špičkové restaurace právě to, že mají obavu, že těm věcem nebudou rozumět. Jak vy třeba v podniku pracujete s tím, aby tato obava u vás byla úplně lichá z hlediska vyškolení personálu a toho přístupu k hostovi, aby vlastně rozuměl tomu, co dostává na talíři?
1: Ono je to všechno spojená nádoba a právě tady tím se hezky zase vracíme takovým oslým ústkem, znova budu opakovat ten termín k tomu gastroegoismu. My vlastně, když jsme otevírali naši restauraci, tak jsme s parťákem oba přišli vyloženě z fine diningu, předchozí práci, tak v hotelu, tak jsme měli jsme dokonce Michelinskou hvězdu. A my jsme vlastně řekli, že my jsme si tak jako řekli, že tu hospodu nebo restauraci, já tomu říkám hospoda, chceme udělat tak, aby byla pro lidi pochopitelná a uchopitelná, což znamená žádný od složitých názvů, žádná přehnaná obsluha, a prostě my primárně chceme, aby ti lidi se u nás cítili dobře. A ta dobrá obsluha není za mě v tom, že číšníci ve fraku prostě se založenýma rukama přednáší u každého stolu úplně tu stejnou identickou větu, jo, jenom proto, že jim to někdo nakázal, ale je to o tom, že se spíš třeba snaží vycítit, jakou ten host má náladu. Jsou lidi, kteří si chtějí vykládat víc, který to zajímá, rádi si o tom pokecají, toho času tam ten číšník stráví spoustu. Naopak jsou lidi, kteří dají zdvořile najevo, my se chceme bavit, takže tam ta objednávka, případně ten servis proběhne velmi jako jednoduše. A vlastně já to beru tak, že do té restaurace se lidi nechodí dívat na naši exhibici. Jo, na to, co my všechno umíme, co dokážeme a s čím je jako vystřelíme. Já to beru tak, že ti lidi si tam chodí primárně užít nějaký čas spolu dohromady, což byl, myslím, i váš příklad, když jste u nás byl teďka 2 dny zpátky, jestli to můžu takhle prásknout, jsem měl pocit, že byla nějaká oslava možná, nebo něco takového. A vlastně my jako ta restaurace máme být takový tichý společník, máme být tichý průvodce. máme být takovej vlastně jako stínový gólman, o kterým jako tam nejde vidět, ale bez něho to vlastně jako nejde. A my vlastně máme podpořit tu náladu u toho stolu, ať už je to dobrým pitím, na to, že se u vás někdo usměje, že vám někdo dá najevo ten pocit, že vlastně jste vítaný a že my máme radost, že jste u nás, že to není takový to Ježíš Maria, no dobrý, no tak je 9:05, zas někdo přišel. Jo, ale naopak, prostě chceme, aby ti lidi měli pocit z toho, že jim je u nás dobře, že se u nás dobře cítí,

0: byl ten biftek úplně geniálně, perfektně opečený. A pamatujete si to, jak jste se tam jako cítil.
1: Komentuje parametry příjemné návštěvy v restauraci můj dnešní host, šéfkuchař Pavel Bíček.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na Dvojce.

0: Projekt Moderní sebeobrana, za kterým stojí Pavel Houdek se svojí ženou Jasmínou, která teď má jiné milé mateřské povinnosti s jejich 15-denním miminkem, má za úkol vzdělat rodiče, ale především děti v tom, aby rozpoznali nebezpečí, které je může potkat na kroužcích, soustředěních, tréninzích, aby ho pak uměli verbalizovat, aby měli důvěru, svěřit se a aby byli schopni se nějak rozumně zachovat v takovéhle situaci. Pojďme začít tou možná nejnepříjemnější otázkou, Pavle, na tělo. Kdybyste měl rodičům před začátkem školního roku říct jedinou věc, která by jejich dítě mohla skutečně ochránit před predátorem, co by to bylo?
1: Každý by chtěl slyšet takovou jednu věc a by to měl hotový.
0: Ale
1: ona žádná taková neexistuje. Ale já myslím v tom kontextu, ve kterém se bavíme, že je důležitý si uvědomit pro rodiče, že všichni rodiče samozřejmě říkáme dětem, že jo, dávej si pozor, nebav se s cizíma lidma, nechoď nikam s cizíma lidma. Ale prostě statistika je neúprosná a ta říká, že mnohem větší nebezpečí hrozí tomu dítěti vlastně na tom kroužku nebo v tom oddíle, než po té cestě na něj a zpátky. Jo. Protože drtivá většina lidí, který ublíží dětem, drtivá většina predátorů, který se zaměřují na děti a který něco udělají, tak jsou lidi, kteří to dítě relativně dobře zná. Není to někdo jako neznámej cizí, kdo by zastavil někde s dodávkou a to dítě do ní lákal. To se samozřejmě taky dělá, je to fakt malá menšina případů.
0: Dobře, tak co můžu já preventivně udělat, když chci přihlásit dítě na nějaký sport nebo kroužek, kde svěřuju to nejcennější, co mám, do rukou tohohle vychovatele? Jakých známek, signálů bych si měla všímat? Dle čeho bych měla ten výběr udělat co nejbezpečnější?
1: Tam je zásadní jedna

0: otázka, když to dítě do toho oddílu zapisujeme, mm-hmm. a to je zeptat se. A zeptat se na to, hele, jak byste postupovali, kdyby tady bylo nějaké podezření na obtěžování dětí.
1: Mm-hmm.
0: A můžou se stát dvě věci. Buď to ty lidi vám řeknou, no to ne, to u nás, to by se jako nestalo. Tak to je jako velký výkřičník a červená vlajka, protože tam je velký potenciál, že kdyby se to stalo, tak si s tím nebudou umět poradit, nejspíš to budou zametat pod koberec nebo k tomu přistoupí nějak jako špatně. No a nebo vám samozřejmě řeknou, no jasně, tak tady máme takovýhle postup, tady je prostě člověk, který se tím řeší, tady máte mail, na který můžete napsat a tak dále. Já chci říct jednu věc, strašně důležitou. To, že to tady probíráme, tak samozřejmě neznamená, že každý trenér, instruktor a podobně by měl obtěžovat děti.
1: Ano.
0: Drtivá většina lidí, kteří se dětem věnují, tak to dělají z dobrý vůle a mají jako fakt rádi a nikdy by na tohle ani nepomysleli. Takže problém je v tom, že predátoři, kteří se zaměřují na děti, tak tohle prostředí je samozřejmě přitahuje. Protože tam máte neustálý přísun dětí, tam jste ten oblíbený trenér, že jo? Když jste ten predátor, co se zaměřuje na děti, tak jako co uděláte, tak půjdete k dětským hřišti, tak tam vás nějaká máma praští dřív nebo později s bandaskou, nebo po vás nějaký táta hodí použitou plínu, že jo? Ale když jste ten trenér, no tak vám ty lidi budou ty děti vozit, jo? A když budete oblíbený trenér, který udělá něco navíc, že jo? Když máma nebo táta nestíhá, tak to odveze domů a tak dále, no tak vás všichni budou říkat, no ten je skvělej, ten má děti rád a tak dále. A tam pak můžete jako ty věci dělat. Tak v tom je to jako nebezpečný. A všichni ty lidi, kteří trénují děti a jsou slušní a hodní a mají rádi, tak by si tohle měli uvědomit a že i v jejich zájmu, aby ty děti ty věci znali a aby ty postupy byly nastaveny tak, aby jsme tyhle tu malou menšinu těch zlejch z těch okruhů dostali.
1: Dobře, pojďme ale zpátky znova k tomu, co já jako dospělý můžu vysledovat z nějakých signálů chování, z nějakých reakcí, kromě teda už změněné reakce, že u nás se nic takového nemůže stát, aby někdo někoho obtěžoval, abych tomu předešla. Protože já pak budu instruovat dítě, můžu potom číst známky jeho chování, když se vrací z koušků a když mi kromě naučeného, jak bylo ve škole dobrý mami, odpoví něco jiného, než jsem zvyklá. Tak co můžu vysledovat? Dá se říct, že mají nějaké znaky, ty predátoři, nějakého chování, přístupu, postupů, které předem můžu odhalit jako dospělá?
0: Určitě. Je několik takových jednání, které jsou fakt velký vykřičník. Takový nejdůležitější je, když ten dospělý chce mít s tím dítětem nějaký tajemství. To znamená, že mu řekne, jo, já ti povolím a je to dost často něco, co je třeba jako zakázaný, já ti to povolím, ale nesmíš to říkat rodičům, bude to naše tajemství. Tak to by mělo být dítě naučený, že když s ním chce dospělý mít tajemství, tak to musí jako okamžitě přijít říct těm rodičům. I když udělá třeba něco zakázaného, protože ty predátoři často dělají, že třeba těm dětem dá, já nevím, cigaretu nebo napít alkoholu a řeknou jim, jo, ale to je jako mezi náma, jo, nesmíš to říct rodičům. No a to si všichni domyslíme, že jo, že ten predátor si takhle vlastně otestuje, že to dítě drží to tajemství, rodič mu to neřekne. No a pak samozřejmě si ho je schopný zavázat i jiným tajemstvím už mnohem horším.

0: saxofonistka, žena schopná udělat interaktivní show, tak jak je potřeba, ať už pro seniory, nebo na svatbách, nebo pro firmy, pro kohokoliv. Kateřina Janečková alias KJ Sax, to je můj dnešní host. Ta otázka, kterou jsem měla na jazyku, totiž z toho, jak vás poslouchám, vaši jako normalitu, přirozenost, to, odkud jste šla, co vás volalo, co vás děsí, leká, překvapuje. To, jak jste někde zůstala pořád sama sebou, a dokonce našla samu sebe zpátky a tou zůstáváte. Tak a vy jste řekla, že je nejtěžší tam patřit do té společnosti, tak mě napadlo, jestli ale člověk vůbec o to má usilovat tam tak plně patřit. Jestli nestačí tam jenom vejít a být tím, co oni neznají. Jako, jestli vy nepřinášíte to, co potřebují vidět a ne to kvůli ním ztratit. Víte, co myslím?
1: Myslím, že jste to řekla úplně nádherně a je to něco, na co si teďka přicházím. A pokaždé, když vstupuju na to pódium, tak si říkám takovou mantru, neřeknu to úplně teďka přesně, ale je to ve smyslu, já jsem připravená vám tady předat svoji radost, lásku k životu a kdokoliv chce, tak to přijme. A tohle mi pomáhá.
0: To je krásný. Možná, že dozrál čas ještě do nějakých dalších věcí, že se možná potkáváme v nějakém dalším zlomu, to ukáže život a čas, ale když už naše povídání je lemovalo, ty zlomy, tak já jsem na vašich stránkách objevila, a to ještě před prázdninami nebylo, že budete vyspat ve dvojici, přibyl tam muž, tak nevím, jak dalece přibyl do života, do hraní, a má sebou zlatou kytaru. Muž se zlatou kytarou, pojďme, můžeme k němu něco říct, kdo je muž se zlatou kytarou?
1: Martin přidal s podobným životem jako já, co se týče třeba i prodělané nemoci. My oba máme jizvu na krku, oba jsme prodělali.
0: To stejné onemocnění?
1: Ano, tenkrát, ano. Takže bylo fajn najít někoho, s kým člověk může nazdílet pocity kolem nemoci, ano.
0: Já jsem se jí vyhýbala, protože jste zdravá a všechno je v pořádku, tak nerad tyhle věci jako přitahu. Můžu se
1: ale tady potěšit.
0: Takže opravdu měli stejnou diagnózu, to byl nezobný nádor štítné žlázy, jenom ať jsme faktický pro teda posluchače, a to je všechno už v pořádku.
1: Je to už v pořádku, štítnou žlázu tady ani jeden nemáme.
0: Takže to bez štíty. Takhle štítná žláza není to, co si máte předat, evidentně.
1: Spoustu toho i nemáme společného.
0: Ano, a je to dobře, že?
1: A je to dobře. A my spolu teďka vystupujeme tím, že právě Martin hraje na kytaru. Pokud nevystupuje, tak se mnou jezdí a děláme zvukaře. Takže tímto jsem kvalitu svých performance ještě posunula na novou úroveň. Takže ten zvuk je teďka lepší. Je tam člověk, který mi zvuk hlídá a moc mě to baví. Celkově ta kvalita se extrémně zvedla, protože společně i vytváříme vlastně technické zázemí tak, jak tomu Martin rozumí, což já jsem tomu nikdy nerozuměla, vždycky to bylo spíš o nějaké diskuzi se zvukařem na místě. Takže za to je super. Zároveň se štítnou žlázou, kterou už nemáme, souvisí i to, že s námi hodně lomcují hormony. Takže je to i takové velmi dynamické.
0: Teď jenom nevíme asi, co si pod tím představit.
1: Ne ve smyslu jako energie, jo? Že člověk jako hodně, samozřejmě to povolání je náročný energeticky, cestujeme křížem, krážem, republikou, takže máme pochopení jeden pro druhýho, když ten jeden zrovna právě je unavený nebo zrovna nemá náladu a potřebuje si ji šetřit.
0: To zní úplně jako krásná poenta našeho dnešního blízkého setkání a možná jako začátek nějakých dalších vět. Tak ať je to šťastný a láskyplný příběh, pokud jsem vás bedlivě poslouchala.
1: Děkuju.
0: Děkuju, že jste byla naším hostem, ať se vám daří.
1: Díky za pozvání, mějte se moc krásně, Teresko, a i vy, posluchači.
0: Naším hostem byla saxofonistka Kateřina Janečková.
2: To nejlepší z pořadu Blízká setkání
3: na dvojce.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Posloucháte Ano, správně, blízká setkání dnes s hercem a zakladatelem divadla Unkelt Milanem Hainem. Dostali jsme se přes různá divadla, ale nedostali jsme se ještě k té televizi. To přece ještě bylo dávno před tím Unkeltem. Jak ty jsi se dostal vlastně do té televize?
1: Televize vypsala svým způsobem konkurs. Ten pořad se jmenovala Dnes uvádí, jaksi a ti adepti, které si televize vybrala, měli šanci vlastně autorsky se na tom spolupodílet, pozvat si své hosty a takhle. Vím, že tam byl mladý Kaiser, mladý Schmitzer, mladá Kořínková a takhle, mladý Hain. No a takový pořad jsem si připravil i já, měl jsem tam mimochodem svou velkou modlu, tu jsem měl moc hrát, Laďku Kozderkovou. No a ten pořad se odvysílal, teďka přicházely reakce, což byl smysl toho pořadu a toho konkurzu. Ten Hainův večer měl opravdu mimořádný ohlas, takže jsem dostal další nabídku do pořadu Hádanky s písničkou, který se vysílal tehdy v prime time. Takže to byl přímo raketový start, nicméně jak si najednou to skončilo, protože to není zrovna zábavná historka, ten antisemitismus byl krutý a tehdy tam byla nějaká Balášová náměstkyně Jana UV, který řídil ten stranický nejvyšší orgán televize, byla zase nějaká Krempová, ti nesnášeli s Karlantovou. A řekli jako, a ta jedna soudružka v té televizi řekla, teď se objevil ten Hain, to je šikovný chlapec, ale teď jsem se doslechla, že to je bratr té naší hlasatelky. Tak její židovský původ známe. Toho chlapce už bych nerada viděla. A chlapec nebyl k vidění. Takhle to fungovalo v tom minulém režimu. Ale všechno s úsměvem, šikovný chlapec.
0: Tak to muselo být pro tebe takové zklamání, ne? Nebo
1: no,
0: jak jsi to prožíval tehdy?
1: Nevracím věcem, které jsem nemohl ovlivnit.
0: No ale potom jsi se tam dostal k zásadní tedy věci a to je, že jsi dělal rozhovory, co za to stálo s panem Milošem Kopeckým. To pro tebe bylo zásadní setkání.
1: To bylo zásadní.
0: Tak. A to bylo, ale vy jste se potkali s Milošem Kopeckým někde v rádiu, nebo někde v rozhlase předtím.
1: To jsem byl hercem Příbramského divadla, psal se tuším rok 1984 a každé pauze toho natáčení si Miloš Kopecký ke mně přisedl a krásně si se mnou povídal, což mě vyznamenávalo. Nicméně, když jsme se loučili, tak mě šokoval sdělením, že mi řekl upřímně, Milane, věřte mi, já vám fandím, ale měl byste se smířit s tím, že žid a homosexuál v reálném socialismu neprorazí.
0: Drsný.
1: Já jsem vůbec netušil, proč mi to říká. Zasáhlo mě to, pak jsem si sehnal na pana Kopeckého telefon, zavolal jsem mu a požádal jsem ho o schůzku. Pan Kopecký vstřícně přišel, zase jsme si krásně povídali a mě hned došlo, že to se mnou myslel dobře a proto mi to vlastně řekl. Ozřejmil mě, že komunisté mají seznamy herců židovského původu, seznamy herců s jinou sexuální orientací. Vadila každá jinakost, nejen rasový původ nebo sexuální orientace, ale třeba fyzický či psychický handicap. Nikdo nesměl vyčnívat.
0: No.
1: A tak jsem to pochopil, my jsme se začali scházet s panem Kopeckým dále a opravdu se s nás stali blízcí přátelé. Já to zkrátím, po revoluci dostal pan Kopecký nabídku od televize, aby natočil svou životní zpověď a on pravil, já jsem z divadla zvyklý na dialog, já potřebuju partnera, nebudu mudrovat sám a tím partnerem bude Milan Hain, jinak nic netočím. A tak se zrodil televizní triptych, co za to stálo, vysílal se ve třech vánočních večerech 24, 25, 26 prosinec roku 1993 měl obrovský ohlas a sledovanost a Kopecký pak řekl, no Milane, ten materiál je náš, natočili jsme 5 hodin těch rozprav, televize to se střihala a byly z toho 3,5 hodinky, tak to, co nebylo na obrazovce, sepište a vydejte to jako knihu. Já jsem říkal, no pane Kopecký, já nejsem spisovatel ani nakladatel. Tak se jimi stanete. Kopecký se bude dobře provalávat, tomu věřte, jsme Židi, proč na nás má vydělat někdo jiný. A tak jsem ho poslechl, no a vyšla kniha v rekordním nákladu a měla hned 2 dotisky. No a za ty peníze, které jsem vydělal pan Kopecký, taky dal jsem mu 1/2, co by ten nakladatel, to je úplně nezvyklé. To jsem ničil pravidla knižního trhu. No a za ty peníze, co jsem vydělal, jsem zrekonstruoval tedy.
0: Vlastně už to ty první divadlo, ty sklepní prostory.
1: Středověkého domu ze 14. století u Staroměstského náměstí a otevřel v nich své divadlo Ungelda Miloš Kopeckýho 2. října 1995 slavnostně otevřel, ale už si tam nezahrál. 4 měsíce po otevření odešel.
0: Chtěla jsem se tě právě zeptat, co za to stálo, protože ty si v létě oslavil své jubileum životní, bylo ti 80, jaká byla oslava, možná bychom to taky měli zmínit, že o tobě bude taky natočen dokument a tak dále, tak no, jenom dám řekni krátce, jaká byla oslava.
1: No já jsem oslavoval pracovně, odehráli jsme housle s tvým Chotěm Langmajerem a s Pavlem Liškou, to už hrajeme spoustu let, asi 8 let, kluci se mě minule ptali, jak dlouho to ještě budem hrát, já jsem řekl, chlapci, dokud budu žít, protože je to hit a je to stále prodané. No a tak jsme hráli housle a po děkovačce kluci mě utekli z jeviště, abych si to užil. Chvilku jsem tam stál sám, standing ovation tomu osmdesátníkovi. No a pak teda mě zaskočili to Martin, můj partner životní, s kterým jsem skoro 20 let zorganizoval, a Haň to fakt nevěděl. Všichni byli sticha. Všichni zaměstnanci Ungeltu, jak si všechny garderobiérky, všichni technici, komplet celá posádka přišli gratulovat, že jo. Cukrář upek velký dort z naší kavárny, že jo. To mě dojalo. Jednak, že jim Hein za to stál, ale ještě víc, že je Ungelt tak soudržný, že všichni tahnou za jeden pro vás.
0: Je to ta rodina.
1: Opravdu je to rodinné divadlo.
0: Říká Milan Hein.
2: Poslouchali jste to nejlepší z pořadu Blízká setkání.
3: Další rozhovory se zajímavými osobnostmi uslyšíte každý všední den po 11. hodině
2: na Dvojce.

0: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
0: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
2: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
1: Kriminálka Mirka Vaňury.
2: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
0: Kriminálka.
1: Každou středu po 18. hodině na dvojce.

0: bylo 15 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko jsou volby. Účast je zatím výrazně vyšší než minule. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Je slunečno, teploty do 23 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. V německé spolkové zemi Sasko-Anhaltsko mají voliči ještě 3 hodiny na to, aby odevzdali hlas v dnešních zemských volbách. Favoritem je podle průzkumu strana Alternativa pro Německo, AfD, která je v Sasku-Anhaltsku považovaná za krajně pravicovou a v žádné spolkové zemi ještě nevládla. Volební účast je zatím poměrně vysoká.
3: Během dopoledne odvolila asi třetina ze zhruba 1 700 000 oprávněných voličů. To je výrazně více než před 5 lety, kdy se volební účast nakonec zastavila na 60%. Důležité bude, kolik stran se nakonec dostane do Sasko-Anhaltského zemského sněmu. Ani víc než 40% hlasů odhadovaných v průzkumech nemusí straně AfD stačit k tomu, aby získala absolutní většinu mandátů a vytvořila jednobarevnou vládu, jako to usiluje její lídr Ulrich Zygmunt. Analytici spíš očekávají vznik menšinové vlády vedené křesťanskými demokraty a podporované levicovou stranou Die Linke. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Český rozhlas.
2: Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních 2 týdnech zdražila. Litr naturalu teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i k 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
4: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně 2 velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
2: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Česká obchodní inspekce informovala, že více než polovina kontrolovaných obchodů porušila pravidla pro poskytování slev. Kontrola probíhala od začátku dubna do konce června a sledovala přes 230 obchodů, včetně internetových. Inspekce odhalila, že někteří obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku posledních 30 dnů před slevou. Výstava paměti národa s názvem Vysídlení a dosídlení začne v úterý v České Lípě. Expozice připomíná vysídlování a osídlování pohraničních oblastí na severu Čech a jejich dopady na dnešní společnost. Podle ředitelky paměti národa Severní Čechy Michaely Pavlátové pracuje projekt hlavně s emocemi a vzpomínkami pamětníků.
5: Panel vlastně nese nějakou kratičkou informaci s velmi jako silnou citací toho pamětníka a je to vlastně postavené graficky právě do té tváře toho pamětníka a jeho obrázků archivních z dětství.
2: Výstava potrvá do 24. září ve Vlastivědném muzeu a galerii v České Lípě.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
2: Je skoro jasno až polojasno, teploty jsou mezi 18 a 23 stupni, na jihu Moravy ojediněle až 25, na horách 13, na Šumavě až 17 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je silnější provoz před Šmejkalkou. Zpomaluje se kousek za sjezdem na Chocerady na 29. kilometru a do zúžení se zdržíte 10 minut. Na D11 z Hradce Králové do Prahy je fronta za sjezdem na Poděbrady. Je to kvůli omezení mezi Pečkami a Sackou. Pomalu pojedete mezi kilometry 37 a 32. Zdržíte se asi 20 minut. Tolik zprávy, teď si poslechněte reprízu Meteoru.
1: Český rozhlas Dvojka.
6: Rádio, které vás baví.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
0: Dobrý den.
6: Dobrý den.
0: Právě začíná Meteor.
6: Dnešní vydání má pořadové číslo 3284.
0: U jeho poslechu vás moc rádi vítají autor pořadu Petr Sobotka
6: a Kateřina Březinová.
0: Nejchytřejší papoušci.
6: Jak jsou uspořádány molekuly?
0: 100 let z brašovských aragonitových jeskyní.
6: Pomohou s alergií bakterie?
0: Kde se vzaly ryby?

0: Prázdniny nám skončily a s nimi období velkého cestování.
1: Všude dobře, doma nejlíp.
0: Někomu stačí poznávat krásy naší vlasti, jiný míří za exotikou.
1: Nejsem milovnice dlouhých letů.
0: A tomu byste se určitě nevyhnula, pokud by vaším cílem byl Nový Zéland.
1: Krásná krajina, dobrodružné sporty nebo jedinečná zvířata.
0: Právě jeden zajímavý novozélandský tvor nás teď bude zajímat.
1: Pták kiwi? Nebo snad tučňák?
0: Papoušek, který žije právě jenom na jižním ostrově. Jmenuje se Nestor Kea. Představí nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Papoušci vůbec jsou velmi chytří ptáci, ale Nestorové patří takovým papouščím Einsteinům. Není to vždycky příjemné, že jsou takhle chytří, protože třeba turistům dokážou otevřít zavřený batoh a vybrat si z něj, co se jim zrovna líbí. Tak pokud je to svačina, tak to ten turista oželí, ale jsou případy, kdy odletěl Nestor Kea i s cestovním pasem příslušného turisty a to už je horší. Někdy ani netušíme, co ten Nestor podniká. V novozélandských horách může být pěkná zima, takže tam napadne sníh a jedna posádka auta jela a najednou kouká napříč silnicí Nestor Kea si valí sněhovou kouli. Proč, kam, odkud, nikdo neví. Jsou to ptáci, kteří jsou schopni pochopit pravděpodobnost. Řada živočichů je schopná počítat nebo napočítávat. 1, 2, 3, 4, 5 třeba. Ale Nestorové patří k živočichům, kteří chápou pravděpodobnost. To se dá ověřit experimentem. Naučíte Nestory, že když jim dáte černý žeton a oni vám ho vrátí, tak dostanou oříšek. A když jim dáte oranžový žeton a oni vám ho vrátí, tak jim nedáte nic. A pak máte dvě nádoby, které jsou skleněné, takže je tam krásně vidět do nich. A v těch nádobách jsou namíchané černé a oranžové žetony, ale v různých poměrech. Tam může být 80% černých a tam může být 80% oranžových. A teď sáhnete jednou rukou do té jedné nádoby, druhou do druhé nádoby, vezmete tam nějaký žeton, ale není vidět, jakou má barvu, a nabídnete tomu Keovi, aby si vybral. A on si vybírá z té ruky, která sahala do nádoby, kde je víc těch černých.
1: Ví, že tam je větší šance, že byl vytažen černý žeton, což mu přinese odměnu.
0: A teď si představte, že se takto inteligentnímu tvorovi postaví do cesty překážka v podobě jistého handicapu. Jak si s ní asi poradí?
2: Dneska si budeme vyprávět o jednom takovém zvláštním Keovi, který dostal přezdívku Bruce. A on je to vlastně papouští invalida. On je těžce postižený, jemu chybí horní část zobáku. On tam má jenom takový výběžek, ale ten Bruce si s tím umí poradit. Takže třeba ti papoušci se musí starat o své peří. Kdyby se o něj nestarali, tak je to pro ně vážná věc a můžou i uhynout. K tomu používají zobák, ale Bruceův zobák se proto prostě nehodí. Takže on je trpělivý, on si najde kamínek, který tak akorát mu zapadne mezi tu spodní část zobáku a pahýlu, který mu tam zbývá. A tím kamínkem si pak upravuje srst.
1: Sám si dokáže vyrobit dočasnou protézu.
0: Vědci tohoto jedince sledovali a pak mu od základu změnili život.
2: Vědci toho Bruce odchytili z volné přírody a zařadili ho do hejna nestorů, které chovali v zajetí, a báli se o toho Bruce, protože si říkali, on s tím poškozeným zobákem, jak on tam obstojí. Obstál na jedničku, protože se stal vůdcem celého hejna. Když se nasype krmivo do krmítka, tak Bruce jde první. Nikdo si netroufne před Brucem si tam něco zobnout. A všichni ostatní mu čistí peří.
1: Opravdová jednička v hejnu.
0: Všechny nás zajímá, jak se mu to podařilo.
2: Dosáhl toho lítým bojem, protože ti Keové o postavení, o pořadí na tom společenském žebříčku dost urputně bojují. A bojují většinou tak, že se kopou. A sem tam si zasadí ránu i zobákem. Takže ten Bruce ten kope stejně dobře jako všichni ostatní Keové. Ale jak je vynalézavý, tak došel k závěru, že i když má toho zobáku jenom půlku, tak je škoda ji nevyužít. Takže on zasazuje těm svým soupeřům ještě rány tou půlkou zobáku. A co vědci pozorovali, ty rvačky mezi těmi papoušky, tak Bruce neprohrál ani jednou. A 3/4 těch utkání nebo těch zápasů vyhrál tím, že zasadil tomu poraženému ránu zobákem. On tu ránu zasadí třeba z výskoku nebo z rozběhu, takže je to velká rána. A teď ti vědci byli překvapení a kladou si otázku, co by se stalo, kdyby vyrobili tomu Bruceovi protézu horní části zobáku. To by šlo asi udělat, dala by se vytisknout na té trojrozměrné tiskárně, udržel by si Bruce to své výhradní postavení, anebo by ho ztratil, protože by měl normální zobák. To je velká otázka. Oni říkají, že ta naše představa, že když tomu zvířeti obecně nějaké postižení, když mu ho napravíme, tak máme pocit, že jsme mu pomohli. Ale tady na příkladu toho Bruce je vidět, že to může být taková ta medvědí služba, kdy my to dobře myslíme, ale nedopadne to tak, jak my jsme zamýšleli.
1: No, i u lidí se říká, pomáhej jen tomu, kdo chce.
0: Jenomže zvířete se zeptat nemůžeme.
1: Je to opravdu k zamyšlení, jestli i dobře míněná lidská pomoc nenadělá víc škody než užitku.

0: Některé vědecké objevy vyvolají okamžité nadšení, a některé naopak pořádný vztek.
1: Dnes si připomeneme příběh mladého chemika, kterému jeden slavný kolega veřejně vzkázal, ať místo vědy raději létá na bájném okřídleném koni.
0: Kritika byla tak ostrá, že by se za ní nemuseli stydět ani dnešní internetoví diskutéři.
1: Jenže čas ukázal, že tentokrát stál na správné straně ten mladší.
0: A dokonce tak správně, že se jeho nápad stal základem celého nového oboru chemie.
2: Stalo se tento den, 5. září. Jakýsi doktor Van 't Hoff, zaměstnaný na zvěrolékařské škole v Utrechtu, nemá, zdá se, žádnou chuť k exaktnímu chemickému bádání. Uznal za pohodlnější vsednout na Pegasa, zřejmě vypůjčeného ze zvěrolékařské školy, a ve své brožuře zvěstovat, jak se mu na chemickém Parnasu, na který smělým letem vyšplhal, zjevily atomy uložené ve vesmíru. Mnozí mladí neskušení chemici by se tím mohli dát svést a mohli by přikládat určitou cenu těmto plytkým spekulacím bez podkladů. To napsal velký německý chemik Hermann Kolbe, tehdy 59letý. O co šlo? Vše začalo 5. září 1874, kdy 22letý nizozemský chemik Jacobus Henricus van 't Hoff zveřejnil v holandštině 14-stránkový spisek s názvem Návrh na převádění strukturních vzorců dosud používaných v chemii ve vzorce prostorové. Poeticky vzato pokusil se dosavadní obrazy molekul převést na sochy. Řečeno vědecky, založil obor stereochemie. Na přes rok v květnu Van 't Hoff brožurku rozšířil ve francouzsky psanou knihu Chemie v prostoru, která pak byla roku 1877 přeložena do němčiny a teprve v této podobě Kolbeho rozlítila. Na jeho útok náš svůdce neskušených chemiků navzdory svému mládí reagoval rozvážně, byť s nádechem ironie. Teorii, které zatím neodporuje žádná skutečnost, je možno pro další posuzování ověřovat pouze experimentálně. Jestliže někdo míní, byť je to muž o chemii zasloužilý tak jako Kolbe, že se chemik nemá soužit teoriemi, protože je ještě mladý a zaměstnaný na zvěrolékařské škole, tak já tvrdím, že chování tohoto druhu nelze pokládat za příznak doby, nýbrž za příspěvek k poznání jednotlivce. Hned napřes rok Van 't Hoff získává profesuru na univerzitě v Amsterdamu. Tu mimochodem zahájil přednáškou Fantazie ve vědě. Kolbeho pamflet zveřejnil v předmluvě k dalšímu vydání Chemie v prostoru a tím jeho úlet pro historiky skvěle zachoval. Celých 7 zbývajících let života musel slovutný lučebník Kolbe pukat vzteky nad tím, že nenáviděnou práci svým útokem ještě spopularizoval. A co hůř, že ta získává víc a víc příznivců. Nakonec se idea prostorového uspořádání atomů v molekulách beze zbytku prosadila a její autor získal v roce 1901 vůbec první Nobelovu cenu za chemii. Zemřel roku 1911 v necelých 59. Jacobus Henricus van 't Hoff vydal první publikaci o stereochemii na den přesně před 152 lety.
0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Na tomhle příběhu se mi líbí, že připomíná jednu důležitou věc. I ve vědě mohou být slavní odborníci úplně vedle.
0: A někdy dokonce pomohou myšlence, kterou chtěli zničit. Kdyby Hermann Kolbe Van 't Hoffa tak zuřivě nenapadl, možná by se o jeho práci dozvědělo mnohem méně lidí.
1: Dnes si bez stereochemie neumíme představit farmaceutický výzkum, biochemii a moderní chemii vůbec.
0: A také víme, že atomy nejsou jenom značky nakreslené na papíře, ale že jejich prostorové uspořádání může rozhodovat o vlastnostech celé látky.
1: Znalost správného prostorového uspořádání je klíčová i v dalším oboru.
0: A který máte na mysli?
1: Speleologii. Jeskyňáři se pro každou jeskyni snaží vytvořit 3D plán, aby se zorientovali, nebloudili a aby ji úplně zmapovali.
0: No, jenomže trojrozměrná mapa se rodí těžko a dlouze. Od objevu jeskyně po její úplný popis mohou uběhnout desetiletí. Je to i případ z brašovských aragonitových jeskyní. Od jejich zpřístupnění uběhlo právě letos rovných 100 let.
1: Pokud jste někdy byli v lázních Teplice nad Bečvou, třeba s nemocným srdcem, určitě jste se byli podívat v jeskyních, které jsou přímo v lázeňském areálu.
0: Je to tak? Ve Stráni nad řekou Bečvou je vchod do zbrašovských aragonitových jeskyní. Moc dobře si to pamatuju.
1: Jak pak by ne? Přeci jste se tam vydal v rámci putování meteoru po jeskyních. Když je to bylo?
0: No, psal se rok 2015.
1: Už jsem za těch 11 let zapomněla, co je to ten aragonit a jak jeskyně vypadá.
0: Myslím, že stoleté výročí je pěknou příležitostí si tehdejší návštěvu připomenout. Vzpomínáte si? Měli jsme rozdělené úkoly. Naše putování začalo těmito vašimi slovy.
1: Petře, vás posílám do jeskyně a ve studiu vítám našeho hosta, ředitele správy jeskyní České republiky, geologa a speleologa, doktora Jaroslava Hromase. Ten bude Petrovu cestu do jeskyně komentovat.
0: Já jsem vylezl strmý svah nad Bečvu a už se skupinou návštěvníků čekáme, až se nám představí náš průvodce a hlavně až nám představí aragonitovou jeskyni.
3: Tak dobrý den, já se jmenuji Petr, no a vítám vás ve zbrašovských aragonitových jeskyních, které stejně jako další 14 přístupněných jeskyní spadají pod správu jeskyní České republiky. Zbrašovské aragonitové jeskyně se nachází v lázních Teplicích nad Bečvou, a jejich jméno je odvozené od původního jména obce Zbrašov, který se dnes zachoval už jako místní název části obce Teplice nad Bečvou. No, jsou největší známou jeskyní soustavou v okolí města Hranic, takzvaného hranického krasu, tvořeného vápenci prvohorního stáří. No, přesněji můžeme tuto horninu datovat do období Devon až počátek karbonu. Ta poloha hranického krasu na rozhraní dvou evropských geomorfologických celků, Českého masivu a Karpat, předznamenala také mimořádný geologický vývoj.
1: Jak zbrašovské aragonitové jeskyně vznikly, pane doktore?
4: Tak jeskyně vytváří atmosférická voda. Déšť, potoky, řeky, tak jak erodují povrch zemský, zahlubují svá údolí, tak taky ve vápencích vytváří jeskyně a jeskyní patra. Ale hranický kras má poněkud zvláštní postavení. On se nachází v zóně hlubokých geologických zlomů mezi Českým masivem a Karpatskou soustavou a po těch zlomech z hloubky vystupují teplé minerální prameny. A ty prameny právě ovlivňovaly jak vznik zbrašovských jeskyn, tak i jejich tvar, ale taky jejich minerální výplň.
0: Přesunuli jsme se do první větší prostory.
3: Tato jeskyně se jmenuje Zasedací síň, no je pojmenována podle tohoto velkého kamenného bloku, vystupujícího zde z chodníku, připomínajícího svým tvarem řečnický pult. Teď už to asi není tak patrné, ale před rekonstrukcí, která zde proběhla před několika lety, to bylo zřejmější, protože ten chodník se nacházel něco výše, a to zhruba v těchto místech. No a bohužel teda kvůli takto vysoko položené podlaze zde docházelo také k častým úrazům hlavy. No, jak si ještě všimněte, že stěny a strop té zasedací síně jsou opravdu silně rozleptány tou agresivní kyselkou. Tady na stropě můžete spatřit právě takové stopy. Svým tvarem vám možná připomínají džbery nebo kyble. No a je to právě dobře patrné tady na stropě nad námi a je to typické pro to hydrotermální krasovění.
1: Minerální voda, kyselka, jeskyni dost ovlivňuje, ale jak vznikají ty zmíněné džbery a kýble?
4: Džbery a kýble, to je takový hezký regionální název. Odborně bychom to asi spíše nazvali evorzními hrnci. A je potřeba si představit, jak prameny vystupující ze spodu pod určitým tlakem a zvířivým pohybem působily na stropy těch vytvářejících se podzemních prostor, no a vytvořily tak ty džbery a kýble.
0: Úzkou, krátkou chodbou se přesouváme do sousední jeskyně, a vidím tu na zemi divné kužele, které nevypadají jako běžné krávníky.
3: Za to jeskyně se jmenuje u Antonička, no je pojmenována podle této malé kamenné postavičky. Svatý Antoniček je patronem našich jeskyní, no vy se na něj můžete sáhnout. V této jeskyni můžete vidět jeden z největších unikátů z bršovských aragonitových jeskyní, a to kuželovité útvary zvané raftové kužely, dříve gejzírové stalagmity. Jeden takovýto gejzírový stalagmit můžete vidět tady na stěně před námi. Tyto útvary řadíme mezi takzvané hydrotermální sintry, to znamená, že se jedná o výzdobu vzniklou za přítomnosti teplé uhličité kyselky. Podobnou výzdobu v normálních jeskyních neuvidíte. K dnešnímu dni bylo takovýchto gejzírových stalagmitů v našich jeskyních objeveno něco přes 100, no a průměrně dosahují výšky od 30 do 60 cm. Ne všechny tyto útvary se zachovají na místě svého vzniku, některé musí ustoupit schodištím a chodníkům, jiné se nacházejí v zamořených prostorách, odkud musí být přeneseny. Tento raftový kužel před námi však spočívá na místě svého původního vzniku. Název gejzírové stalagmity vychází z původní představy o jejich vývoji, ta říká, že vznikly krystalizací materiálu od spora vzhůru, proto stalagmity, a to ve tvaru jakýchsi prstenců kolem výběru kyselek, která z nich měla tryskat jako vodotrysk. No, důvod pochybovat o této teorii byl ten, že pod žádným gejzírovým stalagmitem nebyly nalezeny žádné přívodní kanálky té minerální vody, no také žádný gejzírový stalagmit nebyl nikde u nás, ani nikde jinde na světě nalezen takto v chodu.
1: Jak ty raftové kužely vznikly, pane Hromasi, když ne z gejzíru minerální vody?
4: Představte si klidnou hladinu podzemního jezírka s mírně teplou vodou. Na povrchu, kde se nejvíc voda odpařuje, vzniká takový tenký škraloupek, tenká vrstvička plovoucího uhličitanu vápenatého. Dopadne-li na ten škraloupek kapka, on se rozbije a jednotlivé úlomky toho škraloupu, říkáme jim rafty, spadnou na dno jezírka. A v místech, kde dlouhodobě v jednom místě stále pravidelně kapala kapka, tak tam se ty spadající rafty na dně jezírka nahromadily do takových docela vysokých kuželů. Zní to velmi nepravděpodobně, tato teorie, ale když geologové rozřízli kterýkoliv z těch gejzírových stalagmitů, tak zjistili, že se skládají z milionů v podstatě jakýchsi slepených drobných raftů.
0: Ušli jsme jenom pár metrů, když jsem na stropě spatřil další prapodivnou věc, takové bochánky nebo koblihy.
3: Tato jeskyně je pojmenována podle své výzdoby. Tyto útvary prý teda ze všeho nejvíce připomínají do zlatova vysmažené a pocukrované koblihy. Vy se teda tato jeskyně jmenuje Koblihová, tak můžete sami posoudit. Jinak tyto koblihy vznikají těsně pod hladinou jezera minerální vody, a to krystalizací látek obsažených v kyselce, která dříve naplňovala tuto prostoru. Tato kyselka se zachová v mikroskopických dutinkách těchto útvarů. Na základě speciálních analýz vědci zjistili, že kyselka, která utvářela tyto útvary, má zhruba stejné složení a teplotu jako kyselka dnešní, na to kolem těch 12 až 20 stupňů. No, možná vás teda také zaujala ta rovná hranice zakončení koblihové výzdoby. O té se vědci dříve mylně domnívali, že měla ukazovat hladinu zaniklého jezírka, než jak již víme, že to je přesně naopak, neboť tato hranice ukazuje bývalé dno. Toto dno bylo tvořené jílovitým a písčitým sedimentem, a pod tímto sedimentem pak žádné koblihy.

0: se svým bratrem Čeňkem. No a těmto dvěma pánům teda také děkujeme za první prohlídku pro veřejnost, která se konala už roku 1926. Ten systematický průzkum jeskyní končí právě smrtí Josefa Chromého, a to roku 1943. No, na jeho práci pak navázala až roku 1991 část České speleologické organizace, která si říká Aragonit. No a členové této organizace se starají o naše jeskyně dodnes.
1: Objevování a průzkum jeskyně vyžaduje určitě notnou dávku odvahy, že ano?
2: Už sami bratři Chromy museli mít obrovskou odvahu, nechceme-li to nazvat přímo drzosti, když se tehdy spustili 42-metrovým objevitelským komínem do dnešního Jurikova domu. Přitom se jim údajně přetrhlo lano, rozbila karbitka a oni tam dlouhé hodiny čekali, až jim přijde ze zhora pomoc.
3: V Galašově domu jsme také zjistili, že je tam s námi jedno neviditelné nebezpečí.
0: Tato puklina se nazývá centrální spára a táhne se podélně celým Galašovým domem až pod viditelné dno do velkých hlubin. No, zde také dochází k jednomu z vývěrů oxidu uhličitého do našich jeskyní. Oxid uhličitý, chemický CO2, se uvolňuje z rozsáhlých jezer minerální vody, kde již hladinou vytváří několika metrový plynový polštář. No, úroveň návštěvní trasy se nachází zhruba někde na horní hranici tohoto polštáře. Oxid uhličitý je těžší než vzduch, to znamená, že se drží v nejnižších patrech jeskyně a do vyšších se neuvolňuje. Při vývěru má 22,5 stupně a naše jeskyně ohřívá na příjemných 15 stupňů. To nás dělá nejteplejšími jeskyněmi v České republice. Má to teda za následek, že u nás nežije žádná větší kolonie netopíru. Ty netopíři právě potřebují ty normální jeskyní teploty, které se pohybují kolem těch 8 až 9 stupňů. Jinak oxid uhličitý je teda zároveň neviditelným nebezpečím, které se musí při jakékoliv činnosti v jeskyni bedlivě hlídat. Jak jsem říkal na začátku, jedná se tedy o plyn dusivý, který ve vyšších koncentracích může způsobit otravu, bezvědomí a následně smrt. No a ta jeho zrádnost spočívá v tom, že z uzavřených prostor vytlačuje kyslík nutný k dýchání. No jak asi víte, ta hygienická norma koncentrace oxidu uhličitého v vzduchu je to 1%. No, v některých prostorách našich jeskyní se ta koncentrace blíží až ke 100%. Tam samozřejmě návštěvní trasa nevede.
1: Pane Hromasi, kde se v jeskyni neustále bere nový oxid uhličitý?
2: Připomínám, že jsme v lázních Teplice nad Bečvou a ty byly založeny právě na minerálních pramenech. Na těch pramenech, které modelovaly jeskyně a které vytvářely jejich minerální výplně už prakticky před 100 000 až miliony let. Takže minerálka je tady všude pod námi. V nejhlubších částech jeskyní přímo vyvěrá a jinde se z ní uvolňuje z puklin jenom její složka, oxid uhličitý. Chemickým vzorcem CO2, jak známe, jedovatý až smrtelně jedovatý plyn. Návštěvníky ale můžeme uklidnit. Máme zavedený elektronický monitorovací systém koncentrací oxidu uhličitého a ten nám v případě nebezpečí automaticky zapíná odvětrávání, odsávání z jeskyně.
3: Opouštíme Galašův dom, zatáčíme do pravého úhlu vlevo do prostoru zvaného křtitelnice, kde je opět výzdoba, jakou jsem v jiných jeskyních neviděl.
0: Všimněte si, že stěny a strop té křtitelnice jsou bohatě zdobené kalcitovou, ale tentokrát už i aragonitovou výzdobou. Tento aragonit byl poprvé popsán v 16. století ve španělské oblasti zvané Aragon, odtud také plynulo jméno. No, liší se od kalcitu tím, že krystalizuje v jiné krystové soustavě, a to kusočtverečné, kalcit krystalizuje v trigonální. No a proč se teda ten aragonit začal vytvářet zrovna v naší jeskyni? On se vlastně začal vytvářet díky těm kyselkám, které poté, co ustoupily, tak zde zanechali takové unikátní jeskyní klima, takzvaný jeskyní aerosol, který vlastně donutil uhličitán vápenatý krystalizovat nikoli v běžný kalcit, ale právě v ten vzácný aragonit. Aragonit je opravdu vzácný. V České republice ho můžete vidět pouze v našich jeskyních, a jakože je natolik významný, tak jsme ho tedy i zařadili do názvu našich jeskyní, takže naše jeskyně se nemenují pouze z Brašovské, ale jmenují se i aragonitové.
1: Proč je aragonit takovou vzácností?
2: Aragonit je vzácný, protože se vytváří za zcela mimořádných podmínek. Například za vyšších teplot krystalizačního roztoku. To je zrovna případ z brašovských aragonitových jeskyní, nebo v případě, kdy ten krystalizační roztok má poněkud odlišné minerální složení, například vyšší obsah stroncia a podobně. Takže to jsou jiné podmínky, než vzniká běžná krápníková výzdoba. Je na místě si připomenout, že aragonit je chemicky totéž co kalcit,

0: uhličitan vápenatý vzorcem CaCO3. Ovšem na rozdíl od kalcitu, který krystalizuje v soustavě trojkloné, tak krystalky aragonitu náleží do soustavy kosočtverečné.
1: Takže zhruba podobný princip, jako je rozdíl mezi tuhou a diamantem. Oboje je čistý uhlík, jen má jinou strukturu.
0: Dá se to tak podobně říct.
2: Přesouváme se do největšího domu z vrašovských aragonitových jeskyní, Jurikova domu. Z naší vyhlídky vidíme pod sebou i malé jezírko.
3: Toto jezírko je nejnižší bod, který si můžete prohlédnout z návštěvní trasy. No a hladina tohoto jezírka odpovídá zhruba hladině řeky Bečvy. Nevím, myslím, že dneska Bečva je kalná. Kdyby kalná nebyla, tak kdybyste vyšli na most a podívali se na řeku, tak byste možná viděli, jak z té řeky se zvedají takové provazce bublinek. To je vlastně ten oxid uhličitý, který se uvolňuje z té kyselky. A ty naše minerální vody jsou tedy propojené s tou řekou Bečvou. No není to moc dobré, když jsou povodně. Myslím, že to jsou 2 nebo 3 roky zpátky, kdy tady byly také lokální povodně na Hranicku. Toto malé jezírko se za noc rozvodnilo zhruba do těchto míst. V roce 1997, kdy zde byly ty největší povodně, se pak to malé jezírko rozvodnilo až do těchto míst. Takže už to bylo spíš takové jezero, samozřejmě, že se nezvedla jenom ta voda, zvedl se i ten plynový polštář a to byl teda jeden z důvodů, proč jsme to tady museli uzavřít.
2: Náš průvodce si teď chystá experiment. Bere do ruky lampu, která je zavěšená na lánku a očividně se jí chystá zapálit a spouštět k jezírku.
3: Tady uvidíte tu lampičku. Tak když mi dáte chvilku, tak ji zapálím a vlastně ukážu vám, jak vysoko je ten plyn. Tak chvilku vydržte, s dovolením jenom. Já vás musím jenom poprosit, děkuju, ono je to tady na háček. Tak se aspoň přesvědčíte, jestli jste v bezpečí.
2: Vidím 2 lana, natažená od našeho zábradlí až dolů k jezírku. Průvodce zapaluje svíčku a začíná ji spouštět.
3: Jak to začne trošku kmitat už, tak je to vlastně známka toho, že tam je ten plyn. Aby ten plyn mohl zasnout tu lampičku, tak je třeba 12% zhruba. Takže abyste věděli, tak snad to zasne za tím kamenem, abyste to viděli všichni. Tak. Zatím to vypadá dobře s váma.
2: A zhasla.
3: Takže jste v bezpečí asi relativně, tak jestli chvilku vydržíte, já to musím jenom namotat. Tak aspoň vidíte, že to je práce pro silné průvodce, že to nemůže dělat jen tak někdo. Chvilku vydržte.
2: Tak svíčka zhasla v bezpečné vzdálenosti od nás, asi 1 metr nad hladinou jezírka. Průvodce pomocí lana přitahuje lampičku zpět k nám a my se přesuneme dál.
3: Tak nyní se nacházíme v jeho východní části Jurikova domu, a to pod takzvaným velkým komínem. Tento komín je dlouhý přes 30 metrů, nevypadá ani s objevitelským. Vy na stěně za mnou můžete vidět tyto dlouhé lana. Tyto lana slouží jeskyňářům, aby se jednou za čas vyšpali nahoru a zkontrolovali stabilitu stropu. Pravo od komína jste taky mohli nahlédnout do malé jeskyně, to jeskyně říkám jeskyňářský skanzen, a to podle původního jeskyňářského náčiní, které zde máme vystavené. Jako raritu jsme zde umístili tu malou zrezivělou železnou branku. Tato branka sloužila jako první zaterázu portálu objevitelského komína. Dále za mnou pak budete moci nahlédnout do této malé jeskynky. Této jeskynce říkáme turecký hřbitov, no to podle řady gejzírových stalagmitů, které svým tvarem připomínají turecké minarety. Tak dále půjdeme uměle vyraženou štolou. Ta byla vyražena v roce 2005, zase během té velké přestavby. No a je 80 metrů dlouhá. Vy tu štolu poznáte podle toho, že ji ohraničují 2 dveře. No a ty dveře slouží k tomu, aby se v té jeskyni moc nemíchalo to jeskyní klima. Při hloubení té štoly zde byly objeveny další nové jeskyně, z nichž ta největší se jmenuje Barborka. Tuto jeskyní Barborku vidíte zhruba v půlce té štoly a poznáte ji podle její výzdoby. Tu výzdobu tvoří druhohorní jíly, které mají barvu rudou až rudožlutou, no jsou pak dobře patrné v pravé části té jeskyně.
1: Co vede, pane doktore, jeskyňáře k umělému budování chodeb?
0: U zpřístupněných jeskyní se snažíme, aby návštěvní okruh byl pokud možno jednosměrný, aby se návštěvníci nemuseli zpět vracet ze slepých chodeb a středávat se tak s výpravou, která přichází v protisměru. To nám taky umožňuje stavět užší chodníky a osvětlovat jeskyní trasu po směru průchodu návštěvníků, takže nejsou oslňováni. Někdy musíme dělat i takové prorážky v místech, kde průchod z jedné prostory do druhé by byl příliš úzký anebo příliš nízký a tudíž v podstatě nebezpečný. Musím však zdůraznit, že každou umělou chodbu razíme jenom po velmi pečlivé úvaze, kdy není jiná možnost a za podmínky, kde trhací práce nepoškodí jeskyní výzdobu a sama existence té nové chodby nenaruší původní přirozené mikroklimaty jeskyně, to znamená původní teplotu, vlhkost jeskyního vzduchu, ale i také směry proudění jeskyního vzduchu. To jsou základní atributy pro zachování optimálního dalšího vývoje jeskyní a její zejména té křehké výzdoby.
2: Po dlouhé cestě chodbou, při které jsme křížili naši trasu poblíž vchodu do jeskyně, přicházíme do poslední velké prostory.
3: Tak nyní se teda nacházíme v té poslední zpřístupněné prostoře naší jeskyní. A tady bych se vás chtěl hnedka zeptat, jestli byste si zkusili tipnout, jak jsme nyní hluboko pod zemí, tak zkusíte. Nějaký tip? 100 metrů, ještě někdo nějaký? 78, tak nebudu napínat. 60, tak nebudu napínat, je to zhruba 7 metrů. Ono opravdu zdání klame, já bych se na to jinak neptal. Ono to je vlastně dané tím, že to furt vypadá, že jdeme hlouběji a hlouběji, akorát, že ty naše jeskyně jsou v kopci, takže my jsme akorát sešli ten kopec a ty jsme zhruba na úrovni té kolonády. Opravdu takových 7-8 metrů. Tato jeskyně je již tradičně pojmenována podle své výzdoby. Tuto výzdobu tvoří opět kalcit a aragonit, který na podkladě tmavšího vápence vytváří dojem mramoru, tudíž se tato jeskyně jmenuje mramorová. Nejlépe si můžete prohlédnout takovou mramorovou výzdobu v těchto místech. Pod ní teda také můžete spatřit tuto nažloutlou čáru. Tato čára ukazuje hladinu řeky Bečvy, která zde byla v tom 97. Tato hladina zde dosahovala až do výšky 2,5 metru a pod plavení této vody zde bylo nalezeno přes 30 cm bahna. Jinak tato jeskyně vznikla rovněž díky tektonické poruše a jako důkaz, že tato jeskyně vznikla tektonicky, tak zde můžete vidět tyto obrovské zřícené bloky kamene. Dále pokračuje dvěma znepřístupněnýma jeskyněma, a to jeskyní Bezejmenou. Tu si prohlédnete, jak budeme vycházet. A tou malou osvětlenou jeskyní Bčko. Z této jeskyně Bčko jeskyňáři odčerpávají vodu pomocí tepelného čerpadla, no a tato voda pak teda slouží k zateplení budovy nahoře.
1: Pěkně využíváte teplou vodu z jeskyně. Má i jiné využití, když je to minerální voda? Dá se přímo pít?
0: Musíte uznat, že minerálka o teplotě 15 stupňů Celsia je přímo ideální pro vytápění provozní budovy tepelnými čerpadly. Trochu problémy tam dělá jenom trochu vysoká mineralizace a agresivita té vody v tom technickém zařízení. Pitná minerálka samozřejmě je, a to i z jeskyně, ale nemáme zapotřebí ji z jeskyně vynášet, protože kolem nás v lázních je dostatek veřejně přístupných lázeňských pramenů. A ujišťuju vás, že vychlazená s citronem, anebo naopak káva z té minerálky, to je opravdová lahůdka.
1: Káva z minerálky? No, nevím. To jsem ještě neskoušela.
2: Vidíte, po 11 letech od výpravy meteoru do jeskyně máte další šanci si to zkusit.
1: Z brašovské aragonitové jeskyně rozhodně stojí za návštěvu. Otevřené jsou každý den, kromě pondělí, od 9 do 16 hodin.

0: Samotná pozorování a měření nestačí. Aby člověk objevil něco skutečně nového, musí si někdy troufnout vyslovit myšlenku, pro kterou ještě nemá všechny důkazy.
1: Tohle vědecké moudro stále platí.
0: A skvěle ho vystihl slavný fyzik Isaac Newton, což si zapsal do své sbírky citátů Jiří Grygar.
2: Ani jeden velký objev se nezrodil bez velkého odhadu.
0: Isaac Newton se toho sám držel. Musel předpokládat, že síla, která způsobuje pád jablka, působí i na měsíc a drží ho na oběžné dráze. To byl ve své době velmi odvážný nápad.
1: Takových známe řadu. Albert Einstein nejprve navrhl teorii relativity a teprve později se objevila měření, která ji potvrdila.
0: Alfred Wegener vyslovil myšlenku pohybu kontinentů dlouho předtím, než geologie znala mechanismus deskové tektoniky.
1: Citát tedy připomíná, že věda není jen shromažďování faktů. Vyžaduje také představivost a odvahu spojit známá fakta novým způsobem.
0: A o jednom novém způsobu si teď povíme. Otevírá se nám nová možnost pro boj s alergií.
1: To spousta lidí ráda uslyší.
0: Zejména ti, kteří se musí důkladně vyhýbat arašídům.
1: Znám hned několik lidí, kteří se musí mít na pozoru. Jedna moje kamarádka ani nemůže být v místnosti, kde se otevřel pytlík z buráky.
0: Každá alergie je přehnaná reakce našeho imunitního systému proti neškodné látce, která se běžně vyskytuje v přírodě. Co vadí některým lidem na arašídech, to dobře víme. Popíše nám to doktor Jan Pačes z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
3: Arašídy ty v sobě mají dva velmi silné alergeny, jmenují se ARAH1 a ARAH2. A to jsou poměrně stabilní proteiny, které mají velkou imunogenicitu, to znamená, že mají takový zajímavý tvary, na který se dobře lepí protilátky. Tudíž, jakmile se to objeví v tom těle a imunitní aparát je trošku víc senzitivní na to, tak zareaguje poměrně silně. No a když máte nějakou alergii, tak u alergologa vám udělají ty testy, to znamená, že vám nějaké malé množství píchnou těch různých alergenů a pak vidíte tu alergickou reakci jako červený flíček a podle toho se pozná, proti čemu všemu máte nebo nemáte alergie. No a když se s tím člověk léčí nebo se to odhaduje, tak se to donedávna dělalo tím, že se měřily hladiny protilátek. A říkalo se, teda ten člověk má vysoké protilátky, tak ten bude mít silnou tuhle tu reakci, ty IgE protilátky. Ale postupem času se ukázalo, že to ne vždycky je pravda, že jsou i lidé, kteří mají relativně vysoké hladiny IgE protilátek, ale přitom nemají tak silný anafylaktický šok.
0: IgE, tedy imunoglobuliny E, jsou jedním z pěti základních typů protilátek, které vytváří náš imunitní systém. I když tvoří pouhých 0,05% všech protilátek v krvi, jsou významné. Když se IgE protilátka naváže na alergen, spustí reakci určitých imunitních buněk. Ty pak uvolní látky, jako je histamin, které způsobují typické alergické příznaky.
1: Kýchání, rýmu, svědění očí, kopřivku, astmatický záchvat a v krajním případě anafylaktický šok.
0: Při něm se rozšíří cévy po celém těle, poklesne krevní tlak, unikne tekutina z cév do tkání, vzniknou otoky a nejhorší je zúžení dýchacích cest.
1: Jde o stav, který může během několika minut ohrozit život. Je potřeba co nejrychleji píchnout injekci adrenalinu. Tu silní alergici raději nosí při sobě.
0: A teď pozor, vědci zjistili, že míru reakce těla neurčuje jenom množství protilátek IgE, ale i směs bakterií, kvasinek, virů či prvoků.
1: Tedy takzvaný mikrobiom.
3: Mikrobiom dneska, když člověk čte tu vědeckou literaturu, tak ten už může skoro za všechno. A je to tak, je to skoro by se dalo říct součást nás, je dokonce ty teorie, že bychom jako jednotku vlastně neměli brát nás jako člověka, nás jako člověka se všemi těmi bakteriemi a dalšími organismy, které na nás žijí. No a tato ta studie objevila, když testovali alergie, že některé myši, přestože geneticky na tom byli stejně, tak neměli tu reakci tak silnou. Takže najednou v tom hrály roli i negenetické vlivy a zjistilo se, že tyhle myši mají v ústech nějakou bakterii, která pravděpodobně začne štěpit právě už i ty alergeny, ty ARH1, ARH2, a tím, že je naštěpí, tak oni potom nemají už tu účinnost uvnitř toho těla.
1: Chcete říct, že bakterie v myší tlamičce doslova nahlodá alergeny a díky tomu nedojde k přehnané reakci imunitního systému?
0: Opravdu funguje jako protialergická obrana?
3: Ukázalo se opravdu, že to tak je. A ta bakterie rodu Rotea, tak když máte ten mikrobiom hlavně v ústech, pochopitelně, kde to začíná, že je to taková první jako bariéra, on pomůže ty nebezpečné látky zlikvidovat. A ta studie pak pokračovala i na lidech, ne aktivně, ale jenom monitoringem, a opravdu se zjistilo, že když dokážeme detekovat tuhle bakterii v jejich slinách, tak nemají tak silnou tu reakci, přestože podle těch IgE protilátek by se mohlo zdát, že by měli mít. A už udělali na myších i studii, kdy tedy z jedné myši to transplantovali do druhé, ten mikrobiom, a opravdu snížili tu reakci na to.
1: Zajímavý objev, a pokud se ho povede využít, může být pro člověka velmi užitečný.
3: To je mimořádně zajímavá věc, protože každý lék, který využívá tu přírodu, ten běžný biochemicko-biologický mechanismus, tak ten je vždycky strašně účinný, vem si jenom očkování, že jo? Tak je druhá věc. Ukážeme to našemu tělu, na náš imunitní aparát, už to všechno vyřeší, nepotřebujete žádnou chemii, žádný intervence, nic. Tak zrovna tady je to podobná věc, kdyby se nám podařilo mít takovou pilulku mikrobiomovou, kterou si dáte a ne zbaví, ale výrazně nám to sníží tyhle ty různé nebezpečí, tak by to bylo úplně skvělé. Dovedu si představit, že by se to dalo rozšířit i mnohem dál, že by člověk nemusel mít mikrobiom jenom proti konkrétnímu jednomu burákovému alergenu, ale mohlo by to jich být mnohem víc, a kdo ví, jestli ne, ještě leco z dalšího. Tak to by bylo prostě úžasná věc. Je pravda, že tohle je prvotní studie, je to trošku překvapivá věc, že ten mikrobiom reaguje už v ústech a může mít tak veliký dopad. K nějaké aplikaci to zatím ještě je daleko, takže bohužel pro posluchače, kteří by třeba měli tu alergii, tak ještě pro vás dobrá zpráva není, ale do budoucna se tímhle směrem určitě půjde, protože i ten způsob přípravy toho léku, případného nějakého probiotika, by byl hrozně jednoduchý. Ono by to třeba mohlo, já nevím, možná by to mohlo žít v jogurtech nebo v něčem takovým, a člověk by se prostě jenom správně krmil a výrazně by mu mohlo tu jeho kvalitu života zlepšit.
1: Jogurty proti alergii?
0: Protialergický doping, aby naše tělo nereagovalo přehnaně.
1: Pro některé lidi by to bylo opravdu užitečné.

0: schválně, Kateřino, které zvíře na zemi byste typovala jako nejúspěšnější?
1: Dost záleží, co myslíte slovem úspěšné. Nejpočetnější, nejrozšířenější, nejstarší.
0: Všechno dohromady. Kdybychom se podívali na počet druhů, množství jedinců i dobu, po kterou tady jsou, pro jednoho kandidáta by byly velmi silné argumenty.
1: Tuším, že nemluvíte o tygrech, slonech ani o lidech.
0: Ne. Dnešní příběh patří tvorům, které většina z nás zná hlavně z talíře, z rybníka nebo z akvária.
1: Jde tedy o ryby. Jejichž skutečný svět se skrývá pod hladinou, kam nevidíme.
0: A možná právě proto je podceňujeme. Jaký je příběh ryb na planetě Zemi? To se můžeme dočíst v knize Co ryba ví britského etologa a biologa Jonathana Balcomba. Čte Igor Bareš.
2: Jak to všechno začalo? Nejstarší rybovití tvorové se objevili v Kambriu před zhruba 530 miliony let. Byli malí a nepříliš zajímaví. K velkému průlomu v evoluci ryb a všech jejich potomků došlo o 90 milionů let později v Siluru, když se některým vytvořily čelisti. Díky nim mohli tito průkopničtí obratlovci popadnout a rozmělnit potravu a roztáhnout svou hlavu, aby kořist mocně nasáli. Tím se značně rozšířil jejich jídelníček. Čelisti si můžeme představit jako takový historicky první švýcarský nůž. Mají totiž i jiné funkce, třeba manipulaci s předměty, kopání děr, přenos materiálu na stavbu hnízda, transport a ochranu mladých, vysílání zvuku a komunikaci. Nepřibližuj se, nebo tě kousnu. Vznik čelistí spustil explozi rybího života v průběhu devonu, známého i jako věk ryb, a to včetně prvních superpredátorů. Většina devonských ryb patřila mezi pancířnatce. Měli těžký, kostěný, hlavohrudní krunýř a chrupavčivou kostru. Některé druhy, Dunkleosteus a Titanichthys, měřili i více než 9 metrů. Neměli zuby, ale díky dvěma ostrým kostěným výběžkům na čelistech dokázali lámat a drtit. Jejich fosílie jsou často nalézány se sousty z částečně natrávených rybích kostí. Zřejmě tedy potravu vyvrhovali podobně jako dnešní sovy. I když všichni zástupci pancířnatců zmizeli v devonu před více než 300 miliony let, příroda laskavě zachovala některé exempláře tak citlivě, že se z nich paleontologům podařilo vyvodit pár zajímavých skutečností o jejich životě. K jednomu ze zvláště převratných nálezů došlo na západě Austrálie ve známé oblasti Gogo. Jde o Materpiscus attenboroughi, Attenboroughovu rybí matku. Tento dokonale zachovaný trojrozměrný exemplář vědcům umožnil opatrně odloupnout jednotlivé vrstvy až do nitra ryby. A právě tam objevili zcela vyvinuté embryo spojené pupeční šňůrou se svou matkou. Tento objev otřásl evoluční bárkou a počátky vnitřního oplození posunul o celých 200 milionů let zpět. Bez ohledu na pohlavní život čekala na kostnaté ryby, které se objevily zhruba ve stejné době jako pancířnatci, zářivější budoucnost. I když je na konci prvohor značně ohrozilo třetí velké vymírání, během následujících 150 milionů let se v průběhu druhohor postupně rozrůznili. Skutečně dařit se jim začalo před zhruba 100 milionů let. Od té doby se počet známých čeledí kostnatých ryb více než zpětinásobil. Nicméně fosilní záznamy se o svá tajemství nedělí dobrovolně, a tak ve skalách může být stále ukryto mnoho ranějších čeledí ryb. Stejně jako kostnaté ryby, i paryby se postupně zotavily z prvohorního nezdaru. Pokud je nám známo, dnes existuje více druhů žraloků a rejnoků než kdykoliv dříve v dějinách. Sledovat životy ryb je mnohem složitější než sledovat suchozemská zvířata. Proto není snadné je pochopit. Podle Národního úřadu pro oceán a atmosféru bylo zatím prozkoumáno méně než 5% všech světových oceánů. Hluboké moře je největším pozemským biotopem a žije v něm naprostá většina zvířat na Zemi. Na počátku roku 2014 byl zveřejněn 7měsíční průzkum, který za pomoci echolokace zkoumal zónu mezi 100 a 1000 metry pod hladinou oceánu. Vědci přišli se závěrem, že v ní žije 10x až 30x více ryb, než jsme se původně domnívali. A proč by také ne? Možná jste se setkali s oblíbenou myšlenkou, že život v hlubinách je nesmírně obtížný. Myšlenka je to povrchní, jelikož hlubinné bytosti na tom rozhodně nejsou pod ohromným tlakem oceánu hůř než my pod tlakem 10 tun vzduchu na čtvereční metr atmosféry nad námi. Voda je poměrně nestlačitelná a proto má hlubinný tlak menší dopad, než si obvykle myslíme. Tlak z nitra organismu je přibližně stejně velký jako tlak na jeho zevnějšek.
1: Ryby rozhodně nejsou jen nějakou vedlejší větví života na Zemi.
0: Bez nich by ani naše vlastní existence nebyla možná. Patříme do velké rodiny obratlovců, jejíž kořeny sahají právě k dávným rybím předkům.
1: A zároveň o nich pořád víme překvapivě málo. Není divu. Většina prostoru, kde žijí, je pro nás mnohem hůře přístupná než třeba vrcholky hor nebo pouště.
0: A jak uslyšíme v dalších dílech, překvapení nekončí u jejich dávné historie. Ryby jsou často chytřejší, vynalézavější a zajímavější, než bychom čekali.
1: Za týden se tedy opět těšíme na slyšenou pod hladinou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: Je naprosto nezbytné.
4: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
5: Hana Zagorová 80.
6: Rybičko zlatá, přeji si.
4: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
5: Marty Jandové,
4: Evy Burešové,
5: Kateřiny Marie Tiché,
4: Terezy Maškové,
5: Veroniky Kek-Kubařové,
4: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
5: 24. listopadu v pražské Lucerně.
4: Více na www.zagorova80.cz.
5: Víkendový výběr Dvojky.
4: To jsou pořady, které vás baví každou sobotu a neděli.
5: Máme pro vás světové evergreeny, muzikálové melodie i novinky z české hudební scény.
4: Klub Evergreen s Dašou a Janem Smigmatorem.
7: Přátelé, jsme ve finále. Zas to neskutečně uteklo.
8: Uteklo, ale tím pádem jsme zase o hodinu blíž setkání příštímu.
4: Muzikál Express s Michailem Prostějovským a Pavlem Bárem.
9: Náš Muzikál Express je nejrychlejší vlakem na světě.
10: Dnešní pořad bude věnován rubrice s podtitulem Muzikál a já.
4: Nebo Česká dvanáctka s Martinem Hrdinkou.
11: Mám pro vás výsledky hitparády Česká dvanáctka.
5: Klub Evergreen, Muzikál Express, Česká dvanáctka a další oblíbené pořady.
4: Víkendový výběr Dvojky.
5: Naslyšenou už o tomto víkendu.
4: Na Dvojce.
12: Dnes večer v České televizi.
13: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
14: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
15: Bylo 16 hodin.
16: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
17: Premiér Babiš připustil snížení schodku státního rozpočtu. Polsko prošetřuje možné narušení vzdušného prostoru objektem letícím z Běloruska. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť, teploty do 27 stupňů. Hezké odpoledne u zpráv přeje Mária Kunová. Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
18: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie o jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože by jsme museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
17: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Polská armáda vyšetřuje možné narušení polského vzdušného prostoru. Na síti X o tom informovalo operační vedení polských ozbrojených sil. Objekt podle něj letěl směrem z Běloruska. Armáda vyslala na místo vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Podle mluvčího operačního vedení může jít také o hejno ptáků nebo meteorologickou anomálii. Armáda zároveň uvedla, že v posledních hodinách nezaznamenala v oblasti ruské útoky na ukrajinské cíle. Další informace poskytne, až dokončí vyšetřování. Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěsti stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školicích střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úseku Radek Šafránek.
19: Tam jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
17: Školící střediska taky díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. V Kazachstánu zkoumají archeologové ze Západočeské univerzity v Plzni bývalý Gulag. Společný projekt s organizací Gulag.cz jako první odkrývá historii bývalého sovětského pracovního tábora Stěplak u vesnice Terekty. Podle nových zjištění odborníků Gulag fungoval i po oficiálním zrušení, říká mluvčí Západočeské univerzity Andrea Čandová.
20: V historických pramenech všude psali o konci Stěplagu v roce 1956. Vědci ale na místě našli skleněné lahve, které datují mezi lety 1959 až 61. Kromě samotné archeologické práce si mohou vše ověřit i u místních historiků a našli pamětníka, který jim potvrdil provoz tábora i v roce 1959.
21: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: počasí.
17: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť a večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu 20, na horách kolem 16, na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
17: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je fronta v oblasti Posázaví. Na 45. kilometru odklízejí následky hromadné nehody. Jede se pouze jedním pruhem, z kilometru 52,5 se zdržíte přes půl hodiny. Na silnici D9 z Mělníka do Prahy je zastavený provoz za větrušicemi v obou směrech. Za odbočkou na Tuhaň zasahují u těžké nehody dvou osobních vozidel záchranáři. Zdržíte se desítky minut. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
22: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také Pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

tobě. Uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím. Po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Adieu.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martine.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mě oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl, jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhruba měl jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni,
2: v tajemství.
1: Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověč. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radost, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat, tohle tamhleta a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotový, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem.

0: se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká paráda.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně, jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk. Tady je SMSka hit mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11. A novinka číslo 3, Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Minulý týden novinka, dnes místo deváté, Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

0: Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství. Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou, Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct.
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh. Ten se směje, do rytmu tleská, ale já mám strach.

0: půjdu tě kousnout pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi, skupina Holky Tonk.

0: Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.
1: Léto.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. Deváté místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8. Sedmé místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7. Místo šesté, čtyři tenoři, Massachusetts, hit mezera 6. Páté místo, chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5. Čtyřka, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4. Třetí místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3. Druhé místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMS-ku hit mezera 1. Desátým vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká dvanáctka se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká dvanáctka. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Objevte novou speciální nabídku obkladů a dlažeb v koupelnách Ptáček. Vybírejte ze skladového sortimentu keramických obkladů a dlažeb od renomovaných výrobců. Například keramická dlažba Aleppo od španělského výrobce Argenta je interiérová dlažba s matným povrchem a betonovým vzhledem za neuvěřitelných 199 korun. Nenechte si ujít příležitost ušetřit. Akce platí jen do 30. října. Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve vašem regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny, 3D návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Pojišťovny od září nově upozorňují na rizika škod na každý měsíc. Papež Lev XIV. Vyzval k míru na Ukrajině. Podpořil aktuální diplomatická jednání v Kyjevě. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinělé slabý déšť a teploty do 27 stupňů. Zprávy vám přináší Mária Kunová. Nový risk radar České asociace pojišťoven má upozornit na zvýšený počet pojistných událostí na daný měsíc. Asociace ho poprvé zveřejnila tento týden. Radar, který vychází z dat z minulých let i názoru expertů, je rozdělený do 6 kategorií. Obsahuje třeba dopravní rizika, zdravotní a životní nebo ekonomická. Z jejich součtu pak vyjde celkové riziko od 1 do 100. Třeba Generali pojišťovna po zavedení radaru vítá, říká její mluvčí Jan Marek.
4: Na jeho podobě se ostatně podílejí i naši odborníci a považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost. Jako indikátor nejúžitějších rizik může lidem pomoci lépe se zaměřit na prevenci.
3: A celkové riziko na září je zvýšené 56 bodů ze 100. Podle asociace v tomto měsíci hrozí třeba více dopravních nehod v okolí škol nebo taky kybernetických útoků. Papež Lev XIV. V tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutily zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
5: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
3: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Od úterý můžou lidé v jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny Křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po 9. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí jihomoravského kraje Martina Žítková.
6: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojedinělé slabý déšť. Večer se od západu vyjasní. Teploty 23 až 27 stupňů, na severu kolem 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 z Brna do Prahy je kolona kvůli nehodě za Vlašimí. Zastavuje se před sjezdem na Trhový Štěpánov na 56,5 kilometru. Na 45. pojedete pouze odstavným pruhem a zdržíte se 40 minut. Na D1 z Prahy do Vyškova opatrně na průtahu Brnem. Před sjezdem na Bratislavu na kilometru 195,5 se v levém pruhu srazila dvě osobní auta. Zdržíte se 10 minut. A na silnici D9 z Mělníka do Prahy se po nehodě u Větrušic jede Kivadlově, zdržíte se do 10 minut. Tolik zprávy a na řadě jsou příběhy z kalendáře.
8: Dobrý den, ničím nerušený poslech příběhů z kalendáře vám od mikrofonu dvojky přejí Jan Kovařík
9: a Monika Valentová. Dnes je 6. září a právě v tento den, roku 1945, se narodil chlapec, jenž se o nějakých 20 let později proslavil svými písněmi.
8: Byl jedním z takzvaných dětí radosti.
9: Tak se totiž říkalo dětem počatým těsně před koncem druhé světové války a narozeným, jak tehdy alespoň mnozí věřili, do lepších svobodných časů.
8: Víš co, víc už neprozrazujme a nechme raději hádat posluchače.
9: Dobře, jaká bude tedy první indicie?
8: No docela pádná. George and Beethovens.
9: A druhá?
8: Povídej.
9: No, já myslela, že to řekneš.
8: Že to říkám, druhá indicie zní povídej.
9: Ach tak, a poslední, tedy třetí?
8: Ivo Plicka.
9: No vida, tak už jen uhodnout jméno našeho dnešního hrdiny.
2: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Posloucháte Na dvojce příběhy z kalendáře. Možná jste hádali během písničky, o kom, že to dneska budeme mluvit. A ti, kdo hádali správně, už vědí, že George a Beethovens byli doprovodnou skupinou, Ivo Plicka textařem a písnička Povídej jedním z nejznámějších hitů, počkejte si, ano, Petra Nováka.
1: Tenhle, nebojím se to říct, novodobý trubadur se na hudební scéně objevil zčista jasna v polovině 60. let, a to s řadou svěžích a neotřelých písní.
0: Jeho nepřehlédnutelné, vytáhlé hubené postavě romantického hrdiny, jako vystřižené z časů dávno minulých, chyběl snad už jenom dlouhý plášť a nějaký ten širák.
1: Který by odhodil případně vdál, chápu. Jednoduché a velmi melodické písničky o lásce, které Novák psal a procítěně interpretoval nezaměnitelným chlapeckým hlasem, si své publikum vcelku jasně našli opravdu rychle.
0: A to samozřejmě především v ženské části naší populace. A nebylo divu, protože jeho sugestivní živé vystupování bylo v polovině 60. let u nás něčím naprosto nevídaným.
1: Pochopte prosím, v té době bylo běžné, že hudebníci nastoupili na pódium, odehráli si svoje, obřadně se uklonili a zase spořádaně odpochodovali. Pokud už se náhodou někdo decentně pohyboval do rytmu, tak to už bylo opravdu něco.
0: Petr Novák byl ale úplně jiný případ. Možná, že to byla jeho stará láska k herectví, které dával průchod při svých vystoupeních, protože on písně doslova stvárňoval, a to nejen hlasem, ale i tělem.
1: Svoje koncerty prožíval naplno. Zpíval v kleče, v leže, živě gestikuloval a někdy se mu prý na tváři dokonce objevily i slzy.
0: Občas se ovšem také stalo, že se nechal unést příliš a docházelo tak i k poněkud kuriózním situacím.
1: Jako třeba, když při jednom vystoupení chtěl efektně zakleknout, ale neodhadl vzdálenost k okraji pódia a namísto zakleknutí přepadl a elegantně zaplul do hlediště.
0: Ale ani to Petra Nováka nerozhodilo, protože když se odtamtud po chvíli úspěšně vydrápal, zase zpátky se sedákem židle naraženým kolem krku, pokračoval dál, jako by se nechumelilo.
1: Inu, originál každým coulem. Co říkáte?
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: Na dvojce.

0: Tomu, že by se z hrdiny dnešních příběhů z kalendáře na dvojce, tedy z Petra Nováka, měl stát muzikant, poměrně dlouho nenasvědčovalo vůbec nic.
1: Co by dítě sice chodil do hodin klavíru, leč etidy, stupnice a skladby povětšinou dávno mrtvých klasiků ho nijak zvlášť nezaujaly.
0: Chápu, taky mám doma jednoho takového klavíristu. Petrova maminka v sobě sice hýčkala představu, že z jejího syna bude lékař, a Petrovi se ta představa i vcelku zamlouvala, ale postupem času bylo čím dál jasnější, že bílý plášť asi nikdy neoblékne.
1: Petr, diplomaticky řečeno, nebyl studijní typ. Aha. I když mu inteligence rozhodně nechyběla, tak ve škole ho to nebavilo a gymnáziem proplouval s odřenýma ušima opravdu jen tak.
0: Zlom nastal v okamžiku, kdy dostal jednu z vedlejších rolí ve filmu Vánice.
1: I když je tenhle film dneska už zapomenutý, Petra atmosféra natáčení a herecké prostředí uchvátily, a to natolik, že se rozhodl stát hercem.
0: Studium na gymnáziu, o něž, jak už jsme říkali, doposud jevil pramalý zájem, ho nyní přestalo zajímat úplně a školu ve druhém ročníku opustil.
1: Co by budoucí herec, jak si tehdy myslel, se rozhodl pokračovat ve studiu na DAMU. Tam ovšem vyvstala potíž, protože neměl dokončené střední vzdělání a bez maturity se na vysokou školu ani tehdy jít nedalo.
0: Plán se studiem herectví mu tedy sice nevyšel, ale divadelníkem se Petr Novák přeci jen na nějaký čas stal. Začal totiž pracovat jako kulisák v Národním divadle.
1: Tehdy se říkalo, že místo dostal z protekce, protože jeho dědeček v minulosti vytvořil pro Zlatou kapličku známou protipožární oponu.
0: No, tu jeho děd skutečně vytvořil, ale jestli měl díky tomu Petr v divadle protekci, to se už dnes asi nedozvíme.
1: Ale ať už to bylo jakkoliv, pravdou je, že taháním kulis v Národním divadle jeho divadelní dráha vyvrcholila. A záhy na dobro ukončili úspěchy na poli hudebním. A tomu zůstal věrný celý život.

0: Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře s dnešním datem 6. září. Tohoto dne roku 1945 přišel na svět muzikant Petr Novák a proto mluvíme právě o něm.
1: A v dávných časech, kdy žil, ještě před příchodem digitálních technologií, byla v podstatě jediným hudebním nosičem takzvaná gramofonová deska, milé děti.
0: Milé děti, když nepočítáme magnetofonový pásek, protože šťastnější měli i kotoučový magnetofon. Pro většinu muzikantů byl tenhle černý vinylový kotouč, v jehož drážkách by byla vylisována jejich vlastní nahrávka, doslova předmětem touhy, ovšem dostupným asi tak jako Stradivárky pro žáka Lidové školy umění.
1: To je pravda. Za frekvenci v nahrávacím studiu si byl v 60. letech leckterý muzikant ochoten nechat vrtat koleno nebo upsat duši ďáblu, případně některé světské instituci podobného charakteru.
0: O tom, že zázraky se dějí a osud je entitou značně nevyzpytatelnou, svědčí skutečnost, že jednoho dne seslal Novákově kapele do cesty kouzelného dědečka. Ovšem se zcela moderními parametry.
1: Tím dědečkem byl pan Sláma, neboli zvukový technik Československého rozhlasu, který měl slušné nahrávací zařízení i doma. A navíc byl ochoten s kapelou něco z jejího repertoáru nahrát.
0: No a tak se i stalo. Jen co měli muzikanti nahrávku v ruce, i hned ji poslali Jiřímu Černému. Ten byl už tenkrát uznávanou kapacitou přes Big Beat a především byl tvůrcem legendárního rozhlasového pořadu Houpačka.
1: Ano, slavná Houpačka byla na rozhlasových vlnách vlastně asi jediným pořadem, kde se mohli mladí setkat s tehdy nastupující beatovou hudbou a svými hlasy na korespondenčních lístcích, milé děti, mohli ovlivňovat pořadí skladeb v žebříčku.
0: Žebřích v jednom konkrétním roce vysílání Houpačky přišlo do rozhlasu přes milion,
1: wow.
0: Moniko. To jenom tak na okraj. A zde také, myslíme v pořadu Houpačka, na jaře 1965 poprvé slyšeli posluchači Československého rozhlasu po domácku natočenou novinku tehdy zcela neznámého 20-letého Petra Nováka s názvem Já budu chodit po špičkách.
1: A novinka byla pronikavě úspěšná. Houpačku několikrát vyhrála, v žebříčku se udržela dalšího půl druhého roku a z neznámého Petra Nováka se takřka přes noc stal slavný zpěvák.

0: Olympiku. Budeme mluvit také o protestu Petra Nováka proti okupaci s přátelenými vojsky SSSR v roce 68 a o spolupráci s textařem Ivo Plickou. Počkejte si na to, protože Petr Novák byl opravdu zajímavá osobnost.
1: Radioservis představuje
2: Toulky první republikou.
3: Kdy konečně přijdou na scénu V plus V?
2: Právě teď. A taky Edvard Beneš, Eliška Junková, Čechoslováci na olympiádách, nejslavnější nahá dáma, zábava, aféry a korupce nebo právě vzniknuvší československé letectvo.
4: Tak se pojďme těmi časy trochu proletět.
2: Druhých 25 dílů Toulek první republikou dostanete v e-shopu radiotéka.cz.
5: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
5: Příběhy z kalendáře. Významné osobnosti, zásadní objevy, historické události.
1: Každý den po 17. hodině
5: na Dvojce.

0: Monika Valentová před chvílí slíbila, že v příbězích z kalendáře na dvojce věnovaných Petru Novákovi navštívíme i ateliér Jeníka Pacáka. Slib dodržíme. Nuselský ateliér výtvarníka a bubeníka beatové skupiny Olympic Jeníka Pacáka byl totiž v druhé polovině 60. let místem proslulým setkáváním umělců a bohémů z celé Prahy.
1: Byl vyhlášeným dějištěm bujarých večírků a zároveň také místem poskytujícím přístřeší v případě, že někdo potřeboval přespat nebo i několik dní pobýt.
0: Užitečné. Častým návštěvníkem tohoto ateliéru byl i Pacákův velký kamarád Petr Novák. Ten se večírkům nikterak nevyhýbal a také tu často přespával, když se mu kránu nechtělo chodit domů.
1: Protože Pacák byl často i několik týdnů mimo Prahu na zájezdech s Olympikem, byl jeho ateliér takovým průchozím útočištěm pro všechny potřebné a žil to tam skutečně od rána do večera.
0: Byl to právě činorodý

0: tak, kterého při jedné takové delší debatě o umění napadlo, že by se služby tohoto bohémského ubytovacího zařízení mohly spoplatnit.
1: A vstupné do ateliéru prostě bude litrovka rumu, prohlásil.
0: Rozumně uložená měna. Nápad se po uvedení do praxe pozoruhodně ujal. A Jeník Pacák později vzpomínal, že když se jednou vrátil z delšího zájezdu, měl v ateliéru asi 150 lahví rumu.
1: Jindy se zase stalo, že notně již společensky unavený Petr Novák přiložil do roztopených kamen láhev od myslivce.
0: Své neobvyklé počínání odůvodnil tím, že do popelnice jí přeci nemůžou vyhodit, ještě by si o nich lidé v domě mohli myslet, že tam pijí alkohol.
1: Když Pacák ráno vybíral popel, s údivem konstatoval, že až doposud žil v domnění, že má kamna, ale teď vidí, že ve skutečnosti má sklářskou pec.
0: Rozespalý Petr Novák na to prý suše odvětil. No vidíš, odteď budeme topit lahvema. A obrátil se na druhý bok, aby pokračoval ve spánku. A pak se ještě otočil a vcelku mazaně dodal. Ale jen těma, co se nevracejí.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Když v srpnu roku 1968 vtrhli do Československa tanky spřátelených armád, aby po další dvě dekády naši zemi okupovali, byl hrdina dnešních příběhů z kalendáře Petr Novák na vrcholu kariéry.
1: Těch, kteří s okupací nesouhlasili, bylo mnoho. Těch, kteří se tím nijak netajili, už podstatně méně. A ti, kdo se nebáli svůj postoj vyjádřit veřejně, byli už jenom nepočetnou hrstkou.
0: K těm nemnohým patřil i Petr Novák. On byl na jakoukoliv formu lži nebo přetvářky přímo alergický. A tak ho ani nenapadlo, aby se svým kritickým postojem k dění v Československu nějak tajil.
1: Když se na protest proti okupaci upálil Jan Palach, reagovali na to Novák s Plickou písní Den štěstí, kterou Palachovi věnovali.
0: A tehdy jim začaly potíže. Text vcelku pochopitelně neprošel schvalovací komisí a Ivo Plicka ho musel několikrát předělávat a odstranit postupně všechno, co cenzoři považovali za závadné.
1: Z původního textu tak nakonec zůstala neškodná milostná písnička. Do jejího závěru ale ve studiu vkomponovali zvuky střelby, čímž dali poměrně zřetelně najevo, jak to vlastně myslí.
0: Píseň stihla vyjít na singlu? Celý jeho náklad byl ale druhý den stažen z prodejen a putoval do stoupy.
1: A právě s touto písní v roce 69 vystoupil Petr Novák na bratislavské Lyře. To by samo o sobě ještě nebylo tak zlé, kdyby po jejím skončení nevyzval všechny přítomné k minutě ticha za Jana Palacha.
0: Oficiální zákaz činnosti sice Petr Novák nikdy nedostal, ale pořadatelům a agenturám bylo nenápadně ovšem jasně naznačeno, že zvát Nováka není vhodné.
1: A tak někdejší hvězdě pomalu, ale jistě nastaly krušné časy. Pořadatelé koncertů ho radši nezvali, aby neměli problémy, a jeho ještě nedávno nabitý koncertní kalendář byl zaplněn po skrovnu.
0: Je to opět takový paradox života. Jedna minuta ticha se v případě Petra Nováka protáhla na několik krušných let.

0: V dnešních příbězích z kalendáře vám na dvojce s Monikou vyprávíme o Petru Novákovi. Stejně jako mnoho dalších lidí po celém světě, i našeho protagonistu okouzlili počátkem 60. let angličtí Beatles.
1: A stejně jako u spousty jiných, nezůstalo ani v Petrově případě jenom u pouhého poslechu oblíbené skupiny, ale brzy se sám chopil kytary a s několika dalšími podobně postiženými začal jejich písně sám hrát.
0: Tohle je jejich první hudební uskupení si od Beatles vypůjčilo nejen písničky, ale považte i název. Ovšem, vzhledem k rychle se šířícímu věhlasu té originální liverpoolské čtveřice, naši hoši od tohoto zavádějícího názvu brzy upustili.
1: To bylo rozumné, myslím. A stejně jako u spousty jiných hudebníků zapůsobila hudba Beatles i na Petra tak, že velmi záhy začal zkoušet písničky psát i on.
0: A ostudu svým vzorům rozhodně nedělal. Šlo mu to totiž velice dobře. Jeho písničky byly jednoduché, melodické a dobře zapamatovatelné.
1: A ani pro texty nemusel chodit daleko, a to doslova. S Ivo Plickou, který otextoval valnou většinu jeho nejznámějších písní, byli kamarádi od dětství, protože jednoduše bydleli ve stejném domě a měli to k sobě jenom přes chodbu.
0: No, to by chtěl zažít každý, aby měl svého dvorního textaře přes chodbu. Záhy tihle dva pro svou kapelu vymysleli i nový název. George and Beethovens, jenž slovní hříčkou se slovem Beat zřetelně odkazoval k inspirujícím Beatles.
1: Onen George z názvu nebyl nikdo jiný než mladičký bubeník Jiří Jirásek. Jemuž v době, kdy kapela začínala, bylo pouhých 13 let.
0: Bohužel ani s novým názvem se to neobešlo bez dobových potíží. Kapela byla nařčena z neúcty ke klasikovi Ludvigu van Beethovenovi a tak byli nakonec nejčastěji uváděni co by Petr Novák a G&B.
1: Autorský tandem Novák-Plicka z Legerovy ulice číslo popisné 76 se činil a zanedlouho měl na svém kontě řadu hitů, patřících k tomu nejvýraznějšímu, co u nás ve druhé polovině 60. let vzniklo.

0: V dnešních příbězích z kalendáře jsme si povídali o Petru Novákovi, zpěvákovi s nezaměnitelným projevem a nepřehlédnutelnou vizáží, který se narodil 6. září roku 1945.
1: Vytáhlá postava tohoto romantického vypravěče se zasněným pohledem se zjevila na hudební scéně v polovině 60. let.
0: S písničkami jako Povídej, Já budu chodit po špičkách nebo Náhrobní kámen si rychle našel cestu k uším fanoušků a především pak srdcím faninek, jimž dozajista způsobil nejednu bezesnou noc.
1: O tom nepochybujeme. Svou bezelstnou upřímností, kterou si získával sympatie publika, byl ovšem zároveň trnem v oku tehdejším mocným.
0: Během své 30leté hudební dráhy zažil časy oslnivé slávy, ale taky temná období, kdy byl skoro bez práce, nevycházely mu desky a téměř se na něj zapomnělo.
1: Jisté však je, že jeho melodické písně, jejichž leitmotivem je zpravidla láska na mnoho způsobů, přežily všechny krušné časy bez úhony a jsou tu s námi dodnes.
0: To máš určitě pravdu. A já myslím, že v závěru, Honzo, je dobré zmínit ještě jedno jméno. Petr Váně, to je totiž autor dnešního scénáře.
1: A já s dovolením bych navrhl zmínit ještě dvě jména. Monika Valentová
0: a Jan Kovařík.
1: Vám děkuji za pozornost. Naschledanou příště.
2: Monika Valentová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na Dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: Omeletky, už ten název vlastně vznikl tak, že jsem si představila omeletu, která je naplněná buď šampiony, sýrem. A tak jsem si říkala, že bychom si mohli povídat o životě a vždycky to téma by bylo jiné. Vlastně tu chuť by dodal.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Má oblíbená témata jsou ta, kdy mohu zjistit nějakou nevídanou kuriozitu a zároveň ta, která mi nejvíc evokují právě mých vzpomínek, mých pocitů, historek mých kamarádů a témata, o kterých si říkám, že by mohly inspirovat posluchače, aby mi napsali, co zažili oni.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.
2: Vlastně omeletky, to je takový život. Je to prostě naplněný vším, co se do toho vejde. A čím větší omeletka, tím lepší.
1: Omeletky Haliny Pavlovské. Každou sobotu a neděli v poledne.
0: Na dvojce.
1: Blízká setkání Marka Němce.
0: Na dvojce.
3: U mikrofonu tentokrát naproti mě usedne známý český spisovatel Miloš Urban. Vstupte na chvíli do světa jednoho z nejosobitějších českých spisovatelů. Proč ho stále přitahují temná místa a tajemství? Kde hledá příběhy, které čtenáře trochu zneklidní? A čeho se bojí autor, který umí nahánět strach ostatním? O spisovatelství i mystice si budeme povídat s Milošem Urbanem.
1: Blízká setkání Marka Němce
0: zítra po 11. hodině na dvojce.
4: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
5: Bylo 18 hodin.
1: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
5: Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států přijeli do Kyjeva poprvé, přímo tam jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu. Premiér Babiš připustil snížení schodku státního rozpočtu. Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť a teploty do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
6: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky. Vodu z bývalých lignitových dolů využijí Šardice na Hodonínsku k vytvoření mokřadu. U sportovního areálu vybudují u jednoho z vrtů systém tůní, kde se silně mineralizovaná voda pročistí a půjde ji použít k zalévání. Na projekt za skoro 2,5 milionu korun obci přispěje Jihomoravský kraj. Dotaci 1 milion korun tento týden schválili radní. Kraj podporuje využití důlních vod dlouhodobě. Chráněná krajinná oblast Slavkovský les patří k větším i starším chráněným krajinným oblastem v Česku. Jedná se o jedinečné území v trojúhelníku západočeských lázeňských měst, které ukrývá mimořádné přírodní bohatství. Správa CHKO pořádá pravidelně různé exkurze nebo vycházky právě za krásami zdejší přírody. Co chystá v nejbližší době, říká odborná pracovnice CHKO Slavkovský les Jana Rolková.
7: Teď v září budou netopíří noci, budeme mít vycházku na jelení říji na Kladskou nebo třeba na festival ptactva, případně další vycházky do přírody.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
5: Zítra bude oblačno až polojasno, přechodně zataženo, ojediněle slabý déšť. Večer se od západu vyjasní. Teploty budou mezi 23 a 27 stupni, na severu kolem 20, na horách 16 a na Šumavě až 22 stupňů.
1: Doprava.
5: Na dálnici D1 z Brna do Prahy se po nehodě za Vlašimí na 45. kilometru jede opět v obou pruzích, kolona se rozjíždí. Na D1 směrem do Prahy je silnější provoz, fronta jede nesouvisle od sjezdu na Divišov ze 41. kilometru do zúžení na Šmejkalce a zdržíte se půl hodiny. To byly zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
0: Rádio, které vás baví.
8: A teď už tu, přátelé, pro vás máme první část našeho nového cyklu Výjimeční. Houslový virtuos Pavel Šporcl přirovnává hru na housle s tenisem. Pečlivě trénuje a stará se o sebe fyzicky i psychicky. Na co se nejvíc těší? Jakou knihu přečetl v poslední době? A jak trénuje, že vše dokáže hrát z paměti? Poslouchejte první díl cyklu Výjimeční.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí Výjimeční.
0: Galerie současných osobností Česka.
9: Pavel Šporcl, houslista.
1: Výjimeční.
10: Nyní sedíme u vás na zahrádce v Říčanech, tady vzadu nám hraje taková vodní fontánka a když jsem šel k vám, tak jsem si uvědomil, že tady v okolí jsou ty ulice Mozartova, Čajkovského, vy bydlíte v Kubelíkově, jenom jsem nenašel, jestli je to podle Jana Kubelíka či jeho syna Rafaela.
11: To nikdo neví, pravděpodobně podle Rafaela, protože ten byl známější a když byla revoluce, tak jako na slavném koncertě na Staroměstském náměstí dirigoval Českou filharmonii a Mou vlast, tak předpokládám, že to bylo a je pojmenováno asi podle Rafaela. Nicméně je to Kubelíková ulice, takže pro mě je to samozřejmě jako přes toho houslistu Jana Kubelíka.
9: Pavel Šporcl pohledem Michaela Džindžichašviliho.
10: Vybíral jste dům i z tohohle důvodu třeba?
11: Ne, vůbec to byla jako náhoda. Bára manželka samozřejmě říká, že tady bydlíme jenom proto, že se ta ulice jmenuje Kubelíková. Ale my jsme se tady zamilovali do té zahrady a do toho prostředí a do toho vlastně privátního, opravdu jako osobního prostoru, protože tady je jednosměrka, je tady ta totální klid a nikdo jako na nás nikde nekouká, je to taková jako hezká oáza klidu.
10: A myslíte si, že budeme mít někdy i vaší ulici? Šporclova?
11: Pořád se to dostává na přetřes, já jako tohle to nedokážu samozřejmě vůbec nevím, jestli to bude někoho zajímat. V každém případě vím, že se ulice u nás může pojmenovat až ve chvíli, kdy člověk zemře, takže doufám, že mám ještě 50 let před sebou minimálně, já se hodně starám a mám rád tu longevity nebo tu dlouhověkost, že? Tak hodně se o to starám, zajímám. Moje babička zemřela ve 101 letech, mojí mamince je 83, nebo bude, takže my tu dlouhověkost po té ženské linii máme, tak doufám, že vydržím dlouho a hlavně, že budu tady samozřejmě pro svoji rodinu a že tady budu taky pro svoje fanoušky anebo prostě pro moje housle, protože to je jako můj život.
9: Pavel Šporcl se narodil v roce 1973 v Českých Budějovicích. Ke hře na housle ho od dětství vedla maminka. Cvičil tak, že v 5 letech hrál denně 5 minut. Když mu bylo 12 let, začal cvičit s učitelem. Svým přístupem a pojetím vážné hudby dokázal oslovit posluchače všech generací, a to nejen milovníky klasiky, ale i obdivovatele jiných hudebních žánrů. Co ale fascinovalo jeho náctileté já?
11: Já jsem sice nikdy, když jsem byl malej, tak já jsem nikdy moc nečet, takže já nejsem ten typ, který by vyčítal mladým lidem, že nečtou, protože já jsem se k tomu taky prostě dostal později, měl jsem jiný zájmy, nebo mě to prostě nebavilo a tak. Ale teď to jako vehementně doháním a nedovedu si vlastně představit jako jeden den bez aspoň jedné kapitoly něčeho, že si tady večer třeba před spaním, že já moc nekoukám na televizi, takže si tady sednu a prostě přečtu si. Co mě určitě ale ovlivnilo už někde kolem toho 14. jako v té pubertě, ještě na základní škole, byla Bible. Já jsem přečet celou Bibli o prázdninách. Tenkrát asi to nebylo jako úplně nejtajnější kniha světa, ale nebylo to samozřejmě tak běžný. Komunisti to prostě neměli rádi. Moje teta měla knihu, teda Bibli samozřejmě, tak jsem si ji od ní půjčil a opravdu jsem to, jako kromě už posledních pár kapitol Nového zákona, tak jsem to vlastně přečet úplně a byl jsem úplně fascinovaný, co tam všechno jako je.
9: V mládí reprezentoval školu ve sprintu na 60 metrů, krátké trasy mu seděly, dálkové ale dobíhal s posledními. Stejně tak to má Pavel Šporcl i s hraním na housle. 8 hodin se mu povedlo hrát jen párkrát, efektivněji totiž trénuje během kratších časových úseků, proto cvičí 3 až 4 hodiny denně. Režim má nastavený tak, aby mohl podávat náročné virtuózní výkony.
10: Teď tedy, jak jsem pochopil, tak už máte po zkoušce dneska.
11: Ještě budu potom odpoledne, asi si chvilku zahraju. Já teda cvičím stále, protože já se moc rád zlepšuju a opravdu jako i repertoár samozřejmě se musím nový učit a tak dále. A pořád vím, kde jsou moje limity a co chci nejenom dokázat, co se týká kariéry, ale i hraní a techniky a tak dále.
10: Je to rozdíl ráno nebo večer? Kdy se například hraje lépe?
11: Já se snažím cvičit na housle pravidelně ráno. Ten mozek je prostě nejčistší a nejvnímavější. Nejsem typ sova, já jsem typ toho raního ptáčete, nebo co je ten protipol sovy. Takže já když sedm vstanu, tak teďka mám takový rituál, že si 20 minut, 25, někdy i půl hodiny jako zacvičím fyzicky, dělám jogu, dělám pilates. Jo, to je pro mě jako hodně důležitý a pak jdu do studený sprchy, to jsem se naučil a neskutečně mi to vyhovuje. Asi před 3 lety jsem tohle to začal takhle provádět a tam mě jako úplně jako doprobudí nebo si vůbec už vlastně ten den nedovedu bez té studený sprchy představit. Tam mě jako navudí a pak si dám kávu většinou nebo zelený čaj. Já nesnídám, takže držím ten přerušovaný půst 16:08 většinou. Třeba od 8:30 nebo od 9 jako hraju do 12, do půl jedný. A většinou tím to vlastně pro mě jako končí ten den, co se týká houslí. Já mám potom e-maily a šíleně jako jiných věcí na starosti. Ale co se týká té přípravy houslaví, tak to je pro mě je to dopoledne jako nejlepší. Potom už odpoledne člověk může být unavený, že jo, snažím se nepřejídat a tak a nejím teďka moc těch dortíčků, který mám sice rád, ale samozřejmě ta glukóza, ten cukr, když je potom nahoru, tak člověk odpadává a to já jako moc nechci. Se snažím jako opravdu i zdravým stylem jako pomáhat té mé profesi, abych byl co nejvíc prostě fit. A jak jsme si povídali tady před chviličkou, tak třeba poslední týden, jak jsem měl akademii mojí, takže takový jako mistrovský kurzy, tam nebylo moc času na nějaký jako velký obědy a já jsem se připravoval na těžký a důležitý natáčení a chtěl jsem být opravdu jako fit. A tak jsem jedl k obědu jenom jako celer a nějakou zeleninu k tomu a pár voříšků. A to byl můj celý oběd. Přestal jsem úplně jíst chleba v posledním měsíci, pečivo a přestal jsem pít alkohol. A zubnul jsem úplně přirozeně jako 4-5 kilo. A samozřejmě, když teda přestanete jíst ty dortičky, tak to jako logicky pomůže.
10: No a když už teda hřešíte, nebo ne, že hřešíte, ale když už si dopřejete tu sladkost, tak jaká je vaše nejoblíbenější?
11: To je těžko říct, no. Třeba, já nevím, tiramisu je třeba skvělá, jo. Jako těch věcí je spousta, tak ono, my milujeme sushi. Já jsem naučil vlastně celou rodinu prvně Báru, když jsme šli na první rande, velký takový, a chtěl jsem udělat dojem. Už je to teda 21 let, tak nebylo tolik sushi restaurací, bylo jich opravdu jenom pár po Praze a stalo to docela dost peněz na tehdejší poměry, tak jsem chtěl udělat dojem a vzal jsem jí do sushi restaurace a vůbec jsem si vlastně nepoložil tu otázku, jestli jí sushi chutná, jestli ho někdy měla tak. A ona ho do té doby nikdy neměla. A na suši to není takový jako jednoduchý jídlo, že vám hned chutná, nebo můžete mít nevím, odpor třeba, no, nebo nechuť k té čerstvé rybě, že jo. A vzhledem k té situaci a tomu jako tlaku té chvíle, tak ona to suši normálně snědla, jo. A vlastně se ho díky tomu naučila mít ráda.
10: Je pravda, že my jsme se před rozhovorem bavili o tom, že teďka vlastně nejíte pečivo, ale stále třeba pečete chleba? Dočetl jsem se, že vás to hrozně bavilo, tak jestli třeba aspoň pro rodinu.
11: V poslední době jako nepeču chleba, ale třeba na Velikonoce jsem pekl beránka a no nějaký to jiný pečivo. No. A včera jsem dokonce tady nedaleko, je takový výzkumnej ústav nebo podnik, který pěstuje nebo vyvíjí pšenici, ječmeny, takovýhle jako věci. A bylo to neskutečně zajímavý. A oni křtili tu odrůdu pšenice a pojmenovali ji Paganini. Paganini. Takže já jsem křtil krásnou odrůdu Paganini a dostal jsem teda pár balíčků hladký mouky, no a budu ji muset s Paganinem jako použít, no, tak zase se do toho pečení dostanu. Ty chleby, To je úplný mor. A tak všichni možná známe, když přijete do pekárny, je tam čerstvý chleba, že okamžitě si ho jako musíte dát, aspoň kousek, že jo. Tak ho tady upeču a on je za 20 minut snědenej celý, že jo, takže to abych jako pek znova.
10: Ale tak třeba ten chleba z té Paganiniho mouky, ten určitě ochutnáte, že?
11: No to jako, to asi budu muset samozřejmě, pošlu to do výzkumného ústavu a určitě ano, těším se na něj už teď.
0: Výjimečný. Galerie současných osobností Česka na Dvojce.
9: Po studiích na konzervatoři pokračoval Pavel Šporcl na Akademii muzických umění, kde studoval houslovou hru u profesora Václava Snítila. Od roku 1991 do roku 1996 studoval ve Spojených státech u svých vzorů, houslových virtuózů Itzhaka Perlmana, Dorothy DeLay nebo Eduarda Schmiedera. Koncertoval po celém světě, včetně vysněné Carnegie Hall v New Yorku. Prostřednictvím svých vystoupení také podporuje benefiční projekty nadací a neziskových organizací. V roce 2015 mu byla udělena medaile za zásluhy o stát v oblasti umění.
10: Mimo houslí, máte ještě nějaké další koníčky, které vám dělají radost?
11: No tak ten zdravý životní styl je celkově jako mimo pracovní koníček. Ono to teda hodně pomáhá samozřejmě i co se týká jako mojí práce a je to jeden z těch hlavních důvodů, proč to dělám. Určitě rodina mi dělá radost, jako dcery jsou úspěšné všechny tři a mají nějaký hezký cíle a výhledy. A jinak já se hodně rád vzdělávám, takže já čtu jako edukativní knihy, ale o všem možným, jako o marketingu a teďka třeba o AI, nebo koukám na nějaký jako semináře a dělám si nějaký certifikáty třeba, ne, že bych to pak musel všechno použít, ale prostě zajímá mě jako spousta věcí. Když takhle jezdím po světě, rád si dávám místní pokrmy, jídla i víno třeba, mám moc rád a ochutnávám piva, všechny možný, to prostě hřeším, když to není moc často, tak samozřejmě i ty sladký dezertičky jako stojí za to. Chodím do kostelů, chodím do synagog, chodím do mešit, když jsou tam. Jako snažím se ten život, ty věci, které jsou okolo nás, jako hodně vstřebávat. A nebo vlastně každý zážitek vás nějakým způsobem formuje. Každá takováhle věc vás inspiruje a zase to můžu dát svým způsobem do té mojí hry na housle.
10: Jakou knihu jste četl naposledy?
11: Četl jsem teď knihu od Viktora Frankla o koncentračním táboře. A ta knížka je právě takovou ukázkou, jak přežít těžké chvíle s vidinou nebo s přístupem, vlastně s pozitivním přístupem. Ta kniha je veskrze pozitivní. To, co se tam muselo dít, muselo být samozřejmě příšerný, ale on tam vlastně nepíše o tom, že by byl v nějakých šílených depresích. On se ze všeho, a já s ním jako souzním, protože já jsem veskrze pozitivně naladěný člověk, ale když se opravdu stane něco jako nehezkýho, nebo někdo vám ublíží, jako z vašeho pohledu, že jo, tak se nemůžete tím trápit dalších 40 let, prostě, že se něco takového stalo, tak já se snažím tyhle ty věci jako hodně o nich přemýšlet a jako vlastně vytěsňovat svým způsobem, aby mě to netrápilo víc a víc. Takže ta knížka je vlastně podobně laděná jako moje mysl. Takže to je třeba jedna knížka a včera jsme se tady bavili, protože nejstarší dcera, která zrovna teď tady se mnou je, tak ona by chtěla jít ještě na další školu na Umprum příští rok. Bavili jsme se o přijímačkách a jedna z toho přijímacího jako protokolu je samozřejmě historie umění a já tady mám spoustu knih o umění, tak jsem vytáhl takovou, nevím, 800 stránkovou, zase v angličtině sice, ale knížku o umění, díky který jsem se dostal na Akademii muzických umění já, protože když jsem přilítával z Ameriky tenkrát, tak jsem si vzal do letadla tu knížku a naštěstí jsem zrovna přečet tu kapitolu, na kterou mě pak vyzkoušeli při zkouškách, takže jsem se tam dostal i co se týká historie umění, no. Tak mě jako opravdu zajímá jako spousta věcí.
9: Už v roce 1997 zařadil historik Henry Roth, tehdy mladého Pavla Šporcla, jako zástupce nastupující generace světových talentů do publikace Housloví virtuózové od Paganiniho po 21. století, což pro něj znamenalo mezinárodní uznání na samém počátku jeho kariéry. Na koncerty se Pavel Šporcl pečlivě připravuje. Vystoupení pro něj začíná daleko dřív, než zahraje první tón. A hru samotnou srovnává s tenisem.
11: I já jsem pracoval s koučem. Normálně, regulárně, stejně jako tenisti pracují s koučem. To je, všechno si je tak podobný. Já to chci mít jako pod kontrolou vychytaný, co nejvíc to jde, z toho chci jako vytěžit v tom nejlepším slova smyslu. Takže já i před koncertem už pracuju s těma posluchačema, aniž bych je viděl. Už jenom tam posílám energii. Aby už od prvního momentu jsme byli na stejné vlně. Ne vždycky se to podaří, ale prostě pracuju na tom. A když se potom dostanete na koncertě, anebo třeba při natáčení, tak jako do nějaký jako myšlenkový vlny nebo energetický vlny, prostě do toho flow, jak se říká, tak pak nemusíte přemýšlet o ničem, pak to tam jako jde. Jo? Jakmile začnete moc přemýšlet, tak většinou se něco stane, nebo to nevyjde tak, jak by mělo, nebo já nevím, tak už prostě, jo. Vždycky jsem se snažil o to, abych byl 100% připravený na koncert. I díky tomu jsem nikdy nebyl člověk, který by byl nervózní na koncertě, no před koncerty. Měl jsem to od malička. Díky tomu, že maminka řekla, že když to někdy, já jsem se jí ptal, říkám, když to někdy pokazím, nebo zítra na koncertě, co se stane? A ona říkala, no tak si řeknu ty lidi, že se to pokazil a tím to skončí, jo. Jako úžasný, jo. Pak se může stát cokoliv, no tak přiletí moucha, to vás, jo, rozhodí, tamhle zazvoní telefon, teď tamhle někdo zakašlá, tamhle se někdo tváří, já se snažím komunikovat s těma lidma, nebo vnímám samozřejmě, co se děje, co se tam děje. To hraní na nástroj má hodně společného s tenisem. Já mám rád tenis a když si to představíte, že hrajou tenis, je to samozřejmě o 15 a tak, ale je tam ticho, oni se totálně soustředí, jsou úplně ve svým flow, když tam někdo zakřičí, tak je to vyhodí a pak přijdou ty momenty, že tak pinkaj, pak přijde smeč a musíte jí dát, pokud chcete, já tam taky musím dát ten lauf.
10: Je na těch houslích nějaký ten tón, nějaká frekvence, která vám připadá osobnější, že ve vás tak nějak víc vnitřně rezonuje?
11: To je zajímavá otázka. Na to se mě nikdy nikdo nezeptal, to si budu pamatovat. nemám žádný speciální tón. U těch houslí, to mě právě učili v Americe, hledat tu správnou jako intonaci, frekvenci, to můžem klidně říkat, u každého tónu jinou vlastně, aby člověk ty housle, což je nástroj, který vibruje a díky tomu se vytváří ta tónová paleta, tak aby se naučili rozvibrovávat co nejvíc a nejlíp. Ale jinak, že bych měl jeden jediný tón, který bych měl nejvíc, tak to ne. Kterýho?
12: Prdítka.
11: Pardon, jsou v prdítku.
12: Jo, děkuju.
11: Ale já ho potřebuju.
12: Kdy?
11: No, brzo.
12: Za dlouho.
11: No, za půl hodiny a není asi nabitý.
12: Tak my si půjčíme máme.
11: No. Jasný, jak moc je to těžký hrát na housle, no. Housle jsou nejtěžší nástroj a nikdo mi nevymluví, že ne. Minimálně na začátku. A vytvořit hezký tón na houslích pro 6-letý, 5-letý dítě a ještě, aby to někdo třeba poslouchal, babičkové, dědečkové, maminky, je opravdu těžký. Pozice houslí, jako co se týká fyzičky a fyzičná, je hodně nepřirozená. Pořád se člověk zaklání, předklání, jako to předklánění je ještě dobrý, a to zaklánění na bederní páteř je jako velký tlak, stejně tak krční páteř, hodně kolegů s tím má problémy. Zase moje maminka byla osvícená, já jsem od malička plaval, ona si dokonce udělala trenérský kurz kvůli mě, aby mě mohla jako trénovat, nebo tam se mnou mohla chodit na to plavání. Já jsem to neměl rád a do dneška to plavání není úplně můj jako nejoblíbenější sport. V těch bazénech mi vždycky byla zima a prostě mě to vlastně jako strašně nebavilo. Ale zpětně si uvědomuji, že i možná díky tomu jsem nikdy neměl vážnější problém, co se týká prostě fyzické připravenosti na to hraní. Hrát Čajkovskýho, Beethovena, Brahmse, houslový koncerty je neskutečně náročný. Technicky na výdrž, sice pro někoho to může být, že to trvá jenom 35, třeba maximálně 40 minut, nebo Elgar trvá skoro 45, takže stojíte na místě, ale co do toho musíte dát energie, jak se soustředit, když to chcete hrát z paměti, jakože já se snažím hrát všechno z paměti, takřka, tak je to opravdu jako velikánský záhul. Ale díky tomu, že od malička, a teď je to trošku jiný u těch děcek, ale od malička jsem hrál z paměti. Prostě od malička neměl jsem nikdy problém s pamětí, šlo mi to rychle. A proto díky tomu, že jsem začal, když jsem byl malej, a držím to celou tu dobu, tak ten mozek jako funguje. Moc si nepamatuju jména, to mi teďka jako už moc nejde. O, to mi nikdy nešlo jako jména, tak. Samozřejmě spoustu věcí, jako si člověk nepamatuje, protože ta hlava je hodně přetížená. Dneska je taky spoustu věmů, že tak dále, proto jsou důležitý nějaký dovolený, které já už jsem dlouho jako neměl. Úplně jako perfektní dovolenou, ale jinak necvičím. Ale mám tady takový ty knihy starý, ne z Babylonu, ale z těch věcí, jak si to máte zapamatovat tam a díky tadyhle tomu si zapamatuju, že něco, někde nějaký jméno, když držím tady kalíšek a tak, tak to jsou takové jako pomůcky, ale ty já nepoužívám zatím.
13: Jo, to je vlastně hrneček.
11: To je slavík, no. Jo. To je hrneček se slavíkem.
0: Český rozhlas Dvojka. Výjimečný.
9: Poznávacím znamením Pavla Šporcla byl v minulosti šátek na hlavě. Dnes jsou to především modré housle. Hraje na ně už 21 let. Mimo interpretací děl Bacha, Mozarta či Beethovena se soustředí i na odkaz českých houslistů, jako byli housloví virtuózové a skladatelé Jan Kubelík a František Ondříček nebo významný houslista Otakar Ševčík.
10: My se u vás v Říčanech setkáváme v půlce července, nyní už tedy uvnitř v tom vašem zkušebním prostoru, a já jsem se dočetl, že před 14 dny se poškodily ony legendární modré housle. Přitom jsem se koukal k vám na stránky, kde máte perný letní program, pojedete například do Švýcarska, kde vás čeká koncert k poctě Freddiemu Mercurymu. Tak jak jsou na tom ty vaše modré housle? Zvládnete je opravit a nebo budete muset vytáhnout nějaké záložní?
11: Bohužel housličky jsou u pana houslaře, u jejich tatínka, u Honzy Špidlena. Mají prasklou vrchní desku, říká se tomu štimris mezi houslisty. Není to dobrá prasklina. Naštěstí jako opravitelné je všechno, houslaři s tím mají svoji zkušenost. Ta nehoda se stala ve chvíli, kdy jsem se velmi intenzivně připravoval na natáčení, tak mě to trošku vystresovalo, protože jsem najednou nevěděl, na co to nahraju. Já mám tedy ještě naštěstí jiné housle, tak jsem je vyndal, 1749. Carcassi, italský nástroj, a dal jsem na to nové struny, ty zase posunuli ty housle do úplně jiných výšin, než jak jsem byl zvyklý předtím. Takže jsem tu nahrávku českých skladatelů, Suk, Janáček a podobně, tak jsem ji nahrál na tyhle ty housle.
10: Neuvažoval jste, že byste si nechal vyrobit nějaké nové housle v nějaké úplně jiné barvě?
11: Ono to jde taky dost do peněz, takový housle. Ne, ne. Honza Špidlen, ono je hodně vidět na té modré barvě, že už jsou takové obnošené. Tak říkal, jestli to nechci přetřít nebo něco, ale já to chci mít tak autentický, jak to jenom jde.
9: Jaké má Pavel Šporcl plány do budoucna a na co se těší?
11: Já se těším na spoustu věcí, protože těch aktivit mám hodně. V říjnu budu točit další desku s orchestrem ve Španělsku, Lalo, španělskou symfonii. Potom vyjedu na turné. Mám takový speciální projekt, který se jmenuje Bacha na rebela. A je to vlastně kombinace mých dvou posledních alb. A kombinace velice unikátní, protože v první půlce budu hrát Bacha, v druhé půlce

0: ti rockoví muzikanti nebo ti dobří muzikanti byli úplně mimo jako jakýkoliv jiný svět než ten jejich rockovej. A je to dobře, takže to propojení dává logiku a já se na to turné po republice moc těším.
1: Výjimečný. Galerie současných osobností Česka.
2: Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
3: A já už jen krátce dodám, že tento díl cyklu Výjimečný natočil Michal Džindžichašvili. Mistrem zvuku byl Jan Kravárik, dramaturgyní Terezie Jirásková. No a příští neděli krátce po 18. hodině na vás čeká horoleskyně Dina Štěrbová ve druhé části nového cyklu Výjimečný. Příští neděli krátce po 18. tady na Dvojce.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Ten třídní sraz, to by byl taky čedlu, že?
5: Já jsem nikdy za sex neplatil.
6: To je to problém?
5: Zadrhávám.
6: Vy si chcete domluvit konzultaci?
4: Co to je?
6: Máma si odvezla lednici.
4: Ženské jsou miliony. Pokračuju, to je dobrý. Ještě něco dej.
7: Mně můžeš říkat všechno.
4: No nechte mě bejt ženská.
6: Nemyslete si, že mi jednou polichotíte a já vám ve všem půjdu na ruku.
8: Nazdar, tati.
4: To teď budu hýdat první třídou jak nějaký úplný lůzer.
9: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
10: Kafka Proces. Jednotlivec proti systému. Svět bez východiska. Balet Národního divadla opět uvádí inscenaci Kafka Proces v choreografii Maura Bigoncetyho podle románu France Kafky. Vtáhne vás do temného světa Josefa K. a jeho zápasu s absurdní byrokracií a anonymní mocí. Kafka Proces ve Stavovském divadle od 30. září. Více na národnidivadlo.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: No a pro ty nejbližší chvíle tu, přátelé, pro vás máme další část cyklu Historie českého zločinu. 11. května 1945 obsadila Karlovy Vary Rudá armáda a v kraji se objevily tisíce rusky mluvících vojáků. Mezi nimi byl i statný muž, který se prokazoval doklady na jméno Jiří Skomarovský. Skoro nikdo neznal jeho tajemný původ. Rozhodl se, že bude žít v Československu a to bylo začátkem mnoha tragédií a trestných činů, které dlouho unikaly pozornosti bezpečnostních orgánů. Nikdo totiž nepředpokládal, že muž v uniformě Rudé armády nemusí být hrdina. Příběh tajemného Jiřího Skomarovského je dalším dílem cyklu Historie českého zločinu. Podle skutečnosti a na námět Emila Hrušky ho napsala Bronislava Janečková. Cyklus byl připravován ve spolupráci s Muzeem policie České republiky. Tak ať se vám i dnes příjemně poslouchá.

0: Historie českého zločinu.
1: Díl 9. Státní vyznamenání pro vraha.
0: Příběh podle spisovatele a publicisty Emila Hrušky.
2: Na zdarově, Juri!
3: Ty maladě!
4: Já jsem Jirži, ne Juri, Jirži, pamatuj!
5: Ale Jirži, ty jsi přece Rus, ne? Nebo Sovět, nebo jak to říct?
2: Holčička, moja Anička, já jsem ze Slovenska. Já žil na Zakarpátskoj Ukrajině.
5: Ale jako Slovák bys byl taky Jurko. Slováci se přece nejmenují Jiří. No to je jedno, ale jsi Čechoslovák, ne?
2: No vsi jasná. Mám přece československé občanství. Na zdraví!
6: Tvrdí se, že Skomarovský je velký hrdina. Důstojník svobodové armády. Výsadkář a bojoval snad všude možně. Dokonce jednou prohlásil, že to byl on, kdo vztyčil sovětskou vlajku v Berlíně nad Říšským sněmem. No nechápu, jak všechno tohle mohl stihnout.
5: Ukazoval mi partizánskou legitimaci a všichni víme, jak si ho tady

0: V západních Čechách všichni váží. Sovětských hrdinů s metálama tu moc není.
1: No jo, Andulo, ale hrdinovi se nějak nechce makat. Statek, který mu dali v pohraničí po válce do správy, vrátil. Zjistil, že by na něm musel pracovat. Teď si řekl o správcovství karlovarské firmy Karl Albert Autodoprava. A zase uspěl. Jo, hrdinům se teď žije.
0: No co, Franto? Skomarovský je prostě úspěšný. A každá ženská se za tím statným chlapem ráda ohlídne.
2: Što ty, děvuška, taká grustná. Je to naše vremia. Na zdravie, Anička. Svět patří nám. Na zdravie.
3: V květnu roku 1945 obsadila Karlovy Vary na základě domluvené demarkační linie Rudá armáda. V kraji se tak objevily tisíce rusky mluvících vojáků a postupně sem přicházeli osídlenci ze všech koutů republiky, aby mimo jiné převzali statky a firmy po odsunutých Němcích. I tato doba nesla své specifické druhy kriminality. Zločiny, které se po jistou dobu odehrávaly bez povšimnutí, překryté atmosférou čerstvě osvobozené republiky a pozvolného přebírání moci komunisty. Někdy v létě nebo na podzim 1945 se na Karlovarsku objevil také statný muž, jakýsi Jiří Skomarovský. Prokazoval se doklady, které potvrzovaly jeho údajný hrdinný protifašistický boj. A co bylo po válce přesvědčivější než rusky mluvící hrdina s různými potvrzeními o boji proti fašistům? V poválečných zmatcích měl všude dveře do kořán. Nikdo nevěděl, odkud tento člověk pochází. Skomarovský tvrdil, že je Slovák, že žil před válkou v Polsku, ale jeho původ a předchozí život byl jaksi v mlze. Přitom Skomarovský na sebe poutal pozornost snad na každém kroku.
4: Mašina kaput. Já psuju mať.
2: Hej, tavarišť, nada astanovit. Stop, moja mašina kaput.
5: Nemůžu, spěchám, člověče, bude prše. Vezu obilí pod střechu.
2: Ty musíš, víš, kdo já jsem? Ty nepomůžeš hrdinovi nadotěnout, táhnout mašinu, auto. Ty musíš.
5: Hele, je mi jedno, kdo seš. Ale když mi zmokne ta pšenice na válníku, to nebude dobrý. Pošlu ti sem někoho z vesnice. Počkej tu chvíli.
2: Tak a dost. A stanovi. Geroj. Hrdina nebude čekat my a svoboditeli Čechoslováky. A ty? Čelej.
1: No a ten hrdina, chlap jako hora, ještě jednou varovně vystřelil, pak vyskočil na traktor a držel mi revolver u hlavy. No co jsem měl dělat? Tak jsem odpojil valník a pod namířenou zbraní odtáhl traktorem auto, které patřilo hrdinovi Sovětského svazu, do dílny. Pšenice samozřejmě zmokla. Nebyl to první ani poslední Skomarovskýho konflikt. Začali za ním jezdit další rusky mluvící kamarádi. Nejdřív na statek v Sedlci a pak do bytu v Karlových Varech, kde se pořádali divoký pitky. Lidi si začali šeptat, co je to za divnýho hrdinu.
0: Já nevím, Fando, co furt máš. No co? Je to veselý člověk a raduje se ze života. Představ si, že nám na Národní výbor přinesl čokoládu a silonky. Všem ženským. A chlapům po flašce vodky.
1: Nic nedělá. Ale peněz na úplatky a dárečky funkcionářům a úřadům má dost. Dej dokonce převádí lidi přes hranice do Německa. Už se na něj taky ptala bezpečnost. Až z Prahy. Jenže na něj nic nemají. Každý mu strká pod nos tu svou partizánskou legitimaci.
6: Potvrzujeme totožnost Jiřího Skomarovského, narozeného roku 1922 v obci Lido, okres Vilno, národnosti slovenské. Tento soudruh je československým občanem a má domovské právo v Sedlci. Je majitelem legitimace partizána z ledna 1947, podle které byl Skomarovský velitelem jednotky Smrt fašismu. Oblastní úřadovna Sboru národní bezpečnosti v Bohaticích, podepsán strážmistr Nový.
0: Lidi jsou závistiví. ale teď snad už pochopili, koho mají před sebou. Vyznamenal ho i prezident Beneš. Tady to píšou v novinách. Náš Skomarovský dostal československý válečný kříž a medaili za chrabrost. No není to pěkný.
7: Jenom jestli pan prezident vůbec ví, komu rozdává medaili. Ten chlap se mi prostě nelíbí.
3: Skomarovského věhlas překročil hranice regionu. V červnu roku 1948 předává pražská úřadovna státní bezpečnosti své pobočce v Karlových Varech dotaz veliteli pražského repatriačního tábora sovětských státních občanů týkající se Jurije Skomarovského. Zda se prý nejedná o Sověta, žijícího v Československu neoprávněně.
6: Budiš zatčen a eskortován do repatriačního tábora.
3: V souvislosti s tím, jak se začala bezpečnost na žádost sovětských orgánů zajímat o Skomarovského, začínají vyplouvat na povrch různé zajímavé informace. Falešné doklady si Skomarovský opatřil v zápětí po válce kdesi na Berounsku, kde vystupoval tak charismaticky a přesvědčivě, že získal pro sebe i pro svou ženu potvrzení o údajné velkolepé partizánské činnosti. Skomarovský však cítí, že jeho zatím stále mlhavá identita je ohrožená a tak se snaží zbavovat lidí, kteří mu mohou být nebezpeční, protože jeho původ znají. V listopadu 1948 se připravuje na svoji první vraždu. A to dokonce za asistence karlovarské bezpečnosti. Tím, kdo má zemřít, je jistý Ivan. Muž ruské národnosti, jehož totožnost se nikdy nepodařilo zjistit.
7: Všechno důležitý v kraji začíná v hospodě v Drahovicích. Je jasný, že Skomarovský je tu jako doma, protože on je důležitý. Ale už to není ten bodrej chachar z prvních dvou let po válce.
4: Je to nevazmožno.
7: Už se moc nesměje a bez revolveru nevyjde z baráku. Když jsem ho tehdy 11. listopadu v 48. roce v hospodě viděl, netušil jsem, co chystá. Seděli tam s kumpány a s tím Ivanem. Ten tehdy dělal Skomarovskýmu ve firmě závozníka.
4: Ivan, je to někvary, tížkom?
7: Atmosféra hostla. Ivan prohlašoval, že se Skomarovskýho nebojí, protože ho zná ještě z války a ví, kdo skutečně je. Pak se pohádali. Jurij se najednou zvedl a řekl Ivanovi, aby šel s ním. Prej má pro něj kšeft. Ale ti dva další u stolu Ivana varují, aby nikam nechodil.
4: Idem, Ivan.
7: Všichni mlčí, protože se Skomarovský kouká. Když se otočí, tak jeden z těch chlapů u stolu udělá směrem k Ivanovi výmluvné gesto. Přejede si prsty jako nožem přes hrdlo.
4: Idem v městě. Jdeme spolu.
7: Tehdy jsme netušili, že to je začátek velkého představení. V němž hrdina Sovětského svazu a nositel státního vyznamenání režíruje vraždu. Ve spolupráci s karlovarskou policií.
6: 10. listopadu 1948 se na služebnu kriminální policie v Karlových Varech dostavil Jurij Skomarovský, který informoval o záměru jistého Ivana vyloupit sklad alkoholických nápojů v Drahovicích. Krádež se má uskutečnit 11. listopadu ve večerních hodinách. Naši příslušníci v místě budou v pohotovosti.
7: Všechno, co se stalo, je neuvěřitelný. Skomarovský úkoluje policajty, co mají dělat. Má jednoduchý plán. Posílá kriminalisty číhat do sklepa na zloděje a sám prý bude hlídat na dvoře, aby neutekl. Ivan, zlodějíček a

0: Ve 22.45 zaznamenali naši příslušníci vloupání osoby nezjištěné totožnosti do skladiště alkoholu. V momentě, kdy se zloděj protáhl okénkem a byl vyzván, aby se vzdal, ozval se výstřel. Kriminalisté přiběhli k oknu, ale ukázalo se, že pachatel stihl vylézt zpět. Pak vyběhli na dvůr a...
1: On prvý střílel, i pane tomu já střílel.
2: Ano, byla to vražda s Komarovským doslova narežírovaná, s asistencí zmanipulovaných a snad i naivních karlovarských kriminalistů. V momentě, kdy Ivan leze do sklepa, Skomarovský vystřelí do vzduchu. Ivan rychle vyleze ven a snaží se utéct, ale Skomarovský ho dvakrát střelí do hlavy. Potom vkládá do kapsy mrtvého jinou pistoli, nepoužitou ČZ-u. To, aby kriminalisté viděli, že jim šlo o život a jen díky Skomarovskému byl nebezpečný zločinec zlikvidován. Je neuvěřitelné, jak Skomarovskému všechno vychází. Kriminalisté se z jeho verzí spokojí. Konec konců při nebezpečné akci byl přece řádným československým občanem, dokonce válečným hrdinou, zastřelen v sebeobraně zločinec. Nikdo se nepozastavil nad tím, jak je možné, že v Ivanově údajné zbrani nechyběl jediný náboj, zatímco ze zbraně Skomarovského naopak vyšly rány 3. Nikdo se nezabýval balistikou ani faktem, že v hlavě mrtvého byly 2 doslova popravčí rány střelené zblízka.
3: O ničem jiným se tehdy nemluvilo. A když přišel Jurij do drahovického lokálu, hospoda stichla. Psali o tom dokonce noviny, jako že je Skomarovský hrdina a že zachránil naše policajty.
4: Co pak to nevidíš, Ančo? Je neskutečný, co všechno tomu zmetkovi projde. On si tu klidně vraždí za asistence policajtů.
2: Jak je to možné? Nepodceňujeme vazby příslušníků Západu české policie ke Skomarovskému, který si dokázal dělat přátelé na těch pravých místech. A také byl listopad 1948 a rusky mluvící bývalý odbojář a nositel československého válečného kříže a medaile za chrabrost se do atmosféry poúnorové republiky jako vrah jaksi nehodil. Ale i tak došlo k tomu, že po roce jiný policejní útvar rekapituloval okolnosti této události. Dochovalo se toto hlášení.
0: Je zde podezření, že Skomarovský vylákal zastřeleného k vinným sklepům, když předtím zařídil, aby kriminální policie čekala muže ve sklepě, zatímco Skomarovský zůstal na dvoře, aby mohl pachatele zastřelit a zakrýt tak stopy, které potřeboval zamaskovat pravděpodobně proto, že Ivan o Skomarovském věděl mnoho.
5: Jenže policajti to nakonec stejně odložili a tuhle vraždu už nikdy nikdo pořádně nevyšetřil. A tajemný Skomarovský, ten šel světlými zítřky socialismu vstříc dalším dnům. A možná i vraždám. A na podzim v 49. se už proslýchalo, že po něm jdou nejen estébáci, ale i kriminálka.
0: Skomarovský je znám jako bezcharakterní člověk, který se štítí práce. Je silně oddán alkoholu, typický šmelinář. Kryje se tím, že se chlubí svými známostmi na sovětské repatriační misi. Dotazem na sovětské velení bylo zjištěno, že dotyčného neznají. Přesto Skomarovský nadále spoléhá na přímluvu a přátelství příslušníků Rudé armády, na své zásluhy v době války a těch plně využívá ke svému prospěchu. Nedá se říci, že by živnost nákladní autodopravy v Drahovicích vedl k rozkvětu. I když delší dobu nepracuje, žije ve velmi dobrých finančních poměrech.
1: Na zdarově, Anička.
3: Jurko, že mě svezeš tím svým novým autíkem.
1: To víš, že jo, děvuška.
3: Co je to za krásný autíčko?
1: Amerikánský automobil Studebaker.
3: Vezmu si nový šatičky a bílou hedvábnou šálu, která bude vlát za jízdy z okýnka. Drahovický holky puknou závistí.
0: Vozidlo, které má nyní Skomarovský, vlastnil dříve Oswald Petlan, nyní pohřešovaný. Je důvodné podezření, že manželé Petlanovi uprchli za hranice. V této souvislosti byl k výslechu předvolán kupec automobilu.
1: Já kupil tu mašinu.
0: Který je podezřelý, že zprostředkovává občanům ilegální přechody přes hranice do Německa. Zájmová osoba, Jurij Skomarovský, je již delší dobu sledován naším informátorem.
5: Kolem našeho hrdiny se začaly trousit tajný, ale byly trochu špatně utajený. Vyptávali se prostě, s kým se stýká, kam jezdí, kdy se vrací a tak.
3: Jo, Jurko jezdil do Plzně. Říkal, že tam má důležitou práci. A když se vracel, vždycky mi něco přivezl. Jednou i krásný hodinky, prej jsou zlatý. On je prostě zlatíčko.
5: A pak ta rána přišla. V listopadu v 49. si přijeli pro našeho hrdinu a jeho kumpána Lichovskýho. Snad všechny okna v Drahovicích byly plný zvědavých očí, který sledovali, jak úplně bledýho Skomarovskýho s pouty na rukou vezou mnohem míň luxusním autem k výslechu. Pak už se v téhle vesnici neobjevil. No, a já tu můžu zase v klidu brázdit s traktorem pole i silnice.
0: Když se nám na služebně dostal do rukou zápis a překlad z výslechu Skomarovskýho a jeho kamarádů Lichovskýho a Bělousova, byly to i pro nás, jak se říká, esembáky, silný kapky. A to jsme zvyklí na ledacos. Najednou si člověk uvědomí, jak většina z nás podlehla tomu divadlu. A nejen tomu, který tak skvěle sehrál ten chlap v roli Skomarovskýho. Bylo to divadlo o mnoha hercích, kdy byli do rolí kladných hrdinů bez ohledu na charaktery obsazováni rusky mluvící statisté v uniformách.
6: Jmenuji se Jermolenko, Jurij Jermolenko. Do Čech jsem přišel s ruskou osvobozeneckou armádou, s Vlasovci. Bylo nás tu víc, ale věděli jsme, co by nás čekalo. Za spolupráci s Němci nás čekalo předání sovětské straně a trest smrti. A tak jsem si sehnal doklady na jiný jméno. Já na jméno Skomarovský a Tatjanin byl Lichovský. Chtěli jsme tu začít nový život.
0: Nejdřív zkoušel Skomarovský, teda Jermolenko, vyprávět neuvěřitelný pohádky. Jak hrdině bojoval v Praze, že byl v Praze velitelem partizánské rozvědky, jak v roce 1946 vstoupil do komunistické strany Československa a chtěl být jako uvědomělý občan na stopě kopečkářům, lidem, kteří utíkali před režimem za hranice. To, že si občas přivlastnil jejich majetek, nějak patřilo k věci. Jenomže nakonec promluvil i jeho další kamarád a kumpán Bělousov. A ve snaze zachránit si kůži přiznal vraždu manželů Petlanových. Ale vymyslel to prý Jermolenko, který hlavně chtěl to jejich luxusní auto.
6: Petlan věděl, že umíme lidi převést přes hranice a tak chtěl, abych jim to s manželkou zařídil taky. Slíbil dobře zaplatit a tak jsme souhlasili. Dohadovali jsme se, jestli opravdu převedeme nebo někde na cestě je zastřelíme jako odpad. Jako lidi, kteří zradili režim. Ale pak padl návrh, abychom se jich zbavili někde uvnitř, aby to nebylo slyšet. Tak jsme se domluvili, že je utlučeme. To není takový randál. Když v noci před připravovaným útěkem za hranice usnuli, šli jsme za nimi za tmy s baterkou. Já umlátil kladivem Petlana do hlavy a Bělousov železnou tyčí Petlanovou. Krev byla všude, nestihli ani křičen. Pak jsme stáhli Petlanovi z rukou prsteny a zlatý hodinky a Petlanovi vytrhali zlatý zuby. Těla jsme pak vyhodili z balkónu na dvůr.
2: Vrah Jermolenko alias Komarovský. Vrah převlečení za válečného hrdinu s mimořádnou schopností navazovat a udržovat kontakty, získat potřebné dokumenty, československé státní občanství a dokonce i státní vyznamenání od prezidenta Beneše. V druhé polovině 40. let bylo pro lidi, kteří se takzvaně vyznali a hovořili rusky, docela snadné usadit se v Československu pod novou identitou. Mnohým z nich se to na čas podařilo a je možné, že někteří nebyli odhaleni vůbec, protože nežili tak výstředním životem jako Jermolenko, či jak se ten člověk vlastně jmenoval, a jeho kumpání. V roce 1959 byla státní bezpečností zahájena akce s názvem Evropa, kdy se začala v kartotékách, archivech a jinde prověřovat identita osob, kteří k nám přišli jako remigranti, vojáci nebo byli repatriováni a nepředložili potřebné dokumenty. Byly přitom odhaleny desítky dalších lidí, kteří u nás žili pod nepravými jmény a spadělanými životopisy.
0: Bylo jasný, že u nás by Jermolenko za ty vraždy dostal provaz. A tak to hrál na to, aby byl vydán sovětské straně. Ta vraždy na cizím území nějak neřešila a v 50. letech už netrestala smrtí ani účast ve Vlasovově armádě. Ve snaze zachránit sebe sama se Jermolenko rozhodl spolupracovat a udal minimálně 10 lidí. Byli to dezertéři z Rudé armády, volinští Češi, Vlasovci a občané Sovětského svazu, kteří u nás žili s falešnými doklady. A zase mu to vyšlo. V únoru roku 1950 byl Jermolenko alias Skomarovský předán zástupcům sovětské bezpečnostní služby. Nikdo a nikdy se u nás už nedozvěděl, jaké byly jeho další osudy. Prý byl přece jen v Sovětském svazu popraven, ale mohla to být jedna z fám, jakých kolovaly desítky.
5: Nemůžu si pomoct. Z celý týhle šílený tragédie vycházíme my Češi jako troubové. Jako tragičtí Švejkové. S tehdejší neschopnou kriminálkou, klanějící se před vrahem v roli hrdiny. S prezidentem, který dá vrahovi vysoké státní vyznamenání. S příslušníky ve své naivitě spolupracujícími se zločincem a neschopnými vyšetřit už na první pohled spornou vraždu. Z politiky, kteří nechají vraha bez potrestání a předají ho do jiného státu.
1: Na zdarově, svět patří nám.
0: Mám před sebou politickou zprávu k případu Skomarovský, která končí těmito slovy. Antikomunisticky naladěné osoby se snaží zločiny Jermolenka politicky využít a znevážit náš přátelský poměr k Sovětskému svazu. Z politického hlediska má tento případ špatný vliv, zvláště na obyvatelstvo na západě Čech, okupované americkou armádou.
5: Člověk by se i smál, kdyby zatím nebyli mrtví. Těla manželů Petlanových byla začátkem prosince 1949 nalezena u obce Stará Role v opuštěné šachtě zatopené vodou.

Tak to byl další díl cyklu Historie českého zločinu s podtitulem Státní vyznamenání pro vraha. Scénář napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Emil Hruška, režie ozvučení Petr Šplíchal, mistr zvuku Radek Veselý. V režii Dimitrie Dudíka účinkovali Ivan Řezáč, Jaroslav Plesl, Anna Tajmrová a Kamil Halbich. Připomínám, že další díl cyklu s podtitulem Nenávist na dvojce vysíláme příští neděli v 18 hodin a 30 minut.

0: Mrazivé léto.
1: Rozhlasová hra na dvojce.
0: Filip umí mluvit s duchy.
2: Tehdy jsem cítil, že na mě Sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá.
1: Smrt je ale šelma nenasytná a na svůj čas si dokáže počkat.
2: Spatřil jsem ji. Byla tam šelma, obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima.
0: Zvedá se vítr.
1: Premiéra tajemného příběhu Kateřiny Surmanové v neděli po 20. hodině na dvojce.
3: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár poprvé po prázdninách opět s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu. Léto uteklo jako voda, ostatně jako každý rok. No a Muzikál Express tímto pořadem vstupuje do 37. sezóny své existence.
1: My jsme o prázdninách vysílali reprízy existujících pořadů, ale muzikálový život ve světě šel dál. A tak se dnes ohlédneme, abychom důležité informace neopomenuli.
0: Začneme v prázdninovém Londýně. Na počátku léta bylo oznámeno, že divadlo Shaftesbury na stejnojmenné ulici nedaleko londýnské Piccadilly bylo přejmenováno na divadlo Judy Denchové. Nese tedy jméno jedné z nejslavnějších britských hereček, která letos v prosinci oslaví 92. narozeniny.
1: Představovat Judy Denchovou jistě netřeba. Její kariéra obsahuje slavné divadelní i filmové role, od Shakespeara až po Bondovky. Jen její ocenění by vydala na samostatný pořad. A pokud jde o muzikál, tam stojí za zmínku, že původně měla hrát v premiérové inscenaci Koček tu dnes nejslavnější postavu, tedy Grizabelu. Ze záměru nakonec sešlo pro tehdejší zranění této herečky.
0: Takže Judy Denchové k pojmenování divadla gratulujeme a hudební ukázka bude patřit zmiňovaným kočkám.

0: A nyní na chvíli přes oceán. 30. srpna si na Broadway odbyl svoji derniéru muzikál Moulin Rouge. Jak známo, vznikl na půdorysu neméně slavného hudebního filmu.
1: Dodejme, že šlo o jeden z největších broadwayských hitů poslední doby. V týdnu před derniérou zaznamenal obrovský nárůst prodeje vstupenek a vyšplhal se tak na samý vrchol žebříčku tržeb divadelních pokladen. Za tento úspěch může nejen samotný muzikál, ale i návrat velké hvězdy současného muzikálu Aarona Tveita do role spisovatele Kristiána.
0: A jak už to dnes v divadelním světě bývá, poslední slovo na Broadway pro Moulin Rouge určitě touto derniérou nepadlo.

0: Světové muzikály v té nejvyšší kvalitě provedení jsou pro diváky stále dostupnější. Už několikrát jsme hovořili o tom, že současné zájezdové verze dosahují díky moderní mobilní technice prakticky stejné kvality uvádění jako v kamenných divadlech. Na obsazování je také kladen stejný důraz jako v muzikálových metropolích. A zájezdové verze jsou obvykle i přesnou replikou londýnského nebo broadwayského originálu.
1: Další formou dostupnosti jsou záznamy divadelních představení. A ty je možné spatřit nejen na DVD nebo Blu-ray nosičích doma na televizní obrazovce, nýbrž stále častěji i v kinech. A to je případ i v současnosti jednoho z nejoblíbenějších muzikálů, tedy Hadestown.
0: Příznivci této inscenace se mohou těšit na jeho filmovou premiéru, která se koná 13. října. Půjde o záznam londýnského divadelního představení s původními hlavními představiteli z Broadwaye.
1: Muzikál Hadestown vypráví nadčasové příběhy Orfea a Eurydiky a pokud jde o hudbu, spojuje moderní folk s jazzem New Orleansu. Pokud se filmový záznam dostane i k nám, budeme samozřejmě včas informovat.
2: Do we build the wall, my children, why do we build the wall?

0: A muzikálový server Musical Daily přinesl v létě zajímavé informace o průzkumu, jak vypadá typické, nebo chcete-li běžné broadwayské publikum, tedy návštěvníci muzikálů.
1: Takže průměrným návštěvníkem broadwayského divadla je 41letá žena s vysokoškolským vzděláním a s příjmem domácnosti, který přesahuje $250,000 ročně, tedy typická americká střední třída.
0: Ženy tvořily 63% broadwayského publika. Dále se zjistilo, že 20% návštěvníků do New Yorku za divadlem přicestovalo z oblastí mimo Spojené státy. To, že turisté i nadále hrají obrovskou roli v úspěchu Broadwaye, není žádným tajemstvím ani velkým objevem.
1: Prý více než 6 milionů vstupenek si zakoupili diváci z celých Spojených států a další 3 miliony zahraniční návštěvníci, tedy celá třetina diváků. Zahraniční návštěvníci také častěji dávají přednost muzikálům, zatímco obyvatelé New Yorku tvořili větší podíl publika činoherního.
0: Průzkum také zjistil, že broadwayské publikum je stále rozmanitější. Zásadním způsobem se totiž zvyšuje podíl diváků jiné než bílé barvy pleti.
1: A ještě jedna zajímavá informace. Diváci se stále častěji rozhodují pro návštěvu konkrétního muzikálu spíše díky osobnímu doporučení známých, než na základě reklamy nebo recenzí kritiků, což bývalo dříve zvykem.

0: Na Broadwayi ještě chvíli zůstaneme. Ne ze všech aktuálních informací ovšem čiší optimismus. Renomovaný list New York Times uvedl, že od skončení covidu do konce loňského roku bylo na newyorské Broadwayi uvedeno 640 muzikálů. Jejich premiéry, tedy startovní náklady, spolkly celkem přibližně 800 milionů dolarů. Některým z novinek, i když byl předpokládán úspěch, ku příkladu muzikálu Smash, však padla poslední opona do 4 měsíců od uvedení.
1: Uvádění dalších sice umožňují denní tržby, ale o návratu vložených investic mohou investoři pouze snít. A list dále citoval Andrew Lloyda Webbera, který projevil obavy o další osud Broadwaye. Konstatoval, že jeho starší tituly jako Kočky nebo Evita sice přinášejí stále rekordní tržby, ale proslavit nové muzikálové tituly se prakticky nedaří. A vyzval, aby se majitelé divadel, producenti i zástupci odborů spojili a hledali řešení pro muzikálovou budoucnost jak herců, tak autorů, a tedy i celé branže hudebního divadla.
0: I když o Lloyda Webbera samotného jistě není třeba mít obavy, je jasné, že současný americký i britský muzikál by potřeboval nové impulzy. Ostatně už v roce 2005 tehdejší broadwayský bard Harold Prince v rozhovoru s Musical Expressem vyslovil názor, že muzikál neprochází krizí, jen se vrací do jakéhosi normálu, kdy se za úspěch považuje 100 repríz.
1: Avšak nároky na inscenace muzikálu Superlativu stoupají, jak ze strany tvůrců, tak i diváků. A opět citujeme obecný názor, že dnešní návštěvník v divadle očekává, že uvidí podívanou, na kterou byl dřív ve zvyklý v kině. A jsme opět u financí, potažmo jejich návratnosti.

0: Na složitou situaci muzikálu na Broadwayi si před chvílí zmiňovaný král světového muzikálu Andrew Lloyd Webber stěžoval především v souvislosti se svými vlastními produkcemi. Počátkem roku tam byla se vší pompou totiž uvedena nová verze jeho koček, The Jellicle Ball. Získala hned 3 letošní ceny Tony a skvělé recenze.
1: Na počátku prázdnin však bylo nečekaně oznámeno datum derniéry, a sice na 8. srpna, kdy také skutečně padla poslední pomyslná opona. Stalo se tak o několik měsíců dříve, než se původně čekalo. Příprava inscenace přitom vyšla na 18 milionů dolarů. Ty se samozřejmě za tak krátkou dobu nepodařilo zamortizovat, protože provozní náklady na každé odehrané představení se vyšplhaly do absurdních výšek. A právě z tohoto důvodu sám skladatel bije na poplach. Spatřuje nebezpečí, že by se mohl celý muzikálový trh zhroutit, respektive ztratit podnikatelský smysl. Už nyní jsou autoři a tvůrci inscenací nuceni akceptovat daleko nižší tantiemy, aby mohla být jejich díla vůbec uváděna.
0: Milovníci koček, tedy muzikálu Cats, však mohli s povděkem přijmout i jinou pozitivní zprávu. Nově upravené kočky se totiž uvádějí pro změnu v Londýně. Od počátku srpna až do 19. září se hrají jako open-air představení v londýnském Regent's Parku. Poté se inscenace vydá na turné po Velké Británii.
1: A v čem se liší nové kočky od těch původních? V mnoha režijních i choreografických nápadech. A hlavně mají úplně jiné kostýmy a líčení. Vlastní kostýmy ještě svět koček mnohem připomínají, avšak realizátoři zcela upustili od líčení.

0: U děl Andrewa Lloyda Webbera ještě chvíli zůstaneme. V jednom z londýnských divadel i letos totiž znovu ožil muzikál Jesus Christ Superstar, a sice v létě na dobu 11 týdnů v divadle Palladium, tedy tam, kde se nedávno hrála i nová verze Evity stejných autorů.
1: A v jaké podobě? Jde tentokrát o repliku nedávné opener inscenace v Regent Parku, která je ověnčena cenou Laurence Oliviera a na svém kontě má režisér Tim Shade. Postavu Ježíše stvárňuje britský 37-letý zpěvák a také skladatel Sam Ryder. Známý je mimo jiné tím, že na ceně Eurovize v roce 2022 v italském Turíně skončil na druhém místě a stal se tak nejlépe hodnoceným účastníkem britského království v této soutěži od roku 1996.
0: Původně měl v nové inscenaci vystoupit i zpěvák Boy George v roli krále Heroda. Nicméně jeho účast byla na poslední chvíli a za nemalé pozornosti médií, avšak bez uvedení konkrétního důvodu, zrušena.
1: Uvádění Ježíše v divadle Palladium sice končí příští týden, ale naváže na něj další turnus v královském divadle Drury Lane a opět na omezenou dobu 12 týdnů od poloviny října do 9. ledna příštího roku.
0: My si nyní Sama Rydera poslechneme v živé ukázce árie v zahradě Getsemanské. A sice tak, jak ji zpíval před časem v soutěži Británie má talent.

0: U kultovní rockové opery Jesus Christ Superstar ještě chvíli zůstaneme. I na našich scénách doslova zdomácněla. Kromě jiných divadel ji od roku 2021, tedy 5 let, uvádí Slovácké divadlo v Uherském Hradišti.
1: Tamní soubor s ní bude hostovat 7. září ve Zlíně, a sice v mimořádné open-air koncertní podobě na platformě 1415 tamního Baťova institutu společně s Filharmonií Bohuslava Martinů. V hlavních rolích se představí, stejně jako na domácí scéně v Uherském Hradišti, Tomáš David v roli Ježíše a Tomáš Šulaj coby Jidáš. Oba herci byli za své výkony nominováni na ceny Thálie. Kristýna Danielová pak vystoupí v roli Máří Magdalény.
0: Slovácké divadlo tak vstoupí do své 82. sezóny tímto mimořádně rozsáhlým projektem. Na koncertní verzi slavné rockové opery se podílí téměř 150 lidí a přímo na jevišti vystoupí 80 umělců. Hlediště pod širým nebem pak nabídne kapacitu 800 míst.
1: Filharmonii Bohuslava Martinů bude řídit dirigent Jakub Klekr a režii této i původní divadelní verze má na svém kontě Dodo Gombár. A podle informací Muzikál Expressu by patrně u jediného představení zůstat nemělo.
0: Nahrávka Ježíše z Uherského Hradiště k dispozici není, takže si jako ilustraci poslechněme ukázku z legendárního českého uvedení v Pražské spirále.

0: Spojené scény vídeňské uvedou tento měsíc na jedné ze svých dvou muzikálových scén, konkrétně v Raimundově divadle, dnes už klasický muzikálový velehit disneyovskou pohádku Kráska a zvíře. Hudbu k němu složil Alan Menken a světovou premiéru měl na Broadwayi v roce 1994. Tam dosáhl za téměř 14 let 5500 repríz.
1: Jeho replika, tedy kopie broadwayské inscenace, se od té doby hraje po celém světě. Nyní se na ní tedy mohou těšit i diváci ve Vídni. Tam totiž nahradí Fantoma opery, kterého hostilo Raimundovo divadlo po dvě sezóny. Mezi premiérovými hosty bude tradičně i muzikál Express, a tak se s vámi poté rádi podělíme o své dojmy.
0: Krásku a zvíře však ze zřetele nepustilo ani Disneyho studio. Před časem vytvořilo přepracovanou inscenaci k 30. výročí, v níž přivedlo zpět několik členů původního tvůrčího týmu muzikálu. Výsledkem bylo turné po Velké Británii a uvedení na londýnském West Endu v roce 2022. Revidovaná inscenace od té doby cestovala po Spojených státech s krátkou zastávkou na Broadwayi. A nyní se dokonce hovoří o nové regulérní premiéře Mekce amerického muzikálu. Zatím tedy na Krásku a zvíře zveme do Vídně.
1: A ukázkou z Krásky a zvířete také dnešní muzikál Express zakončíme. Připravili a uváděli ho Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.
2: It is with deepest pride and greatest pleasure that we welcome you tonight. And now, we invite you to relax. Let us pull up a chair as the dining room proudly presents...

0: Stále vám, přátelé, společnost dělá dvojka. Přejeme pěkný nedělní podvečer. Připomínám, že už za chvíli tady bude 7. část pohádkového seriálu Příběhy kocourka Mefista. No a ve 20 hodin vás pozvu k poslechu skvělé rozhlasové hry. Tak doufám, že i nadále zůstanete s námi.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Celý den je malíř Leo nesvůj, takže Mefisto brzy pochopí, že se jeho pán chystá udělat něco velkého. Bude se to asi týkat pánovi přítelkyně Alice, pro kterou Leo připravil nejen skvělou večeři, ale i překvapení. A to je taky název 7. a závěrečného příběhu kocourka Mefista, který si spolu poslechneme. Ať se vám u něj krásně usíná.

0: Dobrý večer, děti. Když jsem ráno otevřel oči, poznal jsem podle šelestění, co ke mně doléhalo po otevřenými okny, že je neděle. O nedělích se auta v Boloni méně honila a dovnitř pronikaly i tiší zvuky. Mohl jsem třeba slyšet, jak si stromy povídají o tom, že do města v noci přišel podzim. Vzduch byl chladnější a světlo mělo hned po ránu zlatou barvu. Uvědomil jsem si, že loni na podzim jsem se narodil, takže mi už brzy bude rok. Netrvalo dlouho a vzbudil se Leo. Nachystal pro všechny snídani. Erička, která u nás byla s mámou Anou na návštěvě, se Lea pořád na něco vyptávala. A strejdo, co to máš v ložnici za obraz? Na tom stojanu, jak je přes něj přehozen závěs. Chtěla třeba vědět. To je podobizna mé Alice, prozradil jí Leo. Erika odpověděla otázkou, co je to podobizna. Portrét. Obraz, na kterém je ona, víš? Maloval jsem ho podle fotografie, takže Alice o tom vůbec neví. Má to být pro ní překvapení, vysvětloval jí Leo. Já žádné vysvětlení nepotřeboval. Moc dobře jsem věděl, co je to podobizna neboli portrét. Všiml jsem si Lea, když maloval ten Alicin, ale hotový jsem ho ještě neviděl. Přiznávám, že jsem byl docela zvědavý. A co teprve Erička? Hned jsme šupali do ložnice. Když Leo z obrazu stáhl splývavou látku, vykoukla na nás Alice. Jakoby stála vedle mě. Moc jí to slušelo. Měl jsem chuť vyskočit za ní a přilehnout si. Stojan měl vepředu takové úzké prkénko, kam bych se tak akorát vešel. Nebyl jsem si ale úplně jistý, jestli by mi Leo za takový skokanský kousek nevyhuboval, proto jsem si raději počkal, až všichni odejdou do toho muzea, ať už to bylo cokoliv. Toto trvalo, ale dočkal jsem se. Když jsem v bytě osaměl, vyskočil jsem si k Alici, ale Stojan nebyl tak pevně rozkročený, jak jsem si myslel. Zakymácel se a já letěl k zemi i s Alicí. Bylo mi jasné, že mám průšvih. Naštěstí plátno zůstalo ležet pomalovanou stranou vzhůru, takže Alice se na mě koukala z koberce a vypadala, že se jí nic nestalo. Ale stejně jsem se bál, co mi Leo řekne, až se vrátí. Právě jsem se chystal znovu schrupnout, když jsem v pootevřeném okně zahlédl Miu. Přišla pořím se. Srst měla zářivou a kolem krku se jí blýskal nový obojek. Ducla do mě hlavičkou, jestli prý s ní nepůjdu na procházku. Venku je krásně podzimně. Souhlasil jsem. A tak jsme vyrazili bok po boku. V ulicích města bylo živo a větrno. Minuli jsme náměstí se šikmými věžemi a šli docela daleko až do velikého parku, kde šuměly stromy a ve vzduchu poletovaly cáry pavučinek babího léta. Nějaký muž tu hrál na housle a ostatní mu do otevřeného futrálu házeli mince. Sedli jsme si na nízkou zítku, poslouchali a pozorovali lidi u kavárenských stolků, jak srkají kávu z hrnečků asi 10x menších, než jsou naše misky. Divil jsem se, že jim takový malý náprstek stačí. Courali jsme městem celý den a vychutnávali si, že jsme spolu. Domů jsem se vrátil pozdě večer a bál jsem se, jak mě můj pán přivítá. Ale tvářil se přátelsky, o obrazu ani muk. Pak si pustil hudbu, která mi připomínala tóny houslí v parku, a sáhl do stolku pro malou bílou krabičku. Otevřel ji a v tlumeném světle lampy se rozsvítil bílý kamínek prstýnku. To mám pro Alici. Chci jí zítra u oběda požádat o ruku. Dám jí i ten portrét. Ještě štěstí, že se tím pádem nepoškodil. Představ si, Mephisto, zapomněl jsem ráno zavřít okno v ložnici. A jak bylo větrno, průvan schodil obraz na zem. Sice jsem věděl svoje, ale souhlasně jsem zavrněl, jakože chápu. Leo mě vzal na klín a hladil. Jestli mě Alice bude chtít za muže, nastěhuje se k nám. Máš radost? Chtěl vědět. A já podruhé zavrnil na souhlas. Tentokrát mnohem upřímněji. Opravdu jsem cítil radost. A těšil jsem se na Alici a její havraní vlasy. Bylo nám s Leem tak dobře, že jsme spolu zase usnuli na gauči a vzbudili se až ráno. Po snídani jsme se rozloučili s Erikou a Anou, které odjeli domů. Leo celé dopoledne maloval. Jakmile skončil, odebral se do koupelny a zůstal tam nezvykle dlouho. Když konečně vyšel, zarazilo mě, jak divně voní. A že je oholený a učesaný, nebo spíš ulízaný. Musel si dát na hlavu nějakou lesklou mast? Co ho to jenom napadlo? Kdybych Lea neviděl na vlastní oči, podle čichu bych přísahal, že budu obědvat s cizím chlapem. Zanedlouho se už z kuchyně linula zajímavá vůně masového vývaru. Nakoukl jsem dovnitř, abych zjistil, co Leo chystá. Vypadalo to na jídlo o několika chodech, takže slavnostní tabule. Můj nosánek brzy pochopil, jak to má Leo vymyšlené. Jako první chod dostane Alice polévku. Vývar z masa s těstovinami. Tentokrát to ovšem nebudou tagliatelle, ale tortelíny. Jsou malé, boubelaté a připomínají prstýnek. Je to filuta, ten Leo. Po polévce přijde hlavní chod. Vařené maso, brambory a grilovaná zelenina. A nakonec, kdyby v břiše zbylo trochu místa, dezert s vanilkovým krémem. Už jsem se na všechny ty vůně a chuti tak těšil, že jsem se Alice nemohl dočkat. Konečně zazvonil zvonek u dveří a ona vešla dovnitř. Ve žlutých šatech. Leo ji nejprve zavedl do ložnice, kde čekal slavnostně oblečený obraz. Když z něj Leo stáhl lesklou látku, Alice zůstala stát před vlastní podobiznou s otevřenou pusou. Bylo vidět, že má radost a neví, co by Leovi řekla. Poradil bych jí, aby řekla třeba děkuji. Ale ona místo toho pusu zavřela a Lea políbila. Potom přešli do obýváku a usedli ke stolu. Zalezl jsem pod skříň a pokrad mu po pánovi pokukoval, jak si povede ohledně prstýnku. Zvládl to skvěle. A Alice řekla ano. Trochu se jí u toho leskly oči, ale usmívala se. Leo se s ním uvelebil na gauči a já si k ním vyskočil. Alice mě krásně a dlouho hladila. Pěkně po hřbetě po srsti, jak to mám rád. Cítil jsem se svými lidmi moc šťastný a spokojený. Vzpomněl jsem si na všechny ty kočky a kocůry bez domova, co jsem viděl u moře. A zastyděl se, že jsem jim záviděl svobodu. Nejlepší je mít obojí. Možnost jít si tam, kam chci, ale potom se zase vracet domů k lidem, kteří mě nakrmí a pohladí. Přesně v tom vidím recept na kočičí štěstí. A co potřebujete ke štěstí vy? Že ještě přesně nevíte? Nevadí. Tak si to rozmyslete. Uvidíte, že na něco přijdete. Zatím čao a dobrou noc. Nevím, jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hajaja.
1: Socher slaví 100 let.
2: Mimořádný zahajovací koncert bude zároveň inaugurací nového šéfdirigenta Eliase Grandiho. Ten symbolicky oživí program historicky prvního koncertu orchestru Radiožurnálu. Smetanova předehra k Prodané nevěstě či Beethovenovy romance s houslistou Janem Mráčkem. Buďte součástí výjimečného večera. Slavnostní zahájení z té sezony 24. září v Rudolfinu. socher.rozhlas.cz
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
5: Přeju příjemný nedělní večer z Dvojky. Letošní mrazivé léto se chýlí ke svému závěru. Na samotný konec jsme pro vás připravili ještě jednu rozhlasovou premiéru. Při jejímž poslechu vás bude mrazit téměř jistě. Zvedá se vítr je název populárního hororového románu Kateřiny Surmanové a jeho dramatická adaptace začne už za několik málo okamžiků. Přenese nás do jihomoravského Hodonína, jehož nedávná historie je poznamenána dvěma přírodními katastrofami, ničivými povodněmi na sklonku 90. let a tornádem, které oblast postihlo v roce 2021. První z těchto událostí zažil hrdina Filip se svými kamarády jako chlapec, druhé čelí jako otec dvou malých dcer. a má neodbytný dojem, že i po čtvrt století se osud snaží obsat kruh a temnota, které byly kdysi svědky, se vrací zpět. A ještě upozorňuji, že pořad není vhodný pro děti. S ohledem na zobrazované charaktery a prostředí a v souladu s literární předlohou v něm zazní explicitní výrazy.

0: sáhla na mě smrt. Poprvé mi položila ruku na rameno, když jsem byl docela malý. Měla šátek hluboko do čela, studené oči a v ruce ostrý srp. To bylo poprvé, co se mi něco takového stalo. Od té doby ji cítím.
1: A pořád se mi ta ruka potí.
2: Jdeme na koupák. Plavky musí mít každý. Každý bez plavek se nekoupe.
3: Jdeme ke splavu? Ke splavu!
1: Ne, na koupaliště.
4: Čičí, ta je krásná.
2: Holky, nechte tu kočku.
1: Jo, už jdem, tati.
4: Dodo, musíme jít.
5: Dodo má rád kočičky.
4: Už ji nech, Dodo.
2: Baro, vem Doda za ruku.
4: Pojď, vzal jsi splavky?
5: Dodo má plavky a ručník.
2: Jdem za ruce, dobře? Ať se nikde nepostrácíme.
3: Fuj. Fifo, Aneška má spocenou ruku.
2: To vydržíš, Davide, jsi chlap, žádná máčka, ne? Pozor, počkáme si pěkně, až ty auta projedou, jasné?
3: 2022 2 a 2 a 2 4 2 2 2 1
2: Co to počítáš?
3: Dneska jezdí samé dvojky na značkách. 6 2 2 2 8
4: Tatínku!
2: Co je, Báru?
1: Byl jsi mimo, jako opilý.
2: Jenom se mi zamotala šiška, to je tím horkem.
1: Jsi v pořádku, tati?
3: Protože nenosíš čepici.
5: Dodo má čepici.
2: Jsme všichni, no? Tak můžeme jít. Rozhlídneme se a přecházíme.
0: Tu hru mě tenkrát naučila Mína. Pokud se na SPZ-ce nějaké číslo opakuje nejméně dvakrát, dvě jedničky, dvě pětky a tak, je to znamení. Nepamatuju si přesně, co která čísla znamenala. Jistý jsem si jenom tím, co přinášejí dvojky. Smůlu. Neštěstí. Smrt.
6: To byly polední zprávy z 23. června 2021. Doplní je předpověď počasí.
2: Nikdo nechodí na hloubku, jasné?
6: Přeháňky a bouřky.
2: Taky stám neky tam, u stánku.
6: Zejména na východě republiky mohou vystoupit...
2: Jsi to ty, co ty tady?
7: Mám dovoleno, Garguláku. Budeš tu stát, nebo se posadíš?
2: Ne, musím za děckama.
7: Děcka, některými nejmíň 50. To musí být opruz hlídat samé debily.
2: Ne, vlastně s nima docela sranda. Pro moje holky jsou to kamarádi. Děcka, co moc vyrostly. Ty, Rome, a co ty děláš? Co žena?
7: Co je s ní?
2: Jak se má?
7: Co se najednou staráš? Co se na mě sereš? Starej se o své dementy a nech být.
2: Promiň, tak promiň. Nevšiml jsi taky těch dvojek?
7: Cože?
2: Na SPZ-kách.
7: Nečumím po SPZ-kách, vole.
2: Už jsem to tak jednou viděl, pamatuješ?
7: Kdy?
2: Tenkrát po povodni, než jsme našli Sněhurku.
8: Kam se tlačíš, Romé?
9: Uhlí, Garguláku, nic nevidím.
10: Čekala jsem to zajímavější.
9: Prý velká voda. Hodonín to ani nelízlo.
8: Nepojedem dál po hrázi. Třeba to pozhazovalo nějaké stromy. Tak jedem! Bacha, Míno! Co je?
9: Malem by to přijela.
8: Kosák. Má to za sebou.
10: Asi ho to spláchlo.
9: Tak pohněte!
8: Nové kolo, Garguláku? Krásné!
9: Krásná je jenom panenka Maria.
8: Potvora! Nechej si to dom do Bojanovic.
10: Tak co teda budem dělat, vjelita?
8: Dneska žerou. Můžeme zajet ke kohoutku, nachytat si rybky. A nebo si zaplavat na písečné.
9: Jo, mrchy krvelačné.
8: Hej, co je zás, Garguláku?
9: Kam čumíš?
10: Dívejte.
1: Do prdele.
8: Do prdele, to snad ne.
1: Ona je mrtvá.
4: Jo.
1: Jak tam má tu krev?
4: Tady ti chybí mehet.
11: To je tak krásná.
1: Krásná je jenom panenka Maria.
11: Jak sněhurka.
0: Byla opravdu krásná. Bledá, skoro průsvitná. Vypadala jako sněhurka, která čeká na prince, který ji políbí na rty. To by na nich ale nesměla mít hlínu, ve které ležela, a v koutku úst zvědavou masařku s opalizujícím zadečkem. Vážně, kdyby nebyla mrtvá, hned bych se do ní zamiloval. Myslím si, Rome, že se zas něco blíží. Něco velikého.
7: Jako co?
0: Něco zlého.
7: Co to je za píčovino?
3: Filipe, pojď sem, pojď sem. Dívej, co tu leží. Mrtvý pták.
1: A tady k další.
0: Vrací se.
3: A tady taky.
1: A tady.
7: Kdo?
0: Behemot, pamatuješ? To ráno, než jsme našli sněhurku, jsem zase viděl smrt. U cihelny najednou všechno zhoustlo, vzduch taky. Jako když se na zabíjačce špatně míchá krev z prasete a srazí se. Ze stínu vyšla vyzáblá stařena v šátku hluboko do čela a s ostrým srpem v ruce, které těsně v patách, úbosých, sukovitých nohou rozvláčně kráčela černá šelma.
1: Co budeme dělat? Pomodlíme se. Všecí. A i vy, co nevěříte. Otče náš, jenž jsi na nebesích. Posvěť své jméno tvé. Přijď království tvé.
10: Dost! Leží tu mrtvá holka. Spíš bychom měli někoho zavolat. Dospělého. Zajedu k Harrymu k jezu. Má v hospodě telefon.
11: Dej mě košilu.
8: Proč, ty vole?
11: Chci ji přikrýt. Věděl jsem, že přijde něco zlého.
1: Jak jako věděl?
11: Asi 5 nebo 7 dní vidím na autech skoro samé dvojky. Ani není možné, abych bylo tolik. Ale stejně bylo.
8: Ty myslíš tu hovadinu, co hraje Mína s holkama? Vyjištění budoucnosti z čísel?
11: Viděl jsem ty dvojky a nic jsem neudělal.
1: Toto je vina jedině toho člověka, co ho zabil.
11: A ti mrtví ptáci? Tak jich bylo moc. Moc na to, aby to byla náhoda. A u cihelny chodila černá puma.
1: Jakože bestie?
11: Co?
1: Behemot, šelma. To je z Bible.
8: A je to tu zas.
1: Však ano, vím, nemáte to rádi. Ale jsou to dvě příšery. Leviatan a Behemot. Učili jsme se to na náboženství.
8: Nech si to na dom, ministrante.
11: Ne, ne, řekni mi to, rohlíku.
1: Těm se nesmí lidi klanět. Jinak bude Bůh nasraný jak svině. Kdo kliká před šelmu, tomu Bůh naleje neředěnou číši svého hněvu. To je husté, co?
8: Keci, rohlíku.
1: Je to nějaké znamení. Ta šelma, jako 3 šestky. To znamení ďábla.
11: Já jsem ale neviděl 3 šestky. Jenom 2.
0: Tehdy jsem cítil, že na mě sněhurka zavolala. Neslyšel jsem to, ale cítil. Nechtěla tam už ležet, být sama a nahá. Navzdory ukrutnému parnu jí byla zima. Přiměla mě, abych ji našel zrovna já. Takže spíš ona našla mě. Vybrala si mě.
12: Ahoj, děcka. Já jsem kapitán Šimáček.
13: Dobrý den.
8: Dobrý den.
13: Dobrý den.
12: Můžeme si probrat, jak jste to tělo našli?
13: Co?
12: Chcete, aby u toho radši byli už teďka vaši rodiče? Máme pro ně zajet?
8: Už jsme všecko řekli tamtomu policajtovi.
12: Ty jsi na ně dal tu košili?
13: Ne, to já.
8: Ale moju.
12: Víš, že se to nesmí?
13: Jo.
12: Mohli bychom přijít o důkazy a pak by ten, kdo jí to udělal, taky mohl ujít trestu. Ty jsi uviděl první?
13: Jo. Zakryjete ju?
12: Ještě to nejde, chlapče, ale hned jak to půjde, ji zakryjeme a odvezeme. Dohlednu na to, ano?
11: Děkuju. Za Sněhurku.
12: A, tak ji říkáš? Máš pravdu. Podobá se jí, i když je plavá. Pojmenuju tak celý případ. Co ty na to? Víš, jak se jmenuje doopravdy?
11: Ne, je starší než my. Asi už je dospělá.
12: A vy viděli jste ji někdy?
14: Ne, ne. Já jsem ji tuším jednou zahlídla. Na nádraží. Všimla jsem si, protože byla krásná.
12: Dobře. A co jste sem dneska jeli dělat?
8: Jenom se podívat, jak po těch deštích vypadá les. Zkusit dojet ke hřbitovu a do Rohatca.
1: My bychom ho vůbec neviděli. To Filip nás zavolal.
11: Zahledl jsem ji, protože je tak bílá. Ale taky si myslím, že...
12: Že co?
11: Že si mě zavolala. Viděl jsem zlé znamení, než jsem ji našel. Něco zlého přišlo a už se to ohlašovalo. No je to, myslím, drzé.
1: Ďábel je drzý.
10: Rohlík, teda Radek chodí na náboženství.
12: No, dobře, děcka. Jeďte už teďka doma, ať se rodiče nebojí. Máme vaše jména a adresy, kdyby něco. A kdyby vy jste si na něco vzpomněli, toto je moje vizitka, ano. A nebojte se zavolat.
1: Naschledanou.
8: Tak, idem.
11: Počkejte.
1: Co je zas garguláku?
11: Já ji pořád vidím.
10: Tak tam nečum.
11: Ona stojí tamhle.
8: Kde?
11: Tam na hrázi. Dívá se na mě.
0: Poprvé jsem ji uviděl jinak. Poblíž linie prvních stromů, bledá, vážná, ale jsoucí. Dívala se mi přímo do očí a za jejím mihotavým obrysem prosvítali technici, kteří se činili nad jejím mrtvým tělem.
10: Už vím, jak se jmenovala. Poslouchala jsem včera na tajňáka, co si večer povídali naši.
11: Jak?
10: Alena Vymětalová. A taky vím, jak umřela.
11: Nechceš počkat na Radka s Romanem?
10: Poslouchej. Měla prý zezadu proraženou lebku. Něčím těžkým a kovovým. Třeba tesařským kladivem.
11: Co je tesařské kladivo?
10: Takové to, co chodí ve videoklipu od Rolling Stones. Prý to chtělo sílu. Takže jsou si skoro jistí, že to udělal chlap.
15: Co ti je? Co je s tebou? Co ti je? Mám volat záchranku.
10: Filipe!
11: Musíme jít. Hned, fofrem!
1: Kam? Kam musíme?
11: Sněhurka mě volá. Dělej, Míno, poběž!
0: Přišla až těsně ke mně. Stejně průsvitná a krásná, jako když jsem ji poprvé uviděl ležet nahou. A poslala mě přímo k těm řadovkám za nádražím. Věděl jsem přesně, který je to dům. Ten modrý na konci ulice. A věděl jsem, že nesmím ztratit ani minutu.
10: Cože? Tam mrteš? Maria, počkej!
11: Viděl jsem nůž. Chci ho zabít.
10: Koho? Kam běžíme?
11: Poběž, dělej!
12: Tak se zase potkáváme, co?
10: Jak mu je?
12: Zachránili jste mu život. Odvezli ho do nemocnice, čeká ho transport do Brna. Ale spíš mě zajímá, jak jste se sem dostali vy?
10: Já jsem běžela za Filipem.
11: Souvisí to se Sněhurkou.
12: Se Sněhurkou?
11: Zavolala mě. Nevím, jak je to možné.
12: Ale já zas vím, že bez vás by ten kluk byl mrtvý rukou vlastní matky.
10: Co to je za lidi? Nějaká sekta?
12: Bohužel. Paní se k ním dala a přesvědčili ji, že do syna vstoupil démon. Pořád opakuje, že bodala do ďábla a že synovi by neublížila.
10: Co s ní bude? Půjde do vězení?
12: Spíš do blázince.
11: Mohli zabít i Sněhurku?
12: To sotva. Přijeli teprve včera.
8: Jakože do něj bodala vlastní mamka?
10: Jo, Filip tam vletěl zrovna, když se ho chystala znova bodnout.
1: Jakože jste viděli krev?
11: Jo.
1: Proč jsi myslel, že tam něco bude?
11: Táhlo mě to tam. Jak kdyby na ten barák svítil reflektor.
1: Ty vole, mazec.
11: To dělá Sněhurka, ne já.
0: Nevím, proč si mě Sněhurka vybrala, ale provázela mě všude. Ať jsem svištěl na kole ke Kohoutku, coural s kamarády po Hodoníně, nebo se v noci sám ploužil rozespalý chodbou na záchod, věděl jsem, že je blízko. A cítil jsem, že mě nespouští z očí. A když mě zavolala, bylo to pokaždé stejně nečekané, pokaždé stejně naléhavé a pokaždé šlo o život.
8: Skoro?
11: Dělej. Já,
10: pojď.
8: Střílej.
10: Ale kam míříš?
8: Kružo nefunguje.
11: Sakra, mám vybitý baterky.
10: No, prkínek. Ale víš, co je divné? Že ti neukáže svého vraha.
1: To je fakt. Policie se nemůže pohnout z místa.
11: Takhle to nefunguje. Ono jenom ukazuje, když se někde něco děje.
10: Ale něco si neskoušel.
11: Co?
10: Vyvolat ju.
1: Vyvolávání duchu? Tak to jděte do prdele, na to nehraju.
10: O co jde? Máš strach.
1: No to si pískej, kámošu. S takovýma věcma se nezahrává.
10: Náhodou je to bezpečné, akorát nesmíš zapomenout včas odvolat.
1: Podle mě je to sračka. Ale ať rozhodne Filip.
11: Co můžem ztratit? Nejvíc se nic nedozvíme.
10: Dobře, tak idem na to.
1: Jako hnedka?
8: Klid, rohlíku. V nedělu to povíš velebníčkovi u zpovědi a bude.
10: O duchu Aleny Vymětalové, zvané taky Sněhurka. Zjev se nám. Sestup ze svojich sfér do té naší a řekni nám, co se ti stalo. Chceme si v míru povykládat.
8: Vidíš ho?
10: Ne. Jestli jsi tady, duchu, dej nám znamení. Voláme tě, dej nám znamení.
1: Co to bylo? Ptej se, když už je tady, tak se kurva ptej.
10: Jsi tady? Hýbe se to.
11: Co to ukazuje?
10: A, no, o.
1: Děláš to ty?
10: Ne, přísahám, že ne.
1: Dobře, tak pokračuj, než se z toho poseru.
10: Víš, kdo tě zabil? T, o, s, e. N, E, S, T, A, L, O.
11: To nechápu, co se nestalo?
10: Já nevím.
8: Ať to vysvětlí.
10: A co se stalo? Z, A, B, I, J, I, M.
8: Do hajzlu! Děcka, to není dobré!
1: Říkal jsem vám to, kurva, říkal!
10: Z, A, P, I, J, U. Z, A, B, I, J, U. V, A, S.
11: Jsi Sněhurka?
10: No.
8: Musíme to hnedka dostat pryč.
10: Odvoláváme tě, duchu. Vrať se tam, odkud jsi přišel. Už nejsi vítaný. Musíš se vrátit. Musíš. Běž pryč. Odvoláváme tě z tohoto světa. Vrať se do říše mrtvých. Svoukněte tu svíčku.
1: Běž rožnout, Filipe.
11: Můžem už se pustit?
1: A co chcete dělat? Sedět tady na věky? Nebo než přijdou vaši?
10: Musím na záchod.
11: Je to pryč?
1: Romane, ještě se podívej do ložnice.
8: Ty vole, proč si tam nejdeš sám?
1: Já jsem toto vůbec nechtěl podstupovat. Bem.
8: Co se děje? Míno, otevři!
1: Co je, Míno?
8: Co je? Míno!
10: Něco tam bylo se mnou! Něco tam, kurva, bylo se mnou!
1: Nikdo tam není. Ani by se tam
8: nevešel. Pojďte. Teďka uděláme rituál podle mojeho. Postavte se zas do kruhu a chyťte se za ruky.
1: Je mě to líto.
16: Na co potřebuješ tu rybičku?
1: Už ji mám.
8: Uděláme to, jak Ježíš, když vyháněl démony. Ruky sem. Vyzývám vás, zástupové. Výjděte z tohoto místa a vstupte do tohoto zvířete. Posílám vás tam ve jménu Ježíše Krista, našeho pána. Teď se pokřižujte.
1: Dělejte to po mně.
8: Co s ní teď uděláš?
1: Tohle.
8: Teď už spláchnu. Ježíš poslal zástupy démonů do stáda prasat. Ty se pak utopili. My tu ale žádné prasata nemáme a nevím, jak bych topil rybu. Co je, Filipe?
11: Sněhurka.
8: Už ho zas vidíš?
11: Jo.
0: Mína a Roman to celé brali především jako impuls k zábavě. K něčemu napínavému a mimořádnému, do čeho jsme se mohli pustit. Ale Radek mi doopravdy věřil. A ještě se u toho tvářil, že o nic nejde. Jsme přece kamoši, říkal ledabile. Dneska si myslím, že to všechno byla příprava a předehra, než došlo na hlavní dějství.
11: Víš něco nového, Míno?
16: Prý vyslýchali její bývalé šamstry a taky otca.
8: Proč otca?
16: Držel ji dost zkrátka. Protože byla tak krásná a měla strašně moc nápadníků. Policie je přesvědčená, že to byl zločin zvážně.
8: Slyšel jsem, že chodila s tím, co loni dělal Stárka na Hodech. Slovák se jmenuje.
1: Ten divný? Martin?
11: Jmenuje se Martin, ale říká si Dodo.
8: Ne, Martin, jak ten by mohl dělat Stárka, když je postižený? Jeho brácha Libor.

0: Ty vole, Filipe, co je? Jsi v pohodě?
1: Viděli jste ju taky. Tam nad jezem.
2: Koho? Sněhurku?
1: Černou pumu. Tam nahoře nad jezem.
2: Teče ti krev? Pořádně ses škrábl.
0: Mám zaběhnout pro tvou mamku?
1: Ne, musím na policajty. Já už vím, kdo zabil Sněhurku.
3: Na tom jezu jsem nejdřív, než se objevila šelma, slyšel hádku, křik, naříkání, zlobu, hněv a mok. Pak jsem uviděl ruku surově obtočenou kolem útlého zápěstí. Škubavý zápas, rychlý a krátký. Rána do hlavy, krev a pár plavých vlasů na železe. Červený záblesk na koberci.
0: Pane kapitáne!
4: Ahoj, to jsi ty, chlapeček od Sněhurky.
0: Něco pro vás mám, co se jí týká.
4: Nemůžu ti říkat, jak pokračuje vyšetřování, to se nesmí, ale buď v klidu, je to vyřešené.
0: Byl to její přítel, chtěla ho opustit. Slovák se jmenuje, praštil ji hasákem do hlavy.
4: A jak to víš?
0: Ukázala mi to.
4: Kdo, ta mrtvá?
0: Jo, je to on, chytli jste ho?
4: Ne tak docela.
0: Cože?
4: Libor Slovák se přišel ráno sám přiznat.
5: Tak to tě vlastně předběhl, že se sám udal. Ale taky to ukazuje, jak dobré jsou ty tvoje vidění.
2: Za vraždu taky může dostat do životí.
6: Co budete s tím jeho bráchou? Dodem.
2: S tím debilem?
5: Jejich rodiče se zabili v autě, když se vraceli ze zábavy.
2: Bude do ústavu.
1: Nevím. Nerozumím tomu. K čemu to všecko bylo, chápete? Proč mě to ukazovala? Proč jsme měli pomoct, když se ten chlap přišel sám udat? Na co to bylo?
6: Budeš je stopikeho?
1: Ne.
6: Díky.
5: Garguláku, zachránil si kluka, co ho chtěla vlastní mamka zabít kvůli satanistům. To se přece počítá.
1: Asi jo.
2: A taky tu holku, co se chtěla utopit.
6: A ona je pořád s tebou?
1: Sněhurka? Jo.
6: Tak pak je to jasné. Máš nějaký větší úkol.
3: Nezbylo mi, než přistoupit na to, že se to tenkrát po povodních všechno vyřešilo. A tak celých 24 let spolu se Sněhurkou děláme jednu věc. Napravujeme věci. Jsem ten anonym, co volá policii, že oběť je někde v mokru a tmě nedaleko od domova, aby ji pak našli ve studni za barákem. Jsem ten, kdo nahlásí bombu ve škole, aby ji vyklidili, protože vím, že jeden ze žáků si tam ten den chtěl vzít mačetu a vybít si frustraci. Jsem ten, kdo zaklepe u nezaměstnaného chlápka doma a odnese si na černo koupený revolver, kterým se chystal popravit sebe, ženu i děti, protože si myslel, že je to chytrý způsob, jak uniknout exekutorovi. Sněhurka mi říká, co je potřeba. Nemluví, jen mi ukazuje obrazy. Jako když se někomu v animáku nad hlavou rozsvítí žárovka. Sněhurka rozsvěcí mě. Myslel jsem, že se to ode mě čeká. Napravovat věci. Starat se o velká děcka ze stacionáře. Nevěděl jsem, že šelma se vrátí. Nevěděl jsem, že jedno umí. Počkat si.

0: strašná bouřka, baráky vytopené.
1: A stalo se někomu něco?
0: Ne, myslím, že ne. Aspoň jsem nic nečetla.
1: Zavolám Radkovi. Má tam rodinu.
0: Holky, už musíme vyrazit.
1: Vyzvednu vás brzo, půjdem za Dodem. Doneseme mu oběd.
2: Budeme si o něj moc hrát?
1: Jasně.
2: Dělej honem! Tak pa. Ahoj.
1: Čau, ahoj, čau, čau.
3: Dobrý den, momentálně nejsem na příjmu, ale můžete mi nechat hlasovou zprávu. Děkuji.
1: Ahoj, rohlíku, kamaráde. Jsou všichni doma v pořádku? Teď jsem se dozvěděl, co se stalo v Bojanovicách. To je masakr. Kdyby cokoliv potřebovala, hned dej vědět, jo? Tak, zdar. Měl jsem to vědět. Nebyly to jenom ty dvojky, najednou přemnožené a hemživé jako šváby v zaneřáděné kuchyni. Nebyly to dokonce ani jen ty dvojky a mrtví ptáci. Taky Sněhurka. Odvážila se přijít mnohem blíž, a to po letech, kdy jsem ji vídal doma nebo ve své blízkosti, takřka výhradně v momentech těsně před nebo po vidění. Najednou to zase bylo jako tenkrát. Stála v chodbě, když jsem šel na záchod. Seděla na zemi u postele, kde jsme spali, a její bledá tvář vypadala, jako by křičela hrůzou. Jakoby pomoc potřebovala ona sama.
2: Tati, tati!
1: Tady jsem ve stínu.
2: Dívej, co mi Dodo namaloval.
1: Petro, máš ten ešus?
4: Jo, tady.
2: Dívej!
1: Nenechala jsi tam za stašku.
2: Dívej!
1: No, to je pes asi.
2: Ne, to je veliká kočka. Veliká černá kočka.
1: Řekli jste Martinovi, že zítra bude řízek?
4: Jo, měl radost.
2: Dodo teď maluje jenom takové kočky.
1: A co to má na krku?
2: Dodo tam nalepil takový přívěšek. Krásný, červený.
1: Z čeho to je?
4: Tati, kdy si budu moct já začít lakovat?
5: Jestli se bude lakovat ona, tak já taky. Jenomže já už jsem veliká.
1: Holky, musíme z toho slunka. Pojďte, fofrem.
6: Odpoledne, když jsem objel všechny ostatní klienty v domácí péči, zamířil jsem na kole za Radkem. Najednou u cihelny se stíny začaly protahovat. Barvy zhoustly a potemněly. Nemohl jsem už ani sešlápnout pedál. Obloha poklesla, tlačila se břichem k zemi. Musel jsem to zkusit třikrát, než se mi podařilo polknout místo toho, abych se zalknul nebo pozvracel. Ostré světlo bolelo vzadu v očích. Nenutilo šklebit se. Nutilo utéct. Spatřil jsem ji. Byla tam šelma. Obživlý stín. Zastavila se za mříží a dívala se na mě žlutýma očima. Opřela se prackama o kov těsně u mě. Zvedla se nahoru. Jejím ručení jsem si nejdřív spletl s hromem. Zmátla mě ta přehlídka blesků ve směru od Brna. Stočil jsem tam oči. V tu chvíli šelma vystřelila z pár a mezi mřížemi mě těla do spánku. Zavřískla. Byl to zvuk, v němž se mísilo skřípění zubů z předpeklí se zoufalým pláčem. Pak jsem ztratil vědomí. Když jsem se probral, už tam nebyla.
1: Radku, tady.
7: Zdár jak svině.
1: Zdár.
7: Ty vypadá, že už piješ 3 dny. Mně taky jedno.
8: Jo, jasně.
1: Jak v Bojanovicách. Vašim se něco stalo?
7: Ne, v pohodě. Nejvíc to valilo po hlavní. U babky před barákem propadla silnica, pár hrobů vytopených.
8: Tak tady je to pivečko.
7: Děkuju. Pobuchaná úroda, to je jasné. Na tvoje. Někdo ti dal potla?
1: Mě garguláku. Ne, proč?
7: Ten šrám, co máš na spánku.
1: Však ty taky vypadáš.
7: Už jsou z tebe vycvičený, kamaráde. Myslíš, že jsem si jich nevšiml?
1: Mrtví ptáci?
7: Sypiš. V Bojanovicách. Úplné jatka. Všetci si myslí, že je zabili krůpy, ale

0: Víme svoje, že? A na SPZ-kách dvojek jak nasraných. Ještě řekni, že...
1: Je zpátky.
0: Behemot?
1: Jo. Šelma. Tady toto na hlavě mám od ní.
2: Cejch, jak tenkrát u Jezu.
1: A tenkrát jsme ani netušili, k čemu jsme se přimotali.
0: A co Sněhurka? Pořád ti ukazuje, kam máš jít?
1: Jo. A včera jsem byl u jedné 13-leté holky. Chtěla otrávit otca.
0: Ty vole. Bůh obtěžkává ty, co má rád. Jsi vyvolený.
1: Seru na to, ani v Boha nevěřím.
0: To je mu úplně jedno.
1: Rohlíku, všecko se vrací. Znamení. Šelma. Příběh Sněhurky. Zpátky do bodu, kde jsme byli. Jak zákon o zachování energie. Cyklus. Reparát. Jako slunce.
0: No, trochu moc metafyziky na obyčejného realitáka. Dáme si deštamprle. Šéfe! Slivovicu!
3: Jo, jasně, donesu za chvilku.
0: Jestli tomu rozumím, stojí před náma to, co tehdy. No a co včil?
1: Když jsme to tehdy u míny společně odvolali, nebo možná ne, byl konec. Šelma zmizela.
0: A?
1: A u toho jsme byli všichni.
0: Jo, tak. Takže pokud se s tím máme poprat, chce to kompletní sestavu.
1: Na realitáka ti to docela pálí, Rohlíku.
0: S Romanem to bude těžké.
1: Potkal jsem ho na koupáku, ale nic jsem se pořádně nedozvěděl.
0: Co je bez práce, rozvedla se s ním žena a začal chlastat.
1: Zkusím s ním promluvit. Ty sežeň mínu.
3: Tady jsou ty slivovičky.
0: Děkuju. Tak na ten reparát.
1: Na reparát. Dusno nepolevilo ani přes noc. A na druhý den, kolem poledního, když jsem klientům rozvážel obědy, jako kdyby horko konečně dosáhlo kýžené úrovně a chystalo se ze světa odlít něco jiného.
4: Haló? Martine? Jsi doma? Nesu ten řízek se salátem. Pojď si sněst oběd.
5: Hej, kudlo, debile, chytej!
6: No, treba dostat. Tady něco pro tebe mám, chytej, debile.
1: Všechno se rozpilo do jedné šmouly a uprostřed stála Sněhurka. Já vím. Já slyším. Otevřel jsem okno a chtěl na Doda zavolat, ale v tom jsem ho dole uviděl, jak se blíží k černému kotěti, které bylo z misky u vchodu do domu. Rozhlédl se, přidřepl si k němu, jednou rukou mu mnul kožíšek mezi oušky, druhou zasunul do kapsy manchesterových kalhot. Spatřil jsem Sněhurku u vchodu do protějšího domu. Dodo vytáhl ruku z kapsy, držel v ní klíče. Jeden z nich si zasunul mezi prsty. Znovu se rozhlédl. Pak se sklonil nad kotě a dvěma umně mířenými rychlými pohyby mu klíčem vydloubl obě oči. Nevnímal jsem zvířecí nářek. Slyšel jsem jen Sněhurku a viděl studený a spokojený Dodův pohled.
7: Co se stalo? Co je?
8: Dodo neví. Kočičce moc ublížili. Zlí kluci. Hodili po Dodovi vajdla kámen.
7: Grázli, mizerní. Daj to sem. Oči ji vypichali. Takové svině. Takové svině.
1: Nikdy za celá ta léta jsem nezapochyboval, že Dodo je hodný člověk. Musí být. Když se chová jako dítě, tak to je přece dítě. Nevinné, potřebné, nezáludné, jako moje děti.
9: Tati, chceš slyšet legraci?
1: No, to by mi bodlo.
9: jak jsme si s Dodem hráli na princezny. On si sehnal sukínku a namaloval si pusu rtěnkou a říkal...
10: S Dodem už si hrát nebudete, holky.
9: Co?
10: Pokud by přišel, seberete se a půjdete pryč. Jasný?
11: Co se děje, Filipe?
10: Vůbec nic. Akorát si nepřeju, aby se přibližovali k Martinovi Slovákovi.
9: Ale...
10: Zakazuju ti to. Barunko, jasný?
9: Ale proč, tati? Však si nám vždycky vykládal,
10: budete že... Budete se muset spokojit s tím, že vám to říkám a poslechnout mě. Myslím to absolutně vážně.
11: Dobře. Když to tatínek říká, když nás o to žádá, vyhovíme mu. Tatínek ví, co dělá. A ty vypadáš hrozně, dej se dohromady.
1: Sněhurka ležela pod oknem. Kousek od křesla, v němž si moje žena ráda četla, a kdyby se jí dotýkala nohama, kdyby si teď sedla. Končetiny jí bezvládně a bezúčelně spočívaly na koberci, jako kdyby je ani nedokázala zvednout, hlavu stočenou v nepohodlném úhlu. Její výraz vyjadřoval trýzeň.
10: Dobrý den, potřeboval bych mluvit s detektivem Šimáčkem.
12: A co mu chcete? Jste ohlášený?
10: Ne, nejsem, ale když mu řeknete, že je tady Filip Gargulák, přijme mě.
12: No to určitě. V jaké jste tu záležitosti?
10: Potřebuju akorát nutně a urgentně mluvit s detektivem Šimáčkem.
13: A cože to máte tak naléhavého?
10: Pane kapitáne.
13: My se známe?
10: No.
13: To si nemi... Panenko Maria... To jsi ty, chlapeček od Sněhurky?
10: Jo.
13: Pojď, pojďte dál. Víte, že jsem na vás často vzpomínal? Někdy nám přijdou takové anonymní typy, ale to už vás pustilo, ne? To napravování. Co pro vás můžu udělat?
10: Pane kapitáne, potřeboval bych hned mluvit s tím, jak se přiznal k vraždě Sněhurky. S Liborem Slovákem.
13: To nejde, chlapče.
10: Já vím, že chci hodně, ale je to důležité.
13: Počkejte, o to nejde. Libor Slovák je mrtvý.
10: Cože?
13: Oběsil se. Proč jste s ním chtěl mluvit?
10: Já vím, tenkrát se přiznal, ale je to na 100%, že to fakt udělal on.
13: Co je v životě na 100%?
10: Takže vy...
13: Nikdy nedokázal říct, kde jsou její šaty. Kde vzal ten hasák. Jak to, že ten jeho mladší brácha, ten zaostalý... No...
10: Martin, říká si Dodo.
13: To byl celou dobu doma a nic neslyšel? Měla ulomený, nalakovaný nehet. Ten jsme nikdy nenašli. Byl jsem za ním ve vězení a řekl mu, že chci obnovit vyšetřování. Hned potom v noci se oběsil na nohavici vězeňského munduru. Kalhoty si přivázal na okenní mříž.
14: Meteorologové zpřísnili během dne výstrahu pro většinu území České republiky. Nyní platí varování před silnými bouřkami.
1: Všecko jsou tu sračky.
10: Romé, poslouchej. Já vím, že jsem se měl starat dřív, jak se doopravdy máš, že mám vlastně všecko akorát z doslechu. Tak mě to promiň. Nemám právo od tebe teďka něco žádat, ale potřebuju tě. Sněhurka nás potřebuje. Všecky pohromadě.
1: Víš co, Garguláku, máš pravdu.
15: Udělal jsi pro mě hovno. A ještě si ze mě děláš prdel?
10: Ne.
15: Z pohádek už jsem vyrostl.
10: Přísahám ti.
1: Víš co, běž do hajzlu.
9: Ahoj, tati.
12: Ahoj.
11: Ježiši, co ti je? Filipe.
10: Je mi dost na hovno, abych pravdu řekl.
9: Taťka řekl hovno.
12: To se nesmí říkat.
11: Volky, hořeju ti vývar z mrazáku. Chceš?
10: Jo, to bude fajn, myslím, že jsem dneska nic nejedl.
9: Udělala jsem to, jak jsi říkal, tati. Dodo si chtěl dneska hrát, ale já jsem mu řekla, že už si s ním nikdy hrát nebudu a že už mi nemá dávat ani obrázky.
10: Šikovná holčička.
11: Nechej, taťku, Baruš. Běžte už se obě umyt. Šup.
1: Chvilku mi trvalo, než jsem zaostřil. Sněhurka stála až neurvale blízko. Naše nosy dělilo pár centimetrů. Mrtvolně bledá dívka si zoufale tiskla dlaně k protaženým tvářím, skřiveným a zošklivělým v němém jekotu. Viděl jsem její prsteníček se strženým nechtem a najednou mi to došlo.
10: Báro, ten poslední obrázek od Martina ještě máš? Ten s tou kočkou, jak má na krku ten červený přívěšek.
7: Kde se tu bere těch scíplých síkorek a kosáků?
8: Dodo neví.
7: Nějaká ludra je musí trávit.
10: Možná horkem.
7: To už jsem zažila, kvůli hroznům. Měli to schytat špačci, ale odsrali to kosáci. Létali nám scípat na zahradu. Lidi jsou svině. No nic, jdu věšat prádlo.
8: Svině.
10: Martine, počkej.
8: Odsrali to kosáci.
10: Dodo, vím, že tvůj bratr lhal o tom, co udělal Aleně Vymětalové. Pamatuješ si na Alenu?
8: Byla krásná.
10: Krásná je jenom panenka Maria.
8: Opustila nás.
10: Víš, co se jí stalo tu noc, kdy umřela? Byli jste tam sami?
8: Dodo neví, proč křičela.
10: Počkej, ona křičela? Co se stalo?
8: Dodo nemá čas.
10: Co jsi udělal té kočce?
8: Dodo má kočičky rád.
10: Ale no, jsi měl taky rád.
8: Byla kamarádka. Nesmála se Dodovi.
10: A když se rozešla s bráchou, bál ses, že už se neuvidíte?
8: Dodo nemá rád, když ho kamarádi opouštějí. Dodo nechce být sám. Dodo si chce hrát.
1: Rozhlížel jsem se, ale Sněhurku jsem nikde neviděl. Slunce všechno sežehlo a vysušilo. Bodalo do očí a šrafovalo ze siluet dlouhé a ostré stíny. Jeden z nich byl delší, mnohem delší. Připomínal vyzáblou ženu se srpem.
16: Jsi v pohodě, Garguláku? Vypadáš bídně.
1: Vypadám líp, než se cítím.
16: Super, hned jsi z toho klidnější.
1: Sorry, že vás tahám do kdo ví jakých sraček.
16: V pohodě. Ale vlastně víš co? Docela mě to baví. Je to zase dobrodružství. Dívej, už jde.
0: V tom korzetu se musíš potit jak prase, Komínková.
17: Hubení se nepotí, pazderko, ale o tom ty nemůžeš vědět ani hovno. Ahoj.
1: Ahoj. Zpátky v Hodoníně, Míno. Vypadáš fantasticky.
17: Já? Po tobě puberťačky musí jít jak po flusu, co? Ale doporučuji ti vřele, Garguláku, ať ta tvoje mise fakt stojí za to. Modli se, sakra, fakt se modli, aby se ti zase rozsvítilo a nebylo to převeliké fiasko. Nebo průser. Mám doma 3 děcka. Co koukáte? Jdem za Romanem, ne?
10: Díky, že jsi přijela.
17: Co pak byste si beze mě poradili, vy elita?
2: Báro.
9: Ahoj, Dodo. Já si s tebou nesmím hrát.
2: Dodo má kočičku. Chceš vidět kočičku?
9: Jakou kočičku?
2: Malou černou kočičku.
9: Koťátku, a kde je? Dáš mi ho.
2: Dodo nemůže kočičku nosit. Je moc malá. Schoval ji v cihelně.

0: Nemá zamčeno.
1: Romane!
2: No do prdele.
0: Ty vole. To je smrad, jak kdyby ti v gaťách šukali potměšile veverky.
2: Romane, ty jeden kreténe. Ty vypadáš.
3: Nejste tady.
2: Jsme, kamaráde, jsme tu.
3: Nikdy tady nejste, Susan.
0: Romé, přišli jsme za tebou všichni.
2: Doufám, že už víš, co po nás vlastně chceš, garguláku. Protože nápad by se nám hodil.
4: Co Sněhurka? Vidíš ju? Je tady?
0: Ne, teďka je všecko nějak jinak.
3: Ne, nechoďte. Nenechávejte mě tady.
2: Nikam nejdem, ty kreténe.
4: Co teďka jako?
0: Nevím. Co kdybychom se všichni chytli? Jako když jsme vyvolávali.
4: A byl to nápad na hovno. A nebo když jsme to pak odvolávali. To byl nápad za milion a ne náhodou můj. Neuškodí to. Romane, Nino, pohni, chytni ho taky.
3: Sám nejste.
2: Au! Rome, to bolí, netiskni mě tak, pusť. Co je, sakra?
3: Je tady. Odvedl si ho. Už je pozdě. Už ho nezastavíš. Už to neodvrátíš.
2: Kdo?
4: Koho odvedl?
3: Vír smrti. V něm dva stíny. Jeden dlouhý a jeden nízký. Přicházejí srovnat účty.
2: Sakra, teče mu z nosu krev.
4: Vítajte zpátky v Domě hrůzy. Extra jízda zdarma pro věrné zákazníky.
2: Chápeš to? Rozumíš něčemu z toho?
0: Ne, vůbec. To je žena.
2: Tak to zvedni.
0: Ahoj, Evi, co pak?
5: Ty jsi vyzvedával Barunku?
0: Ne, proč?
5: Ona není s tebou. Filipe, Barunka není s tebou.
0: Jasně, že je tady se mnou, pro mě.
2: Co se děje?
0: Dodo. Odvedl Báru. Dlouhý a nízký stín. Musíme za ním. Rychle, fofrem!
2: Co? Kam? Já to nechápu.
0: Romé, prober se, sakra.
6: Ale bacha, bude grcat.
3: Co tady děláte?
2: Musíš nám pomoct.
3: Mino a ty? Co chcete?
0: Není čas, musíme valit.
4: Škoda, že tady nemáme kola. Nemáš tak náhodou 4 kola, Rome?
3: Ne, akorát jedno.
0: Já pojedu napřed.
3: Duše píchala, promiň. Promiň.
4: A jdeme.
3: Já jsem mokrý, já nemůžu, já nikam nedojdu.
2: Filipe, vidíš něco? Kam máme jít?
0: K cihelně.
4: Proč, kurva, k cihelně?
0: Vím to. Tam jsem vždycky viděl šelmu.
4: Tak valíme.
3: A co já? Co můžu dělat?
0: Nafoukni si kolo a dojeď za nama.
7: Čičí, čičí, kde jsi? Kde máš tu kočičku, Dodo? Dodo!
8: Dodo nechce být sám. Dodo to nedovolí. Nedovolí odejít.
7: Nedrž mě tam.
8: Nedovolí, nedovolí.
7: Bolí.
0: Harunko! Martine, pusť ho! Hned! Martine! Dodo!
8: Nedovolí. Nedovolí.
0: Barunko, pojď se. Pusť ho!
2: Filip je v pořádku. Co je jí?
0: Nic, je to dobré. Chtěl ji uškrtit.
9: Kurva, lež, hajzle! Pojďte mě pomoct! Než toho, lež!
0: To je on. On přitahuje šelmu.
2: To je jako smrt?
0: Buď je to smrt, nebo něco, čemu smrt chutná.
8: To nedovolí. Nedovolí.
9: A Mino, Filipe! Pomozte mě, já ho neudržím!
8: Čekajte,
9: něco se blíží! Já ho podržím, zdrhejte! Co to je?
8: Je tady.
9: Už ho mám, musíte utéct! Sám ho nezvládneš!
8: Udržím ho, běžte!
0: Pojď ke mně! Už seš u mě mimo.
2: Filipe, zdráme!
0: Jo?
2: Rade, pohni!
9: Dělej, Romane! Zvr na něho!
0: Dělejte!
9: Kde je ten Roman? Ne v tom.
0: Musím ho v tom chytlo, on to je pryč.
2: Je to přímo za náma. Musíme uhnout.
0: Ne. Tady má vidím Sněhurku. Musíme tady má za ní.
9: To je sebevražda!
2: Je to přímo na nás!
1: Neohlížejte se! Věřte mě! Tady má! Tady!
9: Je to pryč. To bylo snad tornádo.
2: Malá, je v pořádku.
9: Jo. A Roman? Vidíte ho někde? A toho zmetka falešného?
1: Vzalo si je to. Oba dva.
10: Mezi nafialovělými mraky, které se stáčely od nás směrem k pánovu, mezi rudozlatými cákanci blesků se klenul olbřímý stín, ostrý a nespochybnitelný. Stařena v šátku hluboko do čela a se srpem, který žal. Znova a znova, v rytmu, který dovedl zhypnotizovat jako jedovatý had, jí v patách jako obživlý stín svými spáry rvala zem. Černá šelma.
11: Meteorologové potvrdili, že oblast Hodonínska ve čtvrtek zasáhlo tornádo. Záchranáři potvrzují oběti i desítky zraněných. Na místě zasahují hasiči, zdravotníci i policie a prohledávají trosky poškozených domů. Nemocnice v Hodoníně přijímá zraněné, další převážejí vrtulníky do nemocnic v regionu. Podle svědků byl průchod tornáda velmi rychlý a doprovázel ho silný hukot. Energetici nyní pracují na obnově dodávek elektřiny. Odhady na vyčíslení škod již přesáhly miliardu korun.
1: Celé je to moja vina.
9: Pojebaná náhoda. Kdo mohl tušit, že se to všecko posere?
1: Kdybych vás do toho nezatáhl, tak mohl být Roman ještě naživu.
9: Za to nemůžeš, kamaráde. Role jsme měli všecí předepsané.
1: Měl jsem to tušit.
9: Hovno. Všetci děláme akorát to, pro co jsme se narodili. Víc nesvedeme. Není to o vině, je to prostě dané. On dostal velkou roli.
1: Nebojíš se, Radku, že nás za to Bůh potrestá?
9: Ne. Myslím, že jsme ho měli celý čas za zadkem.
1: Co?
9: Protože, kamaráde, jinak bychom teď byli mrtví všecí. Vidíš ty kosáky?
1: A co je s nima?
9: Nepadají, vole. Ani jeden.

0: Mě to nějak nedocvakává. Když jsem to posledně navrhla já, mohl ses posrat. Myslela jsem, že jsi proti.
1: Taky že jo. Do zápisu trvám na tom, že vyvolávání duchů je píčovina a vůbec se to nemá dělat. Akorát, že Sněhurka je furt tady.
0: Vidíš ju?
2: Jo. Ale nevím, co ještě chce.
1: Ani jak jinak se jí zeptat. Tudíž bych se vykašlal na kdejaké oficiality. Úmysly máme čisté, Sněhurka taky. Podle mě jde akorát o to, aby jsme jí otevřeli kanál. Když bude chtět, nemusíme dělat nic moc. Behemot by tu ale už být neměl, když dostal svoje. Aspoň doufám. Takže by to tentokrát snad mělo vyjít bez všelijakých sraček vytahaných z hrobu. Ukažte ruky.
0: Tady.
2: Tady.
1: Sněhurko, žádáme tě, abys promluvila. Chceme tě slyšet. Uši a srdce máme otevřené. Filipe.
2: Jasně. Sněhurko, proč jsi pořád tady? Co tě drží? Co je tím míno?
1: Ticho, buď. Uši otevřené.
0: Ty.
2: Já tě držím?
0: Ano.
2: Ale to ne, ty jsi tu, abys mi ukázala věci. Abych mohl pomáhat.
0: Ne. Vidíš sám.
2: Co ty? Co teda děláš ty?
0: Jsem talismán. Pusť mě.
1: Pořídil jsi si ju jak uzel na kapesníku.
2: Protože ten příběh se měl stát znovu.
1: Protože to kolo se mělo znovu otočit. Tak ji pustíme, jo? Už má nárok na svatý pokoj.
2: Ale jak? Nemá ani páru.
1: Nebudeme to komplikovat, ne? Poděkuji a řekni, že už může jít.
2: Děkuju ti za všechno. I kdybych fakt viděl sám, bez tebe bych to nedokázal. Odpočiň si. Jednou tam přijdu za tebou.
1: Je pryč? Vidíš ho?
2: Už ne. Už je pryč.
0: Co jste to se mnou do prdele udělali?
1: Nezajdeme nejdřív na něco dobrého. U radnice je taková kavárna se zákuskama. Ale přijde mně, že by se víc tušilo dát si písečák v mléčňáku.
0: Jsou momenty, kdy nemyslíš na jídlo, rohlíku?
1: Samozřejmě. Když myslím na sex.
2: Už tam bude zavřené, je pozdě.
1: No, a jo.
2: Ale nezoufej, vzal jsem medovinu.
1: Stylové. Dobře ty.
0: Jak je to vůbec s tvýma viděníma? Máš je pořád, když je Sněhurka pryč?
2: Jo. Dneska jsem měl třeba čest s babkou, co trávila psi. Schválně jim házela otrávené maso, když k ní přiběhli v parku.
1: No.
2: Sbírala pak takové ty pátrací plakáty o zmizelých mazlíčkách. Zakládala si je a pročítala při čajíčku.
0: To je hnus.
2: Manžel jí zdrhl. Najednou byla fakt sama. Zařídil jsem jí místo v pečovatelském domě. Najde si tam kamarádky.
1: No vidíš. A já jsem dneska prodal dva baráky. Takže kdo je borec?
3: Ty.
2: Samozřejmě, že ty. Jsme tady.
0: To ti tu urnu dali jen tak?
1: Byli rádi, že někdo zaplatil za žech.
0: To se nedá otevřít.
1: No to nejde jen tak. Musíš to říznout. Dívej. A je to.
2: Máme něco říct, než to vysypeme?
1: Co já bych řekl, by se Romanovi nelíbilo. Tak. No, a je to.
0: Co teda budeme dělat, Vielita?
4: Můžeme zajet ke Kohoutku, nachytat si rybky, anebo si zaplavat na Písečném.
5: To je dobrý nápad. Sedejte, jedem.
4: Přemýšleli jste někdy, Kde se vezme v barelu s vodou půlec?
5: Jak jako?
4: Jako v barelu s dešťovkou?
5: Jo, máte tam půlce, nebo ne?
3: My tam máme konek.
5: No jo, máme.
4: Museli tam napršet. To se doufám shodneme.
3: Aha, to sotva.
4: Ale kde se v dešti berou žaby? Je to jak z Bible, ale děje se to každý den každému hned pod nosem.
5: Už dej pokoj, velebničku černoprdelní.
4: Kdo chce slyšet biblický příběh o tom, jak žaby napršely a...
3: To se nedá poslouchat, jedem!
5: Pohníte!
4: Hej, počkejte na mě!
6: Tak tedy končí premiéra rozhlasové hry Kateřiny Surmanové Zvedá se vítr. O dramatizaci se postaral Vít Wenzl. Účinkovali Pavel Čeněk-Vaculík, Zdislava Pechová, Aleš Slanina, Ondřej Kokorský, Šimon Charvát, Magdalena Orlovská, Filip Kalousek, Ondřej Süss, Jan Kolařík, Roman Nevěčný, Táňa Hlostová, Františka Kytlerová, Karolína Šildová, Hana Briešťanská, Boris Kapitančik, Jaroslava Vykoupilová, Šárka Šildová, Michal Matušák, Mikeš Brátka, Markéta Matulová a Zdeněk Truhlář. Technická spolupráce zvuk Samuel Sochaci, zvuková spolupráce Stanislav Abraham, asistentka režie Vendula Záhoříková, spolupráce na pořadu Marcel Peterka a Kateřina Surmanová. Příběh natočil v tomto roce režisér Radim Nejedlý.
7: V září vás zveme do Galerie Vinohradská 12 na výstavu fotografií s názvem Hlasy a naděje autora Pavla Němečka. Za svoje práce získal cenu Radiožurnálu v rámci soutěže Czech Press Photo. Přináší reportáže z míst válečných konfliktů. Zachycuje boji s mítanou Sýrii i atmosféru istanbulských demonstrací. Každou středu a čtvrtek od 12 do 18 hodin v budově Českého rozhlasu v Praze. Vstup je zdarma. Více na www.rozhlas.cz/galerie.
8: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.
9: Český rozhlas Dvojka.
10: Rádio, které vás baví.
6: A pro ty nejbližší chvíle nedělního večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínku na pořad Mám rád. Pravidelně ho pro Dvojku chystal Miroslav Žbirka. Dnes vám nabízíme konkrétně vydání ze 7. září roku 2019.
10: Mám rád.
9: Miro Žbirka
10: na Dvojce.
11: Ano, priznám sa. Mám to rád si tu na chvíľku sadnúť a púšťať vám hodinku pesničky, nájsť si ten čas a užiť si to spolu s vami. A nebudem teraz nejak márniť čas dlhými úvodmi. Poďme na chlapíka, ktorý reprezentuje súčasnú generáciu hudobníkov britských, Ed Sheeran. Nedávno mal obrovský úspech aj tu v Prahe. Nášteva obrovská, nie je o čom hovoriť. Objavil sa aj vo filme Yesterday, takže samozrejme mne tým je ešte sympatickejší, pretože tento film je o The Beatles, o neuveriteľnej veci, že celý svet si nepamätá, že taká skupina existovala. Viete, je pre mňa ťažké si to predstaviť, že by nikto nevedel, že existovala skupina The Beatles, ale keď sa musím nad tým zamyslieť, tak roku 62 som to ešte nevedel ani ja, pretože ešte neexistovali. Aj také časy boli. Ale dnes je tu Ed Sheeran a budem hovoriť o jeho tvorbe. Nancy Mulligan sa volá táto skladba, kedy nám dokáže to, že vie hrať. Pretože občas stretávam svojich kolegov, ktorí tu i tam majú tie názory, viete, to tak niekedy býva, že tí mladí nič nevedia, že kedysi to bolo ďaleko lepšie. A ja im vtedy vždy podsúvam takú jednu vetu, ktorú ma naučil Kamil Peteraj, že populárna hudba je oblasť, kde sa starší učia od mladších. Aj také situácie bývajú. Takže samozrejme, my máme čo povedať tým, ktorí prichádzajú, ale A oni majú čo povedať nám, pretože robia také nové fóry ako Ed Sheeran. Postaví sa tam sám, športová hala, obrovské priestory, tentokrát to boli ešte väčšie priestory. Rozmali si gitaru a hrá tam sám. Keby mi to niekto hovoril pred 20 rokmi, tak by som povedal, toto možné nie je. A je to možné. Naučil sa to napokon. A to nebudem už presnejší, to niekedy inokedy. On to má aj vyštudované. Počul som ho hrať Beatles in my life. Pred zrakmi Paula McCartneyho, Ringo tam sedel a tlieskali mu, nijak sa nemračili. Je to pozoruhodné, že takíto mladí chlapci medzi nás chodia a už toho bolo dosť. Teraz vám budem prezentovať skladbu, ktorá nepatrí medzi jeho hity, ale je to čosi také akoby írske, ale zistil som, že jeho dedo Írom bol. Takže nie sme ďaleko. Nancy Mulligan a Mr. Ed Sheeran.

našich dveří nějaký frajeři, divný frajeři, jestli můžou dál jenom na chvíli, že by si rádi promluvili.

0: tak toto musím pochvaliť. To je, skutočne som si to teraz vypočul zas fakt veľmi dobre. No ale skončím úplne neuveriteľným spôsobom Woodstock. Festival, ktorý vznikol kedysi spontánne pred 50 rokmi, prebehol v srpnu, v auguste od 15. do 18. v roku 1969. Poriadatelia si mysleli, že to majú zabezpečené dosť. Mali tam taký plot, ktorý im zbúrali tých, ktorí navštívili toto podujatie, a tým pádom všetko bolo inak. Väčšina ľudí sa tam dostala zadarmo. Oni boli absolútne stratoví, čo sa týka finančných súvislostí a tak, ale vstúpili do dejín ako snáď najslavnejší festival vôbec, ktorý kedy bol. Výkrik jednej generácie 60s, ktorý doznieva do dnešných dní. A minule, keď som sa na to pozeral, pretože samozrejme opakovali film z tohto festivalu, tak je to niečo, ako keby to bol prenos z Marsu. Veď tí ľudia vypadajú úplne inak. Nie je možné ich nahovoriť na nejaký jednotný prejav. Každý je tam sám za seba, ako individualita. A ako toto mohlo zafungovať, že tieto davy ľudí, že tam nedošlo k násiliu ani nič, je veľmi špecifickou udalosťou, a toto by som nechal niekoho rozanalyzovať. Veď to boli úplne iní ľudia a ja si kladiem otázku, kam zmizli? Kam všetci títo hippisáci zmizli? Lebo v 70. rokoch sa naraz objavili Bee Gees, Travolta, vyčesal si vlasy dozadu a žili sme naraz v diskotekovom svete. Kam zmizli ľudia, ktorí boli na Woodstocku? To je pre mňa dodnes záhadou, ale skupina Crosby, Stills and Nash, a to je sila pesničiek, nám toto obdobie, oni sa tam zúčastnili, približia, aby sme vedeli, ako vyzerala hudba tých čias v svižnej pesničke America's Express. A ja si teraz uvedomujem, že tento Express ma teraz odvezie z tohto štúdia, ale náspäť sa zase vrátim o týždeň a teším sa na to. Skupina Crosby, Stills and Nash, America's Express, a do počutia budúci týždeň.
1: Tak to byla repríza pořadu Mám rád ze 7. září roku 2019. No a Miroslava Žbirku na dvojce připomeneme opět příští neděli v 21 hodin.
2: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
3: Český rozhlas dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
1: Přeju příjemný večer z dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu četby na pokračování. V těchto dnech otevíráme nejčtenější německý román 20. století. Začíná příběh vraha, který chtěl vyrobit nejsvůdnější parfém světa pro ženy, ale také, bohužel, z žen. Začíná příběh Patrika Süskinda, Parfém. Z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila a režíma Markéta Jahodová a opravdu skvěle čte Miroslav Moravec.

18. století žil ve Francii muž, který patřil k nejgeniálnějším a zároveň nejnestvůrnějším postavám této epochy. A jestliže jeho jméno upadlo dnes v zapomnění, tak jistě pouze proto, že jeho génius a jeho jedinečná ctižádost se omezovaly na oblast, která nezanechává v dějinách žádné stopy. Na prchavou říši pachů. Přesně týden po své první přednášce představil Marquis de la Taillade de Espinasse svého chráněnce znovu v aule univerzity. Dal předvést nového Grenouille v krásném sametovém modrém kabátě a hedvábné košili, našminkovaného, napudrovaného a načesaného. A už způsob, jak šel, totiž vzpřímeně a půvabnými kroky a s elegantním pohupováním v bocích, jak úplně bez cizí pomoci vystoupil na podstavec, jak se hluboce uklonil hned tam a hned zase sem a s úsměvem kynul, způsobilo, že veškeří pochybovači a kritikové zmlkli. Změna byla příliš oslňující. Zázrak, který se tu zřejmě stal, příliš ohromoval. Tam, kde se ještě před týdnem krčilo zdivočelé, zesurovilé zvíře, stál teď v skutku civilizovaný, stepilý člověk. V sále se rozšířila téměř nábožná nálada. A když Taillade Espinasse zahájil přednášku, zavládlo naprosté ticho. Znovu rozvíjel svou do omrzení známou teorii o letálním zemském fluidu, potom vysvětloval, jakými mechanickými a dietetickými prostředky je vypudil z těla demonstrovaného muže a nahradil vitálním fluidem a konečně vyzval všechny přítomné, aby zanechali odporu proti novému učení a společně s ním bojovali proti zlému fluidu a uvítali dobré vitální fluidum. Přitom rozevřel náruč a obrátil oči k nebi a mnozí z učených mužů učinili totéž a ženy se rozplakaly. Grenouille stál na podstavci a neposlouchal. Pozoroval s největším zadostí učiněním účinek jiného fluida, daleko reálnějšího svého vlastního fluida. Navonil se totiž velice silně, aby to odpovídalo prostorovým požadavkům auly a sotva vystoupil na pódium, aura jeho vůně z něho začala mocně vyzařovat. Viděl jí. Vskutku jí viděl, jak zachvacuje diváky sedící v nejpřednějších řadách, jak se šíří dále dozadu a konečně jak dospívá do posledních řad a na galerii. A koho zachvátila, Grenouille vypleslo srdce radostí, toho očividně změnila. V zajetí jeho vůně, aniž si to sami uvědomovali, měnili lidé výraz tváře, chování, city. Ten, kdo na něho zpočátku civěl jen s pouhým údivem, pohlížel na něj teď přívětivějšíma očima. Kdo se trvával zakloněn ve svém křesle s kriticky zvraštělým čelem a významně protaženými koutky úst, ten se teď lehce předklonil a jeho tvář nabyla uvolněného dětského výrazu. A dokonce i v obličejích úzkostlivých, ustrašených a nejcitlivějších posluchačů, kteří dokázali snést svého času pohled na něj jen se zděšením a současný pohled snášeli jen se značnou skepsí, se projevovaly náznaky přívětivosti, ba dokonce sympatie, když dospěla jeho vůně k ním. Na konci přednášky povstalo celé shromáždění a propuklo ve frenetický jásot. Ať žije vitální fluidum, ať žije Taillade Espinasse, pryč s ortodoxní medicínou. Tak křičela učená obec Montpellieru, nejvýznamnějšího univerzitního města francouzského jihu, a Marquis de Taillade Espinasse prožíval největší hodiny svého života. Avšak Grenouille věděl, že ovace platí vlastně jemu, výhradně jemu, Jeanu Baptistu Grenouillovi, i když nikdo z těch, kteří jásali v sále, to netušil. Začátkem března si zbalil věci a vydal se jednoho dne záhy z rána tajně na cestu, sotva, že se otevřely městské brány.
Markýz se strašně zlobil, neboť měl v úmyslu podniknout s Grenuyem turné po celém království, aby získával přívržence pro svou fluidální teorii. Po jistém čase se však zase uklidnil, neboť jeho sláva se šířila i bez jakéhokoliv turné, téměř bez vlastního přičinění. Počátkem prosince se dal doprovodit skupinou neohrožených adeptů při expedici na Pic de Canigou, který je považován za nejvyšší horu Pyreneí. Markýz, stojící na prahu kmetského věku, se chtěl dát vynést na 2800 metrů vysoký vrchol a tam se po 3 týdny vystavit nejčiřejšímu a nejčerstvějšímu vitálnímu vzduchu a, jak zvěstoval, hodlal na štědrý večer zase sestoupit dolů jako čiperný 20letý mladík. Adepti to vzdali už kousek za Vernetem, posledním lidským sídlištěm na úpatí strašlivého pohoří. Markýze však nemohlo nic odradit. Schodil se sebe v ledové zimě šaty a pustil se sám do výstupu, přičemž vyrážel jásavé výkřiky. To poslední, co z něho kdy lidé spatřili, byla jeho silueta, která mizela ve sněhové bouři a extaticky se zpěvem zdvihala ruce k nebi.

Zatímco Grenoy potřeboval pro první etapu své cesty Francií 7 let, urazil druhou etapu za méně než 7 dní. Schlížel velmi střízlivým pohledem na město Grasse. Nehledal zaslíbenou zemi voňavkářství. Přišel proto, že věděl, že se zde může naučit některé techniky, jak získávat vůně lépe než kdekoliv jinde. A tyto techniky si chtěl osvojit, neboť je potřeboval pro své úmysly. Po celé dopoledne bloumal městem. Před jedním z paláců zůstal delší dobu stát. Co si ho zaujalo? Zavřel oči a soustředil se na pachy, které k němu přilétaly. Byly tam pachy cibule, octa a vína, pak staré těžké pachy skladu, potom pachy bohatství, které vydechovaly zdi jako jemný zlatý pot, a konečně pachy zahrady, která musela ležet na opačné straně domu. Grenoy vycítil vůni magnolií, hyacintů, líkovce a rododendronu, ale zdálo se mu, že je tu ještě cosi jiného, cosi vražedně dobrého, co vonilo v této zahradě. Vůně tak vybraná, jakou ještě v životě necítil. Musel se téhle vůni ještě více přiblížit. Dospěl k městské bráně, prošel jí, sledoval z kopce dolů městské hradby, nedošel daleko a ucítil zahradu. Vůně zahrady ho přepadly zřetelně a jasně konturované jako barevné stuhy duhy. A jedna z nich, ta nejvzácnější, ta na níž mu záleželo, byla mezi nimi. Grenu je rozkoší zamrazilo a polilo jí horko. Krev mu stoupla do hlavy a stoupala znovu. A zase ustupovala a nemohl proti tomu nic dělat. Tento útok vůně přišel příliš náhle. Na okamžik, na krátkou dobu nadechnutí, na věčnost se mu zdálo, jako by se čas zdvojnásobil, anebo radikálně zmizel. Neboť už nevěděl, zda teď je teď a zda tady je tady, anebo zda spíše teď není tenkrát a tady tam, totiž v Lidemare v Paříži v září roku 1753. Vůně, která jsem zavála ze zahrady, byla vůně rusovlasé dívky, kterou tenkrát zavraždil. To, že opět našel ve světě tuto vůni, mu vehnalo do očí slzy blaženosti. A k smrti ho vylekalo, že by to snad neměla být pravda. Jímala ho závrať a poněkud zavrávoral a musel se opřít o zeď a pomalu podle ní sklouzával do dřepu. Tam se soustředil a skrotil svého ducha a pak začal vdechovat fatální vůni v kratších, méně riskantních vdechnutích. A zjistil, že vůně za zdí se sice extrémně podobá vůni rusovlasého děvčete, ale že není naprosto stejná. Grenoy viděl to děvče před sebou ve své čichové představě jako na obraze. Nesedělo klidně, nýbrž poskakovalo sem a tam, rozpalovalo se a zase chladlo. Zřejmě hrálo nějakou hru, při které se člověk musí rychle pohybovat a zase honem zůstat stát. S nějakou jinou osobou, která ostatně měla naprosto bezvýznamný pach. Děvče mělo oslnivě bílou pleť, mělo zelenavé oči. Mělo ve tváři, na krku a na ňadrech pyhy. Vlastně tohle děvčátko ještě nemělo ňadra v pravém slova smyslu. Mělo sotva začínající náznak ňader. Mělo nekonečně něžně a jemně vonící, pyhami poseté, snad teprve po několik málo dní, snad teprve po několik málo hodin, vlastně teprve od tohoto okamžiku, teprve začínající vypouklinky ňader. Jiným slovem, děvče bylo ještě dítětem. Ale jakým dítětem? Grenoyovi vyvstal na čele pot. Věděl, že děti nijak zvlášť nevoní, stejně tak jako zeleně pučící květiny před rozkvětem. Avšak tento téměř ještě zavřený květ za zdí, který nebyl dosud spozorován nikým jiným, než právě teď Grenoyem, vyhání první voňavé výhonky. A už teď voní tak omamně nebesky, že až se jednou rozvine v plné nádheře, bude vyluzovat takový parfém, jaký svět ještě necítil.
Za 1 až 2 roky tato vůně uzraje a bude tak důrazná, že se jí žádný člověk, ať muž či žena, nedokáže ubránit. A lidé budou překonáni, odzbrojeni, budou bezmocně stát před kouzlem této dívky a nebudou vědět proč. A protože jsou hloupí a používají nosy jenom k funění a domnívají se, že všechno a cokoliv poznávají jenom očima, řeknou si, že je to proto, že tohle děvče je krásné a graciézní a půvabné. Ve své omezenosti budou vynášet její pravidelné rysy, štíhlou postavu, bezvadná ňadra. A budou říkat, že její oči jsou jako smaragdy a zuby jako perly a údy hladké jako ze slonoviny a ještě spoustu dalších idiotských přirovnání. A nikdo z nich nebude vědět, že to není její vzezření, jemuž ve skutečnosti propadly, že to není její údajně neposkvrněná vnější krása, nýbrž jedině a pouze její nesrovnatelná, nádherná vůně. Jen on, Grenuj, to bude vědět. Ví to už teď. Chtěl tuhle vůni mít. Nikoli tak marným, neohrabaným způsobem, jako tenkrát tu vůni děvčete z Rue de Marais. Tu přece tenkrát do sebe jen nahltal a tím ji zničil. Nikoli. Vůni děvčete za hradbami si chtěl opravdu přivlastnit. Chtěl ji z ní stáhnout jako kůži. A chtěl ji učinit svou vlastní vůní. Jak se to mělo stát, to ještě nevěděl. Ale měl před sebou přece ještě 2 roky času, aby se to naučil. Nemohlo to být v podstatě obtížnější, než uloupit vůni vzácné rostliny. Vstal. Téměř s nábožným zanícením se vzdálil přikrčen, tiše, aby ho nikdo neuviděl, aby ho nikdo neslyšel, aby nikoho neupozornil na svůj skvostný nález. Tak prchal až na opačný konec města. Zapáchající opar ulic mu dodal jistoty a napomohl mu skrotit vášeň, která ho přepadla. Řekl si, že prozatím už nebude chodit do blízkosti zahrady za hradbami. Květina tam poroste i bez jeho přičinění. Nesměl se v nevhodnou dobu opájet její vůní. Musel se vrhnout do práce. Musel rozšířit své vědomosti a zdokonalit své řemeslné dovednosti, aby byl vyzbrojen na dobu žatvy. Nedaleko brány de Fénéan objevil Grenuj malou voňavkářskou dílnu a zeptal se tam po práci. Ukázalo se, že patron, mistr parfumér Honoré Arnilfi, zemřel minulou zimu a že teď jeho vdova, živá černovlasá paní, asi 30letá, vede sama obchod s pomocí jednoho tovaryše. Paní Arnilfiová si dlouho stěžovala na zlé časy a na svou prekérní hospodářskou situaci, a pak prohlásila, že si vlastně ani nemůže dovolit druhého tovaryše. Na druhé straně však kvůli stále více se hromadící práci by nějakého tovaryše naléhavě potřebovala. Grenuj řekl, že se spokojí se mzdou 2 franků a rychle se dohodli. Pak zavolala vdova prvního tovaryše, obrovitého muže jménem Drio, a Grenuj okamžitě uhodl, že ten je zvyklý sdílet lože s paní Arnilfiovou a že ona v jistých věcech nerozhodne, aniž se s ním poradila. Rozkročil se před Grenujem, ostře se na něho zahleděl, jako by tímto způsobem chtěl rozeznat nekalé záměry anebo případného soka. Konečně se schovývavě ušklíbl a přikývnutím vyslovil souhlas. Tím bylo všechno uspořádáno. Grenujovi se dostalo stisku ruky, studené večeře, přikrývky a klíče od chatrče v olivové zahradě, jež vdově patřila, což byla vlastně komůrka bez oken, která příjemně voněla po starém ovčím hnoji a seně a kde se jakž takž zařídil. Příštího dne nastoupil práci u paní Arnilfiové. Byla doba narcisů.
Květiny byly dodávány záhy z rána, byly po celých koších vysypávány v dílně na obrovské, ale jako pírko lehké vonavé hromady o 10 000 květech. Mezitím Drio skapalňoval ve velikém kotli vepřové sádlo a hovězí lůj v krémovitou polévku, do které pak sypal po vědrech čerstvé květy, zatímco Grenuj musel ustavičně míchat kopistem dlouhým jako koště. Květy ležely vteřinku na hladině jako na smrt vylekané oči a pobledly v tom okamžiku, kdy je kopist zamíchal do tekutiny a kdy je obklopil teplý tuk. A téměř ve stejném okamžiku už ochably a uvadly a ze země je přepadla smrt tak rychle, že jim vůbec nezbývala jiná volba, než vydechnout své poslední vonavé vzdechy právě do onoho média, které je utopilo. Neboť Grenuj si toho všiml ke svému nepopsatelnému nadšení. Čím více květů zamíchal do kotle, tím silněji voněl tuk. A nebyly to jen samotné květy, které voněly v tuku dál, nikoli. Byl to i samotný tuk, který si přisvojil vůni květů. Časem polévka zhoustla a museli ji honem procedit velkým sítem, aby ji zbavili vylouhovaných mrtvol květů a aby ji připravili pro květy čerstvé. Příštího dne se pokračovalo s macerací, jak se nazýval tenhle postup. Tak to šlo mnoho dní od rána do večera. Po jisté době rozhodl Drio, že tuk je nasycen a že už nemůže absorbovat další vůni. Uhasili oheň, naposledy procedili hustou polévku a nalili ji pak do kameninových kelímků, kde za chvilinku stuhla v nádherně vonavou pomádu. Teď nadešel okamžik tak očekávaný paní Arnilfiovou, která přišla, aby zkontrolovala vzácný výrobek, aby jej opatřila nálepkami a popsala a výtěžek co nejpřesněji podle kvality a kvantity zanesla do knih. Když osobně zapečetila kelímky, odnesla je do chladných hlubin sklepa, oblékla si černé šaty, vzala vdovský závoj a obešla veškeré kupce a obchodníky s parfémy ve městě. Dojemnými slovy vylíčila pánům svou situaci osamělé ženy. Dala si udělat nabídky, srovnala ceny, povzdechla a konečně prodala. Nebo neprodala. Jestliže při svých průzkumech nabyla dojmu, že trh s pomádami je přesycen a že se jeho zásoby v dohledné době nezmenší v její prospěch, spěchala s vlajícím šlojířem domů a přikázala Driotovi, aby celou výrobu podrobila laváži a změnili ji v absolutní esenci. A pak se zase přinesla pomáda ze sklepa, co nejopatrněji se zahřála v uzavřených hrncích, promísila se s nejjemnějším vinným lihem a pomocí vestavěného mísícího přístroje, který obsluhoval Grenuj, se důkladně promísila a proprala. Směs pak byla odnesena zase do sklepa, kde rychle vychladla, alkohol se odloučil od tuhnoucího tuku v pomádě a mohl být pak vypouštěn do láhve. Ale tím ještě operace zdaleka neskončila. Po důkladné filtraci přes gázové roušky nalil Drio parfémovaný alkohol do malého alambiku a destiloval ho pomalu nad velmi mírným plamenem. To, co potom zbylo v kotli, když alkohol vyprchal, bylo nepatrné množství bledě zbarvené tekutiny, která byla Grenujovi velmi dobře známá, kterou však v takové kvalitě a tak čistou neucítil ani u Baldiniho. Čistý olej z květů, jejich čirá vůně, 100 000 násobně skoncentrovaná v malé loužičce absolutní esence. V dubnu macerovali kručinku a pomerančové květy, v květnu moře růží, Grenuj dřel jako kůň. Skromný s téměř otrockou ochotou vykonával všechny ty podřadné práce, které mu Drio ukládal. Stále častěji se stávalo, že Grenuj už nejenom mísil, ale zároveň i přisypával, topil a cedil, zatímco Drio si odskočil do hospody u 4 dofénů na sklenku vína nebo nahoru k madam, aby tam zařídil, co bylo potřeba. Věděl, že se na Grenuje může spolehnout. Koncem července začínala doba jasmínů a v srpnu potom doba tuberóz.
Obě květiny měly tak výlučný a zároveň tak křehký parfém, že jejich květy se nejenom musely trhat před slunce východem, nýbrž také vyžadovaly nejspeciálnější, nejjemnější zpracování. V obzvláštním zavoňovacím prostoru byly rozestřeny na desky natřené chladným tukem anebo volně zahaleny do šátků napojených olejem a musely se pomalu uspat k smrti. Teprve po 3 nebo 4 dnech uvadly a vydechly svou vůni do okolního tuku a oleje. Potom se odtud opatrně vybrali a nasypaly se tam nové květy. Postup se opakoval snad 10krát, 20krát, až se pomáda nasytila a vonavý olej se vylisoval z šátků. A to už bylo září. Výtěžek byl ještě podstatně nepatrnější než při maceraci, ale kvalita překonávala zdaleka kvalitu jakéhokoliv výrobku parfymerského umění. Studená anfleráž byla nejrafinovanějším a nejúčinnějším prostředkem, jak zachytit jemné vůně. Pak přišel podzim a zima. V dílně teď bylo klidněji, nebylo toho zrovna mnoho na práci. Dryo se ukazoval stále řídčeji. Vykonával své povinnosti v posteli paní Arnilfiové a když se objevil, tak jenom proto, aby po chvilce zmizel do hospody u 4 Dauphinů. Také madam přicházela zřídka dolů. Zabývala se svými majetkovými záležitostmi a přešíváním své garderoby na dobu po smutečním roce. Často Grenoy po celé dny nespatřil nikoho než služebnou, od které v poledne dostával polévku a večer chleba s olivami. Sotva vycházel ven. Trávil veškerý svůj čas v dílně. Driotovi tvrdil, že by chtěl vynalézt recept na kolínskou vodu. Ve skutečnosti se však věnoval své vášni, subtilnímu lovu vůní. Začal tam, kde tenkrát skončil u Baldiniho, u získávání vůní z neživých předmětů. Na několik dní obklopil hovězím lojem mosaznou kliku dveří, jejíž chladně zastřená vůně se mu líbila. A hle, když se škrábal lůj, byl cítit sice v nepatrné míře, ale přece jednoznačně po oné klice. Totéž se mu podařilo spórézní vápenou vůní kamene, který našel v olivové zahradě před svou chatrčí. Brzy však přišel k živoucím objektům. Vydal se na lov za zimními mouchami, larvami, krysami, koťaty a utápěl je v teplém tuku. V noci se vkrádal do chlévů a stájí, aby na několik hodin zahaloval do tukem natřených šátků anebo do olejových bandáží krávy, kozy a podsvinčata. Výsledky nebyly zpočátku příliš uspokojivé, neboť na rozdíl od trpělivých předmětů si dala zvířata odebírat své pachy jenom neochotně. Prasata odírala bandáže na trámech svých kotců, krávy tupě se třásaly mastné šátky z vemen. Několik chroustů, které chytil, vylučovalo zatímco je chtěl zpracovat odporně páchnoucí výměsky. A krysy, zřejmě ze strachu, mu nakáleli do olfaktoricky vysoce citlivých pomád. Tak se ovšem nedalo rozumně pracovat. Bylo třeba objekty sklidnit. A to tak náhle, že se už nedostali k tomu, aby měli strach, anebo aby kladli odpor. Musel je zabít. Nejprve to zkusil s malým pejskem. Naproti předjatkami jej odlákal kouskem masa od jeho matky k sobě do dílny a zatímco zvíře s radostným vzrušením vrtělo ocasem a chňapalo po mase v Grenoyově levičce, udeřil je polenem, které držel v pravičce, krátce a drsně do týla. Smrt přepadla pejska tak náhle, že měl ještě výraz štěstí kolem tlamy a v očích, když ho Grenoy už dávno umístil v zavoňovací místnosti na rošt mezi tukové desky, kde teď pejsek vydával svůj čistý, potom z úzkosti neskalený psí pach. Bylo třeba ovšem dávat pozor. Mrtvoly stejně tak jako utržené květy se rychle kazily. A tak stál Grenoy u své oběti na stráži přibližně po 12 hodin.
až zjistil, že začínají plíštit první nitky mrtvolného pachu z psího těla. Okamžitě přerušil anfleráž, odklidil mrtvolu a dal tu trochu vonícího tuku do kotle, kde jej pečlivě promyl. Vydestiloval alkohol, až ho bylo jen tak do náprstku, a tento zbytek nalil do maličké skleněné rourky. Parfém byl zřetelně cítit vlhkým, čerstvě lojovitým a poněkud ostrým zápachem psí kůže. Dokonce po ní byl cítit překvapivě silně. A když Grenuj nechal očichat rourku staré psici od jatek, ta se radostí rozštěkala a kňučela a nechtěla už od rourky oddálit nozdry. Potom, velice ponenáhlu a krajně opatrně, se Grenuj pustil do pokusů s lidmi. První individuální pach ulovil v nemocnici Charité. Podařilo se mu ukrást prostěradlo určené ke spálení, na němž ležel krátce předtím brašnářský tovariš, jenž zemřel na souchotiny. Byl do něj zahalen po celé 2 měsíce. Prostěradlo bylo tak silně nasáklé vlastním tukem brašnáře, že absorbovalo jeho výpary jako anflerážní pasta a mohlo být okamžitě podrobeno laváži. Výsledek byl přízračný. Pod Grenujovým nosem vstal brašnář z roztoku vinného lihu olfaktoricky z mrtvých a vznášel se prostorem. I když podivnou reprodukční metodou a četnými miasmaty své choroby strašidelně znetvořen, přece jakž takž poznatelný jako individuální obraz vůně. Malý muž, asi 30letý, plavovlasý, s tupým nosem, s krátkými údy, plochýma sírovýma nohama, opuchlým pohlavím, se žlučovitým temperamentem a mdlým pachem z úst. Žádný hezký člověk ten brašnář Čichově nebyl. A přesto ho nechal Grenuj po celou noc jako ducha vůně třepetat se chatrčí a stále znovu ho očichával. Šťasten a hluboce spokojen pocitem moci, kterou nabyl nad aurou jiného člověka. Věděl, že teď ovládá techniky, jak oloupit člověka o jeho vůni. Ale neměl zapotřebí, aby si to opětovně dokazoval. To, po čem toužil, byl pach určitých lidí. Totiž o něch krajně vzácných lidí, kteří inspirují lásku. Ti byli jeho obětmi.

0: Patrick Süskind, Parfém. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Jitky a Rudolfa Tomanových připravila Markéta Jahodová. Hudební spolupráce Hana Protánková, četl Miroslav Moravec, režii měla Markéta Jahodová. Připomínám, že další část vysíláme zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Radioservis představuje
2: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
1: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
2: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
1: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
2: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: jak se stalo, že ten festival vlastně takhle vyrostl, proč je na Českolipsku a jaká zajímavá místa pro něj a díky němu objevil. Martine, dobrý večer, vítejte.
1: Dobrý večer, děkuji.
0: Než se dostaneme k tomu vašemu ředitelování a k tomu krásnému festivalu, tak ono je to také hodně o vás, jak jste vlastně začínal, jaké máte hudební kořeny. Máte je třeba v rodině, nebo jste prošel klasicky nějakým dětským sborečkem?
1: Máte pravdu, začalo to hned od malinka tím, že jsem zpíval jak solově, tak v dětském sboru. A vlastně jsem vždycky věděl, že ta moje cesta bude zpívání, protože muzika je mým životem. Pak jsem dále pokračoval na konzervatoři a později i na Akademii muzických umění. No a vlastně ta cesta moje tímhle byla definována.
0: Vy jste na akademii studoval u Magdaleny Hájošiové, jsem se dočetla.
1: Je to tak.
0: A to byla úžasná operní diva. Jak na ní zavzpomínáte?
1: Já na ní vzpomínám hrozně moc rád, protože ona nebyla typickou zpěvačkou. Ona byla velkým srdcem pro nás, pro studenty, a já jsem jí bral jako člověka, kterému můžu říct a svěřit se se vším. A byla velmi úžasná i v tom, že ne každý, kdo přichází na takovou školu, chce být operním zpěvákem, a tak mě vlastně přirozeně vedla tou mou cestou. A já jsem vlastně hlas, který a člověk, který se zajímal hodně o barokní muziku nebo o starou hudbu, interpretaci staré hudby, takže v tom jsem u ní našel pochopení a to bylo velmi příjemné.
0: A to byla vlastně ta vaše vize nebo váš sen, se kterým jste šel na tu pěveckou dráhu, že vás lákala ta stará hudba?
1: No, já jsem vlastně ke staré hudbě přišel na konzervatoři v Teplicích, protože jsem byl z velmi silného ročníku, kde bylo spoustu výjimečných muzikantů. Jedním z nich byl Marek Štrincl, takže vlastně na chodbách konzervatoře v Teplicích vznikla muzika Florea. Já sám jsem absolvoval vlastně konzervatoř už s barokním programem, s muzikou Floreou, takže Marek mě vlastně nějakým způsobem nasměroval potom k té staré hudbě, takže jsem měl k tomu vztah.
0: To vás muselo lapit, to jste nemohl minout.
1: Je to tak.
0: A ta paní Hájošiová a její technika, to už byl jenom ten cukr na bábovce.
1: Dá se říct, že ano.
0: Milí posluchači, dnes si budeme povídat nejen o zpěvu, ale o hudbě a také o kultuře v regionech s naším hostem, a tím je Martin Prokeš, zpěvák, hudebník a ředitel festivalu Lípa muzika.

0: Milí posluchači, je tu pro vás noční mikroforum a my si dnes povídáme s Martinem Prokešem, který je zpěvákem, hudebníkem, ale také je hlavně ředitelem festivalu Lípa muzika, který sám založil. Ale zase, než se dostaneme k tomu festivalu, tak u vás je zajímavá etapa, 20letá etapa, kdy jste zpíval gregoriánský chorál s Davidem Ebenem. A to se jmenuje Schola...
1: Gregoriana Pragensis.
0: Pragensis. Co vás tam přivedlo?
1: No, přivedla mě k tomu asi láska k té staré hudbě, jak jsme se už o tom bavili, a potom jednoduše telefon od Davida Ebena, kdy jednou prostě zazvonil u nás doma telefon a na druhé straně byl David Eben a ten mi nabídl, jestli bych si nechtěl přijít zkusit zaspívat chorál. Tak jsem přišel a zůstal jsem tam 20 let.
0: A co vás udrželo takovou dobu u gregoriánského chorálu?
1: Víte, co bylo to velmi zajímavé období a krásné. Já jsem vlastně se dostal do party velmi zajímavých, inteligentních lidí. Mně tehdy bylo 18-19 let, možná 20 maximálně, takže to bylo takový to období, kdy mladý člověk nasává a nechá se inspirovat ostatními, kteří jsou kolem něj, takže já jsem měl to velké štěstí, že jsem byl právě v téhle skvělé partě. No a měl jsem to privilegium se naučit od Davida Ebena, který se vlastně krátce předtím vrátil ze studií z Paříže, kde studoval dirigování a gregoriánský chorál, tak jsem měl to štěstí se naučit tak, jak on někdy laškovně říkal, rozsypaný čaj, tak jsem měl možnost naučit se notaci a neumy a byl to pro mě natolik fascinující svět, že jsem u toho opravdu zůstal dlouho a musím říct, že to byla i velká škola, protože samozřejmě školený hlas nebo člověk, který studuje solový zpěv, tak má nějakou osobní ambici a najednou jste se stala součástí jednoho z hlasů, který vytváří ten jednohlas. Takže člověk si přece jenom v sobě musí trošku přenastavit ten způsob zpívání a já jsem hrozně vděčný za tu dobu, protože to byla nádherná zkušenost a samozřejmě spoustu nádherných projektů a míst, které jsem díky tomu navštívil.
0: On ten zpěv způsobem, kdy vlastně musíte splynout s těmi druhými, je tak nějak jako ozdravný, očistný, není?
1: Je, jeden pan farář říká, kdo zpívá, dvakrát se modlí a já jsem měl občas pocit opravdu jako muzikoterapie. Musíte chviličku přeprat svoje ego, protože, jak jsem říkal, zvlášť člověk, který studuje svůj hlas jako hlavní nástroj, tak má potřebu se slyšet a neustále kontrolovat. A tady jste najednou součástí organismu, ale, jak jsem už řekl, byla to krásná doba, za kterou jsem vděčný.
0: A vy jste nějakou dobu zpíval i s pražskými madrigalisty, takže pak jste objevil ten... nebo to kouzlo, to je lepší, to kouzlo toho více hlasu, kdy musíte chvilku vést, chvilku uhnout.
1: Je to tak, vlastně začalo to tou muzikou Floriou, pak jsem v pátém ročníku pokračoval v pražských madrigalistech a Schola Gregoriana byla vlastně ta moje další 20letá štace. No a do toho jsem si odskakoval vlastně zpívat barokní muziku z ansámbly, které v té době vlastně tady působily.
0: A vy jste získal nejenom tuhle hudební školu, ale vám to přineslo i takovou životní školu, to působení s Davidem Ebenem, protože vy jste si vyzkoušel manažerskou pozici.
1: Tak. Ono to vlastně přišlo tak nějak spontánně, protože se ukázalo, že v určité době nemáme tolik koncertů a já jsem nějak v sobě cítil jistý potenciál toho, že by mě to bavilo nabízet ty koncerty a samozřejmě jsem měl tu obrovskou výhodu, že jsem věděl, co prodávám. A já jsem dost dlouhou řadu let razil takovou politiku, že není dobré pořadatelům volat nebo psát maily, ale je dobré se za nimi rozjet, protože ten osobní kontakt byl vždycky velmi cenný. No a když máte pak ještě tu možnost rovnou to místo navštívit a pořadatelům třeba na tom místě zaspívat a říct jim ano, v tomhle kostele by to opravdu dobře fungovalo, tak to mělo výrazný efekt. Takže to mě velmi jako bavilo a to bylo to období těch 20 let.
0: Nebylo to, nebo jak se na to třeba díváte dneska, vlastně jste ředitelem festivalu, který musí oslovovat jak umělce, tak třeba sponzory nebo spolupořadatele. Nebylo to obtížné v tom, že nemá vlastně mít každý svou parketu, nemá ten zpěvák nebo ten člen toho souboru prostě se věnovat té hudbě a toho manažera, ten, který se rozjede a přiveze ten koncert, tu smlouvu, dělat někdo, kdo se věnuje jenom tomu?
1: Já tomu rozumím, té vaší otázce a ano, možná tohle by byla ta ideální poloha, ale na druhou stranu v té době ještě nebylo tak na růžích ustláno, jako je teď třeba v současnosti, ještě nebyly profesionální umělecké agentury a bylo jen pár agentur, které teprve začínaly a prostě zkrátka nikdo to neuměl tak dobře, jako my sami, takže to byl vlastně ten důvod, proč já jsem se rozhodl to vyzkoušet. Tady nebylo vůbec jasné, jestli se to povede, ale nakonec jsem u toho skončil docela dlouho a vlastně to mě i přivedlo k tomu, že jsem založil potom festival na severu Čech, protože už jsem nějakou zkušenost pořadatelskou měl, ale hlavně jsem měl i tu uměleckou zkušenost, protože jsem viděl, že ve světě se dají pořádat krásné festivaly i na malých místech, takže to byla moje motivace.
0: Vy jste to poznal prostě z obou stran a teď sklízíte plody. No a teď už to musíme říct, jak tedy ve vaší hlavě a potom opravdu vznikl festival Lípa muzika. A proč vlastně právě v Libereckém kraji?
1: No já jsem v České Lípě, nebo v České Lípě jsem od svých 5 let, tuším, s nějakými odskoky, akorát pár let jsem žil zde v Praze. Nicméně vlastně to, co mě k tomu motivovalo, bylo jednoduché. Já jsem se Scholou Gregoriánou Pragensis navštívil po Evropě spoustu krásných míst a to mě ve finále motivovalo k tomu zkusit založit něco takového ve městě, kde žiji. To znamená, to bylo v České Lípě. A tehdy jsem založil teda v roce 2000, protože to se mi velmi líbila. Ta symbolika toho začátku milénia. Tak vlastně tím vlastně začala ta etapa festivalu. Festival se tehdy jmenoval Festival duchovní hudby, protože jsem samozřejmě s duchovní hudbou měl přímou souvislost se scholou. No a vlastně tu identitu festivalu potom přesnou dostal festival v roce 2007, kdy jsme se rozhodli festival nazvat Lípou muzikou a od té doby vlastně rozvíjíme festival. V současné době už můžeme mluvit o tom, že jsme čtvrtstoletí.
0: Ale že jste to založil v té České Lípě, není náhoda a není to jenom proto, že tam žijete, ale vy máte vlastně takový, řekněme, osobitý vztah k tomu kraji. Mě vlastně překvapilo, že to je Liberecký kraj. Tady bych dostala 5 ze zeměpisu, protože jsem si myslela, že je Ústecký.
1: Ne, je to Liberecký kraj a je to naprosto nádherný kraj. Když si vezmete, když přijíždíte vlastně od Středočeského kraje, tak už ho protíná Kokořínský důl. Přijíždíte do Máchova kraje. V našem kraji jsou Lužické hory, Jizerské hory, ale zasahují tam i Krkonoše. Zkrátka je to kraj s nádhernou krajinou. Myslím si, že je pořád úplně neobjeven. A ještě bych dodal to, že Liberecký kraj je také součástí litoměřické diecéze, která je vůbec nejbohatší na sakrální památky v zemi. Takže skutečně je to kraj, který má co nabídnout a co objevovat.
0: No právě mě napadlo, že to byl původně festival duchovní hudby a rozšířil se a vyrostl, není jenom vaším vztahem k duchovní hudbě, ale má to vlastně i trošku praktický kořen, protože vy vlastně jste v nějakém rozhovoru řekl, že v tom kraji je poměrně málo skutečně koncertních sálů, ale za to je tam hodně zajímavých církevních památek. Je to tak?
1: Je to tak. Je vlastně zdánlivý handicap toho, že nám chybí koncertní sály, které skutečně nejsou ve srovnání s kulturními centry, jako je Praha, Brno a další větší místa, tak máme právě tyhle kostely a kostelíčky. Ale ve finále je to naše deviza, protože když uspořádáte koncert na místě, kde se přes rok téměř nic neděje, nebo v městech, které nemají tak bohatou kulturní nabídku, tak se to stává skutečně mimořádným kulturním zážitkem. A nádherné na tom je, že vlastně ty koncerty jsou bezprostředně i pro toho posluchače, protože to není obecní dům, kde když sedíte v nějaké zadní řadě, tak vidíte skutečně malého muzikanta, tady skutečně vidíte těm muzikantům do kuchyně a je to bezprostřední zážitek a to nás charakterizuje, bych řekl.
0: Styk s živou hudbou. Mm-hmm. Milí posluchači, to říká o své dráze zpěváka, ale také o své dráze ředitele festivalu, který sám založil náš dnešní host a tím je Martin Prokeš.

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Martin Prokeš, zpěvák, hudebník a ředitel festivalu Lípa muzika. A pan dramaturg nám moc pěkně vybral písničku od Beátky Hlavenkové, protože i ta má v tomto roce na festivalu Lípa muzika své místo. Je to tak, Martine?
3: Je to tak, Beátka. Se představí na jednom krásném projektu, který jsme zařadili do hutě sklárny Preciosa v Kamenickém Šenově. Ten projekt má svoje kouzlo, protože kromě toho, že muzikanti jsou vlastně uprostřed pecí a lidé mají možnost opravdu zažít nevšední prostor a o přestávce sledovat sklářské mistry, jak tvoří, tak ten projekt má ještě benefiční charakter, takže to je opravdu jedno z míst, které si naši posluchači nenechávají ujít.
2: To jste mi docela teď hezky nahrál, protože jak jsme mluvili o tom duchovním původu toho festivalu a že vlastně tam ta praktická věc, že jsou tam různé zajímavé stavby a různá zajímavá místa. Tak jaká jste pro festival ještě objevil zajímavá místa nebo zajímavé stavby?
3: No, ono je to tak, že Lípa muzika se snaží každý rok představit jedno nebo dvě nová místa, aby naši posluchači měli možnost objevovat krásu toho regionu. A musím říct, že je to velmi populární. Je potřeba říct, že Lípa muzika vypravuje na všechny koncerty, které jsou mimo Českou Lípu, autobusy, takže i z tohoto hlediska je to velmi hezky ošetřené. A konkrétní odpověď na vaši otázku. Určitě jsou dvě nová místa a to je barokní sýpka na Lemberku, což je velmi překrásný prostor, který začíná kulturně žít. A potom jeden malebný kostel v obci Bzí, který je vlastně v srdci Českého ráje u Malé Skály. A to je opravdu půvabná obec, kde provedeme vlastně velmi brzy Dvořákovou mši D-dur lužanskou.
2: Je to těžké tyhle netradiční prostory uspůsobit pro koncert, zvlášť třeba, když nejsou až tak úplně v pořádku? Nebo je to dřina třeba někdy?
3: Třeba v loňském roce jsme si záměrně vybrali jeden kostel v Drchlavě konkrétně. A ten kostel jsme, představte si, i s našimi partnery nejdříve uklidili a vyčistili a spravili podlahu, aby jsme tam potom následně mohli mít koncert. Těžké je to v tom ohledu, že pokud chceme udělat opravdu špičkový servis pro naše posluchače, tak si téměř všechno vozíme sebou. Máme krásnou velkou novou dodávku, do které musíme naložit židle, podia, světla, prostě zkrátka úplně všechno k tomu, abyste si ve finále mohla ten koncert jako posluchač užít. Takže jsme trochu cirkus na kolečkách, produkčně je to velmi náročné, ale na druhou stranu vždy máme jistotu, že dokážeme zajistit ten potřebný servis.
2: Tak ta otázka možná měla znít, jestli se ta dřina vyplatí.
3: To musí posoudit samozřejmě posluchači sami, ale vzhledem k tomu, že na koncerty chodí a je o to velký zájem, tak doufám, že ano.
2: No, vy to taky musíte říct, protože vy tu práci všechnu vlastně s kolegy provedete.
3: Provedeme a máme ji moc rádi.
2: Takže vyplatí. Když to tak vezmu, tak vy jste dneska z malého festivalu už velký, renomovaný mezinárodní festival a máte 25. narozeniny. Je to tak?
3: Je to tak.
2: Tak kdybyste měl stručně říct příběh tohohle 25-letého dítěte?
3: Je to neuvěřitelný příběh, který jsem si ani v těch nejodvážnějších snech nesnil. Je to veliká radost a samozřejmě také velká zodpovědnost, protože to už není pouze naplněný sen bláznivého kluka, ale už je to společenská odpovědnost. A řekl bych, že Lípa muzika je v tuhle chvíli vnímána jako festival, který má vysokou dramaturgickou úroveň a to nás velmi těší, ale samozřejmě také zavazuje. Takže mám z toho obrovskou radost a jsem velmi vděčný za to, že jsem s Lípou muzikou mohl tenhle čas strávit, protože to jsou rozhodně nejkrásnější roky toho mého života.
2: Tak to je pěkné vyznání, musím říct. Vy jste zmínil tu dramaturgii, což je moc pěkné, protože každý jednotlivý ročník má nějaký podtitul, nebo možná spíš téma. A vlastně máte i takového spoludramaturga, který je, pochopila jsem to dobře, takovým patronem toho tématu.
3: Jo, pochopila jste to velmi, velmi dobře. My jsme si před asi 10 lety uvědomili, že k tomu, abychom se mohli rozvíjet, tak potřebujeme nemít klapky na očích. A toho dosáhnete tím, že se obklopíte lidmi, kteří mají různé typy, zážitky, ale i zkušenosti. Takže festival má uměleckou radu, kterou tvoří muzikologové, historik a muzikanti. A v čele toho je vždycky každý rok takzvaný umělecký garant, to znamená umělecká osobnost, která znamená mnoho pro českou kulturu, ale znamená také mnoho pro evropská pódia. A já hrozně rád našim uměleckým garantům říkám, nebojte se v té první fázi dát své sny na stůl a hovořit o tom, co byste si přáli, s kým byste se chtěli potkat, co byste chtěli zkomponovat. A to je ta nejkrásnější práce, když tvoříte tu dramaturgii. A tím pádem se vždycky vlastně vydáte novou cestou. A když to ještě potrhnete tím, že máte témata, jako vzpomenu témata souznění, humanita, v letošním roce jsme věnovali ten letošní rok ženám, tak potom máte skutečně možnost krásně vystavit dramaturgickou linii.
2: A kam chodíte na nápady, na tahle ta témata, která určují celý ten ročník?
3: Ty vznikají v rámci umělecké rady a vždycky tak nějak hezky všichni poznáme, když se to vysloví, že to je právě to, co chceme. Takže, a je potřeba říct, že vlastně ty témata se ještě hezky jako prolínají s těmi, které byly třeba předtím. Takže,
2: jakože navazují.
3: Takže vlastně vytváříme takovou jako hezkou linku a odpovědi na společenská témata, které vlastně společností rezonují. A to je, myslím, velmi důležité, že nejde jenom o hudbu, ale i o mnohem víc.
2: Tak si něco pustíme a pak si řekneme, proč je to v tomto roce téma žena.
3: Dobře.
2: To je výzva. To říká náš dnešní host, milí posluchači, o svém festivalu a tím hostem je Martin Prokeš, hudební zpěvák a

0: Noční mikroforum.
1: Marta Marinová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je zpěvák, hudebník a ředitel festivalu Lípa muzika Martin Prokeš. A my jsme si před písničkou povídali, proč v letošním ročníku festivalu Lípa muzika se tématem hlavním stala žena. A v jakém smyslu, Martine?
3: Žena v nejrůznějších polohách. Myslím tím ženy skladatelky, ženy odvážné, ženy nevinné, ženy inspirující. Prostě zkrátka je to naše podsta ženám za to, co pro nás dělají, co museli vytrpět, neměli to lehké, museli se v určitém období prosazovat, aby vůbec mohli být muzikantkami, skladatelkami. Takže je to téma, které nás velmi baví a inspirovalo a myslím si, že je vytvořená opravdu krásná dramaturgie.
2: A jaké ženy budou v tomto roce k vidění, které ponesou toto téma?
3: Já bych řekl, že tou ústřední ženou, která vlastně zaštiťuje celou dramaturgii, je fenomenální muzikantka, flétnistka Jana Semerádová. Mm-hmm. Která vlastně protknula tu dramaturgii a vymyslela hned několik projektů. Hned ten první projekt pro zahajovací koncert, kdy postaví vlastně orchestr velký barokní a pozvala vynikající italskou sopranistku Robertu Mameli, která je specialistka na barokní operu, takže to bude překrásné barokní gala. A možná bych také rád zmínil projekt, který vzniká přímo pro Lípu muziku a který je naplněním snu Jany Semerádové, a to je spojení staré barokní hudby s uměním mima Radima Vizváryho. Mm-hmm. Radim Vizváry totiž připravuje ve světové premiéře pro projekt, který se uskuteční v Turnově v Městském divadle. Projekt, kdy bude se snažit vyjádřit ty emoce skrz hudbu svým uměním a myslím si, že to bude velký zážitek.
2: Už jsem ho viděla tančit a věřím tomu. Kolik vlastně, to jsem se nezeptala, vidíte, kolik vlastně ten ročník obsahuje koncertů?
3: Jestli se nepletu, tak ten letošní rok má 23 projektů a asi 3 doprovodné ještě akce, takže vlastně se rozprostírá mezi září a vlastně končí až 2. listopadu.
2: Mm-hmm. A když jsem se na to dívala, taková věc, která se za těch 25 let tak jako pěkně urodila, je, že už je to vlastně více žánrový festival. Mm-hmm. A jak vy jste si našel cestu k těm různým žánrům jako klasikář?
3: My jsme hovořili o tom, že festival vznikl z duchovní hudby a řekl bych, že duchovní hudba stále tvoří ten stavební kámen toho festivalu. My jsme festival klasické hudby a ty žánrové odbočky jsou vlastně takovým kořením té dramaturgie. Ale myslím si, že každý pořadatel v dnešní době ví, že cesta k tomu, aby naučil i jiné posluchače, než ty klasické, poslouchat klasickou hudbu, vede právě skrze jinožánrové projekty. Takže proto tam naleznete projekty, za které jsme schopni se postavit, které splňují naší představu o špičkové interpretaci. A velmi nás to baví, protože samozřejmě tímto způsobem oslovujeme i posluchače, kteří by na klasickou hudbu normálně nepřišli.
2: A vy osobně si to taky dokážete užít jako posluchač, i když je to mimo žánry, ve kterých jste vyrostl?
3: Možná bude překvapující, ale vlastně pro mě není důležitý žánr. Já rád poslouchám cokoliv, co se mě nějakým způsobem emotivně dotkne a dokážu si to dokonce užít i jako šéf festivalu, protože když přijde samotný koncert, tak mi tam funguje to, co má každý muzikant, že je tam v té chvíli tady a teď a já dokážu vlastně zapomenout na to, že jsem šéf toho festivalu, ale nechám se uníst tou muzikou a to mě baví.
2: Tak.
3: A dobíjí zároveň.
2: To je krásné. A teď mi řekněte, protože trošku si myslím, že si to umím představit, jak obtížné nebo s jakými obtížemi se může v regionu potýkat pořadatel?
3: No tak je to samozřejmě věc financí hlavně, protože festival v Sudetech bývalých a v regionu, který vlastně dostal několikrát historicky jako období, kdy bylo naprosté vykořenění, myslím tím nejdřív odsun Němců, původních obyvatel a potom vlastně příchod lidí, kteří přišli pracovat do uranového průmyslu, protože my jsme velmi blízko Stráži pod Ralskem, kde se těžil uran a to definovalo naprosto jako sociální složení toho regionu. Tak to jsou věci, s kterými musíme se nějakým způsobem vypořádat a s tím souvisí i to financování. Protože něco jiného je být v metropoli, něco jiného vytvořit vlastně na zelené louce a získat si důvěru získat si důvěru vlastně těch partnerů a podporovatelů.
2: Dokážete na Liberecku narazit na osvícené mecenáše?
3: Já bych řekl, že mám velké štěstí, že jsme dokázali oslovit lidi, kteří nám důvěřují. Představte si, že máme dokonce partnery, kteří s námi jdou od samotného začátku, to znamená 25 let. A já při rozhovorech rád a často říkám, že nám se podařila vytvořit rodina. My máme asi 130 podporovatelů, partnerů, se kterými udržujeme konkrétní a osobní vztahy. A jsou to lidé, kteří nejen festival podporují, ale jsou součástí té rodiny v tom smyslu, že chodí na koncerty, kupují vstupenky pro svoje obchodní partnery, pro svoje rodiny. A to je nejvíc. My prostě zkrátka se můžeme opřít o to, že to jsou lidé, kteří mají společenskou odpovědnost a pomáhají nám vlastně rozvíjet ten náš sen o kulturní společnosti našeho regionu.
2: Když to vezmu tak, že jste vystupoval i v naší metropoli, i za hranicemi a staráte se vlastně o kulturu v určitém regionu, kdo by podle vašich představ měl vlastně za kulturu v tom daném regionu zodpovídat? Měla by to být jednotlivá města nebo by měla existovat nějaká komplexní vize?
3: Víte co, já si myslím, že je důležitá rovnováha. Samozřejmě kultura nemůže sama o sobě přežít, protože když se podíváte reálně na ceny toho, co všechno stojí, počínaje interpretačními honoráři, vším, co musíte vložit do reklamy, co musíte vložit do produkce, tak nemáte zkrátka šanci nastavit tu vstupenku tak, abyste to pokryla. To prostě zkrátka je nereálné. To znamená, že je naprosto správné, že existují podpory a dotační programy a nadace, které živé umění podporují. Ale na druhou stranu není možné očekávat, že budou saturovat vlastně zase vaše náklady. Takže myslím si, že ta zdravá střední cesta je hledat ty zdroje a snažit se opravdu skutečně budovat v té společnosti pocit té společenské odpovědnosti. To, že skutečně lidé, kteří mohou a nemusí úplně už myslet na své jakoby finanční závazky, kteří mohou a důvěřují kultuře, tak vlastně jim vytvořit to prostředí a ten prostor proto, aby i oni byli uznáni, aby prostě zkrátka třeba mohli lépe uplatnit své dary z daní a tak dále. A to je nějaká cesta, kterou ta naše společnost jde, spoustu věcí se učíme, ale řekl bych, že to není špatné. Že prostě
2: jste
3: zkrátka,
2: optimistou?
3: Že prostě zkrátka člověk, který dělá svoji práci poctivě a dlouho, tak si své místo najde. A myslím si, že prvoplánově to, co platí pro kulturu, je, že kultura se musí dělat s láskou. A pokud ji někdo dělá v tom prvním řádu kvůli penězům, tak si myslím, že je to dost brzo vidět. Takže myslím si, že nejdůležitější aspekt je přistupovat k té kultuře s pokorou.
2: Co by byla ovšem kultura bez publika? Jak přesvědčíte lidi v regionu o tom, že ta hudba je obohacuje, že opravdu zažijí něco výjimečného a že to nejsou zbytečně vyhozené peníze za takový večer, který si opravdu užijí? A jak je přesvědčíte, aby se třeba vraceli? Co hraje roli?
3: Já bych řekl, že hlavním aspektem pro to rozhodnutí je důvěra v toho pořadatele. Myslím si, že o to se teď už v tuhle chvíli můžeme opřít, že ten, kdo si kupuje vstupenky na Lípu muziku, tak ví, že dramaturgie je stavěná tak, aby byla vždy v něčem objevná nebo obohacující. Samozřejmě, že programová struktura někdy hraje roli, ten samotný interpret, který mu je třeba slavný, samozřejmě potom věc, která se hraje či zpívá. To všechno je alchymie, výběr místa, správné načasování, hraje v tom roli, ale i nálada samotná toho posluchače, který přichází nějak naladěn. To všechno je ta mozaika, která potom dělá člověku ten zážitek.
2: A vy už jste hodně let té práce mravenčí, která opravdu musí jít po milimetrech, odvedli. Stává se, jako třeba se to stávalo, nebo možná stává dodnes v klubech Přátel hudby, že už vám chodí víc generací, že už vám třeba jedna generace vyrostla, teď už vodí svoje děti?
3: No, asi před 2 rokama jsem zjistil, že už ten festival dělám docela dlouho, protože mi některá mladá děvčata říkali, to když nás rodiče brali na ty první ročníky a my jsme na tom vyrostli a děkujeme za to, že jsme vlastně díky festivalu zjistili krásu klasické hudby. Takže ano, už je to opravdu generační záležitost a je to úkol nás všech pořadatelů omlazovat to publikum a učit i mladou generaci k lásce, aby prostě zažehnuli i pro tohle, protože podle mého názoru je to jedno z největších bohatství, které jsme získali od našich předků. Vlastně tato studnice nádherný hudby, a nejen hudby, ale prostě mám pocit, že my jsme takovými světlonoši nebo prostě lidmi, kteří mají tu povinnost dál vlastně předávat ty dary, které jsme dostali.
2: A vy pracujete i s mladým publikem, nebo umíte na něj cílit, a i s mladými interprety. Je to tak?
3: Snažíme se. Snažíme se skrz projekt, kterému říkáme Má to smysl. V tomto projektu vlastně vždycky vystupuje umělecký garant, který pořádá pro děti ze základních uměleckých škol workshopy a pak následně druhý den s nimi vystoupí na jednom pódiu, což je samozřejmě úžasná motivace pro děti, a to jsou možná ty momenty, kdy pomyslná jiskřička třeba přeskočí a děti se tomu můžou třeba věnovat i profesně. Takže to je jedna z věcí, a potom samozřejmě zařazujeme také pořady, které jsou cílené buď pro mateřinky, nebo školy, nebo gymnázia, nebo střední školy, vždycky s nějakým tématem.
2: Tak mi připadá, že pořadatel kulturních akcí musí být také trochu romantik, protože sází stromy, které možná už neuvidí, až budou sahat do nebe. Milí posluchači, dnes máme milého hosta Martina Prokeše, který je zpěvák, hudebník, ale také ředitel festivalu Lípa muzika.

0: Milí posluchači, ještě stále nám zbývá kousek nočního mikrofora a my si povídáme s Martinem Prokešem, zpěvákem, hudebníkem a ředitelem festivalu Lípa Muzika. My jsme si říkali, Martine, že vy pracujete vlastně v regionu na Českolipsku, v Libereckém kraji. Na čem stojí kultura v regionu? Protože z toho, co jste mi říkal, mi připadá, že stojí hlavně na lidech.
1: Je to tak. Já myslím, že je to jako v každé lidské oblasti. Když jsou fajn lidi, kteří jdou do toho se zápalem a s láskou, tak se to prostě zkrátka musí projevit. A já bych řekl, že ten náš region je plný úžasných lidí, takže já jsem hrozně rád v našem regionu, mám rád Liberecký kraj.
0: A máte tyhle úžasné lidi ve svém týmu? V týmu Lípy muziky?
1: Já bych řekl, že mám velké štěstí na kolegy. Ono se zdá a často se nás lidi ptají, co tam teda děláte celý ten rok? Kolik že vás je? 4? Já říkám, no jo. Jenže představte si, že to všechno prostě musíte na té zelené louce postavit. Sehnat ten velký, nebo pro nás velký budget 13 až 14 milionů korun. A vlastně všechno od A až do Z připravit, včetně katalogu, propagace, všech míst, všechny místa musíte objet. Ten náš vlastně handicap je v tom, že my nemáme jednu stadionu, že jedno místo, kde prostě pořádáme ty koncerty, ale jsme opravdu pravidelně na 16 místech toho kraje. A ještě jsme neřekli, že jsme také v Německu. Jo, zkrátka ty materiály jsou ještě všechny vlastně dvojjazyčné. Takže je to skutečně spoustu mravenčí práce a musím říct, že mám skvělé kolegy a vlastně z tohohle místa jim přeju, ať ten následující ročník, který za pár dní začne, tak ať je pro ně taky naplňujícím, protože vlastně celé to úsilí toho roku, těch příprav vlastně vrcholí teďkon a já věřím, že ten ohlas posluchačů jim zase nalije novou energii.
0: Vy rád říkáte, že hudba vrací do společnosti lidskost. Jak byste to rozvedl?
1: Hudba je úžasná v tom, že nemá žádné předsudky, nemá žádné hranice, nic neřeší. Zkrátka je tady pro nás, aby na nás nějakým způsobem zapůsobila. A já mám na hudbě rád, že vlastně funguje pro kohokoliv na světě, na jakémkoliv kontinentě. Je prostě zkrátka naprosto srozumitelná, čistá a já ji opravdu skutečně považuji za velký dar a onehdá jsem si uvědomil, že si vlastně vůbec neuvědomujeme, kde všude nás hudba provází. V rádiích, ve filmech, v divadlech. Prostě zkrátka pod Prahově úplně všude. Nevdáte se bez hudby. Ani ten pohřeb bez hudby není. Prostě zkrátka hudba je naší součástí a já si skutečně myslím, že nás dělá lepšími.
0: Také v to doufám. A jak se, když teď odhlédnu chviličku od festivalu Lípa muzika, jak se realizujete vy jako hudebník a hlavně jako zpěvák? Protože zpívání jste přece ještě nepověsil na hřebíček.
1: Nepověsil. Musím říct, že zpěv je pro mě radost a také moje rovnováha na té mé manažerské cestě. Mám své pěvecké duo Kuhn, se kterým mám vlastně překrásné dva, teď už tři koncertní programy a velmi nás těší, že můžeme vycestovávat vlastně na koncertní pódia a pro mě je to vždycky obrovské osvěžení, že vlastně nestrácím ten kontakt s tím publikem, což mi vlastně nesmírně potom pomáhá i pro to moje ředitelování.
0: A co znamená Kuhn, duo Kuhn? Jak to vzniklo?
1: Duo Kuhn je z čínské knihy I Ching a znamená přijetí a my jsme se pro ten název rozhodli, protože vlastně charakterizuje tu naší cestu přijetí toho daru, který jsme dostali, myslím, lidského hlasu a vlastně takovou tu pozvolnou cestu dávat vlastně radost lidem skrz to, co jsme dostali.
0: To jsou krásná slova na závěr, Martine. Já přeji vám i vašemu festivalu, ať se vám dostává krásného přijetí a těch 25 let téhle bytosti, toho festivalu krásně oslavíte. A moc vám děkuji, že jste s námi strávil dnešní večer. Dobrou noc.
1: Dobrou noc a děkuji za milé povídání.
0: Milí posluchači, dnes je pořad u konce, zítra se samozřejmě můžete těšit na další a pokud se vám ještě nechce spát, čeká vás noční proud. Od mikrofonu se loučí Marta Marinová.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
0: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
3: Přihlaste se do 61. ročníku Dvořákovy mezinárodní rozhlasové soutěže pro mladé hudebníky Concertino Praga a otevřete si cestu na významná koncertní pódia. Soutěžit můžete ve dvou samostatných kategoriích, pro dechové nástroje a pro klávesové a strunné nástroje. Přihlášky přijímáme v průběhu března 2027. Podrobné podmínky a přihlášku najdete na webu Concertino Praga. Soutěž pořádají Český rozhlas a Akademie klasické hudby.

Milé dámy, vážení pánové, i vy ponocující děti, krásné noční chvíle vám přeje Zdeněk Vrba. Začíná noční proud, který vysílá výhradně Český rozhlas Dvojka. Jsme na konci neděle 6. září a můžeme být společně v nočním proudu na Dvojce až do pondělí a pondělí 2. hodiny. Tak na úvod snad už jediné, ať se vám krásně naslouchá.

Tak jako první si v nočním proudu ze 6. do 7. září letošního roku zaspíval Sylvester a jeho největší hit se jmenoval a jmenuje You Make Me Feel. Teď přichází chvíle, kdy jsem chtěl zahrát něco úplně jiného, než zahraju, a je to sice z toho důvodu, že jsem bezmála 400 návštěvníků vzpomínkového koncertu na nedožité narozeniny Petra Nováka slíbil, že se k tomu koncertu ve svém nočním proudu vrátím, a to také udělám, ale ne před půlnocí, ale po půlnoci. Před půlnocí dostává přednost smutná zpráva, že právě dnes nás opustil po nemoci Richard Tesařík ve věku 80 let. Richard Tesařík, se kterým stála a padala skupina Jojo Band.

Byl jsem u toho, když tahle písnička poprvé zazněla na veřejnosti. Příhodně to bylo v městě Kladno na diskoparádě, kterou jsme dělali s kolegy Deliem Numerátem a Petrem Salavou. A tam jí skutečně veřejnost měla možnost poprvé slyšet. Později už hrála všude tahle píseň a byla velkým hitem, ale stejně jako třeba Karviná, Rybitví a nebo některé další zeměpisné pojmy v diskografii skupiny Jojo Band. Pokud jste mě neslyšeli před písničkou a nevíte tu smutnou zprávu, tak to bohužel zopakuji, že právě dnes odešel do hudebního nebe Richard Tesařík, kde už ho 23 let vyhlíží jeho mladší bratr Vladimír, který zemřel v roce 2003 po pádu z kola, myslím, že v pražské Stromovce. Takže už o obou bratrech musíme mluvit v minulém čase a myslím, že budoucnost skupiny Jojo Band je bohužel velmi mlhavá. Pojďme si pustit další písničku, kterou vzpomeneme na Richarda Tesaříka. Spolu se svým bratrem účinkovali v muzikálu Hamlet a byl jsem na tom představení, kdy právě oni zrovna byli ti hrobníci, kteří ten večer hráli, a to byla ta nejlepší možná sestava. Tak alespoň kratičká ukázka z muzikálu Hamlet a bratři Tesaříci.

Tak to byli hrobníci z muzikálu Hamlet a bratři Tesaříci. Richard Tesařík kromě Jojo Bandu občas se účastnil ještě nějakého třeba dalšího projektu. Vím, že Jindra Malík byl svého času také jejich partnerem a určitě bychom si vzpomněli třeba na spolupráci se zpěvákem jménem Raven. Ta písnička se jmenovala Kabát a v nedělně pondělních nočních proudech jsme si ji párkrát zahráli. Teď sahám po písni, která se objevila tady v našem počítači a kde Richarda Tesaříka doplnil Ondřej Soukup a píseň se jmenuje Doba je divná.

se nestydí, veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Vzpomínka na Richarda Tesaříka v písni Doba je divná, kterou spolu s ním napsal Ondřej Soukup. Tak dnes ve věku 80 let opustil vůdce skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně Svět ve zdejší, a ať se mu tam nahoře líbí. A my spěcháme za veselejším tématem. Dneska má 65. narozeniny Richard Miller.
1: Cez klíčovou děrku 13. komnaty viděl jsem všetko to, čím jsem dnes bohatý. Čo vlastníš iba v snoch, nemůžeš postrácať. To predsa vie aj ten, čo spadol z mesiaca. Ja som v nej úplný.

Julia Roberts a ode dneška 65-letý Richard Miller. Vzpomínáme dnes také nedožitých 80. narozenin Hany Zagorové a jak se slyšeli před nočním proudem v anonci, tak 24. listopadu se ve Velkém sále Pražské Lucerny chystá velký koncert, který vzpomene na Hanu Zagorovou právě i s odvoláním na ty letošní jubilejní nedožité 80. narozeniny a přední české zpěvačky v čele s Monikou Absolonovou budou zpívat její písničky. Tak to bude předposlední písnička, k ní se přidá ta poslední Bruno Mars, I Just Might, a potom už samozřejmě také bude na vás čekat česká státní hymna, půlnoční časové znamení, hlavní zpravodajská relace a nějakých bratrů 9-10 minut po půlnoci se můžete spolu se mnou znovu ponořit do pořadu zvaného Noční proud. Budu se těšit a dostaneme se i k Petrovi Novákovi a jeho přátelům.

0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Německá strana CDU kancléře Friedricha Merce zaznamenala při volbách v Sasku-Anhaltsku historickou porážku, slaví pravicová AfD. Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží u pohonných hmot. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Ukrajinku Kostukovou a je ve čtvrtfinále amerického Grand Slamu. Dnes bude oblačno až polojasno, teploty až 27 stupňů. Je pondělí 7. září, začínají hlavní zprávy s Martinem Matějkou.
0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Německá strana AfD drtivě vyhrála volby v Sasku-Anhaltsku. Podle průběžného odhadu výsledků získala 44% hlasů. A spolkovou zemi zřejmě čeká složité vyjednávání o vládě.
2: Lídr AfD Ulrich Siegmund označil výsledky za vynikající. Oproti kampani už nemluvil o jednobarevné vládě, ale naznačil ochotu jednat, pokud by prioritou koalice byly deportace těch, kteří nemají v Německu právo pobytu anebo mu dost nepřispívají. Šéf křesťanských demokratů Sven Schulze přiznal porážku. Jeho strana CDU je v krizi. Mohla by usilovat o menšinovou vládu podporovanou levicovou stranou Die Linke, ale část jejich členů to odmítá. Volby v Sasku-Anhaltsku provázela vysoká účast. Přišlo k nim až 77% oprávněných voličů. Z Magdeburku Tomáš Havlín, Radiožurnál.
1: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta navrhli obnovit třístranné rusko-ukrajinské rozhovory o zastavení války na Ukrajině zprostředkovávané Spojenými státy. Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v neděli s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. V sobotu mluvili i s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Podle Witkoffa se v Moskvě podařilo dosáhnout pokroku a povzbudivé bylo i jednání s ukrajinskou stranou.
3: Bylo to vůbec poprvé, co američtí vyjednavači Kushner a Witkoff do Kyjeva přijeli. Prezident Zelenský zažertoval, že zafungovaly lépe než protiraketové systémy Patriot. Kvůli jejich bezpečnosti totiž Rusko Kyjev neostřelovalo a jeho obyvatelé si tak mohli podle Zelenského vydechnout. Uvedl, že Ukrajina počítá se zimním balíkem pomoci v protivzdušné obraně i energetice a že o něm s americkými vyslanci detailně mluvil. Řekl, že všechny strany zapojené do jednání udělají vše pro obnovení třístranných rozhovorů na úrovni poradců. Při jednání v Kyjevě padlo několik nových návrhů, které teď musí Ukrajinci zanalyzovat. Z Kyjeva Pavel Novák, Radiožurnál.
1: Američtí vyjednavači a ukrajinská strana se večer z Kyjeva na dálku spojili i s evropskými partnery, zástupci Francie, Velké Británie a Německa. A prezident Zelenský pak na síti X napsal, že se v blízké budoucnosti sejdou znovu. Koaliční rada bude jednat o návrhu státního rozpočtu pro příští rok. Motoristé a SPD se s hnutím ANO zatím neshodnou na výši schodku. Deficit 389 miliard korun, který navrhlo ministerstvo financí, považují za příliš vysoký. A podle předsedy motoristů Petra Macinky je možné seškrtat až 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Jeho stranická kolegyně a ministrině financí Alena Schillerová ale zatím s úsporami ve výši 20 miliard spíš nepočítá.
4: Vidím možné, kdybychom se na nich zhodli, úspory spíš v nižších jednotkách miliard. Řada těch návrhů, byť jsou velmi relevantní k diskuzi, tak chtějí legislativní změnu, tudíž se nemohou logicky promítnout v návrhu rozpočtu na rok 2027.
1: Vláda musí návrh rozpočtu schválit do konce září, pak návrh hospodaření posoudí poslanci. Vláda se dnes bude znovu zabývat rostoucími cenami pohonných hmot. Na Instagramu to řekl premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. A paliva v Česku v posledním dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun na 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun, někde se blíží i 50 korunám. A premiér v neděli řekl televizi CNN Prima News, že rafinérie mají příliš vysoké marže.
5: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě nějakou dominanci v tom regionu, tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Premiér dodal, že opakované snížení spotřební daně na naftu a benzín kabinet zatím navrhovat nebude. V Česku začaly růst houby, nejlepší podmínky jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji nebo taky v Orlických horách. Radiožurnálu to řekla mykoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
6: Teď bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
1: A podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchomůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Celkem 15 státních muzeí a galerií v neděli otevřelo své stálé expozice zdarma, většinou i bez nutnosti registrace. Volný vstup bude platit i dál, každou první neděli v měsíci. Zvýšený zájem hlásí třeba Národní památník druhé světové války v Hrabini na Opavsku, kde návštěvníci čekali na vstup už před otevřením.
7: No to je vynikající, že se člověk tam dostane, i když třeba to vstupné je poměrně drahé, takže se něco dozvíme a zase máme o čem diskutovat.
8: Mezi prvními návštěvníky byla i seniorka Věra Sněhotová s kamarádkou.
7: To jenom obejdem, protože Maruška teda nechodí moc dobře.
8: Pokladnu památníku zdobí velká cedule s výrazným nápisem Dnes vstup zdarma. Pracuje tady paní pokladní Hanka.
9: Je to fajn ta akce, že je to tak se podívají, ať přijdou teda všichni.
8: Na bezplatný vstup tady do památníku se návštěvníci nemuseli předem nějak registrovat. Z Hrabině Andrea Brtníková, Radiožurnál.
1: Zemřel zpěvák, textař a kapelník Richard Tesařík, bylo mu 80 let, informoval o tom jeho syn Štěpán. Tesařík byl spoluzakladatelem skupiny Jojo Band, která loni oslavila 50 let na scéně. Patřil taky k českým průkopníkům hudebního stylu reggae.
10: Hledám zase v temnej kout.
11: Právě reggae se stalo jedním z typických prvků tvorby Jojo Bandu. Tesařík v roce 2011 v rozhovoru pro Radiožurnál popisoval, proč si s bratrem právě tento styl vybrali.
12: Jednak to byla úplně nová hudba reggae, že jo, a bylo to takový pěkný a jak rád tancoval brácha taky, tak to bylo takový jako taneční hudba, ta latina speciálně a navíc tam byly úplně nový možnosti v tom skládání. Ne, taková veselá hudba, že tam se dalo psát i ty ptákoviny, co jsem psal.
11: Kromě Jojo Bandu vydal Tesařík několik sólových alb a vystupoval taky v řadě muzikálů. Martin Fischer, Radiožurnál.
1: Sport. Tenistka Linda Nosková porazila na US Open Martu Kostukovou z Ukrajiny po setech 7-5, 5-7 a 6-4. V New Yorku tak slaví premiérový postup do čtvrtfinále singlu, ve kterém narazí na světovou jedničku Sabalenkovou z Běloruska. Češka využila proti Kostukové až šestý matchball a i když patří na okruhu WTA k těm flegmatičtějším hráčkám, v závěru už moc klidná nebyla.
13: No tak moc ne, už se mi kopala ruka už při tom druhém samozřejmě, ale tyhle ty zápasy v poslední době mi přijde, že jich je až moc, kdy jsem vlastně blízko a potom se to zase vzdálí a potom se zase blízko a taháme se na konci, takže není to úplně nejlepší pro moje mentální zdraví, ani pro můj tým, ale tyhle ty zápasy jsou na čem záleží nejvíc.
1: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Čínou 70-74 po prodloužení. A kvůli výhře Spojených států amerických nad Itálií navíc přišly i o teoretickou šanci na postup do play-off.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
14: Nehody na D2 u Hustopečí a také na Mladoboleslavsku. Na dálnici D2 z Bratislavy směr Brno stále ještě pozor za Hustopečemi. Na 14. kilometru dořešují nehodu osobního auta. To vyjelo mimo dálnici. Na místě jsou stále policisté. Zpomaluje se, ale bez kolon. V Praze pak stále pozor ve Kbelské ulici z hloubětí na směr Letňany mezi Novopatskou a sjezdem na Kbely. Tam dořešují nehodu osobního auta s nákladním. Také tam je ale provoz slabý. Dá se projet bez kolon. A na Mladoboleslavsku je od večera neprůjezdná silnice 275 mezi Horky nad Jizerou a Luštěnicemi po těžké hromadné nehodě. Objízdná trasa vede přes Brodce a Libichov. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: V noci teď jasná až polojasná, v Čechách od severozápadu místy až oblačná. A kránu se kolem vodní ploch ojediněle vytvoří mlhy. Ochlazuje se na 10 až 6 stupňů, v údolích až na 4 stupně Celsia. A přes den pak čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle může slabě pršet. Večer se od západu vyjasní. Nejvyšší pondělní teploty 23 až 27 stupňů. Na severu naměří kolem 20, na horách 16 a na Šumavě bude 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

Znělka napovídá, že o své místo v programu Českého rozhlasu Dvojka se opět uchází Noční proud. Navíc ten jediný ze 7 nočních proudů v týdnu, který vede z jednoho kalendářního týdne do druhého. A to je ten nedělně pondělní. Teď už máme pondělí 7. září. Ať vaše osobnost i 7. září pěkně září. Ať se vám dnešní den vydaří. A samozřejmě i celý kalendářní týden, který se rozprostírá před námi. To si přeje stejně jako, aby se vám i dobře naslouchalo, Zdeněk Vrba.

Jediný hit studiové formace Papillon, ve kterém hlavní roli hraje Alibaba, a to byla také první písnička 7. září na dvojce. Tak za chvíli už se dostanu k tomu, co jsem odložil, co původně jsem chtěl udělat před půlnocí, ale ta smutná zpráva o Richardu Tesaříkovi to všechno změnila, takže Petr Nová, Karel Kahovec a spol až za chviličku. Teď ještě písnička, kde to vypadá zvláštně, když se jmenuje Konec světa, ale není to nic dramatického, je to spíš komedie a spolu s ní Miley Cyrus.

Včera v amfiteátru v Radimi u Kolína se uskutečnil vzpomínkový koncert na Petra Nováka v den jeho nedožitých už 81. narozenin. Tenhle ten projekt už trvá celý rok, začal u těch loňských nedožitých 80. A protože je o takové setkávání zájem, tak se v tom pokračuje i dál v tom nápadu, který si vymyslel Josef IX. A který přilákal i souputníky Petra Nováka, kteří s ním kamarádili, ba i hráli, ať už to byla skupina George and Beethovens, ať už to byl Karel Kahovec, Viktor Sodoma, pochopitelně třeba Michal Pavlík, kterého známe především z Čechomoru, ale byl tam také písničkář Slávek Janoušek a byl tam také jeden z té mladší generace, který propaguje písničky Petra Nováka, dokonce se Zlínskou filharmonií natočil, je znovu zaranžované a je to zajímavý projekt, tedy Petr Bende. No a tříhodinový koncert už končil. A zbyla ještě jedna písnička, ta kultovní, která se jmenuje Klaunova zpověď. Písnička, které s pokorou a s úctou se vyhýbali i třeba Karel Kahovec, který zpívá písničky Petra Nováka. No a tak musel přijít někdo mladší a průbojnější, což právě byl Petr Bende. A ten tuhle tu písničku také natočil znova a také ji hraje na svých koncertech. A tak posloužila jako docela dobrý přídavek tohoto vzpomínkového koncertu. Klaunova zpověď.

Milé překvapení čekalo návštěvníky včerejšího koncertu na počest Petra Nováka v den jeho nedožitých 81. narozeninách, protože kromě těch, kteří byli inzerováni a které už jsem tady před chvílí vyjmenoval, tak se objevil také textař Ivo Plicka, který drtivou většinu hitů Petra Nováka opatřil svými texty. A bylo to velmi příjemné, rád jsem s ním udělal rozhovor a on se také nebránil autogramiádě. I jemu se v předstihu gratulovalo, protože jeho čekají 80. za pár dní, 25. září. Opustil Českou republiku už v roce 1972, protože mu nechtěli povolovat další písničky a vůbec po něm soudruzi šli, takže odešel do světa, ale je to ten krajánek, který se často a rád vrací a je stále v kontaktu tady s mnohými, třeba i s kolegou Milošem Skalkou a samozřejmě se všemi těmi muzikanty, z nich jsem část jmenoval. A Ivo Plicka byl nejenom autorem textů k písničkám Petra Nováka, ale také k písničkám Karla Kahovce, který byl velmi důležitou součástí tohoto vzpomínkového koncertu, protože právě on začínal kariéru s Petrem Novákem ve Flamengu a právě on ho doprovázel poslední 3 roky života se skupinou George and Beethovens a s tou zpívá dál a připomíná i hity Petra Nováka. Teď nám ale Karel Kahovec v Nočním proudu na dvojce zaspívá svou vlastní písničku, kterou co se týče hudby napsal a Ivo Plicka dodal text, co by svou lásku sem rozdal.

Zpívá sice, že svou lásku jsem rozdal, ale já myslím, že jsou tam ještě rezervy na rozdávání. To byl Karel Kahovec, souputník Petra Nováka a jedna z důležitých osobností toho vzpomínkového koncertu a nejen toho tedy Karel Kahovec. No a mám tady pro vás jednu zajímavou zprávu, jednu novinku, protože tenhle celý projekt dal dohromady Josef IX., byl to jeho nápad, on oslovil muzikanty a také na začátku tam vždycky hraje se svojí kapelou a Josef IX. Se domluvil s Ivem Plickou a společně stvořili písničku Josef IX. Hudba, Ivo Plicka text. A píseň se jmenuje Má cesta za sluncem. V nočním proudu absolutní novinka.

Novinka Má cesta za sluncem, písnička, kterou napsali Josef IX. A Ivo Plicka, a ten první jmenovaný, tedy Josef IX. Ji také naspíval a do nočního proudu dodal, aby zde v premiéře zazněla. Máme 34 minuty po půlnoci a 24 vteřin k tomu. Právě tolik už bylo ukrojeno z nového dne, pondělí 7. září, a poté, co jsme navštívili koncert, který byl poctou pro Petra Nováka, mimochodem i držitele ocenění Legenda nočního proudu Českého rozhlasu, tak právě poté přichází takové krásné uklidnění a krásná plavba lodivodem té písně bude Rod Stewart.

Sailin a Mr. Rod Stewart v nočním proudu na dvojce. V tuto chvíli se do hledáčku našeho zájmu dostává Lucie Bílá, která po mnoha, mnoha letech si dopřála také trochu volna přes prázdniny, to u ní nebylo v minulosti obvyklé, a udělala to také proto, že 6. října zahajuje velké turné po republice, většinou po sportovních halách. 6. října je to v Chomutově, 8. října v Plzni, 10.10. v Jihlavě, 12. v Českých Budějovicích, 14. v Brně a tak dále. Seriál velkých koncertů a nové turné Lucie Bílé, Obyčejné holky z Otvovic.

Obyčejnou holku zaměníme za malou dámu a tak tušíte správně, že spěcháme za skupinou Kabát. I ta se chystá na turné 2026 a co čert nechtěl, tak zahajuje stejně jako Lucie Bílá v Chomutově. Zatímco Lucie Bílá zahajuje v Chomutově 6. října, tak turné skupiny Kabát začíná tamtéž už 22. září a potom to jede Ústí nad Labem, Liberec, Karlovy Vary, Plzeň, České Budějovice, Jihlava, Brno, Brno, pozor v Brně dvakrát, 8. a 10. října, pak také odskok na Slovensko od 13. do 22. října od Bratislavy po Poprad, ale i Košice budou, no a potom dál Zlín, Ostrava, Prostějov, Hradec Králové, Pardubice, Mladá Boleslav a na závěr Praha, Praha 10. a 11. listopadu. Tak myslím, že se máme na co těšit, protože jak Lucie Bílá, tak skupina Kabát, když vyrazí na turné, tak to pro posluchače a diváky stojí za to.

Malá dáma a kabát v nočním proudu na dvojce. Dospívalé dohráli 47 minut po půlnoci a k tomu 47 vteřin. Přidejte a budete mít správný čas před chvilkou. Tak přepojujeme na Rakousko. Slavná rakouská skupina Opus, která se proslavila celosvětově hitem Life is Life, posléze ještě později přišla, a to v roce 2008, s albem Back to Future. A tam je tenhle ten hit nahraný znovu, ale předělaný do reggae verze, jmenuje se to Life is Life 2008 reggae verze. Tak mně se tahle ta verze líbí moc a věřím, že i vám bude.

Life is Life 2008, reggae verze a rakouská skupina Opus, která přináší zásadně dobrou náladu. Dostáváme se k anketě Zlatý Amos o nejoblíbenějšího učitele České republiky, která bude tento měsíc vstupovat do svého 33. ročníku, a tak proběhla taková inventura. Na kantorském bále je vždycky korunován ten Zlatý Amos a kdo nejčastěji ze známých interpretů vystupoval na kantorském bále, a tam je suverénkou Monika Absolonová. Takže se podíváme na její nové album, tam najdeme písničku Láska a připomeneme, že také Monika Absolonová bude 24. listopadu ve Velkém sále Pražské Lucerny na vzpomínkovém koncertu na Hanu Zagorovou.

Hatlaf a svého času na přelomu 60. a 70. let fenomén britské populární hudby skupina Tyrannosaurus Rex, často také uváděna zkráceně jako T-Rex, a ta právě obohatila tento noční proud písničkou, která stála na čele britské hitparády několik týdnů, a je to písnička Hatlaf. Někteří účinkující, někteří interpreti se dostávají také častěji už na různá sportoviště, kde pořádají koncert, tak třeba Michal David příští neděli 13. září bude zpívat na golfu v Hostivaři, zatímco ve stejný den bude zpívat Leona Machálková na dostihovém závodišti ve Velké Chuchli v Praze na 20. ročníku dostihových závodů Velká Chuchle, a to od 13 hodin a 30 minut. A rozhodně tam nebude sama ve tvém svetru.

Jedna z těch novějších písniček Leony Machálkové Sama ve tvém svetru. A dosněla v 1:06:06 v takovémhle magickém čase. Její anglická kolegyně, tedy Leony Machálkové, zpěvačka Dua Lipa, je momentálně v Mexiku, ale to nic nebrání tomu, aby byla i v tomto nočním proudu třeba s písničkou Physical.

Physical a Dua Lipa, která je momentálně na turné, a to v Mexiku. Momentálně na turné, a to po celé České republice, je skoro pořád také zpěvačka Heidi Janků, občanka městské části Praha 22. A to je velmi pilná zpěvačka, která nejenom, že sama vystupuje, ale především se svojí doprovodnou kapelou Heidi Band, kterou vede Adam Pavlík, syn Věry Špinarové, však obě příbuzné zpěvačky spolu také spolupracovali a tu spolupráci nemohli už dále díky tomu, že Věra Špinarová odešla, tak nemohli dovést do ještě vítěznějšího konce, dalo by se říci. Heidi Janků.

Sláva bláznivým nápadům Heidi Janku. A v tuto chvíli už otevírám italské okénko a italská zpěvačka Loredana Berté, která po časech, kdy se příliš neobjevovala, neměla žádné novinky, tak vyrazila před pár lety znovu na vrchol italské scény. A právě i díky písni, kterou natočila s tamním úspěšným DJem. Ta píseň se jmenuje Notti di Cono, Loredana Berté.

V 1:17:40 vyhlašuji chvíli na občerstvení, které obstará, a to naprosto svědomitě a skvěle, skupina Fast Food Orchestra. Beautiful city

servírovali rovnou do chřtánu v písni Bystro snů a tahle ta partička si říká Fast Food Orchestra. Tak co tu máme dál? Dál by vás mohl potěšit třeba Patty Ryan a to písničkou You Are My Love, My Life. Tak pojďme na to.

0: A samozřejmě i potlesk na závěr téhleté písně patřil do nočního proudu. Ve chvíli, kdy se zahraje více tanečních písní, tak je třeba udělat takový takzvaný předěl neboli jingle a to může obstarat krásná pomalá písnička. Já jsem si v poslední době vyhlédl českou verzi písničky, kterou pod názvem Pro ně chci žít zpívají Šárka Marková a Jiří Zoniga. Viděl jsem jí zpívat a slyšel hlavně také na jejich vystoupení 6. srpna na letním mohelnickém koktejlu a musím říci, že jsem byl překvapen, protože v té písni, myslím, zazněla ještě jedna sloka navíc a v každém případě i to živé vystoupení přineslo zajímavou verzi téhleté písničky. My si ji dáme samozřejmě v originále.
1: Pro ně chci žít.

Ber nebo nech a Iva Hajnová. 7. září ale roku 1996, tedy před 30 lety, americký zpěvák Michael Jackson koncertoval na Letenské pláni v Praze. Přišlo úctyhodných 130 tisíc diváků. A mezi nimi také byl Martin Hrdinka a Hanka Kousalová, kteří odsud vysílali Noční proud.

Nejoblíbenější sport moderátorů nočního proudu je tenis a tak se všichni radujeme z toho, jak se daří českým tenistkám v poslední době a máme velkou radost z toho, že ve čtvrtfinále na dvorcích Flushing Meadow v New Yorku už je na prestižním grandslamovém podniku US Open ve čtvrtfinále také mladíčka česká tenistka Linda Nosková. Bude hrát to čtvrtfinále proti světové jedničce Sabalenkové, tak se budeme samozřejmě dívat a budeme jí také moc a moc fandit. Teď ale pozor, nad hladinou nočního proudu přelétá bombardák.

Rekordní teploty naměřené v pražském Klementinu pro 7. září. Nejchladněji kdysi dávno v roce 1845 pouhých plus 5,2 stupně Celsia. Nejtepleji naopak docela nedávno. Předloni v roce 2024 naměřili 30,6 stupňů Celsia. Ať máte pěkný den a zejména vy, milé dámy, které se jmenujete Regina, všechno nejlepší k vašemu svátku.

Opatruj svých 17, písnička pánů Volejníčka Čorta, kterou zpíval Petr Němec. Musel jsem pro ní sáhnout až na dávné album skupiny Flamingo, a to sice album, které bylo vydáno v roce 1970 a potom v reedici v roce 1996. A kromě Petra Němce samozřejmě nechyběla Marie Rotrová především, ale také třeba další zpěváci, jako ku příkladu zpěvák, který posléze zmizel z našeho zorného úhle, protože zůstal v zahraničí, ale dám jeho jméno, Jaromír Leffler se jmenoval. To byla poslední domácí písnička, poslední zahraniční má v gesci Billy Joel. Zdeněk Vrba vám přeje krásný zářijový týden, především potom pondělí 7. a těším se, že se uvidíme už ve středu 9.9. krásné datum, určitě si s ním pohrajeme a budu vysílat za kolegu Miloše Skalku, který je na dovolené. Tak krásný zbytek této noci, nejlépe s dvojkou, přeje Zdeněk Vrba.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Na vlnách Českého rozhlasu Pardubice právě začíná pořad Kdo umí, ten umí. Mým dnešním hostem je mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Jaké to je vstupovat do ringu, kde není prostor pro zaváhání? Co člověku vrcholový sport dává a co si naopak bere? A co vede úspěšnou mladou boxerku k tomu, že po letech strávených v prostředí profesionálního sportu hledá sklidnění, věnuje se meditaci a pracuje v domově pro seniory? Nejenom o tom si budeme povídat v následujících minutách. Příjemný poslech přeje Vilém Branda.

0: Posloucháte Český rozhlas Pardubice a pořad Kdo umí, ten umí. Mým hostem je dnes mistryně České republiky v olympijském boxu Markéta Tojnarová. Nejdřív ji ale musím najít. My jsme si rozhovor domluvili v jedné pardubické posilovně, kde vede soukromou lekci boxu. Takže já teď stoupám po schodech do patra sportovního centra. A zpoza dveří se už ozývají údery a pokyny trenérky.
1: A běžte se sebe.
0: Markéto, před chvílí skončila soukromá lekce boxu, kterou jsem chvíli pozoroval. Já jsem byl radši v rohu, aby mě nepřilítla nějaká rána pro jistotu. Dnes jsi měla dva klienty. Trénuješ vždycky spíš menší skupinky lidí, nebo to jsou i větší skupiny?
2: Já trénuju takhle v dopoledních hodinách spíš menší nebo jednotlivce, ale dřív jsem trénovala i hromadné tréninky, což bylo třeba 50 lidí naraz ve věku od 13 až klidně do 65 let. Měli jsme tam nejstaršího 64-letýho pána. A zároveň jsem trénovala i dětský tréninky, ale to teďkon už končím, takže teď už finalizuju jenom ty individuální nebo takhle páry trénovat.
0: Ty jsi říkala 50 lidí, že bylo naraz na jednom tréninku třeba i.
2: Ano, já vlastně jsem trénovala.